kávu s mlékem, ale dal jsem černou kávu. Jak je možné, že mi chutnala? No, prostě jsem to neviděl. Já jsem nebyl schopen tu kávu dopít, protože byla černá. Najednou mi chutnala úplně jinak. A bylo pro mě zajímavé, že to, co vidím, tak utváří mé vnímání. A tak vítejte v pořadu Klika, dnes na téma Dívej se za to, co vidíš. Genesis 3, 6. verš. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Eva uviděla ovoce, jídlo, lákavé pro oči, lákavé a slibující. Ale jak se říká, opak byl pravdou. Ztratili blízkost, ne blízkost mezi sebou, ale blízkost s Bohem. Jak se říká, zlaté oči. To znamená, že jsme naivní, že něco vidíme, ale je to nedosažitelné. A nebo se také říká, strach má velké oči, že vidíme problém větší než je. A nebo se říká, ty máš velké oči. Teď nemyslím pohádku o Karkulce, která místo babičky našla v posteli vlka a říká, babičko, proč máte tak velké oči? Ale když je něco nad naše síly, tak se říká, ty máš velké oči. Rozhodli jsme se pro příliš velkou věc. Taky se to někdy říká dětem, když si naberou hodně jídla, tak se říká, ty máš velké oči. Za poslední rok jsem zhubl 15 kilo. Jím pravidelně, méně, vyváženou stravu, snažím se držet, aby v mé stravě byly bílkoviny, omezil jsem alkohol, sladké a uzeniny. Tedy pokud se nebudete ptát mých dětí a mé manželky, ti říkají, že jsem to moc neomezil, ale snažím se. Musím říct, že je mi dobře a cítím se lépe. Ale někdy podlehnu svým očím a najednou zažiju velký náraz. Když sním třeba nějaké uzeniny nebo dám si skleničku alkoholu, tak mé tělo zažije náraz. Je to, jako by mě někdo přetáhl trámem. Najednou je mi těžko, únava. Dívej se za to, co vidíš. Zjišťuju, že nemůžu se dívat jenom očima, ale potřebuju také třeba ohledně své stravy poslouchat tělo, vnímat i jinak. 1. Samuelova 16:7. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Člověk se dívá na to, co vidí, Hospodin však hledí k srdci. No jo, ale na co bychom se dívali? Jedině na to, co máme před očima. Jenže to, co máme před očima, někdy může být mylné, zavádějící. Jak se v životě můžu dívat srdcem? Malý princ říká, tady je to mé tajemství, úplně prostinké, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. A dobře známe text od Jana Wericha z jedné písně, je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. No tohle jsem znal, ale pozor, ten text v tom jednom refrénu pokračuje. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Někdy, když se dívám jenom na to, co vidím, tak to může být zavádějící. Potřebuji se naučit dívat za to, co vidím. A když jsem byl zapojený do pomoci na Ukrajině, tak jsem vystoupil ze své stávající bubliny. Začal jsem spolupracovat s lidmi, kteří třeba byli i blízko v mém okolí, ale já jsem je neznal nebo jsem je pravidelně nepotkával. Ale pozor, pracoval jsem také s lidma na Slovensku nebo na Ukrajině, které jsem v životě nepotkal. A já jsem s nima telefonoval a byl spojený přes WhatsApp a přes mail a na WhatsAppu většinou lidi mají svoji fotku.
A tak jsem si nějak udělal dojem, kdo ti lidi jsou, aniž bych je potkal, jenom jsem s nimi telefonoval a psal, a nebo jim poslal nějaké video nebo fotky přes WhatsApp, tak jsem měl dojem, kým oni jsou. Nedávno jsem podnikl cestu na Ukrajinu, abych své nové kolegy potkal, a úplně u každého člověka jsem zjistil, že v osobním kontaktu s nich mám úplně jiný dojem, kým oni jsou, než jenom z fotky. Někdy si děláme dojem z prvního pohledu nebo z toho, co vidíme. Ale když člověka potkáme, máme na něho čas, když mu položíme otázky, když ho vyslechneme, protože mi se stává někdy, když jsem unavený nebo plný nějakých myšlenek nebo činností, tak na lidi jenom chrlím. A pak se cítím tak nějak prázdný. Jednak se stydím za to, že jsem hodně mluvil a nenaslouchal, ale jednak jsem se nic nedozvěděl. Ale v momentě, kdy položím otázky a poslouchám, tak najednou slyším úžasné příběhy a poznám úžasné lidi. A zjistil jsem, že si nemůžu dělat dojem jenom z toho, co vidím. Dívej se za to, co vidíš. Neměj jenom dojem na první pohled. Kazatel, 1. kapitola, 8. verš. Všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá ani vypovědět. Nenasítí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Nenasítí se oko viděním. Znamená to, že mám žít asketicky, že se mám oblékat do nějakého šedého pláště a mám jíst nějakou planou kaši, mám žít jako někde, jako nějaký mnich v poušti. No i to může mít svůj význam, ale nevím, jestli pro mě. A nevím, jestli v tenhle čas. Přemýšlím nad tím, že všechno, co v životě vnímám, tak vnímám očima. Protože dneska jídla nemusí být takové množství, ale musí nějak vypadat. A také si chceme koupit pěkné oblečení nebo mít hezký nábytek, hezký interiér. A já, když dělám nějakou akci, tak pro mě je důležitá grafika, jak ty věci vypadají. A taky někdy se dívám na obal zboží, jak to vypadá. A taky, když se dívám na filmy, někdy miluji alternativní filmy a taky miluji akční filmy, filmy, které jsou vizuálně špičkově udělané. A když někde cestujeme, tak cestujeme do pěkných míst, kde to hezky vypadá. Kazatel říká, že nenasítí se oko viděním. Co to znamená? No a jednak si uvědomuju, že co je krásné, nemusí být ještě kvalitní, a v dnešní době se věci orientují na to, jak vypadají, ale ne vždy jsou kvalitní. A ta druhá věc je, že naše nitro se nenaplní tím, co vidíme. Znamená to, že se nemáme zaměřovat na hezké věci? To asi ne. Tak ještě jeden biblický text. 1. Timoteovi, 3. kapitola, 2. verš. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. Biskup, ten, kdo vede církev, má být střídmý. Možná i muž, který vede svoji rodinu, má být střídmý. Střídmost, to je velká výzva pro mě. Možná dál můžu být orientovaný na hezké věci, jako je jídlo, oblečení, interiér, grafika, příroda, cestování do krásných míst, ale potřebuju vidět, že moje nitro se nenasytí tím, že uvidím ještě více věcí, ale moje nitro může být naplněné, když žiju střídmě. Nedávno tady byla doba covidová a nemohli jsme nikde cestovat. A já jsem minulý víkend byl na Ukrajině, moje dvě starší děti jeli do Stuttgartu pro Bible v ukrajinštině, můj mladší syn jel do Mariboru na závody, protože jezdí sjezdy horských kol a začal jezdit evropský pohár. A já jsem říkal, wow, to jsou možnosti. Ale také jsem si říkal, jak žít střídmě, jak se nesnažit zaplnit svoji duši dalším viděním krásných věcí. Jak si uchovat něco, co jsme se naučili z doby covidu, že střídmost může také způsobit naplnění. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak se můžeme v životě nechat vést nejenom zrakem, ale také srdcem? Co to vůbec znamená dívat se okolo sebe srdcem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Pudesse ser assim.

svojí věčnou žízní. Nádraží Radotín ve dvě ráno. Všechno mi podjelo, to je mi známo. Jen ta kolej nekonečná.

Známe se dobře a známe i svý temný místa. Nosíme po kapsách věci, co nedobolí. Než jednou utečem od všech těch lidí, co nemůžem vystát. Můžeme hodiny společně mlčet o čemkoliv. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne. Kdyby to kdykoliv bylo všechno moc těžký, kdyby si na chvíli musela od všeho pryč. Mám doma gauč, několik dek a hezký knížky. Uvařím čaj, uklidím byt a přidělám klíč. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne.

Já jsem Roman Kabelka, toto je Čaj do páté na Proglasu a 40. výročí noci, kdy Queen v Budapešti ukázali, jak zní a vypadá umělecká svoboda. Za malou chvíli teplý podvečerní vzduch rozčísne kytara Briana Maye tak, jak to zatím žádná komunistická země ještě nezažila. A scéna exploduje oslepujícím světlem západní megaprodukce. Pojďme ten šok prožít znovu.

0: Maďarsko bylo tak říkajíc nejveselějším barákem v komunistickém táboře a tamní gulášový socialismus nabízel lidem trochu více materiálního vyžití výměnou za poslušnost. Ale koncert Queen 27. července 1986 byl i tak husarským kouskem. Zatímco v Sovětském svazu narazil management kapely na jasné ne s tím, že by Queen zkazili socialistickou mládež, Maďaři na to šli pragmaticky. Chápali, že rockový koncert je ideální ventil na upuštění společenského napětí a hlavně měli Lászla Hegedűse. Tento obratný ředitel promoterské agentury pro multimédia měl skvělé vztahy jak s režimem, tak s partnery na západě. V červenci 85 se v zákulisí charitativního koncertu Live Aid potkal s kytaristou Brianem Mayem a manažérem Jimem Beachem a plán návštěvy Maďarska začal získávat jasné obrysy. Celý projekt ale málem zkrachoval na nedostatku devizových prostředků. Hegedűs tehdy vytáhl z rukávu geniální trik. Věděl, že manažer Queen je filmový nadšenec a tak mu nabídl, že maďarská státní produkce poskytne své nejlepší filmaře a koncert natočí na špičkový 35mm filmový pás. Pro Queen, kteří celou věc vnímali jako průkopnickou misi bez vidiny zisku, byl takový film historické hodnoty dostatečnou satisfakcí. Celá mašinérie příprav se mohla rozjet.
1: This is under pressure.

Po triumfu na Live Aid Queen pochopili, že jejich pravé místo je na obřích stadionech. Této vizi podřídili novou desku A Kind of Magic i následné turné v létě 86. Byla to blesková 8-týdenní operace, na kterou se kapela s celým týmem připravovala tvrdým drillem v obřích hangárech za Londýnem. Tam si cvičně postavili kompletní scénu do posledního šroubku a kabelu, aby před ostrým startem eliminovali sebemenší chybu. Za rozbřesku 4. června se z Londýna na cestu vydal konvoj 13 plně naložených kamionů, které vezly 120 tun techniky. Pódium bylo široké úctyhodných 48 metrů a nad ním visela tehdy revoluční obrazovka Star Vision s úhlopříčkou 10 metrů. Také zvukový systém byl ambiciózní ve své variabilitě. Disponoval výkonem až 500 000 W a jeho součástí byly mobilní reproduktorové věže, které opakovaly zvuk pro zadní řady s matematicky přesným zpožděním. Lidé na druhém konci stadionu díky tomu neslyšeli žádnou roztříštěnou ozvěnu, ale měli stejně čistý zážitek jako diváci přímo pod pódiem.

Po dvou vyprodaných koncertech ve Vídni připluli Queen do Budapešti po Dunaji stylově na křídlovém člunu přezdívaném Gorbačovova mořská raketa. Ve hře byl původně i koncert na Slovensku nebo na západní Ukrajině, ale tato myšlenka narazila na neprostupnou ideologickou zeď a nedostatek deviz. Budapešť tak zůstala jedinou oázou ve východním bloku. Zájem byl sice trojnásobný, než byla 80-tisícová kapacita NEB štadionu, ale komunistické úřady druhý koncert nedovolili z obavy před údajně neovladatelným davem. Během 3 dnů volna se ale v soukromí odehrálo něco, co dokonale ukazuje povahu Freddieho Mercuryho. Kamera jej společně s Brianem zachytila na hotelové terase s výhledem na Dunaj, jak oba trénují maďarskou lidovou píseň Tavasi sel vise tárast. Text o příchodu jara, lásce a zhledání hluboce rezonoval s tím, s čím za železnou oponu

V dnešním Čaj do páté si připomínáme 40. výročí v den premiéry tohoto pořadu na den přesně magického večera, kdy skupina Queen hrála pro 80 tisíc vděčných lidí za železnou oponou na budapešťském lidovém stadionu. Z Magic Tour existují dva oficiální záznamy, které jsou svým charakterem přesným opakem. Slavné londýnské Wembley má špičkový, přirozeně nadupaný zvuk, ale obraz se točil na tehdejší televizní kamery, takže má neodstranitelnou patinu 80. let. V Budapešti to bylo přesně obráceně. Maďarské státní studio Mafilm tehdy zmobilizovalo veškerý svůj arzenál. Koncert natáčelo 17 kamer na klasický 35mm kinofilm, kvůli čemuž se v zemi na 2 týdny v podstatě zastavila jakákoliv jiná filmová produkce. Aby mohl režisér Jánoš Szombathy snímat detaily v davu, filmaři museli vyprázdnit sklady osvětlení a stadion proměnit v zářící arénu. Výsledkem je vizuální klenot, který byl v roce 2012 zrestaurován do nativního 4K rozlišení. Při poslechu je ale záznam z Budapešti mnohem sterilnější. Zvuk se na otevřeném stadionu hodně tříštil a prostorové mikrofony musely být u hlasitých písní potlačeny. Dozvuk, který by mix tmelil, se tak musel složitě domodelovat až uměle ve studiu. Dobře to je slyšet v následující Bohemian Rhapsody. Její operní pasáž sice běžela z playbacku, ale mezi tleskáním publika je slyšet právě ten skutečný, odrazivý zvuk stadionu.

Na Magic Tour doprovázel čtveřici Queen, klávesista Spike Edney. Později vzpomínal, že atmosféra v kapele byla tehdy nezvykle uvolněná. Jakoby všichni podvědomě tušili, že jedou své úplně poslední turné. I když na pódiu dával do výkonu Freddie Mercury absolutní maximum, v zákulisí bylo znát, že mu už ubývají síly. Turné bylo zakončeno 9. srpna v britském Nebworthském parku koncertem dimenzovaným pro 120 tisíc diváků, ale reálně jich bylo o desítky tisíc více. Freddie, v jakési panice, že je definitivně po všem, hned po konci zmizel se svými nejbližšími a nezúčastnil se závěrečného večírku. Po cestě z vysílačky se dozvěděl, že během jejich show byl v davu pobodán jeden z fanoušků a že kvůli logistickým komplikacím se k němu zdravotníci nedostali včas. To Freddieho velmi rozrušilo, protože si vždycky přál, aby hudba přinášela lidem jen radost. Když se ale vrátíme ještě do Budapešti, musíme si uvědomit jedno. Tento koncert nebyl jen výstřelem do tmy nebo exhibice bohatých britských hvězd. Pro ty šťastlivce, kteří na stadionu stáli a často za lístek obětovali celý měsíční plat, to byl životní zlom. Viděli hmatatelný důkaz, kam až se dá s poctivou prací a talentem dojít. Byla to obrovská osobní inspirace a první velká trhlina v železné oponě, která západním umělcům ukázala, jak vděčné publikum na ně na východě čeká.

0: Na přídavky se objevil Freddy s britskou vlajkou přehozenou přes ramena. Avšak oproti jiným zastávkám turné ji v jeden nenápadný moment otočil na ruby a tam byla vlajka maďarská, což dalo celému koncertu důležitou symbolickou tečku. A to je i konec dnešního Čaje do páté. Od mikrofonu a mixu vás zdraví Roman Kabelka.
1: Good night.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

zase další houf, kde do dětí kope parta šmejdů. Zas další fírer si trouf, ale já tohle sotva někdy přejdu. Vaří se mi krev a v tomhle ohledu už nebude to jiný, když myslím na Kyjev.

si koupit trochu štěstí na trh, kde mají ho za korunu. Papoušek mi ho s obálkem vytáhne v obálce z knihy osudu. Půjdu si koupit velkou lásku na pouť, kde břinká orchestrion vedle flašiné táře s opičkou a kde nezazní nikdy falešný tón. Dostanu tam vše i víc za korunu z dávných časů do budoucích dnů a tohle bohatství budu mít fůru, ani se nevejde do všech mých dnů.

Můžu si koupit spoustu štěstí z dávných časů do budoucích dnů. Pohladím opičku s radostí v dlani, tak já už jdu, tak já už tam jdu.

Jáku, na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň

činžáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod s kořením. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam koník mím. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

Ten pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. července. Milí posluchači, po přehledu zpráv z Vatikánu a ze světa vám přineseme další díl našeho seriálu Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Tentokrát je věnován papežům 20. století. Příjemný poslech. Papež Lev XIV. Se dnes v podvečer vydá do Castel Gandolfa, kde povede modlitbu spojenou s koncertem Andrei Bocelliho a sboru, který tvoří 164 dětí z krizových oblastí světa. Akce je nadepsána Chvalospěv pokoje a pořádá je Centrum pro vysokoškolské vzdělání Laudato Si ve spolupráci s nadací Andrei Bocelliho v rámci oslav 800. výročí smrti svatého Františka z Assisi. Akci bude možné sledovat od 9:30 večer na stránkách Vatican News. V poselství podepsaném kardinálem Parolinem se papež Lev obrací k účastníkům mezinárodního semináře o církevní komunikaci a umělé inteligenci, který probíhal na Papežské katolické univerzitě v Santiago de Chile. Lev XIV. Vybízí k prosazování takové formy komunikace, která je schopna chránit důstojnost lidské osoby v situaci diktované novými technologiemi. Jak dodal, komunikace uvnitř církve by měla vést především k setkávání mezi lidmi a sloužit hlásání evangelia. V úvodu semináře vystoupil rovněž místní arcibiskup kardinál Garib, který se věnoval tématu sociálních sítí. Jak konstatoval, jde o autenticky lidský prostor, protože odráží emoce, sociální vazby i konflikty, a navrhl 4 základní kritéria komunikace – pravda, dobro, krása a užitečnost. Ředitelé 150 katolických zdravotních zařízení ve Francii vydali dramatickou výzvu k respektování jejich specifického poslání vůči nemocným, zdravotně postiženým a seniorům. Dovolte nám i nadále zmírňovat utrpení, aniž bychom způsobovali smrt, píší ve svém prohlášení zveřejněném včera večer. Zdůrazňují, že nutit jak provádění eutanázie je v rozporu s jejich svědomím a porušuje důvěru, kterou v ně vložili pacienti. Zákon o konci života, přijatý 15. července, nutí všechna zdravotní zařízení ve Francii, aby souhlasila s prováděním asistované sebevraždy a eutanázie. Signatáři výzvy poukazují na to, že nátlak vylučuje dobrovolný souhlas a představuje porušení svědomí a tak způsobuje etickou újmu. Katolická zdravotní střediska se totiž vůči svým pacientům zavázala, že jim budou pomáhat až do konce, aniž by způsobovali smrt. Nyní se však mají stát spoluviníky činů, které porušují jejich hodnoty a zásady. Mají přispívat k tomu, že někteří lidé, nacházející se v obtížné situaci, mohou získat dojem, že jsou přítěží a že jejich smrt by přinesla úlevu blízkým či společnosti. Ředitelé katolických nemocnic a pečovatelských domů ujišťují, že jejich personál obtížné případy neignoruje. Naopak díky bohatým zkušenostem v oblasti paliativní péče ví, jak na ně reagovat. Ke svým pacientům přistupují s osobním nasazením. Díky tomu se jim daří nejen zmírnit bolest, ale také pomoci objevit krásu a smysl života navzdory postižení, nemoci nebo pokročilému věku. Neoplácejte zlo zlem. Vyzývá farnost Medjugorje po případech vandalismu, k němž došlo v areálu poutního místa Královny míru. V noci z pondělka na úterý neznámý pachatel zničil sochu Panny Marie na hoře Zjevení a zapálil polní oltář u kostela svatého Jakuba v Medjugorje. Policie již zadržela muže podezřelého ze spáchání těchto činů. Farnost informovala, že byly okamžitě zahájeny úklidové práce a opravy poškozených míst, aby mohla co nejdříve opět sloužit poutníkům. Poděkovala všem, kdo se zapojili do obnovy pořádku, a zdůraznila, že poutní místo zůstává místem setkání s Bohem a místem pokoje. Modlíme se za obrácení srdcí těch, kdo se tohoto činu dopustili, stojí dále v prohlášení.
Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Zajímavé události, okamžiky, příběhy moderních dějin. Připravila Emma Jašková. Dvacáté století sebou přineslo dva velké světové konflikty a další převratné události, které se nemohly nedotknout Petrových nástupců. V různých obdobích novodobých dějin se neustále vyvíjel i vztah papežů ke Castel Gandolfu a využití komplexu apoštolského paláce či zahrad. Dnes se podrobněji podíváme na příběhy papežů a tohoto sídla v novodobých dějinách. Po podpisu lateránských dohod se Pius XI. Vrátil do zrekonstruované rezidence v Castel Gandolfu a během svého pontifikátu tam strávil velmi mnoho času. V letech 1934 až 1938 se jeho pobyty prodloužily dokonce na 6 měsíců v roce. Tento papež strávil několik let v Polsku mezi léty 1918 a 1921, nejprve jako apoštolský vizitátor a později jako apoštolský nuncius. A proto se v Castel Gandolfu obklopoval freskami z polské historie a v papežských komnatách zřídil soukromou kapli, do které umístil obraz Panny Marie Częstochowské, dar od polských biskupů. Apoštolský palác v Castel Gandolfu byl také mnohokrát místem, odkud řídil církev. Na sklonku svého života právě z Castel Gandolfa opakovaně odsuzoval doktrínu rasového nacionalismu v Německu, což vyvrcholilo jeho nezapomenutelným rozhlasovým poselstvím z 29. září 1938, ve kterém nabídl svůj život výměnou za mír. Papež Pius XII. Se již od počátku svého působení soustředil na práci pro mír a zastavení blížícího se světového konfliktu. V létě 1939 vydal v Castel Gandolfu svou první encykliku Summi Pontificatus a z tohoto místa vyslal do světa známou zprávu, ve které zaznívají již okřídlená slova mírem se nic nestrácí, válkou se však může ztratit všechno. Světovému konfliktu se sice nepodařilo zabránit, nicméně papežské vily sehrály v dějinách velmi výjimečnou roli, jako místo, kde bylo zachráněno mnoho životů. Rezidence se stala útočištěm pro místní obyvatele i pro lidi, kteří se skrývali před transportem do koncentračních táborů. Obyvatelé Castel Gandolfa a sousedních měst využívali privilegia extrateritoriality na území Vatikánu, a to až do osvobození Říma 4. června 1944. Podle odhadů se v areálech papežských vil ukrývalo více než 12 000 lidí. Kromě toho se přímo v papežském apartmá narodilo přibližně 40 dětí. Pius XII. Se po druhé světové válce vrátil do Castel Gandolfa a strávil tam více než třetinu svého pontifikátu. Stal se také prvním papežem, který v Castel Gandolfu zemřel. Další významný nástupce svatého Petra, Jan 23., obnovil v Castel Gandolfu dvě tradice, a to nedělní modlitbu Anděl Páně na nádvoří papežského paláce a slavení mše svaté v tamní farnosti na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Mezi obyvateli Castel Gandolfa se dodnes vyprávějí příběhy o jeho procházkách po městě, zájmu o obyčejné lidi, s nimiž strávil svůj volný čas a sdílel příběhy. Papež Pavel VI. Byl introvertní osobností a rád trávil čas o samotě, v tichu a v modlitbě. Sám popsal své dny v Castel Gandolfu během modlitby Anděl Páně 13. srpna 1972. Řekl tehdy, i my se těšíme z tohoto božího daru, dýcháme čerstvý vzduch, obdivujeme krásu okolní přírody a snažíme se zde načerpat chybějící energii, již není nikdy dost a která je nyní již poněkud vyčerpána.
Pro obyvatele Castel Gandolfa byl právě Pavel VI. Obzvláště významným papežem, protože si k městu a jeho lidem vybudoval skutečně pevný vztah. Nechal pro obyvatele postavit například moderní papežskou základní školu, která dnes nese jeho jméno. Kostel svatého Pavla a kostel Panny Marie u Albánského jezera. 14. července 1978 se papež přestěhoval do Castel Gandolfa. Věřil, že mu čerstvý vzduch prospěje, neboť právě uprostřed přírody se cítil nejlépe. Avšak 6. srpna mu nemoc zabránila vystoupit na balkón paláce k modlitbě Anděl Páně a svou pozemskou pouť zakončil právě ve své letní rezidenci. V neděli odpoledne 8. října 1978 se Karol Wojtyła, tehdejší krakovský arcibiskup, který byl v Římě na konkláve, vydal do papežské vily, aby tam strávil několik klidných dní. Tehdy ještě netušil, že o 8 dní později, 16. října, se stane papežem. Odpoledne 25. října pak dorazil do Castel Gandolfa, které bylo pohroužené ve smutku po smrti dvou předchozích papežů. Přinesl sebou novou naději pro církev i pro toto malé městečko. Od začátku jeho pontifikátu se návštěvy nástupců svatého Petra neomezovaly jen na léto, ale byly poměrně flexibilní, a to i během běžného pracovního vytížení. Po smrti Jana Pavla II. Se hlavou církve stal jeho blízký přítel a spolupracovník kardinál Ratzinger. Odpoledne 5. května 2005, několik dní po svém zvolení, odcestoval Benedikt XVI. Vrtulníkem do Castel Gandolfa na svou první návštěvu apoštolského paláce a papežských vil. Toto místo pak pro něj znamenalo odpočinek, klid a čas k rozjímání, i ke hře na klavír, jehož tóny se po léta rozléhaly mezi zdmi paláce. Ráno 11. února 2013 svolal Benedikt XVI. Řádnou veřejnou konzistoř, při níž nečekaně oznámil svou rezignaci na úřad římského biskupa s účinností od 28. února 2013. Po své rezignaci se přestěhoval do Castel Gandolfa, kde čekal, až mu připraví místo v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách. O nejnovějších proměnách papežských vil v Castel Gandolfu za posledních dvou pontifikátů uslyšíte příště. A na závěr si poslechněte slova papeže Benedikta XVI. K dnešní liturgické památce svatých Marie, Marty a Lazara. V dnešním evangeliu o vzkříšení Lazara slyšíme hlas víry z úst Marty, Lazarovy sestry. Na Ježíšova slova tvůj bratr vstane odpovídá, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš však na to říká, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít. To je ta pravá novost, která vtrhává do života a překonává každou překážku. Kristus, Boží zeď smrti, v něm přebývá veškerá plnost Boha, který je život, život věčný. Proto nad ním smrt neměla moc a vzkříšení Lazara je znamením jeho plné nadvlády nad fyzickou smrtí, která je před Bohem jako spánek. Slova papežů na každý den najdete ve formě podcastu na naší internetové stránce. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Mám rád i ty v konzervě, zvlášť z jednoho obchodního řetězce. Má je tam moc dobré. Byl jsem sám doma, měl jsem hlad a tak jsem se těšil, jak si otevřu konzervu rybiček a pochutnám si. Konzerva to byla taková ta poněkud moderní, co má na víčku zhora plechové ouško. To narovnáte a pak se pokoušíte víčko táhnout na druhou stranu. A doufáte, že se konzerva pěkně milimetr po milimetru otevře. Pěkně, jemně jsem otevíral, bál jsem se, že se víčko utrhne. A taky, že jo, utrhlo. Tak, a co teď? Konzervu už nelze vrátit zpátky do špajsky. Jakože si s tím poradím, až budu mít lepší formu, že kousek otevřená, ale ne dostatečně na to, abych ji mohl sníst. Zkusil jsem ji tedy otevřít starým dobrým otvírákem, ale dopadlo to jako vždy předtím. Plech takové konzervy s ouškem na otevření zhora je měkký. Podařilo se mně sice do konzervy udělat pár děr, ale nic víc. A pak nevyhnutelně nastane riskantní operace. Je třeba konzervu otevřít nožem. Riskantní proto, že se nůž často chová splašeně. Náhle se smekne a pak teče krev. No, často se to v životě opakuje. Něco chceme, zdá se, že to vůbec není složité to udělat. Dokonce víme, jak se k tomu dostat. Uděláme první kroky a pak už to nelze vzít zpět. A po tom prvním kroku se to vyvíjí úplně jinak, než jsme mysleli. Ale zpátky se to dát nedá, nějak se to vyřešit musí. A tak hledáme náhradní řešení. Kudy dál? Kudy dál s tou situací, kterou jsme rozjeli a teď si s ní nevíme rady. A často můžeme při tom náhradním řešení zranit sebe nebo také své okolí. Něco řekneme, něco uděláme, nedáváme si pozor, ujede nám slovo, které jsme povědět nechtěli. A najednou je to tady. Je to jinak, než jsme chtěli. Co s tím? Nevím. Třeba si to jen uvědomit, že náhradní řešení může pomoci, ale může také ublížit. Nejen při otvírání konzervy. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Krásné ráno na Proglasu vám přeje po 6. hodině raní Daniel Blaške. Je čtvrtek, 30. červenec 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Petra Chryzologa, ravenského biskupa a učitele církve, patrona proti horečce. Zemřel v polovině 5. století. Z jeho kázání citujeme: pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu, kázal. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem. Vidíš-li chudého, slituj se nad ním. Vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním. Vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu. Vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí naše noha od chůze za špatnými věcmi, ať se postí naše oko od všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nadsti utrhání, ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, ale bližní vraždíme? Neboť kdo nadsti utrhá, ten podle apoštola Pavla vraždí svého bližního. Tak kázal svatý Petr Chryzolog. Slovensko si připomíná mučednici komunismu blahoslavenou Zdenku Schillingovou z kongregace milosrdných sester svatého kříže. Od jejího skonu po tvrdém totalitním věznění uplyne zítra 70 let. Blahořečil ji papež Jan Pavel II. Při návštěvě Bratislavy v září 2003. Pojďme tedy tento den otevřít modlitbou. Začněme četbou Evangelia.

Z 13. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku. Výjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu? Odpověděli: ano. On jim řekl: proto každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam.

0: Dnes tedy si připomínáme svatého Petra Chryzologa a budeme vycházet z textů k běžného dne, tedy z prvního týdne žaltáře 873 ve starším vydání, 873 nebo 978 v novém vydání. 978. Pouze k závěrečné modlitbě použijeme tu z památky, strana 1444 ve starším vydání, 1444 nebo 1625. 1625. Máme tedy připravené dvě záložky. První na straně 873, druhou na straně 1444 ve starším vydání, v novém 978 a 1625. A modlí se s vámi Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěcho lkajících, tvé dobroty líbeznost, každé jitro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly, čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou navštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí, bych z rozkoští nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdější žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Probuď se, má duše, probuď se, citoro a harfo.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, neboť k tobě se utíká má duše.
1: Uchyluji se do stínu tvých křídel, dokud se nepřežene zkáza.
0: Volám k svrchovanému Bohu, k Bohu, který mi prokazuje dobro.
1: Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
0: Uléhám uprostřed lvů, kteří lačně požírají lidi.
1: Jejich zuby jsou kopí a šípy a jejich jazyk naostřený meč.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, nad celou zemí nechtě tvá sláva.
1: Léčku připravili mým nohám, skrušili mou duši.
0: Vykopali přede mnou jámu, ať do ní spadnou.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce. Budu zpívat a hrát.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, chci vzbudit jitřenku.
1: Budu tě chválit mezi národy, pane, budu tě oslavovat mezi pohany.
0: Protože tvá milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak.
1: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, nad celou zemí nechtě tvá sláva.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo.
1: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý Hospodin.
0: Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho na ostrovech v dáli.
1: Řekněte, zhromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
0: Vykoupí Hospodin Jakuba a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
1: Přijdou a budou jásat nahoře Sionu, těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.
0: z vín, z obilí, vína a oleje, z mláďat bravu a skotu.
1: Jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada, nebudou už víc strádat.
0: Tehdy se rozveselí v tanci panna, zradují se jinoši a starci.
1: Proměním jejich nářek v jásot, útěchu a radost jim vlejí po jejich smutku. A můj lid se nasytí mým dobrodiním.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý Hospodin.
1: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
1: Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, je radostí celé země.
0: Hora Sion, to tajemné sídlo Boží, je městem velikého krále.
1: Bůh se ukázal v jejich pevnostech jako jistá ochrana.
0: Neboť hle, sešli se králové, spolu učinili útok.
1: Jen se však podívali, užasli, ve zděšení prchli.
0: Hrůza je tam zachvátila, křeč jak ženu, která rodí.
1: Jako když východní vítr rozbíjí taršíšské lodi.
0: Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli v městě Hospodina zástupů.
1: V městě našeho Boha. Bůh mu dává věčné trvání.
0: Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
1: Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.
0: Tvá pravice oplývá spravedlností, ať se raduje Sionská hora.
1: Ať jásají judská města nad tvými rozsudky.
0: Jděte kolem Sionu, obejděte jej, spočítejte jeho věže.
1: Všimněte si jeho hradeb, prohlédněte jeho paláce.
0: Abyste mohli vyprávět příštím pokolením, tak veliký je Bůh.
1: Bůh náš na věky, navždy, on bude naším vůdcem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha. Krátké čtení je z Izajáše 66. kapitoly. Tak praví Hospodin, mým trůnem je nebe a země podloží mých nohou. Jaký dům byste mi mohli vystavět, jaké místo pro můj odpočinek? Vždyť přece to všechno učinila má ruka, mně to všechno patří, praví Hospodin. Na koho zhlédnu? Jen na pokorného, duchem zkroušeného, plného úcty před mými slovy.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. Děkujeme Kristu, že nám dopřál světlo tohoto dne a volejme k němu.
1: Pane, požehnej nám a posvěť nás. Dal ses v oběť za naše hříchy.
0: Přijmi naše dnešní úmysly a předsevzetí.
1: Potěšuješ naše oči darem nového světla.
0: Zejdi jako jitřenka v našich srdcích.
1: Pomoz nám, ať jsme dnes ke všem trpěliví.
0: Neboť ty jsi k nám trpělivý a plný slitování.
1: Učiní, Pane, ať dnes poznáme tvé milosrdenství.
0: A radost z tebe, ať je naše síla.
1: Pane, požehnej nám a posvěť nás.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi učinil svatého biskupa Petra Chryzologa slavným hlasatelem svého vtěleného slova. Na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať v srdci rádi uvažujeme o tajemstvích spásy a svými skutky o nich vydáváme spolehlivé svědectví. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve čtvrtek 17. týdne v liturgickém mezidobí v prvním čtení hodinky četby čteme z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, tedy od kapitoly 11. verše 7. Proti nepravým apoštolům. Bratři, udělal jsem chybu, když jsem se ponižoval, abyste vy byli povýšeni, že jsem vám hlásal Boží radostnou zvěst zadarmo? Jiné církevní obce jsem obíral a vzal jsem od nich na živobytí, abych mohl sloužit vám. A když jsem byl u vás a měl nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Neboť to, čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. A vůbec jsem se chránil a budu chránit, abych vám nebyl na obtíž. Dovolávám se Kristovi pravdy, která je ve mně. Nikdo mi v achajských krajích nezabrání, abych se tím chlubil. Proč? Že vás nemám rád? Bůh to ví, že vás mám rád. Avšak dělám to a budu to tak dělat dál, abych odňal záminku těm, kdo záminku hledají, aby se mohli chlubit stejně jako my. Ale to jsou lži apoštolové, pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen vydávají. A není divu, vždyť i Satan na sebe brává podobu anděla světla. Není proto nic zvláštního, jestliže i jeho pomocníci se vydávají za služebníky spravedlnosti. Avšak jejich konec bude hoden jejich skutků. Opakuji, ať mě nikdo nepokládá za člověka bez rozumu. A i kdyby, vezměte mě už jako člověka nerozumného, abych se i já mohl trochu pochlubit. Co říkám, není podle Pánova vzoru, ale říkám to jako nerozumný, když se takovými věcmi chlubím. Když se mnozí chlubí věcmi jen lidskými, pochlubím se také. Vy přece ve své rozumnosti ochotně snášíte nerozumné. Necháváte si líbit, když vás někdo zotročuje, když vás vysává, když vás obírá, když se k vám chová povýšeně, když vás bitím umlčuje. S hanbou musím říci, že v tomhle jsme opravdu byli slabí. Ať už si kdo zakládá na čemkoliv, to mluvím jako nerozumný, na tom si mohu zakládat i já. Jsou Hebrejové? Já také. Jsou Izraelité? Já také. Jsou Abrahamovi potomci? Já také. Jsou Kristovi služebníci? To mluvím už úplně bez rozumu. Já více než oni. Lopotil jsem se mnohem více, do žaláře jsem se dostal častěji. Týrání jsem zakusil nad veškerou míru. V nebezpečí smrti jsem se odstl častokrát. Pětkrát jsem od židů dostal 40 ran bez jedné, třikrát jsem byl bit pruty, jednou kamenován, třikrát jsem ztroskotal na lodi, den a noc jsem se zmítal na širém moři. Často na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního národa, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v neobydlených krajích, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratry. K tomu vyčerpávající práce, mnohé bezesné noci, hlad a žízeň, časté posty, zima a chatrné oblečení. Kromě toho každodenní nával ke mně a starost o všechny církevní obce. Kdo cítí slabost, abych ji necítil i já? Kdo je sváděn ke hříchu, aby to nepálilo i mne?

2026 vám přeje Daniel Blaške. Je památka svatého chryzologa a k svátku přejeme všem bořivojům. Co nás dnes čeká za počasí? Dnešní den by mělo být slunečno a horko. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34, v 1000 metrech na horách kolem 28 stupňů, při jasném až polojasném počasí. Teprve odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti budou přeháňky nebo i bouřky. V Čechách bude slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní až jihozápadní vítr. Odpoledne předpokládáme silnou, v nížinách mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem. Tlak bude slabě až mírně klesat, večer bude slabě vstoupat, ráno budou rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. No a co očekáváme tento den? V Bojkovicích vrcholí generální kapitula České kongregace sester Dominikánek. O výsledcích budeme informovat. Rodiště blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli propojí účastníci pěší pouti. Z Lukova do Staroviček půjdou 3 dny. V Neratově odstartuje 12. ročník festivalu Menteatrál. Představí specifické divadlo pracující s lidmi s mentálním postižením. Modlitební triduum před památkou blahoslavené mučednice komunismu řeholnice Zdenky Schillingové končí na Slovensku v Podunajských Biskupicích. K jeho slavení pozvali milosrdné sestry svatého kříže. Závěrečnou bohoslužbu povede žilinský biskup Tomáš Gális.

0: Česka do Afriky míří další kontejner plný jízdních kol, které místním dětem pomáhají získat lepší přístup ke vzdělání. Humanitární projekt Kola pro Afriku posílá ročně 3 až 5 takovýchto zásilek. Podrobnosti doplní ředitel a zakladatel projektu Roman Posolda.
1: Některé děti chodí do školy přibližně až 10 kilometrů jednu cestu a ze školy zpátky další 10 kilometrů. Takže pro děti v centrální části Gambie, kteří jsou v partnerských školách, nedáváme ta kola tak nějak nahodile, ale spolupracujeme s mnoha partnerskými školami. V průběhu toho projektu od roku 2012 je to přibližně už 80 škol a odvezli jsme do Gambie přibližně 15 000 kol. Některé ty děti už tu školu svoji vychodili nebo vyjezdili a další děti ty kola dostanou už teď v další školní rok od září. Ale my těmi koli sledujeme ještě něco dalšího. A to je, že ty kola jenom nepřeváží toho člověka. Obrazně řečeno a vlastně fakticky převáží naději, nějakou možnou změnu, třeba i lepší budoucnost, protože to vzdělání přinese to, že ty děti se můžou odrazit něčemu dalšímu, třeba dalšímu vzdělání nebo nějaké práci. Ale my s těmi koli vozíme i novou dovednost. My s těmi koli učíme ty děti, ale i třeba mladé lidi, kteří nemají žádné vzdělání, to teoretické školní, učíme je tu dovednost. Oni za náma přichází a to učí se kola opravdu. Učí se je sestavovat. Toto je další taková přidaná hodnota. Pak některá kola máme pro ty naše školní mechaniky, kteří nám chodí 3 až 5 z týdnu ta kola opravovat do těch partnerských škol. Děti něco umí, děti se něco naučí, když si skládají ta kola, ale samozřejmě tam musí být někdo, kdo na ta kola dohlíží a kdo je opravuje, aby ta kola jezdila co nejdéle. Takže těch významů v tom projektu je opravdu mnoho. Jsme zapojili i dokonce místní věznici, kde vězni nám také ta kola opravují. A pak, co ten projekt dělá tady v Česku? Dárci nám darují kola, partneři nám pomáhají, dobrovolníci nám pomáhají. A také jsme v tom projektu udělali takovou velkou sociální část, kdy pracujeme v Hřmanické věznici v Ostravě, pracujeme s lidmi, kteří jsou po výkonu trestu, který se nějakou cestou a často velmi těžce vrací zpátky do společnosti. Takže díky těm kolům můžou tu svoji cestu životní nastavit trošičku lépe tím, že pomáhají někomu dalšímu, tím, že dělají smysluplnou činnost.
0: Zhrnul přínosy projektu Kola pro Afriku jeho ředitel Roman Posolda. Doplnil také možnosti podpory projektu.
1: My jsme vděční za to propojení, za laskavost a ochotu druhých lidí. A na stránkách Kola pro Afriku máme tlačítko sběr kol. Tam si může ten, kdo chce darovat kolo, rozvinout stránku, kde jsou všechna aktuální sběrná místa. To jsou dobrovolníci různě po republice a je tam i na ně kontakt, je tam často i napsána doba, kdy přebírají ta kola a tam právě ten dárce může to kolo svoje odevzdat. Pokud to nemá zrovna blízko, tak může počkat na pozdější termín, třeba si tu stránku otevřít za měsíc nebo za dva, pokud to kolo může ještě uchovat a uskladnit a darovat později, protože ta sběrná místa vznikají a zanikají v průběhu roku, tak jak právě ti štědří a ochotní lidé mohou. Dokonce některé sběrky pořádají i města a to často bývá kolem dne země v dubnu anebo v týdnu mobility, to je zase v září. Takže tam může ten dárce toho kola si najít to místo, kde může předat. A chtěl bych vděčnost vyjádřit dárcům, kteří nám darují ta kola. My jich máme opravdu spoustu a můžeme z nich denně tvořit, ale dostává se nám méně financí a tudíž je to tak, že přibližně z 90% financujeme ten projekt z vlastní činnosti. To znamená z oprav kol tady v České republice a jenom malinkou část tvoří buď dotace, anebo podpora individuální, takže budeme vděční za finanční podporu a to tlačítko darovat je také na stránkách kolaproafriku.cz.
0: Uzavírá na Proglasu Roman Posolda, ředitel a zakladatel projektu Kola pro Afriku.

0: jste u nás jako doma. Proglas.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už smaž,

0: Léto bývá v katolické církvi obdobím změn působiště duchovních. V brněnské diecézi letos většina kněží zůstává ve svých dosavadních místech. Ke změnách dochází jen v několika málo případech, potvrdil Proglasu generální vikář Pavel Kavka.
1: V letošním roce v brněnské diecézi změní své působiště velmi malý počet kněží. Ty personální změny se týkají asi jenom 6 kněží ve službě faráře a 2 kněží ve službě kaplana. Potom jsou tam změny, které vznikly v důsledku toho, že se změní třeba kněží v řeholních komunitách, ale to je víceméně záležitost těch řeholních komunit. Jakékoliv personální změny jsou vždycky zatěžující pro všechny, jak pro kněze, tak pro věřící, tak i pro představené. Protože to není nějaká zábava, ty změny se nedělají jen tak, vždycky je to vyvoláno potřebami v diecézi. Často je to to, že třeba ten kněz onemocní nebo není schopen vykonávat svou službu. Potom jsou to změny, které jsou vyvolány potřebou nějaké specifické služby, třeba letos se mění od spirituál na biskupském gymnáziu. A pokud těchto potřeb v tom roce nevznikne mnoho, tak také není důvod bezdůvodně měnit působiště kněží.
0: Zhrnul rozsah personálních změn generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka. Doplnil, že každý přesun je výsledkem desítek či stovek hodin rozhovorů, jednání, posuzování, naslouchání i vysvětlování, když vedení diecéze hledá, co je pro kněze a pro věřící ve farnostech správné.

0: Blíží se 7. hodina, zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 7 hodin, čtvrtek 30. července, u poslechu živého vysílání Ranního Plusu vás z nového studia zdraví Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A čím vysílání otevřeme? Nakolik vlna veder stěžuje boj s požáry ve Francii?
1: Jak se vyrovnávají vodohospodáři v Bratislavě s rekordním poklesem hladiny Dunaje?
2: A na jaké vysoké školy se ještě dá přihlásit a za jakých podmínek?
1: To všechno zodpovíme po zprávách s Monikou Vrchotovou.
4: Přeji dobré ráno. Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat pod kontrolou, ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem. Hašení komplikuje silný vítr.
5: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valle Uixó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak hlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
4: A s lesními požáry bojují také ve Francii. Aktuální situaci rozebereme v Ranním Plusu s naším tamním zpravodajem hned po zprávách. Výstraha před požáry platí také v části Česka. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě. Pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
6: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My celá jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než v pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
4: Podle Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko provedlo další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Na předměstí Krivého Rihu zahynulo 6 lidí, oznámili to tamní úřady.
7: V obci Radošné u Krivého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Krivého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba 10 pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi 1000 balení z Dánska.
8: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 000.
9: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
8: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
10: Nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let.
8: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28, uvedl to mluvčí vlády Minoru Kihara. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kyushu. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kashima. V budově po zemětřesení podle vyšetřovatelů zřejmě vybuchl unikající plyn. Silné zemětřesení na jihozápadě Japonska poškodilo množství budov a silnic. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Slavnostním vyřazením dnes na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu bude pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, ale poletí jiné stroje, potvrzuje mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
11: Podle aktuálního plánu by se měl přelet vrtulníků během čtvrtečního slavnostního vyřazení uskutečnit. Původně avizované vrtulníky UH-1Y Venom nakonec nahradí dva stroje MI-171EŠ. V tuto chvíli se tedy s přeletem počítá, jeho provedení ale bude záviset na aktuálním počasí a provozních podmínkách.
4: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
12: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v Zoo Praha 28 mlžítek.
4: Mlžítka, fontány nebo pítka jsou i na řadě míst v Praze. Najít se dají v nové interaktivní mapě, o které vám povíme v následujícím vysílání Ranního plusu. Teď ale máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona kamionů od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru až k omezení u Brna na 196. Osobní auta v levém pruhu se zastavují zatím jen nárazově. Bouralo se na příjezdu do Prahy po dálnici D6 ze 6. kilometru. Na 6. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Kolona z 8. kilometru je zatím na 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se jede pomalu před omezením u letiště od sjezdu na Kněževec ze 4. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. Na Pražském okruhu se obousměrně zdržíte před Ořechem, kolony od Lochkova a od dálnice D5 jsou na 10 až 15 minut. A v Praze je stále po vážné nehodě tramvaje s osobním autem a motorkou neprůjezdná Zenklova ulice směrem do centra asi půl kilometru pod Kobylisským náměstím. Objíždí se to přes Střelničnou a Davídkovu ulici, případně přes Trojskou. Přejeme šťastnou cestu. 30. červenec bude provázený prosluněnou oblohou odpoledne a večer, ale na jihu při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně i přeháňkami nebo bouřkami a teploty budou vysoké 34 až 38 stupňů. Na severovýchodě bude maličko chladněji mezi 31 a 34 stupni a na horách pak kolem 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Via Pacis, neboli Cesta pokoje, je poutní stezka, která propojuje Bílou vodu a horu Matky Boží v Králíkách. Trasa vedoucí přes Rychlebské hory je lemovaná dřevěnými zastaveními. Ty znázorňují plody Ducha Svatého, jako například věrnost, zdrženlivost či radost. Za projektem stojí Martina Rabenseifnerová.
1: Nějak jsem to prostě nosila v sobě a v srdci, že vlastně mám vytvořit poutní cestu někde tady v Rychlebských horách. A pak po pár letech, když jsme dělali v Račím údolí řezbářské sympozium, které tam bylo každoročně, a v roce 2022 jsme měli poslední ročník, tak jednoho z tam z kolegů řezbářů napadlo, že bychom mohli udělat dřevěné boží muka. A já jsem pak přemýšlela nad tím tématem těch muk. A zase, když jsem byla na jiné návštěvě v Bílé vodě klášteře, tak vlastně, když jsem si povídala o tom smětním panem farářem, tak on mi říká, a co takhle ovoce Ducha Svatého? Takže přišlo ovoce Ducha Svatého, to se mi moc líbilo jako téma, takže jsem to zadala těm řezbářům a vlastně v rámci toho sympozia se vyřezalo asi 5 soch těch ovocí Ducha Svatého.
0: Na stezce postupně vzniklo 10 soch. Následně byl za pomoci dobrovolníků zahájen její provoz.
1: Stezka vede hřebenem Rychlebských hor. Je náročnější jako fyzicky, je to opravdu jako hřebenovka, kde se to je na kopec a z kopce dolů, takže určitě je to spíš pro ty, co jsou fyzicky zdatnější. Ale dá se ta cesta rozplánovat na více dnů. Celkem ta trasa je kolem 80 kilometrů. My jsme teďka otevírali tu poutní cestu 1.7. Jsem vyrážela se skupinou asi 13 lidí a v podstatě jsme šli právě i s panem farářem Janem Stonem a žehnali jsme sochy a umístěvali jsme na ně ještě cedulky, kde vlastně informace, to je cesta Via Pacis, název toho zastavení, a vlastně u každého toho zastavení ještě jedna věta z písní Josefa Hrubého, kapely Učedníky, s kterou vlastně je ta cesta také spojená.
0: Via Pacis je také symbolicky propojená s kapelou Učedníci. Jejímu zesnulému zakladateli Josefu Hrubému je věnováno jedno ze zastavení. Prvním poutníkům zabrala 77 kilometrů dlouhá trasa 4 dny. Jejich putování v Králíkách zakončil právě koncert skupiny Učedníci. Pokračuje Martina Rabenseifnerová.
1: To byl takový na začátku bláznivý nápad udělat tu poutní cestu. A vlastně já jsem tak postupem těch let, kdy to vznikalo, jsem mnohdy ani nevěděla, proč to dělám. A někdy jsem si i říkala, že to je hrozná marnost. Až to došlo do toho stádia, teda když se mi to nějak pomocí těch ostatních, tak se mi to podařilo dokončit. Když jsme pak měli koncert slavnostního otevření v těch Králíkách a hrali tam Učedníci a v podstatě všichni měli slzy v očích a plakali, tak to jsem cítila, že to možná fakt jako bude fungovat, že ta stezka jako žije a že to vlastně bude přinášet ovoce vlastně do těch srdcí těch lidí, těch poutníků a že se jim vlastně budou otevírat oči a že vlastně Bůh se jich bude dotýkat a že ten jejich život bude díky tomu hodnotnější a krásnější, že vlastně pocítí tu blízkost Boží.

0: Tuto sobotu jste zváni na 10. ročník Dnů lidové architektury, který se zaměří na dědictví středočeského vinohradnictví a viniční stavební památky. Dějištěm akce bude historická viniční usedlost Turbovice, vinařství Válkovy ve Skuhrově u Mělníka. Organizátoři se tak snaží seznámit veřejnost s historickou architekturou venkova a podpořit její ochranu a zachování, potvrzuje radní Středočeského kraje Václav Švenda.
1: Je potřeba chránit historické stavební památky a aktivně o ně pečovat. Bohužel mnoho z nich v současnosti chátrá. Příklad usedlosti Turbovice ukazuje, že s odhodláním a odbornou péčí mohou i ohrožená místa obnovit svou dřívější hodnotu. Jsem rád, že Dny lidové architektury představují důležitost kulturního dědictví i širší veřejnosti.

0: Na poutním místě Mariahilf v Jeseníkách probíhá letní tábor s názvem Sinai Camp. Účastní se ho více než 50 mladých lidí ve věku od 15 do 20 let nejen z ostravsko-opavské diecéze. Podrobněji náš redaktor Antonín Žolnerčík.
1: Sinai Camp nabízí mladým zájemcům příležitost k setkání s Bohem. Program je zaměřený na duchovní růst, budování vztahů, fyzické aktivity, hry a podobně. Neodmyslitelnou součástí jsou přednášky, stmelovací aktivity i duchovní akce typu večer chval či společná modlitba. Sinai Camp založil před 10 lety pater Michal Jadavan, který po těžké nemoci v roce 2018 zemřel. Účastníci i vedoucí tábora na něj každoročně s vděčností vzpomínají.

0: Jihlavský kostel svatého Ignáce vstoupil do další části svých oprav. Momentálně obnovují rozsáhlou výmalbu chrámu, vysvětlil místní farář premonstrát Marián Jiří Husek.
1: Momentálně po té, co jsme na tom našem kostele opravili kompletně střechu a fasádu, tak teďka jsme se pustili do interiéru a tam je výmalba celého stropu a pak ještě celé kompletní zdi za hlavním oltářem. Je to malba na téma nějakých všelijakých andělů a svatých, ale potom, protože to je jezuitský kostel, tak to je i na téma jezuitského působení a na téma taky oheň jsem přišel svrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, jak je to z písma svatého. No a tohle všechno se má obnovit, protože bylo to už hodně nezřetelné, hodně tmavé, tak se všichni těšíme, jak naraz uvidíme, co tam je vlastně namalované. Celá ta akce je naplánovaná zhruba na 2,5 roku. Dělá se to po etapách za provozu. Kostel stále slouží, nedělní mše svaté tam máme. Teďka máme lešení v presbytáři, až se to tam do konce tohoto roku snad dodělá, tak se lešení posune dál do lodě. Bude druhá etapa a pak se počítá třetí etapa, celkem asi 3 etapy. A je to z dotací. A když už se dělají ty malby a spolu s tím asi i stěny, tak se něco předělá i co se týká elektriky a zabezpečovacího zařízení. Nějaké ty dráty se tam natahají. Mají se vyměnit ještě i nějaké velké okna, které jsou tam nahoře a jinak než toho lešení by se k ním nedostalo. Takže celkově to bude stát přes 40 milionů.
0: Zhrnul pater Marián Jiří Husek. Bývalý jezuitský kostel svatého Ignáce pochází z konce 17. století a je v něm vystavená národní kulturní památka sousoší jihlavské piety.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A tím dnem je také čtvrtek, 30. červenec. Máme památku svatého Petra Chryzologa. Ke svátku přejeme také všem chlapcům a mužům, kteří nesou jméno Bořivoj. Nyní je 7 hodin a 30 minut. Vám krásný čas s Proglasem přeje Daniel Blaške. Krom jiného je dnes Mezinárodní den přátelství. Ten vyhlásilo Valné shromáždění OSN jako den přátelství mezi lidmi, zeměmi a kulturami. Vzájemná úcta činí přátelství trvalým, říkal svatý John Henry Newman. Valné shromáždění OSN vyhlásilo Světový den boje proti obchodování s lidmi. Mezinárodní charita upozorňuje, že obchod s lidmi je výraz pro moderní otroctví. Mezinárodní organizace práce OSN tam řadí i nucené sňatky. V moderním otroctví podle jejich údajů žije kolem 50 milionů lidí. Jiný úřad OSN uvádí, že 2/3 z nich tvoří ženy. Papež František nabádal: otevřme oči a uši, abychom viděli ty, kteří zůstávají neviditelní, a naslouchali těm, kteří nemají hlas, abychom uznali důstojnost každého člověka a jednali proti obchodování s lidmi a proti jakékoliv formě vykořisťování. Je nutné dostat se ke kořenům tohoto jevu a vymítit příčiny. Dnes slaví 51. narozeniny duchovní farář církve československé husitské v

0: vojenský kaplan velitelství pro operace major Pavel Brichta. 63. narozeniny slaví brněnská knihkupkyně, galeristka a spisovatelka Hana Pinknerová. Její úvahy slýcháte na Proglasu v Myšlenkách na den. 73 let se dožívá přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš, bývalý přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha. 94 let se dožívá herečka Alena Vránová, filmová Pyšná princezna. Dnešní den bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34, v 1000 metrech na horách bude kolem 28. V Čechách bude slabý vítr, na Moravě a Slezsku mírný, jižní až jihozápadní. Tlaková tendence, slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré. V 9 hodin si připomeneme 11. ročník festivalu Maraton hudby Brno. Ten nabídne od 6. do 9. srpna více než 100 koncertů na řadě scén v centru města. Hosty pořadu na stole je téma od 9 hodin budou ředitel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg Milan Tesař, kteří představí letošní program i hlavní novinky. Řeč bude o rezidenčním umělci Nguyenu Le, projektu Light Up Tugendhat, world music, jazzu i dalších festivalových scénách. Pořad moderuje Janis Moras. Krátce popolední si můžete dopřát hudební siestu, která k poslechu nabídne díla českých klasicistních skladatelů. Nejprve zazní koncert B-dur pro dva klarinety a orchestr od Karla Stamice, na ten naváže koncert S-dur, který pro lesní roh napsal František Antonín Ressler Rosetti. A ve zbývajícím čase si pustíme symfonii číslo 5 G-dur Jiřího Antonína Bendy.
1: Emeritní znalec burgundského, poledne v menze, po menze na sklenku, svou láhev denně, i když není z čeho, přichází do šenku ze zadu a dvorem. Přichází ve tři a penze 14. Dobrý den, pane profesore. Ležící osmu našel v hlavě ve svém mikrokosmu a Ludolfovo číslo v paměti. V bílém vínu, pak Albertovo MC v jedné sklence za druhou. Než si řekne o třetí, je březen, třetí měsíc 14. a kalendář nás ti připomíná, že v Ulmu Bahnhof Strasse 20 chtěl napsat černou křídou do komína svůj vzorec místo gratulace. Na zdraví, pane profesor.

a kvadratury kruhu náčrty. Dnes možná najde další rozměr, jako třiťbán.

odchází po páté zpátky za rem. Prázdná láhe burgundského, zátky korek a čas tiše odtiká do svých aleluj, kam si dovíkám, ale zítra ve tři bude 15. Naschledanou, pane profesore.

0: Sto let od úmrtí významného rodáka, spisovatele Karla Václava Raise, si připomínají lázně Bělohrad na Jičínsku výstavou Bělohradské sýpce. Interaktivní expozice zprostředkovává návštěvníkům dobu, ve které spisovatel žil a tvořil, ale i jeho vztah k Podkrkonoší a lásku k místním lidem, pokračuje redaktor Martin Weisbauer.
1: Název výstavy Komu bylo z hůry dáno je slovní hříčkou, odkazem na vrch Hůra blízko lázní Bělohradu, který spisovatel dobře znal, protože tudy chodil za příbuznými do rodiště svého otce do obce Bukovina. Prudké stoupání i působivý rozhled do krajiny se pak několikrát v autorově tvorbě objevuje. Hůra je také podle Raisových vzpomínek domovem lišky, která hrála v životech bělohradských zásadní roli. O tom se návštěvníci dozvědí více na výstavě. Hlavní snahou je prezentovat Raise jako stále aktuálního autora, jehož četba může být zábavná a obohacující i dnes. Obsahem výstavy jsou například i mezigenerační vztahy, vztahy v rodině, sociální rozdíly i česko-německé vztahy. To vše jsou věci, které se řešily jak v době před 100 a více lety, tak i dnes. Součástí výstavy bude mimo jiné model Raisova rodného domu nebo digitalizovaný model Bělohradu z období Raisova života.
0: Uzavírá redaktor Proglasu Martin Weisbauer. Expozice bude v Bělohradské sýpce přístupná do konce října.

0: V hloubce ticha. Tak zní název výtvarně meditativního workshopu, který se uskuteční příští neděli v Letohradu na Ústecko-Orlicku. Účastníci budou tvořit a meditovat na faře pod vedením Markéty Krčálové.
1: Obsahem workshopu, který se bude konat tady v Letohradě, bude spojení techniky kyanotypie, spojení výtvarné techniky s meditací. Budeme střídat bloky tichého sezení v meditaci, do které budou účastníci uvedeni. To budeme kombinovat a střídat s bloky. Celý workshop bude probíhat v tichu.
0: Základem workshopu bude podle Markéty Krčálové kontemplace a výtvarná tvorba. Účastníci budou moci vyzkoušet kyanotypii.
1: Já jsem teda zmínila, že se bude jednat o techniku kyanotypie, což je taková metoda, která pracuje s působením světla, UV záření, takže budeme pracovat nějak, spolupracovat se sluncem. Pracuje se tak, že se ty papíry nebo i třeba látka natřou roztokem citlivým na světlo. Poté se to pokladne buď to přírodninami nebo nějakým třeba pauzovacím papírem, který se dá různě vrstvit. A tohle dílo potom se vystaví na slunce a potom tam vzniknou otisky.

45. minutě po 7. hodině je prostor pro hudební kompas. Přesně za týden 6. srpna začne 11. ročník festivalu Maraton hudby Brno. Po třech letech se na něj vrací kubánský pianista Omar Sosa. Ve čtvrtek 6. srpna vystoupí v brněnském Sonocentru společně se sardinským trumpetistou Paulem Frézu a s francouzským kytaristou Nguyenem Le. My si dnes poslechneme tři skladby z různých alb Omara Sosy. První se jmenuje Oshun a jde o společnou nahrávku s kubánskou houslistkou a zpěvačkou Jillian Cañizares.

O Marsosa se narodil v roce 1965 v kubánském Camagüey a vystudoval klasické bicí i klavír. Na začátku své kariéry působil v kubánských tanečních a jazzových orchestrech, ale po odchodu z vlasti se usadil nejprve v Ekvádoru a později ve Spojených státech. Právě tam začal rozvíjet svůj osobitý styl, který vychází z kubánské hudby, ale přirozeně čerpá z jazzu, africké tradice, evropské klasické hudby i elektroniky. Přestože je virtuózním klavíristou, technická brilance pro něj nikdy není cílem sama o sobě. Jeho hra je založena na rytmické energii afrokubánské hudby, improvizaci a citlivé práci s barvou zvuku. Omar Sosa vydal několik desítek alb a opakovaně byl nominován na ceny Grammy i Latin Grammy. Jeho nahrávky získaly řadu ocenění v oblasti jazzu i world music a pravidelně se objevují v mezinárodních anketách hudebních kritiků. Přesto zůstává umělcem, který se vyhýbá komerčním kompromisům a dává přednost originálním projektům založeným na spolupráci a tvůrčím hledání. Omar Sosa vystoupí v Sonocentru společně s trumpetistou Paulem Frézu a s kytaristou Nguyenem Le. O dvě stupenky na tento koncert můžete ještě do dnešního poledne soutěžit na našem webu hudbaproglas.cz. Nám teď Omar Sosa a Paulo Frézu společně zahrají skladbu Cha Cha Chai. Následovat bude Sosova solová skladba Son Vrai un Manto en El E minor.

I'm not a good one.

Try to do it.

O Marasosu můžete slyšet příští čtvrtek v Sono centru v Brně v rámci festivalu Maraton hudby Brno. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat dánské skupině Tone of Voices Orchestra. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. Za chvíli se už připojíme ke zpravodajství Českého rozhlasu Plus.

0: 8 hodin ve čtvrtek 30. července vás i nadále zvou k poslechu Ranního plusu Martina Mašková
1: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
1: A tady je naše tematická nabídka pro příští minuty. Jaké priority chce prosadit premiér do jednání o rozpočtu, například do jednání s ministrem vnitra nebo obrany?
0: Také Španělsko zápasí s požáry umocněnými horkem, jaká je tam situace?
1: Podařilo se úplně obnovit dodávky léku na rakovinu prsu?
0: Nejdřív je tu Monika Vrchotová s čerstvými zprávami.
3: Přeji hezké ráno. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů.
4: Zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová zdůraznila, že se hasiči museli v uplynulých hodinách vyrovnat s několika komplikacemi naráz. S vysokými teplotami kolem 40 stupňů, s větrem, který místy dosahoval 45 km za hodinu, a s nízkou vlhkostí. Starosta obce Léška Pfere Filip de Gonville televizi BFM řekl, že kvůli těmto podmínkám museli načas zastavit hašení.
5: Museli jsme načas zastavit lesní práce, protože přístroje, které jsme používali, mohli zapříčinit další požár.
4: Meteorologové předpovídají, že se vítr otočí, přinese vyšší vlhkost z oceánu a že se celkově ochladí, což by mělo pomoct při hašení. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: S lesními požáry se už několik dní potýkají také hasiči ve Španělsku. Jak to tam vypadá dnes, prozradí v Ranním plusu naše spolupracovnice, se kterou se spojíme krátce po zprávách. Vlna veder zasáhla i Česko. Nedávné srážky přestávají mít efekt při vysokých teplotách. V následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
6: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově taky vypadl proud. Výbuchy jsou podle katarské televize Al Jazeera hlášené i z ostrova Kiš, z města Kazerun ve středním Íránu i z ropné provincie Chuzestán.
7: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska Jana Karas. Český rozhlas.
3: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 13 lidí, včetně 2 dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova a nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
8: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
9: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
8: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
10: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl ztratil zatím přibližně 12%.
8: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Začínající řemeslníci z Prostějova můžou získat od radnice dotaci 40 tisíc korun. Příspěvek je určený například truhlářům, elektrikářům, zedníkům, kominíkům a čalouníkům, kteří získali výuční list v uplynulých 6 letech. Pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
11: Všichni vyučení, kteří mají výuční list do 36. letošního roku, to znamená třeba ho získali právě absolvováním letošního školního roku a mají trvalé bydliště v Prostějově a rozhodli se pro některou z těch podporovaných profesí a chtějí se tomu řemeslu věnovat, tak mohou si podat žádost na prostějovském magistrátu.
3: Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou.
12: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
13: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
14: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme a toto je vlastně vklad dnešní doby.
13: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Jaká je situace na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona kamionů od 178. kilometru až k omezení u Brna na 196. Osobní auta se zastavují za Kývalkou na 184. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D6 se řeší za sjezdem na Jeneč hned 2 nehody za 6. kilometrem. První nehoda je v levém pruhu a o asi 200 metrů dál je druhá nehoda v pravém. Kolona z 11. kilometru je až na 30 minut. A pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete asi čtvrt hodiny a na Pražském okruhu čekejte silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony směrem na letiště jsou od úrovně z Braslavy. Směrem na D1 se zastavíte na konci D5, zdržení v obou směrech až 20 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes je jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu ojediněle může přidat přeháňka nebo bouřka a teplotní maxima dnes 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 a na horách bude kolem 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 11 minut, čtvrtek 30. červenec. Co tento den přinese, to si pojďme povědět. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se zaměří dnešní veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z odpovědnosti úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. V Bojkovicích vrcholí generální kapitula České kongregace sester Dominikánek. O výsledcích budeme informovat. Rodiště blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli propojí účastníci pěší pouti. Z Lukova do Staroviček půjdou 3 dny. Druhým dnem pokračuje františkánská pouť pro mladé do 35 let Křivoklátskem. Cíl má v neděli v Hájku u Prahy. Lidé zapojení do týdenní pěší pouti za umělce mají před sebou etapu z Tišnova do Vranova. Tam je čeká mše svatá, adorace, chvály a koncert. V Neratově odstartuje 12. ročník festivalu Menteatrál. Představí specifické divadlo pracující s lidmi s mentálním postižením. Při závěrečném koncertu festivalu Organum Olomoucensis v kostele svatého Mořice v Olomouci vystoupí Jiří Stodůlka. 6. koncert festivalu Varhaní léto rozezní koncert v Polici nad Metují. Scholu od Nejsvětější Trojice doprovodí na varhany Jiří Tymel. V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, sídle rodu Kinských, začíná festival Novozámecké hudební léto. Pod širým nebem se představí řada domácích i zahraničních interpretů. Pohodový domácí Klářin festival se odehraje u Vránova mlýna v Brně Mokré hoře. Po vědecké pohádce Vodovod následují vystoupení Doroty Barové, Petra Nykla a našeho spolupracovníka Martina Kišperského s Alešem Pirglem. V Mariánské kapli na hřbitově ve Windbergu v Dolním Bavorsku se uskuteční poslední rozloučení s bývalým generálním opatem řádu premonstrátů. Thomas Hans Grettingera zemřel v pátek ve věku 83 let. A modlitební triduum před památkou blahoslavené mučednice komunismu řeholnice Zdenky Schellingové končí na Slovensku v podunajských Biskupicích. K jeho slavení pozvali milosrdné sestry svatého kříže. Závěrečnou bohoslužbu povede žilinský biskup Tomáš Gális.

0: Násilí na západním břehu Jordánu podle představitelů františkánského řádu ohrožuje samotnou existenci původních křesťanských komunit ve svaté zemi. Obrátili se proto na amerického ministra zahraničí Marka Rubia s žádostí o konkrétní kroky. Vedle útoků na obyvatele upozorňují také na vysídlování rodin a problémy se vzděláváním dětí. Více zjišťoval náš spolupracovník Petr Pospíšil.
1: Katolická agentura Zenit uvádí, že impulzem k výzvě byl útok na město Tajbeh, poslední zcela křesťanskou obec na západním břehu Jordánu. Církevní představitelé dlouhodobě upozorňují také na vandalismus, znesvěcování posvátných míst a útoky na duchovní. Podle františkánů nejde jen o bezpečnost náboženské menšiny, ale o zachování křesťanské komunity, která ve svaté zemi žije téměř 2000 let. Varují, že pokud bude násilí pokračovat, může vést k jejímu postupnému zániku. Podle Organizace spojených národů byly od roku 2023 vysídleny desítky palestinských komunit. Demolice nebo stavební omezení pak ohrožují desítky škol. Svatý stolec zároveň v OSN vyzval k zajištění bezpečného přístupu humanitární pomoci a odsoudil útoky na pracovníky organizací, které ji poskytují.
0: Další podrobnosti nabízí web zprávy.proglas.cz.

Je 8 hodin a 30 minut, čtvrtek, 30. července 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Petra Chryzologa, neboli Zlatořečníka, což byl ravenský biskup a učitel církve, také patron proti horečce, zemřel v polovině 5. století. Také máme Mezinárodní den přátelství, ten vyhlásil valné shromáždění OSN jako den přátelství mezi lidmi, zeměmi a kulturami. Valné shromáždění OSN vyhlásilo také Světový den boje proti obchodování se lidmi. 51. narozeniny dnes slaví duchovní farář Církve Československé husitské, vojenský kaplan velitelství pro operace major Pavel Brichta. 63. narozeniny slaví brněnská knihkupkyně, galeristka a spisovatelka Hana Pinknerová. Její úvahy slýcháte na Proglasu v Myšlenkách na den. 73 let se dožívá přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš, bývalý přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha. 94 let se dožívá herečka Alena Vránová, filmová Pyšná princezna. Svátek má Bořivoj. Slovanské jméno znamená bojující vojín či bojovník. Podívejme se, co vám nabídneme také v odpoledních hodinách na Proglasu. Od 16 hodin vás aktuálním kolem hitparády provede Petr Tesař. Olomoucký písničkář Semiš vlastním jménem Radek Ježovič představí v pořadu Jak se vám líbí ve 7:45 večer své první album Kousek za městem. Nahrávka nabízí pestrou směs autorských písní, ve kterých se vedle folku objevují také blues, cymbalová muzika, pop nebo barové písně a podílela se na ní řada výrazných hostů, včetně Slávka Janouška nebo Jana Žambocha. O vzniku alba

i své písničkářské cestě bude Semiš hovořit s Janisem Morasem. A více než 30 let úspěšné činnosti na poli rodinné, manželské a sociální problematiky má za sebou Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči, které vám představíme v radioreportu ve 20 hodin a 15 minut. Jeho posláním je především podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Letos v lednu se instituce přestěhovala na novou adresu v areálu městské nemocnice Fifejdy. Redaktor Antonín Žolnerčík sídlo organizace navštívil a k mikrofonu si pozval ředitele organizace Marka Schneidera. Tak máte z čeho si vybírat.

0: Krajinou Vysočiny a Moravského krasu vede trasa letošní pěší pouti za umělce. Do cíle Mariánského poutního místa Křtiny mají poutníci dorazit zítra. Po celý týden je doprovází kaplan z Přerova, pater Jiří Zámečník. Teď je hostem našeho vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás, posluchače.
0: Na pouť jste vyrazili v neděli. Kolik kilometrů už máte za sebou a jaká je cesta?
1: Máme za sebou, když to spočítám, přes 30 kilometrů si myslím pěší chůze, protože kousek jsme včera jeli vlakem. Vyrazili jsme teda ze Žďáru. První den v pondělí jsme šli do Nového Města na Moravě. Tam jsme přespali v Orlovně a v úterý pokračovali do Bystřice nad Pernštejnem. A včera ráno jsme právě kousek z Bystřice popojeli do Doubravníka a s tam jsme šli zase pěšky dál až do Tišnova, do předkláštěří nejprve, pak do Tišnova. Tam jsme spali na faře a teď asi před hodinou a něco jsme vyrazili směr Vranov u Brna.
0: Tak prozraďte prosím motopouti za umělce a jaká je celkově idea za touto poutí?
1: Motopouti je letos trošku delší a to sice zní takto, kdo pracuje rukama je dělník, kdo pracuje rukama a hlavou je řemeslník a kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem je umělec. Je to vlastně z myšlenek svatého Františka z Assisi, jehož jubilejní rok letos prožíváme. Jinak pouť je vždycky spojena, nebo od té doby, co já jsem se do ní zapojil asi před 7 lety, tak jsme tu pouť začali spojovat se svatostí a s různými příklady různých lidí, svědců, kteří nás vedou ke svatosti. Tak se snažíme i vlastně skrze příklady lidí svatých i lidí, které potkáváme a přírody, která je okolo nás, když putujeme, tak objevovat Boha a taky se snažit nějak víc pracovat na vlastní svatosti.
0: Jste zmínil, že už jste na té pouti 7. rokem, tak jak ji letos prožíváte?
1: Řekl bych, že ji prožívám každý rok lépe. Je to i tím, že ta skupina nás poutníků je víceméně to jádro vlastně pořád stejné. A je krásné, že když se rozejdeme po pouti a za rok se vlastně sejdeme, po tom, co jsme se s většinou vůbec neviděli, tak okamžitě jakoby ta atmosféra je přátelská, jakoby jsme se rozešli včera. Takže to je cenné, že člověk vlastně má kolem sebe lidi, které už zná. Ale přidávají se taky vždycky noví lidé. To krásné na té pouti je tím, že nejde vždycky stejnou trasu, ale vlastně různě po naší zemi, po Moravě i v Čechách, že se vlastně přidávají noví lidé a každý rok přijde někdo nový z těch předcházejících poutí. Tak skrze zkušenosti těch lidí, skrze společnou modlitbu na cestě, modlitbu každý den máme mši svatou na tom místě, kam připutujeme, tak vlastně člověk může prožívat to, co k pouti patří, zastavit se a nějak hodnotit svůj život a rozmýšlet se, jak dál, i s pomocí vlastně toho příkladu těch lidí okolo sebe.
0: Vy tedy směřujete cílově do Křtin, ale co vás ještě po cestě čeká a jaký třeba ještě program budete mít, co ještě budete duchovně prožívat?
1: Mm-hmm. Tak už se blížíme k cíli. Dneska máme vlastně nejdelší etapu z toho Tišnova do Vranova u Brna a má být docela horko, tak jsme vyrazili brzo. Už jsme skoro hodinu a půl na cestě, když mohli jsme i dřív. A projdeme teda dneska, máme i skupinu zázemí, která se o nás stará, že si nemusíme věci nosit sebou a vlastně nám i přivážejí oběd někdy na cestu, tak tomu bude i dneska, tak kolem 1 hodiny máme zastávku, teď přesně nevím kde, ale tam nám přivezou oběd a pak pokračujeme dál. V 18 hodin slavíme mši svatou v Bazilice na Vranově a potom ještě po mši svaté bude následovat koncert Varhaní. A zítra ráno se vydáme už kratší úsek do cíle, do Křtin.
0: Tak to říká na proglasu pater Jiří Zámečník z pokračující pěší pouti za umělce. Tak prosím, chraňte se opravdu před vedrem. My vám děkujeme za rozhovor a přejeme krásný zbytek pouti. Naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den vám, posluchačům, naslyšenou.

Hledám tě tam, kde nic není, jen tuny kamení a kilometry osamění. A hlava bolí a hlava tepe, to věčně zatažený.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Přes 100 koncertů na více než 20 žánrových scénách. To vše v Brně ve dnech 6. až 9. srpna v rámci členství města Brna v síti kreativních měst UNESCO v oblasti hudby. Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma, u jeho poslechu vás vítá Janis Moras. A tak jako loni v této době je na stole téma Maraton hudby Brno, tentokrát ročník 2026. A já tady tak jako loni vítám své dva dnešní hosty. Ředitele a zakladatele festivalu Davida Dittricha. Davide, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: A kolegu, šéf dramaturga festivalu a také programového ředitele Rádia Proglas, proto kolegu Milana Tesaře. Milane, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Takže důležité jsme zmínili hned v úvodu, 6. až 9. srpna, to vychází tradičně ten druhý srpnový víkend.
1: Druhý celý víkend.
0: Celý víkend, ještě to předchází tomu ten čtvrtek a pátek. Po 11. už Maraton hudby Brno. My jsme se loni bavili o tom jubilejním ročníku, tak jenom když se takhle ještě krátce ohlednete na úvod toho dnešního pořadu. Ta dekáda, jako, co jste tak vybilancovali a vybalancovali za těch 10 let?
1: Já si myslím, že za tu dekádu jsme hlavně našli formu festivalu, která nám připadne, že je zajímavá. Hledali jsme to, řešili jsme, jestli chceme dělat nějaké velké koncerty a okolo toho postavit jako x malých. Pak jsme zjistili, že vlastně využít město nebo centrum města jako hlavní stage, to znamená všechny možný zákoutí, nádvoří, jak indoorový, tak outdoorový prostory, tak to vlastně maratonu sluší a to dělá vlastně maraton maratonem a dělá to festivalem, který se neopakuje v České republice.
0: Milane, ty se začínal jako dramaturg world music scény, pak se dostal na pozici šéf dramaturga, tak z tvého pohledu těch prvních 10 let, řekněme prvních?
2: Já musím říct a trošku, neříkám, že bych se za to styděl, ale ty úplně první roky šly trochu mimo mě, ne jako, že bych nevěděl, že se maraton v Brně koná, ale nestíhal jsem ho sledovat a vlastně z konkrétního důvodu. Já jsem ty víkendy mnoho let jezdíval na chodské slavnosti do Domažlic, kde jsem moderoval. A vlastně skončilo to někdy kolem covidu a zhruba někdy v tu dobu jsme se s Davidem taky začali domlouvat na mé roli na maratonu. Takže pro mě ty první moje roky znamenaly možnost přivést do Brna hrozně zajímavé interprety, které jsem znal z nahrávek, z videí a které jsem si vlastně sám přál vidět naživo, ale to se postupně tedy překlopilo do té komplexnější práce, kdy už tedy není to jenom to vybírání něčeho, co bych sám chtěl slyšet, ale je to komplexnější uvažování nad tím festivalem. Teď jsem zrovna někomu psal, že maraton to není toho, co chci slyšet, tak ho pozvu. Ale je to opravdu pečlivé vybírání na každé jedno festivalové místo, protože my tam máme scény podle žánru, scény jsou dané těmi místy venku, uvnitř, jsou samozřejmě dány taky tím, že některé jsou za vstupenky, některé jsou zadarmo, to všechno hraje roli, takže pak vlastně se hledá vhodný interpret pro každé to festivalové místo, tak aby mu to tam slušelo a tak aby to dohromady dávalo zajímavý celek.
0: Tak to jsou, promiň Davide, doplně.
1: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že pro mě osobně je to řada fantastických setkání za těch 10 let a musím vyzdvihnout 2. A jedním z těch setkání, nebo 2 lidi, které jsem poznal a jsem velice rád, že jsem je poznal, jedním je Kateřina Šedá, která je teda neuvěřitelná. To je erupce nápadů a myslím si, že to je člověk, který mnohonásobně přesáhl Brno a Českou republiku a tak dále. Ale ta spolupráce s Katkou a s Davidem Ondrou, s jejím manželem, je opravdu něco, co nás hrozně obohacuje a musím říct, že bezuliční básking, který potom nějakým způsobem vyústil v ty krásné pokojíky, ve kterých báskeři hrají, tak to je úplná specialitka festivalu. No a druhý setkání pro mě teda mimořádně obohacující bylo s Milanem, protože vlastně Milan přemýšlí o muzice úplně stejně jako já, akorát on mě vlastně naučil poslouchat, nebo spíš mě vyškolil v tom. Ukázal mě spoustu krásné muziky a když jsme třeba spolu někde vyráželi na festivaly, které byly takovými showcasey a tak dál a společně jsme prostě koukali na muziku, poslouchali, bavili se o ní, tak ty rozhovory s Milanem jsou pro mě jedna z nejhezčích vůbec věcí jako maraton za těch 10 let.
0: Tak to jsme měli takové pěkné vyznání. Zazněly ty zásadní informace pro ty, kteří se třeba, a věřím, že tací můžou být, kteří se s maratonem zatím nepotkali nějak aktivněji, takže Milan tady zmínil několik scén, ať už vnitřních nebo venkovních, některé akce spoplatněné, některé jsou přístupné zdarma. Probíhá to v rámci, řekněme, toho nejužšího centra Brna, ale i nějakých jako lokalit, které jsou trošičku vzdálené. Budeme o nich dnes mluvit, takže to je takový, jako řekněme, přehled. Ale pojďme teď detailněji, protože ti, co maraton znají, tak si říkají, tak co nového nám přichystali na ten 11. ročník, na úvod té druhé dekády. Je nějaká novinka, něco, co třeba loni nebylo, ať už je to místo? No, začněme těmi místy.
1: Já si myslím, že místo není úplně nové místo, ale je místo, které jsme vlastně využívali jenom částečně a tentokrát ho využijeme nebo propojíme ho ještě s dalšími sousedními místy a vznikne z toho krásná věc. A to mluvím o projektu Light Up Tugendhat, protože letos slavíme významné výročí, 25 let od přijetí vlastně Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO. A díky tomu vlastně s muzeem města Brna a s řadou dalších partnerů jsme připravili v rámci maratonu projekt, který se jmenuje Light Up Tugendhat. A je to oslava toho 25. výročí. Bude to probíhat v rámci maratonu od pátku do neděle, každý den od 10 hodin do půlnoci. A bude to právě v zahradách Vily Tugendhat, Vily Lefber a Arnoldovy Vily. A ten program bude od 10 hodin probíhat různé kreativní masterclassy, různé prohlídky speciální a vůbec jako zajímavé věci pro třeba rodiny s dětmi. Potom od 15 hodin do 21 bude probíhat řada koncertů, bude tam několik stagí a ty muzikanti se budou střídat, budou tam různé žánry. Bude to odrážet tu brněnskou hudební scénu, to znamená, bude tam od klasiky, jazzu, alternativy a všech možných dalších žánrů. Takže to bude každý den od 15 hodin do 19 a potom bude taková specialitka, takový vyvrcholení a to bude vlastně světelná show nebo světelné instalace a videomappingy, které budou na všech těch vilách. Takže na každé z těch vil bude speciální videomapping, zároveň tam budou takové světelné koule, instalace. Myslím si, že to bude velice atraktivní, podívaná. Ale celý ten den tam strávit, že si člověk třeba dopoledne přijde a potom se vrátí, mezi tím si dá nějaký koncertní maratonu a potom se vrátí večer, tak si myslím, že to bude velice zajímavá podívaná. A ještě v neděli bude taková specialitka, tam bude začínat ta světelná show až v 10 hodin a v 9 hodin bude se v letním kině u Vily Lefber promítat vlastně záznam koncertu Magdaleny Kožené a Simona Rettla, který doprovází na klavír z Vily Tugendhat, který proběhl v covidovém roce a je to vlastně premiéra. My jsme tamto šlo live na onlineu do řady zemí, ale vlastně v kině to bude celosvětová premiéra, takže v neděli od 9 do 10 bude ještě takováhle specialitka v rámci Light Up Tugendhat, nádherného projektu k 25. výročí zapsání Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO.
0: Takže maraton hudby využívá také toho, že se propojily ty tři zahrady, těch třech vil, Tugendhat, Lefber a Arnoldovy vily. Kde tam bude nějaká stage v rámci té zahrady?
1: U každé vily bude stage. Ta největší je u Lefber, tam vlastně jak je to letní kino, ale jinak vlastně chceme, aby u každé vily byla stage a budou se tam právě různí písničkáři střídat, pak tam budou některé trošku větší koncerty, ale pořád se bavíme o komorních koncertech. Myslím si, že, ale bude to tak, že vlastně když dohraje někdo u Vily Tugendhat, tak začne u Arnoldovy Vily a tak dál, čili nepůjde to zároveň, aby se to zvukově nějakým způsobem nepotkávalo, ale prostě takhle ten program bude opravdu od 3, od 4, od 5, od 6, bude prostě až do 9 budou koncerty. A myslím si, že se podařilo spoustu teda úžasných muzikantů tam.
0: Na to se těší určitě zejména obyvatelé těch domů v okolí, kteří mají okna do těch zahrad, že budou mít takhle muziku Maraton hudby Brno přímo na dlani. A když teda říkáš, že jsou to komornější věci, a tak Milane, v tom jsi měl taky prsty, musel si uvažovat třeba o tom, jaké ty interprety, jaké kapely dát na tyto stage tady do prostoru zahrad těchto vil.
2: Samozřejmě celý ten program maratonu vzniká v širším nějakém obsazení dramaturgickém, takže nevybírám všechny interprety já. Na některé scény ano, na některé máme konkrétní dramaturgy a třeba tady jsme v podstatě dávali hlavy dohromady a na navrhovali jsme různí, vlastně my, co se kolem toho nějak pohybujeme, různé interprety a z toho ten program nějak vznikl. Takže třeba zrovna tenhle ten program jsem já nedělal člověka po člověku, kapelu po kapele, ale navrhoval jsem některá jména.
1: Já bych tady zmínil jméno nového manažera festivalu Maraton hudby Brno, Honzi Macha, který v tom vlastně pomáhal taky velice tak. Light Up to Gendhat, takže to byla taková triáda, by se dalo říct.
0: No jak to tak poslouchám, dá se vlastně strávit v rámci toho, jak jsme tu i třeba loni mluvili o tom, že si člověk může vybrat nějakou trasu toho festivalu, to znamená, že prostě aby prošel třeba nějaká místa, nebo aby viděl nějaké interprety, nebo aby měl na cestě nějaké dobré podniky v rámci Street Food Festivalu. Tak takhle vlastně si může vybrat jedno jediné místo a strávit ho tam v podstatě od pátku do neděle v těch zahradách jenom a bude tam mít muziku, bude tam mít světelnou show a bude tam mít klid a stín.
1: Je to tak, protože ty muzikanti budou jiný, ty světelný show teda budou stejný a ty doprovodný programy, ale jinak co se týká hudby, tak tam můžou strávit, ale myslím si, že když to proloží nějakým koncertem festivalu, že to teprve potom bude ta krásná symbioza.
2: Ono je to ještě jinak. My tady každý rok říkáme, že člověk nemůže z toho festivalu stihnout všechno. Tam paralelně probíhají různé programy a letos to tedy bude mít ještě těžší, protože bude navíc tento program v zahradách vil.
1: No a pokud se bavíme o Light Up to Gendhat, tak to má ještě jednu doprovodnou událost a to je, jak jsem už mluvil o Kateřině Šedé a o jejich pokojíčcích, které rozmístí v Brně, tak každý rok je jeden pokojíček věnovaný nějaké události. No a samozřejmě při takovém výročí nemohlo než teda nechat vzniknout pokojíku z Vily to Gendhat. A samozřejmě Katka zase k tomu přistoupila svou kreativní cestou, prostě vzala skleněný pokoj a jídelnu propojila, udělala takový dvojpokojík, který jsme představovali už v červnu v rámci vždycky takového toho happeningu, kde představujeme celý program festivalu. A tady vlastně bylo to u koně, u Jošta, a tam vlastně bude celé 4 dny festivalu právě tady ten ta Vila Tugendhat přenesená i do centra města.
2: Takže kdo nestihne dojet do Černých polí, tak aspoň část Vily Tugendhat si může vychutnat v centru Brna.
1: Tak.
0: V rámci těch novinek jsem tam zaznamenal ještě na webu scénu Českého rozhlasu Jazz.
2: Je to tak, že my s Českým rozhlasem Jazz už spolupracujeme několik let, takže není to úplná novinka, tam je možná novinka to, jakým způsobem je to prezentováno, ale co je tam důležité, tak ta jazzová scéna vzniká ve spolupráci s Petrem Vidomusem, což je tedy dramaturg tady této stanice Českého rozhlasu a ten vlastně zase ve spolupráci se mnou vybírá interprety na tuto konkrétní scénu.
0: A když se tady bavíme o těch scénách, Vila Tugendhat nabídne asi různé žánry, respektive ty scény u těch vil. A má jazzová scéna nějaké jako jedno konkrétní místo, kdyby fanoušci milovníci jazzu prostě chtěli, tak se mají vydat přímo tam, právě tam?
2: Tak jazz bývá tradičně v divadle Husa na Provázku a bývá to tedy tradičně pátek. Takže pátek v divadle Husa na Provázku.
1: A bude to tak i letos.
0: A bude to tak i letos. To se nemění, jsou věci prostě, které je dobré nechat tak, jak jsou. Co z těch dalších, co zůstává, tak jak si lidi vlastně už zvykli a oblíbili možná i právě třeba v sepětí těch jednotlivých žánrů a stylů a těch konkrétních míst, možná i dnů, kdy to probíhá?
2: Tak ono, ty ses na začátku ptal na to vlastně, na tu dekádu, na vývoj toho festivalu, tak tam je důležité, že někde plus minus uprostřed té dekády došlo k zavedení instituce rezidenčního umělce festivalu, to znamená umělce, který přijede do Brna na celou dobu festivalu, tráví ten čas s diváky, s pořadateli a hlavně nabídne různé ukázky své tvorby. Tím pádem on to musí být člověk, který se pohybuje mezi žánry, může nabídnout různé projekty, takže v těch minulých letech to byl trilog Gurtu, Omar Sosa, o kterém asi dnes taky budeme ještě mluvit, Vincent Perani, francouzský akordeonista, a letos je tím rezidenčním umělcem Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny, a já vlastně, když jsem nad ním přemýšlel a to jméno mě napadlo, tak jsem si uvědomil, že já v jeho podání vedle čistě jazzových nahrávek a vedle spolupráce s japonskými nebo s indickými umělci, tak mám taky třeba jedno album vietnamských lidových písní, potom album, na kterém hraje úpravy Pink Floyd, a album, na kterém hraje úpravy Jimiho Hendrixe. Takže to všechno ten jeden člověk obsáhne, dělá to všechno skvěle, spolupracuje s kde kým, takže přesně to je ten ideální člověk na tuhletu roli.
1: Já bych ještě doplnil, že vždycky ten, nebo posledních několik let, ten rezidenční umělec pořádá i masterklasy, které děláme většinou ve spolupráci s JAMU, což je taky krásná věc. A za tu dobu, když tady je, tak jednak pozná Brno, ale zároveň se potká i třeba s řadou brněnských muzikantů. A tím, že tady ještě máme setkání World Music Charts Europe a měst hudby UNESCO, tak se potká i s řadou jiných zástupců měst hudby UNESCO nebo lidí z World Music Charts Europe. Prostě snažili jsme se festival nebo přetvořit v takové místo, kde se setkávají lidi z různých žánrů hudebních a z různých států a tak dále. A to si myslím, že se velice daří. A ty lidi to baví a rádi sem vlastně i za tímto setkáním jezdí.
0: Je to pravda velká nabídka nejen pro návštěvníky a posluchače, ale velká nabídka pro samotné účinkující kapely, umělce, interprety prostě. A to nejen tady tu zemské, ale právě z různých koutů světa, kteří sem přijedou, potkají se, ale nejen mezi sebou, ale právě i s redaktory třeba, no, publicisty hudebními, organizátory, promotéry a tak dále. Tak když jsme mluvili o tom Nguyenovi, že bychom si teď pustili první z hudebních ukázek dnešního pořadu.
2: Tak si pustíme jednu jeho skladbu a pak si můžeme třeba říct, v jakých kontextech v Brně vystoupí.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Dnes se věnujeme maratonu hudby Brno 2026. Ten se odehraje ve dnech 6. až 9. srpna. Letos už po 11. a se mnou ve studiu jsou dnes dva hosté, ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Rádia Proglas Milan Tesař. Pustili jsme si první hudební ukázku dnešního pořadu, to byl Nguyen Le, letošní rezidenční umělec. Tak ty si nabízel kontexty, ve kterých vystoupí, tak ve kterých, na co se můžou
1: určitě, já to vezmu odzadu, takže Nguyen Le zakončí festival, to bude v Umělecko-průmyslovém muzeu Husova ulice v Brně v neděli 9. srpna, to bude projekt Sayuki Trio, což je to, jak jsem říkal, že spolupracuje třeba s japonskými, indickými umělci, bude to tedy taková spíš, řekněme, takové asijské setkání. Potom druhý koncert bude na té jazzové scéně v divadle Husa na provázku v pátek. Tam bylo přímo právě od zmíněného Petra Vidomu se přání, že by to měl být nějaký jazzovější projekt, abychom zase ukázali jinou Nguyenovu tvář, takže tam vlastně Nguyen Le nabídl svůj Streams Quartet, což je skupina, se kterou vydal album asi před 20 lety, ale stále s ní koncertuje tam, kde ho pozvou a má ten projekt hodně rád, takže to bude i pro něho takový návrat trošku do minulosti jeho osobní. No a potom tedy koncert, na který bych chtěl speciálně pozvat, protože ten bude opravdu velmi speciální a jedinečný, a to bude ten úvodní ve čtvrtek 6. srpna v Sonocentru a bude to koncert, na kterém se představí Paolo Fresu, což je sardinský trumpetista a tak, jak jsem teď mluvil s některými třeba italskými hudebníky, v podstatě oni ho považují teď možná za opravdu špičku italské hudební scény, člověka, který vyslance italské hudby, takže Paolo Fresu. Omar Sosa, to už byl v minulosti rezidenční umělec maraton, kubánský pianista, taky všestranný, takže ten se vrací. Paolo a Omar spolu už natočili dvě studiová alba, předvedou program z toho novějšího nazvaného Food a k ním se právě připojí Nguyen Le jako třetí do party. A je to tak, že já jsem s Nguyenem před pár dny natáčel rozhovor, bavili jsme se o tom, samozřejmě on se s oběma kolegy dobře zná, s oběma vystupoval, s oběma se potkávají, ale vlastně s žádným třeba nenahrál celé album nebo nějak úplně systematicky nepracoval, takže je to i pro něj vlastně něco nového, ale zároveň tedy setkání s důvěrnými, se známými. Takže Paolo Fresu, Omar Sosa plus Nguyen Le, čtvrtek 6. srpna, Sonocentrum v Brně.
2: A já bych k tomu možná doplnil jednu věc, jak tady Milan hovořil o tom, že Paolo Fresu je opravdu osobnost nejenom té italské, ale světové hudby. My jsme o něj stáli mnoho let a vlastně jsme ho oslovovali a on říkal, bohužel nemohu přijet, protože zrovna v té době, kdy je maraton, tak on má svůj festival na Sardinii. A takže prostě nás odmítal, nicméně poté, co přijel Omar Sosa jako umělec v rezidenci a neuvěřitelně si oblíbil Brno a říkal, kdykoliv přijedu jako příště, tak jsme si o tom, já jsem se za ním stavil jednou v Barceloně, povídali jsme si o tom, on říkal, já s Paolo jako to proberu a zkusíme něco vymyslet. Takže se stalo to, že vlastně on přijede na ten zahajovací koncert díky Omarovi. A vlastně hned mu ale začíná, hned druhý den odlítá, začíná mu ten jeho festival, takže udělal výjimku a přijel prostě na tenhle koncert. O to víc se na to těšíme, protože je to fakt mimořádná věc.
0: To bylo právě to, nad čím jsem přemýšlel, jak vlastně napříč těmi lety, nebo jak ta léta přibývají, reagují třeba ti umělci potom na ty nabídky, jestli se jako už roznáší i po světě, že Maraton hudby Brno je fakt dobrá akce, na kterou stojí za to rozhodně přijet.
1: K tomu můžu říct opět zážitek z čerstvého rozhovoru s Nguyenem Le, protože on nějak mluvil o svých vzorech, o tom, jak prostě má rád ty muzikanty, kteří jsou opravdu jako napříč žánry,

0: a my jsme rádi, že něco takového vzniká v takovém množství. To znamená prostě od Irska přes Balkán, od severu až po jih vlastně představovali maraton přes různé pořady, které probíhaly prostě v různých rádích. Takže i tohle velice pomohlo známosti maratonu mezi muzikanty.
1: Z těch věcí, které se tedy nemění, je ten zahajovací koncert vždycky ve čtvrtek v Sonu. Sono
2: letos, pozor, letos není půlup.
1: Ta samozřejmě jedna z otázek pro ty, kteří už vědí, kteří už třeba navštívili Maraton hudby Brno a to i jeden z těch zahajovacích koncertů, tak půlup to je prostě objev maratonu, dá se říct Milanův objev, nebo vás obou. Takže nebudou půlup letos.
2: Ale my jsme letos půlup půjčili Slunovratu v Opavě, ten už proběhl a tam teda, jestli můžu jenom malinkou vsuvku tedy ke, řekněme v uvozovkách konkurenci, ale my se Slunovratem spolupracujeme dokonce na některých interpretech a tak, tak tam došlo k nádherné věci, že hráli půlup a po nich hrál Glenn Hansard. A Glenn Hansard sledoval koncert půlup, pak za nimi přišel o přestávce, říká jim, já jsem nějaký Glenn, taky tak trochu hraju, můžu si vás pozvat jako hosty a pozval si jako hosty do svých písní, takže to bylo, myslím, velmi, velmi pěkné.
1: Můj brácha tam byl, aha, viděl to, vyprávěl mi o tom, pouštěl mi nějaký video a mám pocit, že nehráli na hru nějakou písničku, ne od Janis Joplin nebo od někoho.
2: Ne, oni hráli od Velvet Underground, ale píseň, kterou měli v repertoáru Plastic People, jo, takže to bylo ještě takhle propojené.
1: Tak jsme se dostali.
0: Jako půlup letos nejsou, ale nemyslím si, že by půlup byla ještě uzavřená kapitola.
1: Tak oni se některé takové kapely vracejí, že nemusíme chodit moc daleko na Balkán, ale vlastně i letos máme kapelu, která se přece vrací po nějakém čase a tím už se dostáváme k další.
0: A nebo Omara taky.
1: Také
0: no,
1: Omara.
0: Vlastně Sosu.
1: Ale tou kapelou, kterou já jsem myslel, tak to je Fanfare Čokarlia. Tím se tady dostáváme k další takové stálé scéně.
0: Určitě, a to je Balkan Night, to je scéna sice, ale říkáme tomu Balkan Night, je to taneční scéna hodně a rozhodně na Špilberku letos si myslím, že se mají muzikanti, teda mají diváci na co těšit, protože kromě Fanfare Čokarlia ještě přijede Agušovy orchestra a potom duo Malalata, takže to bude opravdu nabitý program a myslím si, že to bude takový velký taneční večírek v nádherném prostředí hradu Špilberg.
2: My jsme nedávno tady o tom, o té Balkan Night mluvili v pořadu mé kolegyně Heleny Bradfeldové, Čaj do páté, mimochodem pořad Čaj do páté vznikl přetransformováním někdejšího pořadu o dechovkách, ale my jsme ho přetransformovali na pořad o veškeré hudbě pro lidi, řekněme, už zralejší a vlastně jsme tam o tom mluvili tak, že samozřejmě dechovka není jako dechovka jako dechovka a samozřejmě ty balkánské dechovky stojí za to vidět, zažít a v tomto případě tedy půjde o dvojitou dávku, tedy severomakedonská Jumbo Agušovy orchestra a rumunská Fanfare Čokarlia. A je tam ještě taková zajímavost, Fanfare Čokarlia je romská, balkánská dechovka a kdo zase bude mít problém šplhat na Špilberg, tak zároveň bude probíhat romská scéna na Malinovského náměstí, takže kdo to třeba stihne, tak může tu romskou muziku si vychutnout nad dvojnásobně a pak si ještě může dát v sobotu na World Music scéně v podání Julie Kozákové, která také zpívá romské písně.
1: Tak výborně, dostáváme se k World Music scéně, ta má už po několikáté své místo v klubu První patro, bude tomu taky letos, takže Julie Kozáková to je jedno z men, které vystoupí v Prvním patře.
2: Tam je zajímavé možná to, že já jsem se snažil každý rok tu World Music scénu stavět z jiných než českých a slovenských muzikantů, protože ti mají na maraton spoustu prostoru jinde a tu world music scénu jsem vždycky bral jako přehlídku různých, hlavně evropských zemí. U té Julie jsme udělali výjimku proto, že ona se letos, myslím, že to bylo v lednu, stala prvním interpretem nejenom ze Slovenska, ale vůbec té bývalé Československé federace, který se dostal na první místo toho žebříčku World Music Charts Europe, čili ona opravdu se dostala na vrchol vlastně nejrespektovanější hitparády žánru se svým album Manuša 2 a to si myslím, že už tedy stojí za to, abychom ji brali jako světovou a ne jako lokální. Takže Julia Kozáková s romskými písněmi, mimochodem ona není Romka, ale od dětství zpívala v romských sborech s

0: romskými dětmi a opravdu tu romskou muziku má v krvi a věnuje se jí skoro jako jedna z nejlepších v tom oboru. Potom tedy na té scéně vystoupí Danza z Okultas, což jsou Portugalci, čtyři akordeonisté. Tak jako loni jsme měli Svenk, čtyři hráče na foukací harmoniky z Finska, tak teď to budou tedy čtyři akordeonisté z Portugalska. Já jsem je viděl na festivalu v Náměšti asi před možná 15 lety, ale tam doprovázeli jednu brazilskou zpěvačku a violončelistku a toto bude jejich první koncert tady v Česku, pokud vím, samostatný a opravdu to stojí za to. Zase v Portugalsku jsou to velké hvězdy, u nás je lidé moc neznají, ale doporučuju. A tím třetím, to bude jeden z těch právě, tak jako Půlup jsem chtěl vidět naživo, přivést do Brna, tak Stefano Saletti, to je Itál, člověk, který se věnuje hudbě Středomoří v tom širším slova smyslu, to znamená on zkoumá souvislosti mezi hudbou italskou, španělskou, arabskou, francouzskou, balkánskou, propojuje ji, zpívá v jazyce Sabir, což byl dorozumívací prostředek obchodníků, kteří se plavili z jedné té středomořské země do druhé, taková směs právě španělštiny, francouzštiny, arabštiny a jiných. Takže on vlastně snaží se vlastně komunikovat tady tu kulturní sounáležitost celého Středomoří na půdorysu písní a hudby. Baví mě to hodně z nahrávek, viděl jsem ho na Vomexu, teď myslím, že ve Španělsku, jestli se nepletu, tu naživo, tam mě to uchvátilo, takže těším se moc na Stefana Salettiho v Brně na té world music scéně.
1: Tak já myslím, že je čas na další hudební ukázku a propojíme teď vlastně rovnou tři scény. To je jednak balkánskou, Django scénu a také world music, takže bychom si dali fanfáre Čokarli a co vy na to?
0: Tak pojďme.
2: To je dobrý nápad.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Na stole je téma a dnes je na stole Maraton hudby Brno 2026. Akce, která se v Brně koná už po 11. a letos ve dnech 6. až 9. srpna. Se mnou stále ve studiu ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Radia Proglas Milan Tesař. My jsme se tu vydali před písničkou spíše na ty větší scény, řekněme, na ty s tím velkým zvukem a tak, ale už jsme se tu dotkli i scén, které jsou komornější a pak jsou i ty nejkomornější, řekněme, a to jsou ty pokojíčky. Jeden z těch pokojíčků, doslova skleněný pokoj z Vily Tugendhat, se bude vyskytovat na Moravském náměstí u sochy Jošta.
1: Přesně tak.
0: Už tam tady v rámci toho happeningu jednou byl v červnu. Bude tam znovu, ale to přece není jediný pokojíček, že ne?
1: Ne, budou tři pokojíčky, protože letos vlastně Kateřina po minuloročním úspěchu v podstatě takového potlachu na náměstí Svobody, kde se umístil srub a hrály se tam trampské písně, dokonce se tam opékali špekáčky a lidi tam společně se potkávali, generace tancovali, spolu povídali, zpívali si. A pak mohl, kdo chtěl, zůstat a přespat normálně ve stanu nebo pod čerákem na náměstí Svobody. A ráno byla rozcvička, takový prostě věci. No prostě krásná věc, podařilo se to fantasticky, vyšlo teda počasí a rozhodli jsme se, že pro velký úspěch to zopakujeme i letos.
0: Takže bude přespávačka na Svoboďáku v Brně.
1: V sobotu bude krásná akce na náměstí Svobody.
0: Zase pro ty, kteří třeba ještě žádný pokojíček v životě neviděli v rámci maratonu hudby, tak jsou to, řekněme, takové objekty o rozměrech, já nevím, 4x2 metry třeba, jako co se týká nějakého půdorysu, potom takový jako prostě realistický vlastně pokoj a hraje se tam muzika.
1: Přesně tak. Je to v podstatě realistický, ať je to obyvák, nebo ložnice, nebo koupelna, která bude, myslím, teďka zrovna na české pod hodinama, tak vlastně opravdu jsou to nádherně udělané jako designové pokojíky, ale ty detaily, které vždycky Kateřina jako vyladí, to je prostě v tom obyváku byly krásný obrazy, byly tam parohy třeba, takový nádherný starý gramofon, prostě krásná sedačka. A vždycky je to jak teda barevně, tak celkově esteticky úplně dokonalé. A Kateřina ještě vždycky udělá takový speciální focení s těma muzikantama. Takže je to opravdu jako mimořádná věc a řekl bych, že je to taková jako ikonická věc maratonu, protože nikde jinde takovouhle věc na světě nemůžete.
0: A jenom pro kontext, Kateřina Šedá je, pokud někdo sledujete třeba Národní sbírku zlozvyků teď v poslední době hodně na sociálních sítích jako já, tak to je ta paní, která je zodpovědná za podobné velmi zajímavé přesahující projekty a jedním z nich jsou právě pokojičky v rámci maratonu hudby Brno. Ale není to tak, že by si mohl přijít kdokoliv zahrát do toho pokojičku, opět jsou tam jako organizovaně pozvaní muzikanti, kteří tam prostě zahrají nějaký svůj set.
1: Je to přesně tak. Jsou nějaké doby, od kdy do kdy hrají. Jako to vytížení, jeden pokojíček, jak jsme říkali, byla Tugendhat, tak ta bude od čtvrtka do neděle, ale jinak vlastně všechny pokoje budou hlavně v pátek a v sobotu, kde bude probíhat od odpoledne až do noci bude probíhat program v každém pokojíku. Tam se střídají ty muzikanti, takže každou hodinu tam hraje vlastně jiný básker.
0: Nemusíte si to pamatovat, milí posluchači. Všechno to najdete na webu maratonhudby.cz i na sociálních sítích. Navíc pánové přinesli, nebo David tady má před sebou takovou mapku, a to skoro doslova. Ne skoro doslova, protože tam jsou opravdu označena ta místa, takže všechno tohle potom bude, jakmile festival zahájí, tak všechno tohle bude k dispozici. Můžete si kroužkovat, zapisovat, kde kam chcete jít, kam se jít podívat a tak, kde se co odehrává. Součástí nebo takovou další ikonickou věcí spojenou s festivalem je i street food, takže samozřejmě ta nedílná složka každého festivalu občerstvení, kde, kdy, jak si něco jako rychle schrastit, ale i na to maraton myslí.
1: Je to tak, vlastně máme 11. ročník festivalu a máme 6. ročník street food festivalu letos. A my jsme společně s Jankou Martinkovičem, což je úžasná osoba brněnské gastroscény, která vlastně stála za třeba úžasnou rybí a sushi restaurací Koiši, ale řadou dalších projektů, tak s Jankem vlastně jsme připravili koncept, kde jsme chtěli, aby lidi, když opravdu chtějí zvládat co nejvíc muziky, tak aby se nemuseli zastavit jenom v McDonaldu nebo prostě v nějakých opravdu takových těch obyčejných fast foodech, ale chtěli jsme, aby poznali také z té gastroscény brněnské, takže jsme se dohodli se zajímavými bystry a restauracemi a dohodli jsme se, že vlastně připraví jedno jídlo, které bude vlastně street food. Oni si to lidi mohou sníst vlastně i v tom daném podniku, ale většinou je to udělané tak, aby prostě si to mohli odnést a mohli to sníst pohodlně i v rámci jako třeba cesty na další koncert. No a myslím si, že to zapojení opravdu podařilo se získat špičkové místa a my jsme chtěli, aby to byla ta místa, která jsou inspirativní v tomhle směru. Chtěli jsme, aby tam byla různá kuchyně různých států, takže třeba Bistro Bastardo dělá úžasnou mexickou kuchyni, Singata dělá vlastně fantastickou thajskou kuchyni nebo Beb, vietnamská kuchyně, taková ta spíš ne tolik známá jako u nás, spíš z toho regionu Vietnamu. Ale pak jsou tam také už jako stálice, jako je třeba Don Pinchos na španělská tapas kuchyně. Letos tam třeba bude úžasný salátek, takový lehký salátek s chobotnicí, ale opravdu myslím si, že to je nádherná záležitost. No a letos budeme mít poprvé taky jednu restauraci nebo jeden bar, který je na náměstí Svobody. My jsme poměrně náročně hledali něco, co by odpovídalo těm našim požadavkům i na náměstí Svobody, takže tam je to spíš hodně turističtější a vznikl tam před 2 měsíci bar, který se jmenuje Tatarák bar. A my jsme byli na ochutnávce s Jankem a ještě s kolegyní Julií Čulíkovou, která je manažerkou Marathon Street Food Festivalu, a úplně nás to ohromilo. Jako na náměstí Svobody si sednout ven na zahrádku a dát si třeba takový italský tatarák, který vlastně ten parmezán, který tam je, našlehaný v takové pěně. To maso je fantastický. Je to dokonce jdou do takových detailů, že říkají, že z býka to maso je lepší než z krávy a tak dále, ale hlavně, jak je to celé udělané a chuťově propojený. Já teda musím říct, že za poslední dobu jsem nejedl, neříkám nic lepšího, ale málo co lepšího jsem jedl, než byl ten italský tatarák zrovna v Tatarák baru. Takže těšíme se, takovýchhle zkušeností v rámci Street Food Festivalu je hodně. Zase máme skládačku, kde je mapa, kde jsou otvírací doby, kde jsou popsaná ta jídla těch jednotlivých podniků. My jsme zatím to zůstává na jednotné ceně 200 korun za jídlo. A tam vlastně dostanete všechny informace, ale bude tam vlastně i QR kód, kde budete si moci načíst mapu přímo z Google Map a tam vlastně to bude všechno zaznačené, bude to tam popsané, je to vyfocené, tam vlastně ty jídla, jak vypadají a tak dále. Myslím si, že je to krásný doplněk toho hudebního festivalu a že to prostě dohromady funguje.
0: Tak možná už někdo myslel, že jsme v gastropořadu, ale ne, tak to se nad Street Food Festivalem rozplýval ředitel Maratonu hudby Brno David Dittrich nad tatarákem italským. Budete moci i vy ve dnech 6. až 9. srpna v Brně, kdy už po 11. proběhne Maraton hudby. A pojďme se rozplývat opět nad muzikou. Já tak přemýšlím nad těmi scénami vlastně a jednou z takových už stálic pomalu se aspoň v těch minulých letech stala také scéna spojená s vydavatelstvím Antonovka Records. Bude letos Antonovka?
2: Antonovka letos nebude. Tu jsme 2 roky jsme to zkusili, ta spolupráce byla zajímavá a já věřím, že se k ní zase někdy vrátíme, ale v letošním roce Antonovku necháváme stranou, ale v čem naopak pokračujeme, tak je Balkan Soaré, což je vlastně ta scéna vznikla proto, abychom ukázali, že balkánská hudba právě nejsou jenom ty rychlé dechovky, případně ti DJ DJové. Není to jenom hudba taneční, ale je to i hudba k poslechu, často velmi komorní, takže cílem Balkan Soiree je zvát právě ty klidnější balkánské projekty, často jsou to dua nebo tria. A co je tam úplně speciální, je to, že když u nás pořadatel festivalu chce pozvat právě třeba některou z těch balkánských dechovek, tak často to dělá přes tady české zprostředkovatele, agenty, což není vůbec nic špatného, tak to na té scéně funguje. Ale my jsme si říkali, takhle se dostaneme jenom k těm nejznámějším nebo k těm kapelám, které tady objíždějí jeden festival vedle druhého, tak se zkusme zeptat někoho, kdo opravdu tu balkánskou scénu dobře zná. A jak už tady David zmínil spolupráci s panelem World Music Charts Europe, který já vedu od roku 2020, tak my tam máme srbského člena, Bojana Đorđeviće, což je novinář, rozhlasový redaktor, taky třeba pořadatel několika festivalů. Je to mimochodem člověk, který docela dobře zná i českou scénu. Už před mnoha lety pořádal v Srbsku koncerty kapele Dunaj nebo Ivě Bitové, takže on zná naši alternativní scénu, ale je to ten podle mě nejlepší člověk, který může doporučovat zajímavé kapely přímo z Balkánu a pomáhat nám je sem vozit. Takže ta spolupráce funguje tak, že Bojan nám vždy udělá nějaký předvýběr a my si pak z toho vybíráme ty konkrétní kapely.
1: A Bojan samozřejmě přijede, účastní se toho.
2: S rodinou. A
1: přesně tak.
0: Co nám chybí? O čem bychom si měli ještě tady říct? Co bychom měli představit, co na maratonu? Bude toho spousta, takže...
2: Bude toho spousta. Já bych možná řekl, když se tady bavíme o hudbě v tom nejširším slova smyslu, tak opravdu to není jenom world music, rock, písničkáři, to všechno tam má své místo, ale je to třeba i vážná hudba, protože my opravdu chceme představovat hudbu co nejkomplexněji.
0: To je Davidova doména.
1: Tak z vážné hudby mám velkou radost letos, protože to, tam v podstatě jsou zatím tradiční věci. Možná do budoucna budeme dělat také nějaké ad hoc koncerty, ale pokud bych mluvil o té v podstatě asi nejznámější, to je Barbara Marie Willi uvádí, což je matiné, které probíhá na Nové radnici v tom sněmovním sále nádherném, kde se normálně setkává zastupitelstvo města Brna, tak v tom krásném sále proběhne 9. srpna od 11 hodin, takový zhruba 50-minutový koncert, takový krásný koncert, který se věnuje staré muzice, protože Barbara Marie Willi je spojená především se starou hudbou, a letos ona vždycky přiváží Coloredo ensemble, dost máme, nebo máme velikou radost, že už několik let vlastně přijíždí i Tomáš Netopil, který je slavným dirigentem, ale on přijíždí jako houslista, taky úžasný. No a letos s nimi přijede Simona Šaturová, což je jedna z našich nejlepších zpěvaček a opravdu je to muzikant, na kterého já se velice těším. Potom nesmím opomenout piano štafetu. Piano štafeta je velice oblíbená záležitost. V Alfa Pasáži se vždycky instaluje špičkový klavír a 2,5 hodiny se tam vlastně hraje David Mareček, generální ředitel České filharmonie a výborný klavírista, uvádí celé ty 2,5 hodiny a v podstatě se tam střídají mladí talentovaní muzikanti, ale i z hobíky, který prostě přijdou, každý zahraje skladbu třeba do 5 minut a takhle si předává tu štafetu jeden s druhým a 2,5 hodiny tam zní nádherné věci, má to krásnou atmosféru, protože lidi sedí všude možně, stojí po těch ochozech nádherné Alfa Pasáže. Takže piano štafeta je krásná událost, zase to bude, myslím, o 14.30, 2,5 hodiny. No a zhruba hodinu po začátku piano štafety začínají Nekonečné varhany u jezuitu na Beethovenové. Tam zase jsme chtěli, aby lidé mohli poznat vlastně naživo varhaní hudbu, protože spousta lidí vlastně varhany koncertní neslyšela v kostele, a takže tam probíhá po půl hodinách vlastně varhaní koncerty. Ono je to tak, že půl hodinu se hraje, potom se připravuje ten další varhaník, pak se půl hodinu hraje a ty lidé mohou přijít, poslechnout si chvilku, pak zase odejít jako potichu, nebo vydržet tu půl hodinku poslouchat. Dřív hodně lidí odcházelo, musím říct, že teďka čím dál tím víc lidí vlastně vydrží na celou tu půl hodinu, anebo už spousta lidí jako i přichází za touto událostí, protože si našli nebo si ji velice oblíbili. No. Hmm. Takže to je z klasiky té, řekněme, profesionální nebo i amatérské v pianoštafetě. No a pak máme spolupráci s festivalem ZUŠ Open, který připravuje společně s Nadačním fondem Magdaleny Kožené odpoledne ZUŠ Open, které probíhalo vždy na nádvoří Staré radnice. Letos se opravuje tam nějaká fasáda, to znamená, přesunuli jsme všechny ty aktivity z nádvoří Staré radnice na Trojku, na nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Takže tam vlastně v neděli přijede spousta talentovaných muzikantů z celé republiky, ze ZUŠek. A nemylte se, to není žádný večírek nějakých studentíků, ale to je opravdu jako špičko, to jsou špičková vystoupení, které mají obrovský eifr, obrovskou energii, čili vřele doporučuji i ZUŠ Open v odpoledních hodinách, trvá to asi 3,5 hodiny, co koncertují muzikanti na nádvoří Trojka.
0: No, ZUŠ Open, varhany, piano, rock, world music, Balkan, Django, všechno tohle, je toho fakt veliká řada. Ještě něco jsem zapomněl?
1: Ne, já jsem ještě zapomněl jednu věc a to je Late Night Music Bar, protože maraton by nebyl bez toho, aniž by vlastně jsme dali lidem poté, co, protože je sice posunuté rušení nočního klidu na 11, takže ty koncerty probíhají zhruba maximálně do 11. My sice teda máme fakticky až do 12 to posunutí toho rušení nočního klidu, ale vlastně chceme, aby zase to příliš nezasahovalo lidi ve městě, tak se spíš snažíme stáhnout potom právě do Late Night Music Baru, kde to začínáš o 9:30 a končí to o 2:30. Mm-hmm. Je to v tom baru, který je naproti recepci hotelu International, který je festivalovým hotelem, kde spí řada vlastně skoro všichni muzikanti, celý tým, různý partneři a lidi, kteří přijíždí na festival. A tam se mají možnost právě potkat s řadou muzikantů, protože tam sice je nějaký částečně program, ale potom tam probíhá řada různých ad hoc vystoupení. Prostě takový jamový bar od 9:30 do 10:30, takže kdo si chce užít muziky, aniž by rušil okolí a by nasál a potkal muzikanty, který třeba viděl jenom na pódiu, tak tam si s nima může dát skleničku, může si s nima popovídat. To si myslím, že je už dneska nedílnou součástí festivalu Maraton hudby Brno.
0: Takže taková jako neformální afterparty, lomeno chill.
1: A jenom musím říct, že Late Night Music Bar je jenom čtvrtek, pátek, sobota, protože v neděli už se potom rozjíždí. Takže ty 3 dny.
0: No a já se dívám na hodinky, my se taky budeme muset rozjet už, rozloučit se, pokud nemá Milan ještě něco zásadního, co by mělo zaznít.
2: Samozřejmě, abych mohl dát výčet dalších jmen, ale zveme na webové stránky Maratonu hudby, tam se podívejte. Já se těším třeba na Terezu Richterovou na scéně Indies, nebo na kapely, které jsme vybrali společně s tím Slunovratem v Opavě, konkrétně na obyvatele Cihlového domu. Letošní velký objev nejenom pro mě, ale to už si všechno dohledejte a zvu.
0: Ředitel a zakladatel festivalu Maraton hudby Brno David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a programový ředitel Radia Proglas Milan Tesař byli hosty dnešního Na stole je téma, ve kterém jsme tedy pozvali na letošní ročník festivalu. Ještě jednou opakuji, ve dnech 6. až 9. srpna. Pánové, děkuju a užijte si festival.
1: Děkuji a my srdečně zveme celý festival.
0: Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Kupka. Díky, že nás posloucháte. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa, na místo jede premiér Tusk. Stavební úřady loni řešily přes 5 000 černých staveb, většinu z nich dodatečně povolili. V Česku je nedostatek léku tamoxifen, který pomáhá s léčbou rakoviny prsu. Hezké dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údery nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5 200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů. Zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1 000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
3: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
1: Pro zhruba 1/10 českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. V Česku pokračuje vlna veder. Podle předpovědi meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
4: Typickým kolapsem zhruba pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou a další druhy živočichů. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis ochránce přírody. Cílem je podpořit v údolí řeky Ohře biologickou pestrost, říká specialistka environmentálních projektů společnosti Lucie Štefanská.
5: Zajímavé je to tím, že ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
1: V Brně začíná Brazil Fest, který oživí centrum města až do neděle. Čtyřdenní festival zahájí dnes večer brazilský mandolinista Hamilton D. Olenda, který vystoupí na hradě Špilberg. Program se pak přesune na náměstí Svobody, kudy v sobotu půjde i karnevalový průvod s alegorickými vozy a desítkami tanečníků. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy na Brno. Stále po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 176. až na 196. kilometr. Osobní auta se zdrží asi čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 po pojíždí auta od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se následně jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se až půl hodiny. Před omezením u letiště se zdržíte v obou směrech. Směrem do Prahy je kolona ze 4. kilometru dálnice D7. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské, je to na 10 až 15 minut. A v Praze se jede pomalu v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz brzdí už na Pražském okruhu u sjezdu na dálnici D11. Zdržení 20 až 25 minut. Dobře dojeďte. Čeká nás tropický den. Teploty dnes vystoupají až na 38 stupňů. Na severovýchodě bude maximálně 34 a bude slunečno odpoledne a večer na jihu území ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Tolik zprávy a teď už nás čeká další.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Opus 13.

Dnes naposledy se podíváme do Ježíšovy školy. Každý z nás, kdo uvěřil v Ježíše jako svého zachránce a pána a vydal se na cestu jeho následování, je v této škole žákem, protože jsme povoláni být jeho učedníky. Otázkou, kterou si nyní chceme položit, je, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky. Nebo jinými slovy, k čemu učednictví vede, co je jeho určitým vrcholem, kde by mělo být nejvýrazněji vidět, že opravdu rosteme v Kristu. Možná bychom mohli zaslechnout takovéto odpovědi v tom, že dobře známe Bibli, nebo že na sobě stále pracujeme, že jsme poslušní Bohu i svým vedoucím, či že jsme plní Ducha Svatého. Zdá se mi, že biblickou odpověď na tuto otázku najdeme v Janově evangeliu, konkrétně ve 13. kapitole, verších 1 až 17. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemíj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Milí posluchači, našli jste v právě přečteném biblickém textu onu odpověď na otázku, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky? Ano, tou odpovědí je služba. Jako Ježíšovi učedníci máme růst v připodobňování se jemu a to se zvláště intenzivně děje ve službě, přesněji řečeno v Kristově službě. Význam služby zdůrazňuje i současný známý autor knih o vedení Simon Sinek, který napsal Lidstvo pohání služba druhým, nikoli zisk, poznání, pohodlí či podobné věci. A tak se nejdříve podívejme na službu Ježíše Krista. Co ji charakterizovalo? Na základě dnešního textu z 13. kapitoly Janova evangelia můžeme rozpoznat některé znaky Ježíšovy služby. V první řadě jeho služba vychází z lásky. V prvním verši se píše, miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Můžeme obrazně říci, že motorem Ježíšovy služby byla láska. Ta ho přivedla na tento svět a motivovala jej ke všemu, co zde na zemi dělal a říkal. Dále jeho služba vychází i z poznání vlastní identity. Třetí verš uvádí. Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu. Zdrojem Ježíšovy služby bylo poznání, kým je, kdo a s jakým záměrem jej vyslal
a před kým a kvůli komu svou službu dělá. Dalším jejím znakem je pokora. Ve 4. a 5. verši čteme: Ježíš vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem, nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Tady jsme u podstaty Kristovy služby. Jeho pokora převracela obvyklý sociální status. Ježíš, vážený rabi, učitel a ještě někdo mnohem víc, Boží syn, odkládá svůj plášť, své společenské postavení a bere na sebe roli otroka, který umývá nohy svým učedníkům. Odkládá to své, aby mohl sloužit. Nesklání se k lidským ubožákům z obrovské výše svého božství a své dokonalosti, nýbrž se snižuje pod jejich úroveň, k jejich zaprášeným nohám. Ježíšova služba také měla a má hluboký smysl. Uprostřed dialogu Petra s Ježíšem nacházíme v 8. verši tato slova. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Tato Ježíšova odpověď Petrovi je i hlubokým vyjádřením smyslu jeho služby nám lidem. Očistit nás a pozvat do vztahu s Bohem. Vidíme tedy, že onen text z Janova evangelia nám ukazuje několik znaků Ježíšovy služby, ale tím to zdaleka nekončí. On se obrací i na nás, jeho čtenáře a posluchače ve 21. století. Stejně jako se obracel na apoštoly, sledující tehdy svého mistra a učitele, a jako se obracel na všechny, kdo se rozhodli Ježíše následovat ve všech dobách. Ve 14. verši jsou zaznamenána Ježíšova slova k jeho žákům. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Jako Ježíšovi učedníci máme v první řadě přijímat Ježíšovu službu vůči nám samým, tak jako Petr si nejdříve musel nechat umýt nohy Ježíšem a pak si sloužit navzájem. Tak to má fungovat v Ježíšově škole. Nechat si sloužit Kristem a na základě toho si jako sourozenci v církvi spolu učedníci Kristovi sloužit jeden druhému. Ježíš pak v 15. verši pokračuje. Dále jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Nejenom si máme sloužit navzájem, ale máme to dělat podle Ježíšova příkladu, podle jeho vzoru. Tedy to, o čem jsme před chvíli mluvili v souvislosti se znaky Ježíšovy služby, má být inspirací a ideálem pro naši vlastní službu. To znamená, že i ona má vycházet z lásky. Jinými slovy, jejím motorem by měla být Boží láska, kterou přijímám a dávám skrze ní dál. Naše služba by také měla vycházet z poznání naší identity. Její zdroj a hodnota je v Bohu, ne v tom, jestli a jak mne za ní ocení a ohodnotí lidé. Naše služba se má vyznačovat opravdovou pokorou. Odkládáme při ní naše předsudky, pýchu a pohodlí, abychom tu byli pro druhé. Naše služba by také měla pomáhat druhým hledat Boha a růst ve vztahu s ním. Nejde o to, abych jejím prostřednictvím fixoval druhého člověka na sebe, ale směřoval jej na Krista. Dnešní úryvek z Bible končí Ježíšovou výzvou v 17. verši. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Nebo doslovně ji přeloženo, budete-li to činit. Naše služba se nemá projevovat především v krásných slovech a důmyslných kázáních, ale ve skutcích, konkrétních činech. A tak činy Kristových učedníků mají ukazovat na Boha, jak to řekl Ježíš a zaznamenal evangelista Matouš v 5. kapitole 16. verši, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Kdybychom měli shrnout dnešní přemýšlení do jedné věty, mohla by znít takto. Vzájemná služba podle Ježíšova vzoru je vrcholným projevem toho,
co znamená být Kristovým učedníkem. Výstižně to ilustruje sen, který údajně měl jeden spisovatel. V tom snu stanul jakýsi člověk před Božím trůnem a říkal Bohu: Pane, zachovával jsem tvůj zákon, nedělal nic nepoctivého, zlého, bezbožného, moje ruce jsou čisté. A Bůh odpověděl: Zajisté, ale jsou prázdné. Nemůžu růst jako Kristův učedník, když nesloužím lidem. Ježíš nás vyzývá být posly Boží lásky v praktických věcech, pomáhat druhým přibližovat se k Bohu. Milí přátelé, v závěru našeho společného času se můžeme každý podívat na svou vlastní službu druhým, a to skrze několik otázek. Čím nejčastěji druhým sloužím? Komu a jakým typem služby? Možná nás odpověď povede k radosti, že jsme mnohým či aspoň někomu užiteční, a možná si naopak uvědomíme, že žijeme hodně jen pro sebe a že v tom potřebujeme změnu. Druhá otázka: je Boží láska motivem mé služby? A pokud nejste věřící, můžete se zeptat trochu jinak: co je motivem mé služby? Tyto dvě otázky se snaží reflektovat naši současnou realitu, ale můžeme také přemýšlet nad svým obdarováním a nad tím, čím bych právě já na základě svých darů, schopností či příležitostí, které mám, mohl druhým sloužit v blízké budoucnosti. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Obec Němčice u Netolic vás zve na 18. ročník hudebního festivalu Pohoda v Němčicích, který proběhne tuto sobotu, tedy 1. srpna od 13 hodin na návsi na pódiu před hospodou u Jandů. V programu vystoupí dechové kapely Babouci, Netolička, Šumavanka a Božejáci. Na sobotním setkání rodáků v obci Jamolice v sobotu odpoledne zahraje Mistříňanka. Na sobotu 1. srpna zve obec Žimutice na tradiční žimutické slavnosti, na kterých od 14. hodiny odpolední zahraje kapela Lipkovanka. Přijďte se pobavit s dechovou hudbou v letním čase. Netolička a Božejáci nám hrají též v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Tradiční dvouletý cyklus letos naplní národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026, který pro vás pořadatelé připravují na druhý srpnový víkend, tedy na 6. až 9. srpna do několika scén města, tedy do areálu zámku i zámecké zahrady, do kostela Všech svatých i do vinařského areálu Šidleny v Miloticích. Program otevře ve čtvrtek 18.30 pořad Svědci v písni v kostele Všech svatých. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30 v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle 9. srpna do večera, kdy jej uzavře vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Bylo 11 hodin, na Proglasu vás zdraví Daniel Blaške a v tuto chvíli už vás zve k poslechu čtení na pokračování z knihy Felixe Háje Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnešní část se jmenuje Loučení s panem Karbulkou. Přeji vám příjemný poslech.

0: Vzácná paní, v průseku u kořene borovice je hromada vajec, volal Kája. Zaplať pán Bůh, bude večeře, zvolala paní lesní. Ale na čem je uděláme? Dodala sklesle. A vzácný pán vzkazuje, že si zajde do Lážova na večeři, dodával Kája. Paní lesní si oddechla. Klíč od velkého pokoje našli, k večeři si vzali čerstvě nadojené mléko a Týna donesla z hajnovny bochník chleba. V pondělí po ránu přišel pan Flora.
1: Nevím, pane mistře, jestli něco kalého dnes naše kuchařky připraví. Mně se zdá, že od všeho ztratili klíče. A tož, jak nám to naparádíte? Smál se pan lesní.
0: Pan Flora rozložil na stůl ve dvoře vzorky. Mám zrovna čerstvé, ať si vzácná paní vybere. A do kuchyně mám vzorky jedna radost. Dolejšek můžeme naolejovat, nad to drobný vzorek a potom holanďanky v čepcích.
1: To bude něco,
0: luskl prsty pan lesní. Holanďanky u stropu a naší Týně a dětem spadne v krku, jak se po nich pořád budou dívat. Na desátou jsem přinesl včera z Lážova dvě uzená kolínka. Ale v čem je uvaříme, nevím. Leda, jestli půjčíte některý z těch svých hrnečků, pane mistře. Jak vidím, máte jich sebou dost. A což pivečko, dáme si? Pan Flora se smál.
1: A to si dáme, vzácný pane. Dnes to bude vysušovat a pivo z takového studeného sklepa to panečku schladí.

Paní lesní poslala Týnu hned po ránu do hajnovny a teď už nesla panu Florovi snídani a ten se dal hned do práce. Kája se Zdeňou byli pořád za ním. Marně je lákala Týna, že je pod Kolnou taková krásná loučka, aby ji děti šly vybrat. A což když pan Flora vystoupil na štafle a potom s nimi chodil kolem zdí? Dnes vařila pro všechny maminka Hajná. Paní lesní poslala tam kuřata, aby je Hajná udělala smažená s mladým hráškem. Však Týna od rána s paní lesní vylupovala lusky. Jak byla dvě uzená kolínka uvařena, přiběhla s nimi Týna. Bylo zrovna 10. Pan lesní se vracel z pochůzky a hned podotkl. Jen když nestratili klíč od sklepa. V poledne obědvali v zahradě pod ořechem. Pan lesní řekl. Ani jsem nemyslel, že budeme dnes tak krásně jíst. No, naše ženské mají vždycky v záloze hajnovnu. Pan Flora povídal. Vzácný pane, vepřové s knedlíkem a zelím je tuze dobrá věc, ale tohle je ještě lepší. A šla mu práce od ruky. Děti se nestačily dívat. Kája byl pověřen úkolem postát u plotny, až se začne vařit klich. Stál tam se Zdeňou. Nic to nevoní, podotkl Kája. A to se to ještě nevaří, řekla Zdeňa. Pojď, podíváme se, jak je v lese. Mezitím ovšem klich přetekl a ohavně páchl. Děti seděly na pařezu. Zdeňo, já by jsem se učil panem Florou, myslil Kája nahlas. Chvíli bylo ticho. Jú, když ten klich tak divně voní. A já by jsem třeba zmaloval bez klihu, odpovídal Kája. Holanďanky v čepcích usmívaly se z výšky na Týnu, která každou chvíli řekla. Inu, to je nějaká krása. Jeden pokoj byl vymalován růžově, druhý modře a kancelář kácaně do zelena. Pan lesní prohodil uznale. Pan mistr se vyzná a dnes máme k obědu vepřovou s knedlíkem a se zelím a piva, pane mistře, co dost. Pan Flora zase už se chystá na novou ves, když Kája vykládá v lesovně. Tak ani nevím, vzácná paní, na co se mám dát, jestli na ten gramofor nebo na to malování. Ale to by naše maminka musela vařit klích sama. Zdeňa nechce. A co bych dělala já? Ptala se paní lesní. No, vzácná paní, třeba byste mohla nosit štafle. V tom se zarazil. Nebo ty by nosil náš tatínek, opravil se. Aha, to bude mít náramnou radost, smál se pan lesní mezi dveřmi. Kolik pak bys mu platil, co? No, vzácný pane, když by se jako u nás najet. Maminko, smál se pan lesní už naplno. To se takhle budeme s Maříkovými loučit. Škoda, už jsme si tak zvykli. Paní lesní byla velmi ráda, že už nábytek stál zase na svém místě. Točila se kolem plotny a odpovídala. Není to ještě tak jisté. Možná, že bude chodit s gramofonem, povídal prve. A pan lesní dodal. A moje ubohá Zdeňa. To jí čeká pěkný život. Ještě dobře, že to nebude už zítra.

co na mě dolehlo. Nic na mě nedolehlo. Až bude

Tak to byl Ed Sheeran a jeho single z roku 2011 s názvem The A-Team, tedy tým A. 11 hodin 34,5 minuty po našich technických opravách tady ve vysílání radio.

Je pro Glasa v odbavení, tak už by mělo zase vše v pořádku fungovat a měli byste nás slyšet na všech vlnách Radia pro Glas, odkud vysíláme. K mikrofonu usedl Milan Šoba. Dnes máme čtvrtek 30. července. Svátek mají všichni bořivojové a v církevním kalendáři je zapsán svatý Petr Chryzolog. No a když už mám slovo, tak bych si ho nechal alespoň na chvíli, abych vás seznámil s tím, co jsme pro vás nachystali ve vysílání Radia Proglas až do 16. hodiny, kdy vás budu s velkou radostí provázet. Krátce před 12. hodinou to bude Myšlenka na den, dnes od Daniela Ženatého s názvem, s podtitulem Chcete-li náhradní řešení. Slyšeli jsme už krátce před 6. hodinou a uslyšíme ještě před 6. hodinou večerní. Ve 12 hodin vás pozveme k polední modlitbě. No a krátce po poledni si můžete dopřát hudební siestu, která k poslechu nabídne díla českých klasicistních skladatelů. Nejprve zazní koncert B-dur pro dva klarinety a orchestr od Karla Stamice. Na ten naváže koncert S-dur, který pro Lesní roh napsal František Antonín Ressler Rosetti. No a ve zbývajícím čase si pustíme symfonii číslo 5 G-dur Jiřího Antonína Bendy. Ve 13 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich odpolední proud písní. Nejprve v první půlhodince rovněž s výhledem na další pořady Radia Proglas, spíše ty večerní, a ve druhé půlhodince pak minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři. Ve 14 hodin v rámci hudebního kompasu se zaměříme na dánskou skupinu Tone of Voice Orchestra. No a od 14.30 až do 16 hodin to bude odpolední proud písní, mezi nimi i pozvánky a zprávy. A v 15 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus. No a aktuálním kolem hitparády nás od 16 hodin provede Petr Tesař. No a poté už přijde Alena Rubášová s Ondřejem Šídlem, který se zaučuje a který pak už bude v pátek vysílat sám, alespoň takhle je to naplánováno, tak se můžete těšit na nového moderátora a ti vás budou provázet tedy dneškem až do půlnoci a také nocí. Dobře, takže teď bychom si mohli nabídnout třeba Jana Spáleného, skupinu ASPM a píseň Příliš mlád z originále Too Young. Překvapivě je ta píseň o stáří.

No, abychom ještě nezůstali dlužní informace o čtení na pokračování, byť už je to nějaká doba, co čtení skončilo, řekněme nějakých 20 minut necelých, možná i celých, tak já jenom doplním, že dneska jsme slyšeli 16. část z celkových 27 z knihy Školák Kája Mařík Ve škole i doma Felixe Háje, četla Marcela Kopecká. Dnešní název měl Loučení s panem Karbulkou. Reprízu můžete slyšet ještě dnes ve 22 hodin, pokud jste třeba z nějakých důvodů z těch technických neslyšeli tento díl celý. No a další díl uslyšíte opět zítra od 11, případně od 22 a bude mít název Tancibudky aj Jalovcová.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Americký zpěvák Richard Marx zpíval ze svého alba tentokrát duet s Rodem Stewartem. Na bicí hrál Colaita Vinnie a píseň měla název Young at Heart, tedy mladý v srdci. Slovenský Ekce Jazz Band tvoří přední osobnosti tamní jazzové scény kolem klavíristy a skladatele Pavla Bodnára. Jehož album Ekce Jazz získalo v roce 2006 cenu Aurel za nejlepší slovenské jazzové album roku. Na novém EP Za horami skupina představuje tři úpravy lidových písní ze slovenského Záhoří. V níž se tradiční melodika přirozeně setkává s jazzovou improvizací. Vedle Bodnára se na nahrávce podílejí houslista Stanislav Palůch, kontrabasista Juraj Griglák a bubeník Petr Solárik a také zpěvačka Mária Elena Bodnárová. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň Keď už je pri svatej Aně.

0: Via Pacis, neboli Cesta pokoje, je poutní stezka, která propojuje Bílou vodu a horu Matky Boží v Králíkách. Trasa vedoucí přes Rychlebské hory je lemována dřevěnými zastaveními. Ty znázorňují plody Ducha Svatého, jako například věrnost, zdrženlivost či radost. Za projektem stojí Martina Rabenzainfnerová.
1: Nějak jsem to prostě nosila v sobě a v srdci, že vlastně mám vytvořit poutní cestu někde tady v Rychlebských horách. A pak po pár letech, když jsme dělali v Račím údolí řezbářské sympozium, které tam bylo každoročně, a v roce 2022 jsme měli poslední ročník, tak jednoho z tam z kolegů řezbářů napadlo, že bychom mohli udělat dřevěné boží muka. A já jsem pak přemýšlela nad tím tématem těch muk. A zase, když jsem byla na jiné návštěvě v Bílé vodě klášteře, tak vlastně, když jsem si povídala o tom smětním panem farářem, tak on mi říká, a co takhle ovoce Ducha Svatého? Takže přišlo ovoce Ducha Svatého, to se mi moc líbilo jako téma, takže jsem to zadala těm řezbářům a vlastně v rámci toho sympozia se vyřezalo asi 5 soch těch ovocí Ducha Svatého.
0: Na stezce postupně vzniklo 10 soch. Následně byl za pomoci dobrovolníků zahájen její provoz.
1: Stezka vede hřebenem Rychlebských hor. Je náročnější jako fyzicky, je to opravdu jako hřebenovka, kde se to je na kopec a z kopce dolů, takže určitě je to spíš pro ty, co jsou fyzicky zdatnější. Ale dá se ta cesta rozplánovat na více dnů. Celkem ta trasa je kolem 80 kilometrů. My jsme teďka vydali tu poutní cestu 1.7. Jsem vyrážela se skupinou asi 13 lidí a v podstatě jsme šli právě i s panem farářem Janem Stonem a žehnali jsme sochy a umístěvali jsme na ně ještě cedulky, kde vlastně informace, to je cesta Via Pacis, název toho zastavení, a vlastně u každého toho zastavení ještě jedna věta z písní Josefa Hrubého, kapely Učedníky, s kterou vlastně je ta cesta také spojená.
0: Via Pacis je také symbolicky propojená s kapelou Učedníci. Jejímu zesnulému zakladateli Josefu Hrubému je věnováno jedno ze zastavení. Prvním poutníkům zabrala 77 kilometrů dlouhá trasa 4 dny. Jejich putování v Králíkách zakončil právě koncert skupiny Učedníci. Pokračuje Martina Rabenzainfnerová.
1: To byl takový na začátku bláznivý nápad udělat tu poutní cestu. A vlastně já jsem tak postupem těch let, kdy to vznikalo, jsem mnohdy ani nevěděla, proč to dělám. A někdy jsem si i říkala, že to je hrozná marnost. Až to došlo do toho stádia, teda když se mi to nějak pomocí těch ostatních, tak se mi to podařilo dokončit. Když jsme pak měli koncert slavnostního otevření v těch Králíkách a hrali tam Učedníci a v podstatě všichni měli slzy v očích a plakali, tak to jsem cítila, že to možná fakt jako bude fungovat, že ta stezka jako žije a že to vlastně bude přinášet ovoce vlastně do těch srdcí těch lidí, těch poutníků a že si jim vlastně budou otevírat oči a že vlastně Bůh se jich bude dotýkat a že ten jejich život bude díky tomu hodnotnější a krásnější, že vlastně pocítí tu blízkost Boží.
0: A ještě jedna zpráva. Tradiční pouť na nejvyšší českou horu se uskuteční 10. srpna. Mši v kapli svatého Vavřince budou společně s polskými biskupy sloužit za českou stranu pomocný biskup Prokop Broš a generální vikář Jan Paseka. Událost připomene také vysvěcení této kaple v roce 1681. Víceredaktor Martin Weisbauer.
2: Zájemci o výstup se sejdou o svátku svatého Vavřince nejpozději v 7. Zájemci o výstup se sejdou o svátku svatého Vavřince nejpozději v 7:30 u kostela svatého Petra ve Špindlerově mlýně. Odtud půjdou po červené turistické značce přes kozí hřbety. Ve 12 hodin bude zahájena na vrcholu poutní mše svatá. Pro poutníky jsou také připraveny kartičky poutníka, do kterých mohou účastníci získat razítko se svatým Vavřincem ze Sněžky. Pokračuje tak tradice, která sahá až do 17. století. Je také možné domluvit se na ubytování na faře ve Špindlerově mlýně. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.lyon.cz anebo na farnosti Vrchlabí.

Alegria z de Cordoba, tedy radosti z Cordoby. Zpívat by měla Anna Murtola, na kytaru hrát Jonas Videnius. Jedná se o finské duo. Jenomže už nemáme čas, protože se blíží 12. hodina a na Radiu Proglas to bude polední modlitba, po ní hudební siesta. Ještě před ní ale myšlenka na den Daniela Ženatého s podtitulem Náhradní řešení.

Mám rád i ty v konzervě, zvlášť z jednoho obchodního řetězce. Mají je tam moc dobré. Byl jsem sám doma, měl jsem hlad a tak jsem se těšil, jak si otevřu konzervu rybiček a pochutnám si. Konzerva to byla taková ta poněkud moderní, co má na víčku zhora plechové ouško. To narovnáte a pak se pokoušíte víčko táhnout na druhou stranu. A doufáte, že se konzerva pěkně milimetr po milimetru otevře. Pěkně, jemně jsem otevíral, bál jsem se, že se víčko utrhne. A taky, že jo, utrhlo. Tak, a co teď? Konzervu už nelze vrátit zpátky do špajsky. Jakože si s tím poradím, až budu mít lepší formu, že kousek otevřená, ale ne dostatečně na to, abych ji mohl sníst. Zkusil jsem ji tedy otevřít starým dobrým otvírákem, ale dopadlo to jako vždy předtím. Plech takové konzervy s ouškem na otevření zhora je měkký. Podařilo se mně sice do konzervy udělat pár děr, ale nic víc. A pak nevyhnutelně nastane riskantní operace. Je třeba konzervu otevřít nožem. Riskantní proto, že se nůž často chová splašeně. Náhle se smekne a pak teče krev. No, často se to v životě opakuje. Něco chceme, zdá se, že to vůbec není složité to udělat. Dokonce víme, jak se k tomu dostat. Uděláme první kroky a pak už to nelze vzít zpět. A po tom prvním kroku se to vyvíjí úplně jinak, než jsme mysleli. Ale zpátky se to dát nedá, nějak se to vyřešit musí. A tak hledáme náhradní řešení. Kudy dál? Kudy dál s tou situací, kterou jsme rozjeli a teď si s ní nevíme rady. A často můžeme při tom náhradním řešení zranit sebe nebo také své okolí. Něco řekneme, něco uděláme, nedáváme si pozor, ujede nám slovo, které jsme povědět nechtěli. A najednou je to tady. Je to jinak, než jsme chtěli. Co s tím? Nevím. Třeba si to jen uvědomit, že náhradní řešení může pomoci, ale může také ublížit. Nejen při otvírání konzervy. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Blatná, Mačkov a Myštice. Připojíme také modlitbu ke svatému Františkovi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páni zvěstoval paní Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné, dej zemřelým Pane,
2: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiána našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Svatý Petře Chryzologu,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi.
3: I s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

12 hodin 5 minut na Radiu Proglas začíná hudební siesta, která dnes nabídne 3 díla od 3 autorů. Prvním dílem bude koncert B-dur pro 2 klarinety a orchestr Karla Stamice. Na klarinety budou hrát Karl Šlechta, překvapivě psáno německy, aspoň tedy na začátku SH, a Jürgen Demmler. No a Kurpf Iltisches Kammerorchester bude řídit Jiří Malát.

Dozněl koncert B-dur pro dva klarinety a orchestr Karla Stamice. Na klarinety hráli Karl Šlechta a Jürgen Demmler, Kurpfölzisches Kammerorchester hrál pak pod vedením Jiřího Maláta. První ze trojice dnešních děl v rámci hudební siesty dozněla a teď je ta druhá část na řadě. Koncert S-dur pro lesní roh. Autorem je František Antonín Rössler Rosetti. No a my uslyšíme na lesní roh hrajícího Zdeňka Divokého. Český komorní orchestr hraje pak pod vedením Ondřeje Kukala.

Dozněla druhá, tedy prostřední z dnešních tří částí hudební siesty na Radiu Proglas, a sice koncert S-dur pro lesní roh Františka Antonína Rösslera Rossettiho. Na lesní roh nás potěšil Zdeněk Divoký a Český komorní orchestr hrál pod vedením Ondřeje Kukala. No a na závěr hudební siesty na Radiu Proglas vyslechneme dnes symfonii číslo 5 G-dur. Autorem je skladatel Jiří Antonín Benda. Pražský komorní orchestr hraje pod vedením Christiana Bendy.

0: Dozněla symfonie číslo 5 G-dur Jiřího Antonína Bendy. Pražský komorní orchestr hrál pod vedením Christiana Bendy. Tolik třetí poslední část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. Dnes jsme měli samé české autory. No a zítra opět krátce po 12. hodině se na hudební siestu na Proglase můžete těšit. Teď už se blíží 13. hodina a Radio Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.

0: Česku chybí lék tamoxifen, pomáhá s léčbou rakoviny prsu. Spojené státy po týdenní pauze opět útočily na Írán. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu. Pořádalo akce bez tendru. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
1: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státní ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešleho dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
0: Zhruba pro desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný, s receptem ho můžou sehnat v zahraničí. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výborů nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Rezort by se proti němu mohl bránit jen podáním správní žaloby u krajského soudu v Brně.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polský premiér Donald Tusk míří na východ země, kde v noci narušila vzdušný prostor ruská raketa. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky. Policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově taky vypadl proud. Výbuchy jsou podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Kish, z města Kazerun ve středním Iránu i z ropné provincie Chuzestán.
3: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Uherském Hradišti dnes končí 52. ročník letní filmové školy. Přišlo se na něj a akreditovaných 4600 návštěvníků, což je stejně jako loni. V balíčcích se podle organizátorů prodalo dalších 5046 vstupů na jednotlivé projekce. V minulém roce to bylo o 1500 víc. Letos ale byl počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálu. Pokračuje ředitelka letní filmové školy Radana Korená.
4: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
0: Festival dnes večer zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci uvidí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Připojíme dopravní informace. Na D1 z Brna na Prahu popojíždí kolony na Vysočině u sjezdu na Měří na kilometru 134. Projíždí se pravým pruhem, zdržení 25 minut. Na D1 jsou kolony i na příjezdu do Brna z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Dlouhodobé omezení. Fronta od Ostrovačic z kilometru 178 je na 20 minut. Dobře dojďte. Odpoledne bude slunečné a horké, teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Slyšeli jste zprávy, teď už Zita Senková.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Z alba Sony Music Sampler 2004/5 CD1, kde hrají a zpívají různí interpreti, jsme si hráli píseň Nezbyde nic a hrál a zpíval Ivan Hlas. Český písničkář, skladatel, textař a producent Zdeněk Vřešťál vydal u příležitosti svých 70. narozenin nové autorské album 70. 13 písní vzniklo ve spolupráci s řadou předních hudebníků a hostujících zpíváků a navazuje na tvorbu, kterou je Vřešťál známý z kapel Neres a Neřeš i ze své sólové dráhy. Vedle CD a LP vychází také speciální edice na flashdisku se 70 skladbami, která kromě nového alba obsahuje řadu rarit, demonahrávek a dalších archivních písní mapujících Vřešťálovu dlouhou hudební cestu. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň Blues o vodě, kde se Zdeňkem Vřešťálem je i David Noll.

0: 13 hodin 13,5 minuty, možná pravý čas na to, abychom si řekli takové tři, čtyři typy na to, co ve vysílání Radia Proglas můžete slyšet v podvečer a večer. Tak pojďme na to. Jak zacházet s cizím a vlastním hněvem? Na co nás vlastní hněv upozorňuje? Jak jednat s věčně nazlobeným šéfem nebo šéfovou? A jak se nestát rodičem, kterého se děti bojí? V pořadu za pět od 17 hodin a 10 minut se budeme s Petrem Vizinou věnovat emoci, na kterou je málo kdo pyšný. Olomoucký písničkář Semíš vlastním jménem Radek Ježovič představí v pořadu, jak se vám líbí ve 7:45 večer své první album Kousek za městem. Nahrávka nabízí pestrou směs autorských písní, ve kterých se vedle folku objevují také blues, cimbálová muzika nebo barové písně. A podílela se na ní řada výrazných hostů, včetně Slávka Janouška nebo Jana Žambocha. O vzniku alba i své písničkářské cestě bude Semiš hovořit s Janisem Morasem. Více než 30 let úspěšné činnosti na poli rodinné, manželské a sociální problematiky má za sebou Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči, které vám představíme v radioreportu ve 20 hodin a 15 minut. Jeho posláním je především podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Letos v lednu se instituce přestěhovala na novou adresu v areálu městské nemocnice Fifejdy. Redaktor Antonín Žolnerčík sídlo organizace navštívil a k mikrofonu si pozval ředitele organizace Marka Schneidera. O 10:30 večer si připomeneme rozhovor s Vilémem Řiháčkem, jednatelem firmy Circus C, a Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika, psáno s C, se kterými nastolíme téma biouhlu. Tato technologie se zdá být zajímavým způsobem, jak se rozumně zbavit přebytečného dřeva, například ze zahrad, a ještě k tomu prospět úrodnosti půdy a navíc účinně vázat uhlík, který by jinak unikl do atmosféry. To vše může prospět úsilí v boji proti negativním klimatickým změnám a ještě k tomu to všechno může být milá komunitní zábava. Poslouchejte tedy o 10:30 večer.
1: Sedívám tak s kytarou, je nad ránem a každý šel už spát.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhej pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

0: Skupina COP zpíval Míša Röhrich a píseň s názvem Tajný přání. Násilí na západním břehu Jordánu podle představitelů františkánského řádu ohrožuje samotnou existenci původních křesťanských komunit ve svaté zemi. Obrátili se proto na amerického ministra zahraničních věcí, chcete-li, Marka Rubia, s žádostí o konkrétní kroky. Vedle útoků na obyvatele upozorňují také na vysídlování rodin a problémy se vzděláváním dětí. Více zjišťoval náš spolupracovník Petr Pospíšil.
1: Katolická agentura Zenit uvádí, že impulzem k výzvě byl útok na město Tajbeh, poslední zcela křesťanskou obec na západním břehu Jordánu. Církevní představitelé dlouhodobě upozorňují také na vandalismus, znesvěcování posvátných míst a útoky na duchovní. Podle františkánů nejde jen o bezpečnost náboženské menšiny, ale o zachování křesťanské komunity, která ve svaté zemi žije téměř 2000 let. Varují, že pokud bude násilí pokračovat, může vést k jejímu postupnému zániku. Podle Organizace spojených národů byly od roku 2023 vysídleny desítky palestinských komunit. Demolice nebo stavební omezení pak ohrožují desítky škol. Svatý stolec zároveň v OSN vyzval k zajištění bezpečného přístupu humanitární pomoci a odsoudil útoky na pracovníky organizací, které ji poskytují.
0: Další podrobnosti nabízí web zprávy.proglas.cz.

0: Z alba Prázdniny v Telči 1998, kde hrají a zpívají různí interpreti, jsme si hráli píseň Cymbál klasiku s názvem Fata Morgana. Výročí 100 let od úmrtí významného rodáka, spisovatele Karla Václava Raise, slaví Lázně Bělohrad na Jičínsku výstavou v bělohradské sýpce. Interaktivní expozice prostřednictvím textů, ukázek, ilustrací a předmětů z jeho života zprostředkovává návštěvníkům dobu, ve které žil a tvořil, ale i jeho vztah k Podkrkonoší a lásku k místním lidem. Pokračuje redaktor Martin Weisbauer.
1: Název výstavy Komu bylo z hůry dáno je slovní říčkou, odkazem na vrch Hůra blízko Lázní Bělohradu, který spisovatel dobře znal, protože tudy chodil za příbuznými do rodiště svého otce, do obce Bukovina. Prudké stoupání i působivý rozhled do krajiny se pak několikrát v autorově tvorbě objevuje. Hůra je také podle Raisových vzpomínek domovem lišky, která hrála v životech bělohradských zásadní roli. O tom se návštěvníci dozvědí více na výstavě. Hlavní snahou je prezentovat Raise jako stále aktuálního autora, jehož četba může být zábavná a obohacující i dnes. Obsahem výstavy jsou například i mezigenerační vztahy, vztahy v rodině, sociální rozdíly i česko-německé vztahy. To vše jsou věci, které se řešily jak v době před 100 a více lety, tak i dnes. Součástí výstavy bude mimo jiné model Raisova rodného domu nebo digitalizovaný model Bělohradu z období Raisova života.
0: Řekl redaktor Proglasu Martin Weisbauer. Expozice bude v bělohradské sýpce přístupná do konce října.

0: Titulní skladba alba Motýlí hra, kde hrají a zpívají různí interpreti, nám tentokrát hrál Jakub Noha. Druhý kontejner plný jízdních kol naložil projekt Kola pro Afriku. Darovali jim je Češi s myšlenkou, že jejich starý nepoužívaný bicykl pomůže dětem v Africe. Posílají 3 až 5 zásilek za rok. Komu a jak konkrétně pomáhají, vysvětlil Proglasu ředitel a zakladatel projektu Roman Posolda.
1: Některé děti chodí do školy přibližně až 10 kilometrů jednu cestu a ze školy zpátky dalších 10 kilometrů. Takže pro děti v centrální části Gambie, kteří jsou v partnerských školách, nedáváme ta kola tak nějak nahodile, ale spolupracujeme s mnoha partnerskými školami. V průběhu toho projektu od roku 2012 je to přibližně už 80.

0: nám chodí 3x až 5x z týdnu ta kola opravovat do těch partnerských škol. Děti něco umí, děti se něco naučí, když si skládají ta kola, ale samozřejmě tam musí být někdo, kdo na ta kola dohlíží a kdo je opravuje, aby ta kola jezdila co nejdéle. Takže těch významů v tom projektu je opravdu mnoho. Jsme zapojili i dokonce místní věznici, kde vězni nám také ta kola opravují. A pak, co ten projekt dělá tady v Česku? Dárci nám darují kola, partneři nám pomáhají, dobrovolníci nám pomáhají. A také jsme v tom projektu udělali takovou velkou sociální část, kdy pracujeme v Heřmanické věznici v Ostravě, pracujeme s lidmi, kteří jsou po výkonu trestu, který se nějakou cestou a často velmi těžce vrací zpátky do společnosti. Takže díky těm kolům můžou tu svoji cestu životní nastavit trošičku lépe tím, že pomáhají někomu dalšímu, tím, že dělají smysluplnou činnost.
1: Zhrnul přínosy kol pro Afriku ředitel Roman Posolda. Doplnil také možnosti podpory projektu.
0: My jsme vděční za to propojení, za laskavost a ochotu druhých lidí. A na stránkách Kola pro Afriku máme tlačítko sběr kol. Tam si může ten, kdo chce darovat kolo, rozvinout stránku, kde jsou všechna aktuální sběrná místa. To jsou dobrovolníci různě po republice a je tam i na ně kontakt, je tam často i napsána doba, kdy přebírají ta kola a tam právě ten dárce může to kolo svoje odevzdat. Pokud to nemá zrovna blízko, tak může počkat na pozdější termín, třeba si tu stránku otevřít za měsíc nebo za dva, pokud to kolo může ještě uchovat a uskladnit a darovat později, protože ta sběrná místa vznikají a zanikají v průběhu roku, tak jak právě ti štědří a ochotní lidé mohou. Dokonce některé sběrky pořádají i města a to často bývá kolem Dne země v dubnu anebo v týdnu mobility, to je zase v září. Takže tam může ten dárce toho kola si najít to místo, kde může předat. A chtěl bych vděčnost vyjádřit dárcům, kteří nám darují ta kola. My jich máme opravdu spoustu a můžeme z nich denně tvořit, ale dostává se nám méně financí a tudíž je to tak, že přibližně z 90% financujeme ten projekt z vlastní činnosti. To znamená z oprav kol tady v České republice a jenom malinkou část tvoří buď dotace, anebo podpora individuální, takže budeme vděční za finanční podporu a to tlačítko darovat je také na stránkách kolaproafriku.cz.
1: Sdělil pro Glasu Roman Posolda, který založil projekt Kola pro Afriku. Právě odeslali druhý letošní lodní kontejner směrem do Gambie, kde pomůže dětem.

0: Píseň jako vzpomínka na rozvod rodičů s názvem Daddy Went Walking, tedy táta šel pěšky, zpíval Neil Young, na steel kytaru hrál Ben Keith. Dnes máme čtvrtek 30. července 2026 a katolický kalendář ukazuje na svatého Petra Chryzologa, neboli zlatořečníka, ravenského biskupa a učitele církve, patrona proti horečce. Zemřel v polovině 5. století. Z jeho kázání citujeme: pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu, kázal. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem. Vidíš-li chudého, slituj se nad ním. Vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním. Vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu. Vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si ji. Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí naše noha od chůze za špatnými věcmi, ať se postí naše oko od všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nadsti utrhání, ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, blížní ale vraždíme? Neboť kdo nadsti utrhá, ten podle apoštola Pavla vraždí svého blížního, kázal svatý Petr Chryzolog. Slovensko si připomíná mučednici komunismu blahoslavenou Zdenku Schellingovou z Kongregace milosrdných sester svatého kříže. Od jejího skonu po tvrdém totalitním věznění uplyne zítra 70 let. Blahořečil ji papež Jan Pavel II. Při návštěvě Bratislavy v září 2003.
1: Kdo napsal píseň, souhlasí, že hřeje, když zní od masy, že hřeje, když se z davu vrací a její stránku nikdo mlčky neobrací.

Zívání, oslava zívání, to je nakažlivé. Píseň měla název Pochod obrat lovců. Skupina Žamboši zpívala Stanislava Brahová a Jan Žamboch. Na bicí hrál Jan Noha, na kontrabas Petr Surý. Je Mezinárodní den přátelství. Ten vyhlásilo Valné shromáždění OSN jako den přátelství mezi lidmi, zeměmi a kulturami. Vzájemná úcta činí přátelství trvalým, říkal svatý John Henry Newman. Valné shromáždění OSN vyhlásilo Světový den boje proti obchodování s lidmi. Mezinárodní charita upozorňuje, že obchod s lidmi je výraz pro moderní otroctví. Mezinárodní organizace práce OSN tam řadí i nucené sňatky. V moderním otroctví podle jejich údajů žije kolem 50 milionů lidí. Jiný úřad OSN uvádí, že 2/3 z nich tvoří ženy. Papež František nabádal: otevřme oči a uši, abychom viděli ty, kteří zůstávají neviditelní, a naslouchali těm, kteří nemají hlas, abychom uznali důstojnost každého člověka a jednali proti obchodování s lidmi a proti jakékoliv formě vykořisťování. Je nutné dostat se ke kořenům tohoto jevu a vymítit příčiny.

Demian Jurado a píseň Ohio. 51. narozeniny dnes slaví duchovní farář církve Československé husitské vojenský kaplan velitelství pro operace major Pavel Brichta. 63. narozeniny slaví brněnská knihkupkyně, galeristka a spisovatelka Hanna Pinknerová. Její úvahy slýcháte na Proglasu v Myšlenkách na den. 73 let se dožívá přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš, dlouholetý přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice Praha. 85. narozeniny slaví americký popový zpěvák, skladatel a příležitostný herec se syrskými předky, kanadský rodák Paul Anka. Svůj největší hit Dianu napsal už v 16. 94 let se dnes dožívá herečka Alena Vránová, filmová pyšná princezna. Svátek má Bořivoj. Slovanské jméno znamená bojující vojín či bojovník. Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která připravila ještě, jestli dobře počítám, další 4 bonusy jako výročí doproudu písní. Něco ještě stihneme do 14. hodiny.

Píseň Tunel skupina Kvokál zpívali Vlaďka Zavřelová a Martina Spurná. Právě čtvrtstoletí je na věčnosti malíř, grafik, sochař a básník Vojmír Vokolek. Mezi lety 1958 a 1983 vymaloval freskami, tou nejnáročnější malířskou technikou, 10 kostelů, především ve východních Čechách. Prvním z nich byl Hrbokov v Železných horách na Chrudimsku. Všechny výjevy, kterými zaplnil stěny kostela od zhora dolů i se zákristií a kůrem, byly převedením božího sdělení do dneška, napsal kněz, publicista a umělec Pavel Kuneš. Vojmíra Vokolka charakterizoval jako důkladného katolíka toužícího stále hlouběji porozumět evangeliu.

Píseň K bráně, k bran zpívala Pavlína Jíšová, na kytaru doprovázel Pavel Malina a Pavel Peroutka zase na kontrabas. Před 515 lety se narodil jeden z prvních historiků výtvarného umění, italský malíř, architekt a znalec Giorgio Vasari, dvorní malíř medičejských a první životopisec italských umělců, například Rafaela a Michelangela, zavedl pojmy gotika a manýrismus. Zemřel v roce 1574.

Čtyři zdi, čekám tě na kolejích, to byla píseň, která právě teď dozněla minutu po 14. hodině. Posloucháte vysílání Radia Proglas, hezké odpoledne přeje Milan Šoba, no a je připraven hudební kompas. Dnes si v tom odpoledním představíme dánskou skupinu Tone of Voice Orchestra a její loni vydané album Running from the Devil. Začneme skladbou Dominoes.

Hraje nám Tone of Voice Orchestra, desetičlenný hudební soubor, který v roce 2018 v Kodani založili zpěvačka a skladatelka Trine Lise Waring a saxofonista Frederik Lundin. Sestavu tvoří čtyři zpěvačky a dále hráči na housle, niněru, dudy, citeru, saxofony, flétny, kontrabas a dva bubeníci. Při tvorbě svého druhého alba Running from the Devil členové skupiny čerpali z velmi širokého okruhu vlivů, od skandinávských lidových tradic přes hudbu Blízkého východu a Brazílie až po americký folk, modální jazz nebo minimalismus. Jednotlivé skladby jsou postaveny na neobvyklých kombinacích nástrojů a skladatelských postupech. Autorkou všech textů je Trine Lise Waring, která vychází z vlastní zkušeností a proměňuje je v obecně srozumitelné příběhy. Písně se věnují existenciálním otázkám, současnému světu i mezilidským vztahům. Kritika oceňuje inteligentní, překvapivý a jasně ženský pohled na svět. Poslechneme si ještě skladby We Owe It to the Planet a Hymn.

Poslouchali jsme dánskou skupinu Tone of Voice Orchestra. Zítra ráno se v hudebním kompasu budeme věnovat skotské zpěvačce Mary McMillan a zítra odpoledne se zaměříme na nejnovější album slovenské skupiny Longital, která letos oslaví 25 let od svého vzniku. Hudební kompas pro vás chystá náš hudební redaktor Milan Tesař, který chystá také hudební anonce k některým albům, obzvláště těm novějším samozřejmě a potažmo samozřejmě i písním z těchto alb. Skotská folkroková skupina Toridon vydala nové album Polaroid, kterým navazuje na svou úspěšnou prvotinu Break the Chains. 9 autorských skladeb staví na energickém spojení rocku s hudební tradicí skotské Vysočiny, včetně výrazného využití dud a píšťal. Písně čerpají z osobních příběhů i atmosféry rodného kraje a potvrzují pověst kapely jako jedné z nejvýraznějších koncertních formací současné skotské folkrockové scény. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň, respektive instrumentálku Silver Spear, tedy stříbrné kopí.

Tak to byl kanadská skupina, senegalský hudebník Abiale Sisoko a ta skupina se jmenovala Konstantinopole a ještě jsme slyšeli také Kiu Tabasian. Píseň měla název Sokna Si. Právě před 60 lety v Liberci položili základní kámen hotelu a vysílač Ještěd. Dílo architekta Karla Hubáčka získalo od Mezinárodní unie architektů Peretovu cenu Stavba století. Před 55 lety František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche, tedy kanál z Francie do Anglie, nebo konkrétně plaval z Francie do Anglie. Kanálu se také říká anglický kanál, tak tomu říkají Britové. Rovných 40 let uplynulo od smrti jednoho z nejslavnějších trampských autorů období první republiky, Jendy Kordy. S bratrem Františkem a s Vladimírem Skoupým složil trampskou hymnu Vlajka, dále je autorem a spoluautorem písní Až stichnou bílé skály, Můj člun tě čeká a Vzpomínka na svatojánské proudy. Teď už píseň, což bude instrumentálka, tedy beze slov zpívaná, švýcarsko-portugalský kytarista Tiago Almeida a píseň Uma Casa Portuguesa, tedy Portugalský dům.

0: povodě z píseň skupiny o ženské síle a přirozenosti. Skupina Vesna zpívala Kateřina Marie Tichá a také Patricie Kaňok. Tuto sobotu 1. srpna jste zváni na 10. ročník Dnů lidové architektury, který se zaměří na dědictví středočeského vinohradnictví a vniční stavební památky. Dějištěm akce bude historická vniční usedlost Turbovice, vinařství Válkovy ve Skuhrově u Mělníka. Organizátoři se tak snaží seznámit veřejnost s historickou architekturou venkova a podpořit její ochranu a zachování, potvrzuje radní Středočeského kraje Václav Švenda.
1: Je potřeba chránit historické stavební památky a aktivně o ně pečovat. Bohužel mnoho z nich v současnosti chátrá. Příklad usedlosti Turbovice ukazuje, že s odhodláním a odbornou péčí mohou i ohrožená místa obnovit svou dřívější hodnotu. Jsem rád, že Dny lidové architektury představují důležitost kulturního dědictví i širší veřejnosti.
0: Teď už slovensko-česká skupina s jednoduchým zpěvným refrénem v písni Sama. Ta skupina si říká Tugriky a zpívat bude Dorota Bárová.

Česko-britský písničkář James Harris vydal album Love and Desire. Nová kolekce autorských písní vznikala pod dojmem starých fotografií, pořízených analogovým fotoaparátem, které hudebníka přivedly k úvahám o kráse nedokonalosti a spontánnosti. Na nahrávce vedle Harrise se podíleli mimo jiné Matěj Belko, Tomáš Neuwirth, William Bereš a další. Komorně laděné skladby spojují prvky folku, soulu a písničkářské tradice a staví na civilním projevu i silných melodiích. No a my jsme z tohoto alba slyšeli píseň To Catch the Moon, tedy chytit měsíc. Teď už dcera s matkou, konkrétně Adéla Bohadlo a Pavlína Jíšová za doprovodu na kytaru, baskytaru či programování hrajícího Oldřicha Bohadla a píseň Nositelé světla.

0: Finské duo Uni Uni a zpěv písně spíše v pozadí a měla název Pakánen, tedy česky mráz. V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí sídle rodu Kinských se ode dneška 30. července koná festival Novozámecké hudební léto. Pod širým nebem se ve třech po sobě jdoucích dnech představí řada interpretů v čele se světově proslulými umělci, violončelistou Mišou Majským a klavíristou Lukášem Vondráčkem. Více manažerka pořádající agentury Kinský Art Media a dramaturgyně festivalu Jana Diosegi.
1: Míša Majský zahraje Haydnův koncert pro violončelo C-dur a společně se svými dětmi Slili a Sašou Majskými slavný Beethovenův trojkoncert za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru.
0: A teď už upravená báseň svatého Františka z Assisi. Single z tohoto roku z alba Boba Fliedra, který bude samozřejmě také doprovázet společně s Ondřejem Škochem na kytary. No a zpívat bude dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy Spořilova. Píseň má název Píseň tvorstva.

0: Píseň je věnovaná Pátru Josefu Toufarovi, protikomunistická. Singl z loňského roku Jenom jeden vítězí zpíval Pavel Helan. V hloubce ticha, tak zní název výtvarně meditativního workshopu, který se uskuteční příští neděli 9. srpna v Letohradu na Ústecko-Orlicku. Účastníci budou tvořit a meditovat na faře pod vedením Markéty Krčálové.
1: Obsahem workshopu, který se bude konat tady v Letohradě, bude spojení techniky kyanotypie, spojení výtvarné techniky s meditací. Budeme střídat bloky tichého sezení v meditaci, do které budou účastníci uvedeni. To budeme kombinovat a střídat z bloky. Celý workshop bude probíhat v tichu.
0: Základem workshopu bude podle Markéty Krčálové kontemplace a výtvarná tvorba. Účastníci budou moci vyzkoušet kyanotypii.
1: Já jsem teda zmínila, že se bude jednat o techniku kyanotypie, což je taková metoda, která pracuje s působením světla, UV záření, takže budeme pracovat nějak, spolupracovat se sluncem. Pracuje se tak, že se ty papíry nebo i třeba látka natřou roztokem citlivým na světlo, poté se to pokladne buď to přírodninami nebo nějakým třeba pauzovacím papírem, který se dá různě vrstvit, a tohle to dílo potom se vystaví na slunce a potom tam vzniknou otisky.

0: Co si přeju já? Všechna světla zhasnou právě.
1: Posmrtně dokončená nahrávka David Stipka, skupina Benjis, Terezie Kovalová hrála na violončelo. A už píseň Díra neuslyšíme celou, protože se blíží 13. hodina, respektive 3. hodina odpolední a na Proglase zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: S odpoledním plusem se ve čtvrtek 30. července vrací k mikrofonu i Renata Kropáčková. Vítejte.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaké šance oslovit voliče má odštěpená část polské strany Právo a spravedlnost, frakce, jejíž vznik tento týden oznámil bývalý premiér Mateusz Morawiecki. Extrémně nízký průtok Dunaje na Slovensku komplikuje lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. Vodárny musí častěji kontrolovat její kvalitu, přineseme o tom reportáž. A některé vysoké školy ještě pořád přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Kam je možné se hlásit a za jakých podmínek? Slovo má teď Naděja Procházková se zprávami.
4: Dobré odpoledne. Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
5: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSU.
6: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
4: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i zaměstnanost bezmála o 1%.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. Lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. A to bude jedno z témat odpoledního plusu další půl hodině. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2023. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
7: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
4: Podle Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Vítkovsku. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hasičům pomáhá i vrtulník. Pokračuje mluvčí Kamila Langerová.
8: Aktuálně 14 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v obci Větřkovice Nové Vrbno. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu a jako podpora pro hašení byl do akce povolán také vrtulník letecké služby Policie České republiky Bell 412.
4: Slavnostně dnes začala v Liberci rekonstrukce tržního náměstí. Historický prostor v centru města před plaveckým bazénem je schátralý. Přestavba má vyjít zhruba na 73 milionů korun a potrvá přes rok. Stavba bude rozdělená na etapy. Vnitřek náměstí bude mít prostor pro odpočinek a vodní prvky. Přestavbou by se taky měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze starostů pro Liberecký kraj.
9: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou Pastýřskou.
4: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky takzvanému muralu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slonovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
10: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily.
4: Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále popojíždí kolony na Vysočině mezi Velkým Meziříčím a Měřínem. Na kilometru 134 jsou silničáři, projíždí se jedním pruhem. Kolona z kilometru 140 je asi na 40 minut. Na D1 vázne provoz i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zpomaluje se u Domašova na kilometru 170 a pokračuje se pomalu do Brna do omezení na kilometr 196. Na D1 je lepší situace na výjezdu z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru už nehoda nepřekáží a fronta od okruhu se rozjíždí. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí taky zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. To byly zprávy. Dobré.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevyprávím. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

0: Singl z letošního roku Horáček Viktorin, konkrétně text Michala Horáčka a zpěv Ivo Viktorína o povolání apoštola Matouše. Píseň Ukázal na mě. Krajinou Vysočiny a Moravského krasu vede trasa letošní pěší pouti za umělce. Do cíle Mariánského poutního místa Křtiny mají poutníci dorazit zítra 31. července. Po celý týden je doprovází kaplan z Přerova, pater Jiří Zámečník.
1: Máme za sebou přes 30 kilometrů, si myslím, pěší chůze, protože kousek jsme včera jeli vlakem. Vyrazili jsme teda ze Žďáru. První den v pondělí jsme šli do Nového Města na Moravě. Tam jsme přespali v Orlovně a v úterý pokračovali do Bystřice nad Pernštejnem. Včera ráno jsme právě kousek z Bystřice popojeli do Doubravníka a s tam jsme šli zase pěšky dál až do Předkláštěří, pak do Tišnova. Tam jsme spali na faře a jsme vyrazili směr Vranov u Brna. Motopouti je letos trošku delší. Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. A kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec. Je to vlastně z myšlenek svatého Františka z Assisi, jehož jubilejní rok letos prožíváme. Jinak v té doby, co já jsem se do ní zapojil asi před 7 lety, tak jsme tu pouť začali spojovat se svatostí a s různými příklady různých lidí, svědců, kteří nás vedou ke svatosti. Tak se snažíme i vlastně skrze příklady lidí svatých i lidí, které potkáváme a přírody, která je okolo nás, když putujeme, tak objevovat Boha a taky se snažit nějak víc pracovat na vlastní svatosti.
0: Přerovský kaplan Jiří Zámečník popsal, že pouť prožívá rok od roku intenzivněji. Pomáhá tomu podle něj i společenství lidí, kteří se na pouť pravidelně vracejí.
1: Je krásné, že když se rozejdeme po pouti a za rok se vlastně sejdeme, po tom, co jsme se s většinou vůbec neviděli, tak okamžitě ta atmosféra je přátelská, jako by jsme se rozešli včera, takže to je cenné, že člověk vlastně má kolem sebe lidi, které už zná, ale přidávají se taky vždycky noví lidé. To krásné na té pouti je tím, že nejde vždycky stejnou trasu, ale vlastně různě po naší zemi, po Moravě i v Čechách, že se vlastně přidávají noví lidé a každý rok přijde někdo nový, tak skrze zkušenosti těch lidí, skrze společnou modlitbu na cestě. Každý den máme mši svatou na tom místě, kam připutujeme, tak vlastně člověk může prožívat to, co k pouti patří, zastavit se a nějak hodnotit svůj život a rozmýšlet se, jak dál, i s pomocí toho příkladu těch lidí okolo sebe. Dneska máme vlastně nejdelší etapu z toho Tišnova do Vranova u Brna. Máme i skupinu zázemí, která se o nás stará, že se nemusíme věci nosit sebou a vlastně nám i přivážejí oběd někdy na cestu. 18 hodin slavíme mši svatou v Bazilice na Vranově a potom ještě po mši svaté bude následovat koncert varhaní. A zítra ráno se vydáme už kratší úsek do cíle, do Křtin.
0: Říká na Proglasu pater Jiří Zámečník z pokračující pěší pouti za umělce. A teď už Elegie de Vieux Amours, tedy píseň s tímto francouzským názvem, v češtině Elegie starých milenců. A hrát a zpívat bude skupina z Kanady Octopus, zpívat konkrétně Jana Kate. A píseň je inspirovaná také Johannesem Brahmsem.

0: Píseň z období, kdy zpěvačin manžel bojoval s vážnou nemocí, singl z letošního roku Mária Podhradská a Zasadím strom. Klaudius Kováč hrál na klávesi a Petr Solárik na bicí. Mezinárodní hudební festival Praha Klasika vyvrcholí o víkendu dvěma koncertními provedeními Mozartovy duchovní kantáty v interpretaci předních mezinárodních solistů a sborů za doprovodu orchestru Filharmonieta Praha. Ten vystoupí také v mezinárodním obsazení jeho 14. letní orchestrální akademie. Jako duchovní tečka za festivalem zazní tuto sobotu 1. srpna v katedrále na Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné hoře Sedlci a tuto neděli 2. srpna v kostele svatého Tomáše v Praze na Malé Straně. Pro Glasu večery představil hlavní organizátor Jiří Havlík.
1: Připravujeme mimořádný orchestrální koncert v závěru festivalu. V letošním roce je to dramaturgicky zajímavější o to, že by měla zaznít skladba, která není příliš známá, Mozartova. Přestože je část jejího obsahu totožná s jeho slavnou mší C-moll, tak on v pozdější době tuto skladbu přepracoval a vzniklo dílo, které se jmenuje Davide Penitente, Kechův seznam 469, to znamená v překladu David kající se. Ta skladba se nehraje často. Zajímavé je, že i jsme měli problémy s opatřováním not, ale je opravdu tam krásný materiál s tém C-moll, jsou tam krásné koloraturní árie pro dva soprány, krásná tenorová árie, terčeto. Je to prostě nádherná hudba, která se málo zná, takže jste srdečně zváni a je to opravdu dramaturgicky taková velmi neobvyklá a velmi zajímavá záležitost, krásná, líbivá hudba, krásné Mozartovy koloraturky.
0: No a teď už po Mozartovi finská skupina Vertine a píseň Riesa, což znamená plíseň.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Nová verze písně Anděl tvůj, poprvé jako duet Jany Vaculíkové a Jany Naďové. V čele návštěvnosti kin je podle očekávání filmová adaptace Homérovy předlohy Odyssea britského režiséra Christophera Nolana. Po dvou týdnech od uvedení do kin na celém světě je snímek kasovním trhákem. Jeho celosvětové tržby dosáhly zhruba 640 milionů dolarů, napsala před nedávnem agentura AP. Podrobnosti nyní doplní filmový publicista a dramaturg televize NOE Lukáš Jirsa. Dobrý den, vítejte opět po čase na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, dobré odpoledne.
0: Jak na vás Nolanova Odyssea zapůsobila? Je to hlavně velká filmová podívaná nebo má i třeba nějaký hlubší význam?
1: Tak na mě teda zapůsobila skutečně nejdřív jako ta velká podívaná, jak říkáte, asi i díky tomu, že jsme měli to štěstí, že v rámci tiskové projekce jsme byli pozváni jako novináři do IMAXu na Pražskou Flóru, což je v podstatě vlastně jedno ze tří kin pouze v Evropské unii, které promítají tento film ze skutečného 70mm pásu, což je teda taková rarita, že sem jezdí opravdu lidé z poloviny Evropy a díky nim je také ten IMAX na Flóře dlouhodobě vyprodaný. Takže pokud ještě někdo by měl zájem tento film vidět opravdu tak, jak ho Nolan chtěl natočit, a to znamená tak, jak chtěl, aby se na ně diváci dívali, tak ať si hlídá kino IMAX na Flóře a zakoupí vstupenky hned, jak budou zase uvolněny na další období. Stojí to za to, ta investice. Je to vlastně to plátno, tam je o 40% větší téměř než plátno v normálním kině, tak o tolik vlastně člověk přichází, když půjde na Christophera Nolana, na jeho Odysseu do normálního kina, ale i tak je to samozřejmě velkolepá podívaná, trvající 3 hodiny, kdy z hlediska té diváckosti je to opravdu velice dobrý film, kterému těžko lze něco vytknout, protože vlastně dalo by se říci, že akce střídá akci, v mezerách jsou nejrůznější dialogy, které zase dávají člověku trošku odpočinout. Ale jak jsem napsal v recenzi pro Katolický týdeník, teďka aktuální, myslím si, že možná je tam trošku, nebo je to prostě zahlcený vlastně právě těmi atrakcemi, tím, co člověka, diváka, jakoby na první pohled, na první poslechnutí, na první dojem zaujme. Ale myslím si, že právě to trošku trpí tím, že v rámci těch více než 3 hodin tam není úplně prostor pro to, aby došlo k nějakému většímu pohnutí divákovi duše. Což neznamená, že by tam nebyly věci k zamyšlení, ale prostě té akce a toho děje tam je tolik, že vlastně není prostor na to, aby se mohlo rozjezdit nějaké hlubší tóny, nějaké spodní proudy v divákově nitru.
0: U podobně velkých adaptací se často řeší věrnost předloze Homérové. Jak se to Nolanovi povedlo?
1: Tak můžeme slyšet vlastně jak kritické, tak méně kritické hlasy od lidí povolanějších či méně povolaných, třeba vlastně překladatelka, první žena, která převedla Odysseu do angličtiny, Wilson se jmenuje před pár lety, tak ta to strhala, že prostě to je vykleštěný.

0: vykleštěný Odysseus. Ono epos takového rozsahu převést na do 3 hodin těžko můžete, aniž byste museli opravdu jako vynechat řadu míst, případně něco zkrátit, něco prostě trošku pozměnit, takže i proto vlastně možná, kdyby Nolan měl natočit věrný převod toho eposu na filmové plátno, tak by nepotřeboval ty hodiny 3, ale minimálně 9. Já bych třeba jenom připomněl pro srovnání, existuje 2 roky starý film, který se jmenuje Návrat, kde Penelope, manželku Odyssea, hraje Juliette Binoche a Odysseus je stvárněn Ralphem Fiencem. Ten film má téměř 2 hodiny a zabývá se pouze návratem Homera na rodnou Itaku, návratem Odyssea na rodnou Itaku, čemuž je u Nolana věnováno poslední třeba půl hodina. Jo? Takže prostě je to samozřejmě obrovský nepoměr. Můžeme vytýkat Nolanovi zploštění charakterů a všechno možné, nicméně jak si v uvozovkách ty zásadní postavy, jako je Kyklop, jako je Kirke, proměňující lidi ve zvířata, jako jsou další emblematické jevy z Homerovy Odyssey, tak to tam najdeme, co se často vytýká, a tam bych s tom souhlasil a tím skončím, že vlastně u toho Nolanova Odyssea je vlastně potlačen ten element těch bohů, kteří aktivně vstupují vlastně do těch osudů lidí. Tady jako kdyby ty bozy, spíše v tomto případě bohyně, které tam zůstaly, byly jenom takové možná přeludy dokonce a možná ani vlastně neexistující božstvo. Je to jenom něco, co si možná ten Odysseus sám představuje pouze ve své hlavě. Tak to je něco, co opravdu se výrazně odlišuje od té Homerovy Odyssey.
1: Ve filmu, tak jak známe Odysseu nebo Odyssea jako příběh, se vrací témata cesty, zmiňovaného návratu domů, ale i takové té lidské touhy něco dokázat. Proč podle vás tenhle starý řecký příběh stále funguje?
0: No funguje právě proto, co jste řekl, protože ta témata, která jste teďka vyjmenoval, tak nejsou témata, která bychom opustili jako lidstvo před 3000 lety, se s tím vyrovnali prostřednictvím Homerovy Odyssey, ale vlastně se k ním musíme neustále vracet znovu a znovu, tak jak se znovu a znovu rodí další generace a další generace musí promýšlet a procházet tímto světem a přicházet na jeho logiku a jeho smysl a stejně vlastně to nikdy nedojdeme ke konci, jo. Takže právě proto, že ten mýtus, stejně jako jakýkoliv jiný mýtus, odpovídá na nějaké základní otázky lidské existence, pokouší se vlastně mu nabídnout nějakou orientaci v základních bodech a souřadnicích lidského života, tak proto je vlastně stále platný nebo stále živý i pro nás. Stejně jako je živý a není to živé jenom skrze ten film, když si vezmeme překlad, který bohužel teda v českém jazyce vlastně překlad do moderního českého jazyka chybí, ale kdybychom ho měli, tak si myslím, že může mít relativně, jaksi ne snad čtenářský úspěch, ale může doteď být inspirací a vlastně je inspirací do dnešní doby, aspoň pro ty lidi, kteří ještě nezapomněli číst a jsou ochotni otevřít knihu.
1: 56-letý režisér Christopher Nolan, Brit, natočil celou řadu filmů. Když se dívám teď aktuálně na ČSFD, tak všechny jeho filmy jsou označené červeným čtverečkem, to znamená hodnocení, jestli se nepletu, nad 70%. Jen tak namátkou pro ty, kteří neznají třeba Počátek, slavný film Interstellar, sci-fi film, nebo nedávno, tedy před 3 lety, zmíněný Oppenheimer, další kasovní trhák. Tak kam vy byste jako odborník Odysseu zařadil v rámci jeho tvorby? Je to vrchol jeho dosavadní práce, nebo spíš další variace na jeho známá témata?
0: No, já bych řekl, že takhle, jako odborník bych nerad bych byl odborníkem na filmy Christophera Nolana, protože většinu z nich jsem viděl pouze jednou a odborník by určitě, pokud se věnuje filmu, měl vidět ty filmy vícekrát. Já jsem viděl vícekrát pouze Interstellar a to proto, že tam si myslím, že se Nolanovi kromě toho, že předvedl naprosto úžasný jaksi filmový příběh, vysoustružený scénář, spoustu právě těch diváckých atrakcí, ať už to bylo v počátku nebo v Temném rytíři, případně v Dunkerku, kdy se vrátil vlastně do první světové války, tak vždycky vlastně šel spíše do budoucnosti, kromě toho Dunkerku, teda kdy to byl jaksi výlet do 20. do minulosti, tak v rámci toho Interstellaru, který je takovým jako kosmickým, vlastně takovým paradoxním kosmickým filmem o intimitě lásky a intimitě rodiny, tak tam šel podle mě nejdál v tom, že jako emocionálně mohl zasáhnout toho diváka. U těch ostatních filmů tam to spíš jako na mě působí jako úplně perfektně nastavený a promazaný stroj, který šlape jako hodinky a není mu co vytnout po této stránce, ale na mě ty filmy jeho působí chladně, tak nějak kdyby nedokážu se prostě pustit k sobě příliš. A z tohoto hlediska pro mě je stále vrcholem Interstellar a Odysseus je prostě krásný velkofilm, který si zaslouží určitě pozornost, ale že by pro mě byl lepší nebo horší než třeba Oppenheimer, to nemohu říci.
1: No a závěrečná otázka. Je Odyssea podle vás film, kvůli kterému má smysl jít do kina? Komu byste ho doporučil? Já osobně se na něj chystám až 7. srpna, tak jestli bych mezi ně také patřil.
0: No tak, ještě se omlouvám. Samozřejmě Dunkerque byla bitva za druhé světové války, ne za první světové války, teď mi to došlo. Ale komu bych to doporučil? Doporučil bych tento film divákům, kteří mají rádi dobrodružství, kteří mají rádi akci ve filmu, kteří mají rádi příběhy o hrdinství, i když tady to hrdinství je jaksi zpochybňované vlastně, protože to hrdinství, a to je určitě jedním z témat toho filmu, to hrdinství vlastně mělo svůj počátek a následný průběh jako lemované mnoha různými činy, které teda Nolan velice jaksi gentlemansky připisuje družině Odyssea, nikoliv Odysseovi samotnému, i když právě třeba u Homéra se Odysseus dopouští stejných zvěrstev vlastně jako jeho vojáci. Takže bych to doporučil lidem, kteří mají rádi takové dobrodružné velkofilmy, těm se to určitě líbit bude a myslím si, že většina lidí vlastně odejde z toho kina spokojená. Ale pro mě to prostě není film, ke kterému bych se musel vracet nebo se kterým bych nějak v budoucnosti pracoval v rámci třeba svého přístupu k těm filmům, jakým způsobem a jak dalece je schopný pohnout prostě člověkem a rozesít v něm nějaké duchovní nebo duševní jaksi posuny, tak k těmto dílům se určitě jeho Odysseus neřadí, nicméně to určitě nebylo ani jeho cílem. Takže myslím si, že v rámci kategorie diváckých velkofilmů je to perfektní typ na to, aby člověk zašel do kina.
1: Já jsem osobně byl včera na předpremiéře filmu 6 gramů, nevím, jestli jste měl už možnost jej také vidět, strašně moc jsem se nasmál. Je to samozřejmě úplně z jiné kategorie, daleka ne velkofilm, česká záležitost, ale výborné výkony herců, trošku černá komedie, ale opravdu dobré. Takže já moc děkuju na Proglasu Lukáši Jirsovi, filmovému publicistovi a dramaturgovi televize Noe. Moc děkujeme ještě jednou za váš pohled a budeme se těšit zase na slyšenou.
0: Děkuji, hezké odpoledne, hezký den, na slyšenou.
1: No a my si teď dáme single z letošního roku, převzaté od Billie Eilish. Zpívat bude Marta Kloučková spolu s Davidem Dorůžkou. Oba tento single vydali. David Dorůžka tedy bude hrát na kytaru. A píseň má název Wild Flower, tedy divoká květina.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Klářin festival se dnes 30. července uskuteční u Vránova mlýna v Brně. V programu vystoupí skupina Science On, zpěvačka a violončelistka Dorota Bárová, výtvarník a hudebník Petr Nikl a členové kapely Květy Martin Kišperský a Aleš Pilgr. Součástí akce bude také nabídka rukodělných výrobků denního stacionáře Efeta a dalších řemeslníků.

u tvých dveří. Tohle nám hvězdáři neuvěří. Nastup

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

0: Skupina Folk Team má single z letošního roku Velký vůz. 11 let je na věčnosti Bohuslav Smejkal, dlouholetý správce arcibiskupské knihovny v Olomouci a bibliofil, přítel poutního místa Svatý Kopeček. Od založení knihovny teologem profesorem Vladimírem Krištovským uplynulo právě 55 let. Před 11 lety odešla i krasobruslařka Aja Vrzáňová, dvojnásobná mistryně světa a evropská šampionka. Na poutním místě Maria Hill v Jeseníkách probíhá letní tábor s názvem Sinai Camp. Účastní se ho více než 50 mladých ve věku od 15 do 20 let, nejen z ostravsko-opavské diecéze. Podrobněji náš ostravský redaktor Antonín Žolnerčík.
1: Sinai Camp nabízí mladým zájemcům příležitost k setkání s Bohem. Program je zaměřený na duchovní růst, budování vztahů, fyzické aktivity, hry a podobně. Neodmyslitelnou součástí jsou přednášky, stmelovací aktivity i duchovní akce typu večer chval či společná modlitba. Sinai Camp založil před 10 lety pater Michal Jadavan, který po těžké nemoci v roce 2018 zemřel. Účastníci i vedoucí tábora na něj každoročně s vděčností vzpomínají.

Anglický písničkář Jude Edwin Scott a Abedový Sands. Píseň už neuslyšíme celou, protože se blíží 16. hodina. Hit paráda. Loučí se Milan Šoba. Budu se těšit na slyšenou opět v pondělí.

Ať už posloucháte v kteroukoliv dobu, znělka ohlásila začátek dalšího kola hitparády na Proglasu. U toho s pořadovým číslem 1533 vás tentokrát vítá a ničím narušený poslech přeje Petr Tesař. Jako obvykle vám můžu slíbit 12 soutěžních skladeb, pozvu vás na zajímavé koncerty či festivaly a nabídnu tipy na pořady, které pro vás na nejbližší dny připravujeme. Ze všech hlasujících vylosuji jednoho výherce, stejně jako s odpovědí na anketu z minulého kola. V té jsme se vás ptali na oblíbené outdoorové hry z dětství. O některé odpovědi se podělím a nebude chybět ani anketa pro kolo příští. Teď už nás ale čeká první z dnešních novinek. Její singl s názvem Hladiny od skupiny Papíroví draci. Členem kapely je i bývalý moderátor Proglasu Jan Filipi a její vystoupení jste mohli slyšet i loni v září živě v rámci pořadu Jak se vám líbí.

Zpěvačka Markéta Foukalová a pianista Martin Brunner na svém novém albu nabízejí zhudebněné básně Jana Zábrany. Celé album se v této souvislosti neúplně překvapivě jmenuje Zábrana. My z něj vybíráme dnešní druhou novinku, píseň Černá raní vzpomínka.

Kromě novinek v hitparádě je dobrým zvykem nabídnout i několik tipů na novinky na hudebním trhu. Písničkář Jiří Dědeček vydal nové album Sny starého pistolníka. Pod názvem 300 vlaků vyšlo album akordeonisty Jakuba Jedlinského a housisty Pavla Fischera. Tradiční bosenské písně, takzvané sevdalinky, hraje smyčcový New Era Quartet na albu Bridge to Sevda. Vyšlo též album slovenského projektu Obrázky zo Slovenska, který spojuje smyčcové kvarteto Spektrum Quartet, lidovou kapelu Noga Band, ženskou pěveckou skupinu Ulijanky a zpěvačku Simonu Hulejovou. Na září pak připravuje nové album písničkářka Květa, letošní držitelka ceny Proglasu za krásu slova. Teď už místo 10. a na něm 3. novinka. Tou je single Ruský spánkový experiment, který vydali společně zpěvák Petrovský a brněnská kapela Karamel. Text využívá motiv chladné cely jako metaforu vztahu, z něhož nedokážou odejít ani jeden z jeho protagonistů. A vytváří tak intenzivní obraz citového uvěznění.

To byl Petrovský a jeho ruský spánkový experiment. Ten mi připomněl, jak jsem za studentských let dojížděl do školy vlakem a spánku v té době vinou brzkého vstávání nebylo mnoho. Občas se mi tak stávalo, že jsem zaspal svou zastávku a neplánovaně se zajel podívat o nějakou tu stanici dál. To mě inspirovalo k dnešní anketní otázce. Máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem nebo zkrátka jen když jste někdy zaspali? Teď už 9. místo, na kterém je Soňa Horňáková, blízko něba.

anketě z minulého kola na oblíbené hry napsala Dagmar. Z dětských her venku jsem měla nejraději vybíjenou. Byla to fér hra, založená jen na mršnosti a důvtipu, nedalo se při ní podvádět ani faulovat. Vítězili opravdu ti nejšikovnější a náramně jsme se při ní vyřádili. Vybíjenou měla ráda i Tereza, která dodala. Nebyla jsem v ní úplně přebornice, ale bavila mě. Taky jsem ráda hrála cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum a často jsme skákali panáka, kterého jsme si třeba i klackem vyryli do písku nebo ho poskládali z klacíků, pokud nebylo kde ho nakreslit křídou. Když jsem byla větší, tak mě bavil volejbal nebo některé sporty, které se hrají ve dvou. Badminton, ping-pong nebo líný tenis. Na 8. místě je 9. cesta Zdeňka Vřešťála.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vytrhnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad. Měl

Co pro vás v rámci hudebních pořadů na Proglasu připravujeme v následujících dnech? V pátek 31. července si v rámci pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut připomeneme rozhovor s Pavlem Koudelkou ze skupiny Dunaj o albu Mňau. V pondělí 3. srpna se můžete těšit na rozhovor s francouzským kytaristou Nguyenem Le. Řeč bude také o jeho třech koncertech na letošním ročníku festivalu Maraton hudby Brno. V úterý 4. srpna si budeme povídat s Mily Janatkovou a Jaroslavem Kořánem o albu Písně dne a Písně noci. Ve středu 5. srpna nabídneme koncert chorvatské skupiny Trobozanke. Ve čtvrtek 6. srpna pak pohovoříme s francouzskou zpěvačkou Céline Bossy o jejím novém albu. V týdeníku Slyšte lidé v sobotu 1. srpna vás pozveme na další z našich hudebních výletů. Tentokrát se vydáme na sever do Finska. Pondělí 3. srpna si pak můžete od 16 hodin u čaje do 5. poslechnout hudební profil jazzového zpěváka Tonyho Bonetta. Na 7. místo hitparády doplul Mňau Mňau Band a jejich Kánoe.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, měl se sanicem.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Posluchač Jaroslav k anketě napsal: Zahrál bych si kuličky na ulici bez dopravního provozu a bez láždění, nebo fotbal s libovolným počtem hráčů na plácku u kapličky. V zimě sáňkování na kraji nedalekého lesíka. Něco z toho dokonce uměli i moji vnuci. Kuličky vzpomínal i posluchač Pavel. Ovšem kuličky se na asfaltu, zámkové dlažbě či betonu hrají blbě. Jedině snad čára. Kdysi, když po legendárním silvestrovském ochlazení nastaly uhelné prázdniny, jsme v družině hráli hru Ivana Mládka Nobele nezlob se. Ta tenkrát vyšla v posledním čísle Vědy a techniky mládeži toho roku. A to se dá hrát furt. Ze 6. místa teď zahraje Petr Linhardt a město Is.

Teď už nabízím pár tipů, kam se vypravit nejen za hudbou. Od čtvrtka 30. července do neděle 2. srpna se centrum Brna promění v dějiště Brazil Festu, který nabídne koncerty, tanec, brazilské bojové umění, gastronomii i tradiční karnevalový průvod. Mezi hosty festivalu budou letos mandolinista a skladatel Hamilton G. Olanda nebo zpěvačka Mirla Riomar. Skupina Poutníci bude hrát například 1. srpna v Týni pod Krkonoší, 16. srpna v Černošicích, 21. srpna v Humpolci nebo 22. srpna v Poličce. V amfiteátru na Kraví hoře vystoupí v neděli 2. srpna zpěvačka Sidy Tobias, 14. srpna pak Vojtěch Dyk. Bohatý program probíhá v létě před brněnským kafé Práh vedle nákupního centra Vaňkovka. Například 4. srpna tam vystoupí My tři a vy, Ivo Cicvárek se skupinou Živo a DNA Brno, 5. srpna FT Prim, Lada a kapela a Hovaduo. 10. srpna Kolibříkův úlet a Zkusme to a 11. srpna Přístav, Old Boys Poutníci a Kupodivu. Festival Popmese se bude konat v Brně na velodromu od 6. do 8. srpna. Mezi účinkujícími jsou Dukla, Aida de Young, Good Times Only, Nina Kohout nebo Richard Miller. 5. místo v tomto kole obsadila Markéta Irglová a The Season.

Posluchač Radek nám napsal. Původně jsem hlasovat nechtěl, ale jelikož jsem pedagog volného času, tak mě zaujala anketní otázka. Myslím, že jsem měl štěstí v tom, že jsme se na ulici i na sídlišti venku vůbec scházeli a hráli nejrůznější hry, které pro všechny organizovali ti starší. V současné době to mají děti těžší, protože se kromě organizovaných kroužků a tréninků venku setkávají mnohem méně. Bavila mě třeba slepá bába na prolézačkách, kdy se nikdo kromě slepého nesměl dotknout země. S určitou nostalgií vzpomíná i Petr. Bydleli jsme v okrajové čtvrti Českých Budějovic, ulice byly prašné a v naší stál jediný automobil. Hráli jsme převážně vybíjenou, aby mohli hrát holky i kluci. Bylo nás v ulici o prázdninách i okolo 15 dětí. Hráli jsme i tenis, fotbal, pozemní hokej s míčkem. Prostě paráda. Dnes je ulice plná aut po obou stranách a děti nikde vidět nejsou. Bohužel. Na čtvrtém místě je Raduza se singlem Já tě prosím, buď tu se mnou.

reakci na anketu napsala Lucie. Z našich dětských her mě napadají dvě hodně oblíbené. Hodně jsme si hrávali na indiány, protože jsme obdivovali Vinnetoua. Taky jsme milovali knížky o třech pátračích, takže jsme si hrávali i na ně a pokoušeli se vymýšlet případy a sledovat podezřelé lidi. Lucii za odpověď na anketu děkuji a jako vylosované jí pošleme hudební odměnu. Ze všech hlasujících tentokrát vyhrává Hubert Večerek. Výhercům gratuluji a nabízím třetí místo. Jsou na něm Pavla Boučková a Petr Novotný. Usnul jste ode mě vzdálený.

Pokračujeme v pozvánkách. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech Brna od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem festivalu bude francouzský kytarista Nguyen Le. Dále vystoupí například sardinský trumpetista Paolo Frezu s kubánským pianistou Omarem Sosou, Julia Kozáková, kolektivní halucinace, polsko-běloruské duo Duality, Miloš Biháry Django Gypsy Jet Trio, písničkářka Elka, obyvatelé Cihlového domu, chorvatská zpěvačka Duňa Knébl, vojenský umělecký sbor Ondráš, saxofonista Pavel Zlámal, Kumbalu, portugalský akordeonový soubor Danças Ocultas, Beata Bocek a mnoho dalších. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat, a to poprvé po více než 20-leté pauze, festival Vandermúza. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky, Marek Raček, Turkouci, Noca nebo Hrdza. Francouzský trumpetista Eric Triffa a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na Velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. V klubu Jazz Dog v Praze má 18. srpna koncert Libor Šmolda z Organ Trio a 27. září skupina Vertigo. Bohatý program nabídne od 26. do 30. srpna Festival židovské kultury Štetlfest v Brně. V jeho rámci vystoupí například švýcarská zpěvačka Lea Kališ s doprovodem skupiny Der Schenstergop, slovenský Mojše Band nebo americký houslista a skladatel Yale Strom. Na druhém místě se umístil Ivo Viktorin. Po 6 týdnech s písní s textem Michala Horáčka Ukázal na mě nasazujeme skladbu z alba Viktorinova Tria z roku 2024. Viktorin píseň Když ji potkal zpíval už v roce 1999 na albu Valc skupiny AG Fleck. My tak uslyšíme její o čtvrt století mladší verzi.

posluchač Honza k minulé anketě napsal. Hodně her bylo s míčem a kromě fotbalku i takové, co jsme hrávali i s děvčaty. Když se nás sešlo pár, tak jsme hráli na třetího, pokud nás bylo víc, tak třeba vybíjenou. A když se sešly mladší a starší děti, tak to byla většinou hra polívka se vaří. No a taky musím vzpomenout, že jako kluci jsme mívali zavírací nožíky s obrázkem kovboje nebo rybičku, s kterými se nedalo skoro nic uříznout. Ale na hru roztahovák, kdy se člověk snažil, aby se mu zabodla kudla do hlíny, to úplně stačilo. Ještě si vzpomínám na hru na sochy, kterou jsme občas hrávali ve škole. Ale na obecním hřišti už se tolik neujala. Honzovi i všem ostatním děkuji za příspěvky do ankety a budeme se těšit na příští, která se tentokrát týká nedostatku spánku či příhod souvisejících se zaspáním. První místo obhájil Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

pořádku žít se nedá. Růže má u souseda celý vlastní záhon. Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party. Jen bych v koutě seděl, opracím se zády k světu. V mysli mám jen jednu větu,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila,

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Do tohoto kola nepostoupili Barbora Poláková a Slávik. Podle pravidel pak hitparádu opouští Hrdza. Ze všech písní, které jste slyšeli, si prosím vyberte tři různé, kterým přidělíte body následovně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Aby bylo hlasování platné, je třeba rozdělit body právě 3 skladbám. Teď už rekapitulace všech 12 písní, pro které můžete hlasovat.

0: smíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plnou náruč tutejch nul a šedej list.
1: Na 8. místě je 9. cesta Zdeňka Vřešťála.

0: slyším od ptáče.
1: Trojka, Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mě vzdálený.
2: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam...
1: První místo. Semiš, růže v kopřivách.
0: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však preč.
1: 15.33. kolo hitparády je u konce. Své hlasování posílejte prostřednictvím webového formuláře, který najdete na našem webu hudba.proglas.cz/hitparáda nebo mailem na adresu hitparada@proglas.cz. Uzávěrka pro hlasování je jako vždy ve středu v poledne. Od mikrofonu se loučí Petr Tesař, o zvuk se staral Roman Kabelka.
2: Na rádiu Proglas budeme vysílat zprávy z Českého rozhlasu Plus.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Německé automobilce BMW se dramaticky propadl zisk. Může za to pokles odbytu v Číně. V Uherském Hradišti dnes končí 52. ročník letní filmové školy. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Naďa Procházková. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: O něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
4: Hasiči zasahují u požáru pole a lesa v městečku Trnávka na Svitavsku v části Ludvíkov. Oheň zasáhl plochu asi 3 hektarů. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu a zasahuje celkem 9 jednotek, říká mluvčí hasičské záchranné služby Pardubického kraje Lucie Pipiš.
6: Zasaženou plochu máme rozdělenou na několik úseků. Jeden úsek už se nám podařilo lokalizovat, to znamená, že se nám požár dále nešíří, a v tuto chvíli pracujeme na lokalizaci druhého úseku. Letecké hašení pro tuto chvíli nebylo nutné, nicméně v případě potřeby bychom určitě letecké hašení využili.
4: Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Naměřili tam vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě aut a prodeji. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
7: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovníků. Míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. V Uherském Hradišti dnes končí 52. ročník letní filmové školy. Přišlo na něj 4600 akreditovaných návštěvníků, což je stejně jako loni. V balíčcích se podle organizátorů prodalo dalších 5046 vstupů na jednotlivé projekce. V minulém roce to bylo o 1500 víc. Letos byl ale počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálů. Pokračuje ředitelka letní filmové školy Radana Korená.
8: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
4: Festival dnes večer zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci uvidí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Máme pro vás dopravní informace. Na D1 je silný provoz z Prahy směrem do Brna, na výjezdu se jede pomaleji od Pražského okruhu až na most Šmejkalka na 24. kilometr. Zdržení je kolem 15 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte fronty za sjezdem Dlouhopolsko. Na 58. kilometru stále překáží nehoda. Popojíždět budete asi 30 minut. V Praze je odpolední špička a silný provoz. Komplikace jsou v Dobříšské směrem na Barandovský most. Za výjezdem z tunelu Mrázovka je hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu a kvůli tomu regulují průjezd tunely Blanka. Fronty jsou v Radlické od Motorletu, v Plzeňské od Kavalírky a Patočkově i po Vltavské od Bulovky. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude jasno, teploty 35 až 39 stupňů. To byly zprávy, dobré odpoledne.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: find us a way.
1: Dobré odpoledne, milí posluchači. Je čtvrtek, 30. července, 17 hodin 9 minut a na vlnách Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. Co nás v následujícím vysílání čeká? Za chvíli uslyšíte reprízu pořadu za 5.5 z roku 2013 s názvem Táto, bojím se tvé zlosti. 5 minut před 18. hodinou uslyšíte myšlenku na den Daniela Ženatého s názvem Náhradní řešení a od 18. hodiny vás zveme k poslechu přenosu mše svaté dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji vám příjemný poslech.
2: Za 5.5.
3: Za 5.5. Dozvědět se víc.
2: Za 5.5. Jevy a místa neotřele.
4: Politici, vlády, nadřízení, naši vlastní partneři, děti nebo rodiče, ti všichni nás dovedou nahněvat, lidově řečeno naštvat. Hněv je běžná emoce, existuje i spravedlivý hněv. V Bibli najdeme hněvivého krále Saula, rozhněvá se někdy dokonce i samotný Hospodin. Pokud se hněváte, nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místa ďáblu, vyzývá apoštol Pavel církev v Efezu. Co si počít s naštvaností, jak zvládnout vlastní hněv a taky naštvanost těch druhých. Je za 5.5. U stejnojmenného pořadu vás po letních prázdninách vítá Petr Vizina. Nabídnu vám hněv, tedy ne svůj vlastní, ale v pohledu dvou poučených a zkušených hostů. Prvním z nich je individuální a skupinový terapeut a taky teolog Pavel Raus. Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
4: Pavle, jak rozumíš tomu biblickému hněvejte se a nehřešte? Co to znamená?
5: Je to velmi zajímavý verš, protože pokud se podíváme na to, co říká, tak ten verš říká, že je možné se hněvat a přitom hřešit, je ale také možné se hněvat a přitom nehřešit. A domnívám se, že mnoho z nás intuitivně hněv považujeme za negativní emoci a soustředíme se na tu levou stránku a naším závěrem z toho je nehněvat se. Cílem je nehněvat se a žít dobrý život, znamená žít život bez hněvu. Tenhle verš ale vůbec tohle neříká. Tenhle verš říká, máme se soustředit na tu pravou stránku. Když se hněváme, tak se máme soustředit na to, abychom nehřešili. Cokoliv to znamená.
4: Čili ten hněv, nebo alespoň apoštol Pavel si to takhle myslí, že ten hněv je akceptovatelná lidská emoce, že hněv sám o sobě zas tolik neznamená, je to tak?
5: Myslím, že se to tak dá říct a já tomu rozumím tak, že každá emoce něco říká. A my máme docela závažný úkol, protože my potřebujeme rozkodovat, co ta emoce říká. A hněv, podobně jako jakákoliv jiná emoce, nás na něco upozorňuje a my potřebujeme se dostat k tomu, na co nás upozorňuje. Čili není nejlepší vždycky se soustředit na ty projevy té emoce a snažit se je minimalizovat, přestože je důležité ve vztahu k druhým lidem a k tomu, abychom i žili zodpovědný život, ty emoce regulovat a jejich projevy regulovat, ale to není konec, to je pouze začátek toho, abychom pokračovali dál, abychom se dostali k tomu, co ta emoce říká.
4: Já tě tedy vezmu za slovo, ty říkáš, hněv je jenom projev něčeho důležitějšího, je důležité zkoumat to, co ten hněv říká. Podle tvých zkušeností, co hněv většinou říká, jak se stane, že si člověk najednou uvědomí, teď já jsem vlastně naštvaný, já se hrozně zlobím. Jak se to stane? Co bývají ty příčiny?
5: To samozřejmě může být komplikované, protože my lidé jsme komplikovaní, taky ty příčiny jsou komplikované a hněv je taková zvláštní emoce, protože hněv v jádru znamená, že se musí něco změnit. A existuje oprávněný hněv, hněv budeme prožívat, když se někdo dotkne naší důstojnosti, když nějakým způsobem naruší naši hodnotu, protože my jsme stvořeni k Božímu obrazu a víme, že máme důstojnost, proto budeme prožívat hněv. A hněv znamená, že došlo k nespravedlnosti. Hmm. A to je v těchto dvou případech, to je oprávněná emoce a je úplně v pořádku, že prožíváme hněv. Už proto, co jsi zmínil, Bůh prožívá hněv.
4: Hmm. Pavle, kde...
5: Hněv ale...
4: Promiň, také... pokračuj.
5: Hněv je ale také komplikovaný v tom, že hněv nemusí být takhle přímočarý a hněv můžeme užít jako nástroj. Hněv je neskutečně účinný nástroj ve vztazích, protože udrží druhé lidi odstupu od nás a také hněv může nahradit naše autentické emoce a my můžeme vyprodukovat hněv, protože hněv nás zmocní, hněv nám dodá sílu. Pokud se vnitřně cítíme slabí, když se rozlobíme a vyprodukujeme neautentický hněv, tak najednou se cítíme silní.
4: Hmm. Pavle, a já si představuju to, co říkáš, že hněv může být takovým nástrojem, jak lidi ovládat. Když máš třeba šéfa, který pořád vypadá tak trochu jako naštvaný a ty vlastně nevíš, co ho štve, tak lidi už si dávají větší pozor a jsou takový přikrčení a trošičku jako by se obávali, aby ho ještě víc nenaštvali. Je to tohle?
5: Hněv, samozřejmě. Hněv je velmi účinný nástroj a ono se tomu odborně říká instrumentální funkce emocí, protože emoce můžou být užity jako instrumenty, jako nástroje a to nejsou autentické emoce. Hmm. V tom je problém, protože tyhle emoce neřešíme tím, že je vyjadřujeme, tím, že je projevíme. Ale emoce jsou úžasný nástroj manipulace a to není jenom hněv. To může být například bezmoc, to můžou být slzy, které vyprodukujeme, to může být smutek, který nám pomůže k tomu, aby lidé udělali to, co chceme, aby udělali.
4: Ty třeba víš o manipulaci, to znamená, manipulaci označujeme takovou naši tendenci druhého dostat tam, kam já chci, pomocí prostředků, které nejsou úplně fair. To znamená, když já budu působit jako nahněvaný člověk, tak ten druhý se lekne a tím spíš udělá, co já chci, je to tak?
5: Přesně tak, udělá, co já chci, a nebo lidi držím v úctivém odstupu. Lidé se nechtějí přiblížit člověku, který je neustále negativní, rozlobený, cítí z něj napětí, hněv. A to je velmi účinný nástroj, protože to je dobrý obranný prostředek.
4: Hmm. Ty jsi vlastně řekl, že hněv sám o sobě, když je autentický, tak je něčím, za co se člověk nemusí stydět a co není v tom křesťanském pojetí hřích, ale potom existuje jakési vzdání hněvu nebo hněv jako prostředek, jak druhé ovládat. Tak pojďme nejdřív k tomu prvnímu, k tomu autentickému, k té opravdové naštvanosti, dotčenosti. Kdy jsi naposledy setkal třeba u sebe nebo u svého blízkého okolí s hněvem, který byl oprávněný, že jsi řekl, no dobře, tak já jsem naštvaný, ale mám k tomu důvod.
5: Je to určitě v okamžiku, kdy došlo k nespravedlnosti, nebo kdy někomu bylo ublížováno a já si vzpomínám na jednoho člověka, který vlastně teďka prochází složitou situací a to, jak mi alespoň on popisoval problémy ve svém manželství, bylo to, že jeho žena s ním nejednala s úctou. Jednala s ním způsobem, který ho nerespektoval. To, co pro mě bylo překvapivé, on neprožíval hněv. On prožíval úzkost. Hmm. A to, čím jsme se museli propracovat, bylo to, že proč prožíval úzkost, když já bych si představoval a já bych asi prožíval hněv. On potom vlastně zjistil, že on se tolik bojí té svojí ženy a cítí se natolik slabší, alespoň v té verbální oblasti, že on už raději prožívá úzkost, která zase není autentická, ale je to jeho dobrá obrana, protože ho drží zpátky v tom, aby v tom vztahu jednal opatrně. Takže ten oprávněný autentický hněv je na místě v okamžiku, kdy prožíváme úzkost, kdy prožíváme to, že někdo někomu ublížil, nebo nám bylo ublíženo, nebo někdo narušil naši důstojnost. Ještě jedna poznámka se mi zdá důležitá. Je to tak, jak to zní paradoxně a neuvěřitelně. Hněv je vlastně zranitelná emoce. S Skutečný autentický hněv je zranitelná emoce, protože kdybychom ho odhalili, tak se stáváme zranitelnými, protože druhým ukazujeme, že mají moc nad námi v tom, že se můžou dotknout naší důstojnosti. A proto my raději volíme tu formu neautentickou, kdy hněv nám umožní ty lidi držet odstupu od nás.
4: Promiň, to znamená, proto se říká takové to lidové, podívej, ty mě nemůžeš naštvat. To je ten důvod, proč to říkáme.
5: Přesně tak, přesně tak. A nebo naopak se rozlobíme a ty lidi spucujeme, přestože uvnitř ve skutečnosti se cítíme nejistí nebo ohrožení nebo prožíváme úzkost.
4: Já se vrátím k tomu příkladu z manželství. Tam je vidět, že něco jako genderová vyváženost a spravedlnost je prostě je oboustranná věc. Tady mluvil jsi o manželovi, který se bojí vlastně vyjádřit svůj hněv a zakázal si to. Je to, Pavle, spojený s tím, že pro křesťany obecně hněv je něco, co se stydíme, co se k nám takzvaně nehodí, že máme rádi tu vlídnou tvář a pořád mluvíme o té boží lásce, o tom milosrdenství a tak dál. Máme nějaké taktiky, jak ten hněv maskovat?
5: Zcela určitě pro lidi v křesťanském prostředí hněv není úplně vítaná emoce a projevovat hněv není úplně znakem nějaké duchovnosti a nějaké solidnosti. A proto se domnívám, že my jsme ve velkém nebezpečí velmi zkratkovitě řešit situace, kdy prožíváme hněv, protože ten hněv prostě potlačíme. A jsme tak trochu alespoň vytvářená taková představa, že ten hněv s ním správně naložit znamená ho potlačit. To ale vůbec není to, co Bible říká. To, co vůbec není to, jak Bůh zachází se svým hněvem.
4: A jak se dá hněv, jaké jsou podle tvých zkušeností ty taktiky, jak se dá maskovat hněv, jak ty poznáš, že ten člověk je vlastně naštvaný uvnitř, ale maskuje to něčím?
5: Pozná se to snadno, když se podíváme do očí. Samozřejmě my můžeme vyprodukovat chování, které je vlídné, milé, dokážeme se usmívat, přestože v nás bublá hněv. Ale myslím si, že to, kde je to velmi těžké skrýt, je v očích. A proto lidé, kteří jsou schopni vnímat druhého jako celek, většinou cítí, že něco tady nehraje a cítí, že tady je nějaký rozpor a že to vlídné chování vlastně je neautentické. A zase, to si plně neuvědomujeme, ale takový člověk odpuzuje druhé, protože s takovým člověkem nechceme být v blízkosti, protože cítíme, že to není skutečná blízkost.
4: No a teď, co by si dělal, kdybys byl, řekněme, třeba podřízeným, což myslím, že ty nejseš, ale kdybys měl šéfa, u kterého to vidí, že je vlastně naštvaný z nějakého důvodu nebo úzkostný, a že to prostředí je kvůli tomu takové manipulativní, že se tak jako věci nevyslovují, že se tak jako tuší jenom, že je tady hlavní úkol vlastně toho nadřízeného šéfa nebo šéfovou nenaštvat. Tak jakou já můžu zvolit strategii?
5: To není tak řídký případ. Domnívám se, že mnozí zápasíme se šéfem, který alespoň neví, jak dobře vyjadřovat své emoce, nebo ani neví, jaké má skutečně emoce, nebo nevede úplně zdravě svůj tým. A pro mě největším úkolem v téhle situaci je dostat se k němu jako k člověku. Aby se to mohlo stát, já musím nejdřív zvládnout to, jaký efekt má jeho chování na mě, na mé emoce. Já musím nejdřív zvládnout své emoce a uvědomit si, že jsem vlastně zklamaný ze svého šéfa, nebo často jsem rozlobený, protože nejde věci řešit a nejde věci dořešit, nebo nemůžu říct svůj názor svobodně a proto se musím hodně kontrolovat a proto já sám zápasím s pocity strachu a nejistoty. Ale domnívám se, že každý máme prostředky k tomu, abychom se k druhému dostali jako k člověku. A to, co tím myslím, je, pravděpodobně jsou situace, kdy si to vůbec nemůžu dovolit, kdy ten člověk takhle jedná, ale vždycky je okamžik slabosti, Vždycky je okamžik, kdy ten šéf najednou si udělá kávu a teď si sedneme a on řekne určitý náznak něčeho, co je pravdivé, co je autentické.
4: Vypadne z role trošku.
5: Vypadne z role trošku a to se stane určitě, protože jsme lidské bytosti, to se nemůže nestat. A to je ta chvíle, kdy já mám šanci možná to zaznamenat a dovolit mu, aby se i on přiblížil ke mně. To neznamená, že to hnedka udělá. Většinou ten zápas o to, abychom se dostali k druhému člověku, trvá mnohem déle, je to mnohem více takových situací, ale mně přijde, že je vlastně hrozná škoda, když takovému člověku nenajdeme cestu v okamžicích, kdy by to bylo možné.
4: Pavle, ale to mluvíš o tom, a to se vrací k tomu biblickému verši, nedávejte místa ďáblu, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem, pokud se hněváte, nehřešte. Ty vlastně mluvíš o tom, že já nad tím člověkem v první řadě nesmím takzvaně zlomit hůl, nesmím ho odepsat, nesmím být na něj naštvaný natolik, že vlastně ho nechci ani vidět, natož pak, abych čekal na nějakou chvíli, kdy on vypadne z role, je to tak?
5: Přesně tak, ale domnívám se, že to začíná i tím, že já nesmím sebe odepsat, protože já musím sobě dovolit to, abych já si plně uvědomoval, jaký efekt má jeho chování na mě. To je to, co můžu ovládat. Já nemůžu změnit toho člověka, nemůžu změnit jeho jednání, ale můžu si uvědomit, jaký efekt má to jednání na mě. A je tam ještě jedno tajemství, samozřejmě ve mně to může vyvolat silné emoce a ty věci můžou být komplikované, protože u mě to může spustit určitou moji skrytou reakci na trauma, které já nesu svým životem. Nemusí se to nezbytně stát, ale já mám šanci také, protože v tom vztahu se šéfem jsem delší dobu, já mám možnost si začít uvědomovat, že také, ale vlastně prožívám smutek a soucit. A to jsou pozitivní emoce, které mě umožní toho šéfa vidět jako člověka.
4: S terapeutem a teologem Pavlem Rausem se v pořadu Za 5-5 bavíme o hněvu, o takové běžné lidské emoci, která ale zase není tak běžná v našem prostředí. Konec konců, Pavlem, napadá mě, že žádný portrét světce, muže či ženy víry, není vymalován tak, aby ten člověk vypadal naštvaně, je to tak? To je prostě, zdá se, že to je, to se prostě nechává doma, to se nenosí do společnosti.
5: Na jednu stranu ano, a jistě baroko tím vyniká takovým tím pohledem očima obrácenýma nahoru. Samozřejmě to je odraz té doby a je to porozumění té doby, tomu, co znamená být svatý. Na druhou stranu, každý světec je lidská bytost a každý světec procházel různými situacemi, které prostě nemohly nevyvolat hněv a nebylo by v pořádku, kdyby nevyvolali hněv. Takže skutečná svatost je svatost, která zahrnuje i tuhle tu emoci hněvu.
4: Pavle, já jsem zmínil, my jsme se bavili o pracovním prostředí, ale já jsem zmínil, že jsi taky párový terapeut nebo individuální. Bavili jsme se o naštvané šéfové nebo šéfovi. Pojďme pokročit dál. Pojďme trošku blíž k tělu. Pojďme k naštvanému otci nebo k představě naštvaného Boha. Máš ty nějakou zkušenost, co hněv v rodině působí? Nevyjádřený třeba hněv? Nebo neschopný?
5: Je to velmi zvláštní a domnívám se, že mnoho lidí si to neuvědomuje, ale hněv v rodině může být nesmírně destruktivní, obzvláště v roli otce, hněv u mužů. Já řeknu takový příklad. Vzpomínám si na jednoho přítele, který mě vyprávěl, že jel se svojí už dospělou dcerou, jel autem, ona seděla na zadním sedadle, on řídil a teď ho předjel takový ten řidič agresivní a udělal BMW, takový docela neslušný, řidičsky neslušný krok a on se rozčilil. On se rozlobil a začal, užil několik takových docela neopakovatelných výrazů. A jak se takhle rozčiloval, tak se podíval do zpětného zrcátka a zjistil, že jeho dcera na zadním sedadle pláče. A říká jí, proč pláčeš? Já jsem se nezlobil na tebe. A ona mu řekla takovou větu. Ona mu řekla, táto, já se celý život bojím tvého hněvu. Domnívám se, že mnoho mužů si vůbec neuvědomuje, jak destruktivní je jejich hněv. A ten hněv mohou vyjadřovat a ten hněv můžou potlačovat. Ale jejich blízcí o jejich hněvu přesně vědí. Přesně vědí, že tam je hněv. To, v čem je to destruktivní, je samozřejmě jednak to, že dítě si to obrátí proti sobě. Dítě si to vysvětlí tak, odpověď, kterou si dá, je, já jsem špatný člověk, protože táta se na mě zlobí. Já jsem musel udělat něco špatného. Ale to druhé je, že ten hněv neumožní blízkost, která je náplní práce v blízkých vztazích. Ten hněv drží druhé zase v odstupu ode mě a nedovolím, aby se přiblížili, když mě potřebují. Když potřebují, abych je objal, abych je utišil, abych jim řekl, že tu pětku ve škole si opraví a že jsem si jistý, že udělali všechno, co mohli a je to v pořádku a já mám porozumění pro to, že život takový prostě je a určitě stojím za nimi a vím, že si to opraví.
4: No a já se vrátím k tomu, co jsi říkal na počátku, že hněv je příznak, že to je symptom lékařským slovníkem, že on odkazuje k něčemu hlubšímu. Tak my jsme tady dva chlapy středního věku, tak co když se stane, že se v tom poznám, že najednou si řeknu, no jo, tak já jsem vlastně takovejhle táta. Sršatej, který si moc lidi nepustí k tělu, protože někde uvnitř ve mně je hněv. Tak když si teda vemu vážně, co říká, že ten hněv je jenom symptom, že to jenom odkazuje k něčemu, tak jak jednat dál? Co s tím, jak s tím nějak naložit, aby to nebylo tak destruktivní, jak říkáš?
5: V okamžiku, kdy si tohle řeknu, tak jsem ušel ohromný kus cesty, protože jsem si připustil, že můj hněv je problém. A připustil jsem si, že ve mně hněv je. Paradoxně, ne vždycky, já jsem ten, kdo je první, kdo si uvědomuje můj hněv. Paradoxně velmi často ten impuls přijde od nejbližších lidí nebo od přátel. Ale už to, že si to připustím, hrozně moc znamená a je to... Já skoro bych řekl, že to je ne celá cesta, ale je to ten nejtěžší úsek cesty. Pokud si to takhle připustím a vidím, že s tím potřebuju něco dělat, znamená to, že tam je také druhá emoce. Je tam něco, co je protiváhou toho hněvu. Je tam soucit, je tam láska. Je tam tužba po tom, aby druzí věděli, že je mám rád. A to je něco, na čem se dá stavět. Dneska existuje taková teorie v odborné psychologii, náhrada emoce, ne emoce zastavit, protože to nedokážeme. Říct si, že nebudu prožívat takovou emoci, vůli nebo rozumem, když se nám nezdá logická, to není v naší moci. Ale my si můžeme uvědomit, že vedle toho je protipol, že vedle toho je jiná emoce, která tam je také přítomná. A paradoxně my jsme schopni prožívat nenávist a také lásku. A to, že si uvědomím ten protipol, to, že si uvědomím, že tam je láska, tak to je něco, co můžu rozvíjet. A ta druhá část je samozřejmě to, že já musím začít hledat, odkud se ten hněv bere. Ten hněv velmi pravděpodobně, pokud je neúměrný určitým situacím přítomnosti, souvisí s mojí minulostí. A je to něco, co já nesu ze své minulosti, a vnáším to do vztahů, které mám v současné době.
4: To jsou ty případy, kdy člověk takzvaně hnedka vystartuje, kdy prostě stačí malinká záminka a on vybuchne jako papiňák.
5: Například. A hlavně je to vždycky emoce, která neodpovídá svou intenzitou tomu, co prožívám v přítomnosti.
4: Je neadekvátní.
5: Emoce vždycky jsou důležité. Je neadekvátní, přesně tak. U emoce musíme vždycky sledovat dvě věci. Jaká ta emoce je? To je ta emoce. A druhá

0: protože v každé kultuře je jiná úroveň hněvu přiměřená nebo vyjadřuje se jiným způsobem. A i to je něco, co má své místo, co je také důležité zároveň, ale to není celá odpověď, protože v každé kultuře u člověka s jakýmkoliv temperamentem prostě je hněv, který je nepřiměřený, který ubližuje a který je destruktivní.
1: Pavle, pojďme teď postoupíme ještě o příčku dál. Bavili jsme se o hněvu v práci, o hněvu v rodině. Teď já využiju tvoji kompetenci teologicky vzdělaného člověka. Jak náš hněv ovlivňuje to, jak si představujeme Boha, jak pakliže jsme třeba kazatelé nebo lidi, kteří nějakým způsobem aktivně působí v náboženské oblasti, jak se to promítá? To, že sice hněv se nesmí vyjadřovat, protože to není úplně něco, čím by se člověk chlubil, ale zároveň někde nám to uniká, ať už je to v agresivní rétorice nebo v nějakých představách o Bohu. Máš tímhle tím nějakou zkušenost?
0: Já bych to přeci jenom rozdělil na dvě části. Jednou z nich je hněv vůči společenství, vůči lidem, řekněme duchovním osobnostem, a naše křesťanské vztahy jsou stejně komplikované jako nekřesťanské vztahy. My nejsme zas o tolik lepší a je dobré si uvědomit, že křesťanské vztahy prochází stejnými procesy jako jakýkoliv jiný vztah. Takže tam mohlo dojít k ublížení, můžu mít špatnou motivaci, proč těm lidem sloužím, proč se chovám vlídně, ale ve skutečnosti ten motiv je zcela falešný, proč to dělám, a to je něco, co potřebuje uzdravit. Druhou částí je hněv vůči Bohu. A myslím si, že tak nějak intuitivně asi každý člověk má aspoň mírné zábrany projevit hněv vůči Bohu, protože Bůh je autorita a přeci jenom to je něco, co se nemá. Myslím si, že tyhle zábrany musíme přeci jenom trošku položit na oltář Bible, a znova, to není to, co čteme v Bibli. Jsou žalmy, kde ten autor žalmu vyjadřuje skutečnou frustraci ve vztahu s Bohem. Má pocit, že ho Bůh opustil. Má pocit, že už nechce žít, že už chce skončit svůj život. To jsou docela silné výrazy a silný popis toho, že prožívá negativní emoce vůči Bohu. To, co je fascinující, má to místo v Biblii. Myslím, že to znamená, že Bůh unese naše emoce. Dokonce pro uzdravení našich emocí je určitá míra, kde se naše emoce můžou uzdravit ve vztahu s lidmi, ale je určitá meza, kterou se musí uzdravit už ve vztahu s Bohem. A proto my musíme vědět a musíme budovat přesvědčení, Bůh zvládne moje emoce. Možná dokonce já je nezvládám, ale Bůh zvládne moje emoce. A já se domnívám, že je na místě vyjádřit jakékoliv emoce za předpokladu, že nepřekročíme určitou mez úcty a důstojnosti, to nazývá jako bázeň před Bohem, nesmíme překročit určitou mez, ale pokud tuhle mez nepřekročíme, je dokonce nesmírně důležité a nesmírně ozdravné, že vyjádříme to, co skutečně autenticky prožíváme, a vyjádříme to jako emoce, které vynášíme Bohu.
1: Ty vlastně říkáš, že ten vztah k Bohu musí být upřímný, založený na víře, že Bůh určitě snese to, jací jsme, včetně naštvanosti, ale nesmí se porušit tím, o čem mluvíš. To znamená, nesmíme se ho zříct, toho vztahu k Bohu. Je to tak?
0: Je to určitě tak, protože my nesmíme se postavit na Boží místo. Bůh je ten, kdo je spravedlivý, kdo je čistý, a on je tím měřítkem, tím nejsme my. Ale také my tím začínáme proces rozhovoru o svých emocích s Bohem. A mně se zdá, že úžasným příkladem je rozhovor, který Bůh vede s Kainem poté, co zabil Abela. Ne, co zabil Abela, ale poté, co obětoval, a Abelova oběť byla přijata, Kainova nebyla přijata. A Bůh s ním vede rozhovor a ptá se ho, proč opadla tvá tvář a proč jsi se rozněval. Nebudeš-li také přijatý, pokud budeš dobře činit?

0: Bůh ho vede k příčinám jeho hněvu a Bůh mu chce odkrýt příčiny jeho hněvu a Bůh mu dokonce ukazuje, jakým způsobem opravit ty příčiny hněvu, takže hněv bude zbytečný.
1: Pavle, poslední věc, já to zase ještě, to naše téma posunu o jednu příčku a teď budu mluvit jako člověk, který se zabývá médií. Poslední roky, minimálně od vzniku sociálních sítí, je určitá taktika přitáhnout lidi k obsahu tím, že je vlastně tak zdravě poňoukneš jejich schopnost naštvat se. Říká se, že nejvíc tě připoutá obsah, který tě trochu naštve. Že navázání emočního nějakého vztahu s médiem, tak se nejlíp daří tam, kde lidi pořád jako popouzíš, zbuzuješ z nich hněv nebo pohoršení nad tím, co se na světě děje. A vidíme to, že v médiích to bývala, nevím, jestli to pořád tak je, to je věc jako analýzy a nějakých tvrdých dat, ale bývala to taková strategie. My vám budeme dávat obsah, který vás pohorší, budete z něj frustrovaní a naštvaní a vy dáte průchod svému hněvu. Sociolog Zygmunt Bauman, dnes už zesnulý, mluvil o tekutém hněvu. Sociální sítě vidíme, že umí velmi rychle akcentovat ten hněv, jeho strašně moc a taky hrozně rychle opadne, protože se najde další příčina, záminka, proč být nahněvaný. Všímáš si toho, co dělá hněv ve společnosti?
0: Já se domnívám, že to je takový dobrý popis a to, co já nějak vnímám, je, že ta hladina hněvu se skutečně hodně zvýšila. Že v dnešní společnosti je mnoho lidí, kteří v podstatě mají takový amorfní, fluidní hněv v sobě, který není postižitelný a nevědí přesně, odkud pochází, ale kdesi pod jejich jednáním a chováním se ukrývá tenhle ten hněv. A je to nevýhoda internetu a je to nebezpečí internetu, že internet je dneska nasměrovaný na emoce. A to jsou krátké zprávy, které jsou velmi vyvolávají silné emoce a jsou namířené na emoce a u člověka, který sám má zmatek ve svých emocích a nerozumí tomu, proč prožívá hněv, který prožívá, proč prožívá frustraci, kterou prožívá, tak je tohleto nástroj, kterým je možné ho dostat tam, kde ho chci mít. Jinými slovy, díky té vysoké hladině hněvu a frustrace je dnešní společnost neuvěřitelně manipulovatelná.
1: Co s tím na straně mě jako příjemce, jako občana, jako člověka, který v té společnosti žije?
0: Já se domnívám, že tady pořád je nezastupitelná osobní zodpovědnost, protože lidé, kteří jsou ochotní dozrát a zralým způsobem nakládat se svým hněvem, vidět, odkud pochází můj hněv a co jsou ty reálné příčiny a co jsou ty falešné zástupné příčiny, tak vytváří společnost, se kterou se nedá tak dobře manipulovat. A neumím si to skoro dneska ani představit, že by se to stalo, ale pořád jsou ve společnosti také proudy lidé a hnutí a pokusy, aby lidé jednali zodpovědným a zralým způsobem se svými emocemi. A to je cesta, která je jedinou možnou. Já se domnívám, že vedle toho neexistuje alternativa, jak tu společnost uchránit právě těch nebezpečí.
1: Pavle, já ti mnohokrát děkuji za velmi užitečný rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: To byl terapeut a teolog Pavel Raus. Posloucháte pořad Za 5.5, tentokrát věnovaný tomu, jak zacházet s vlastním a cizím hněvem. Do Brna teď zdravím kněze a terapeuta Josefa Hurta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak já nevím, jestli téma hněvu vám je blízké, jestli se mu radši nechcete vyhnout.
3: No, myslím, že téma hněvu je mi blízké. Když si mi říkali, pane farář, nechte kulty doma, když jete na konzistoř. Teď už jste děkanem.
1: Jak rozumíte tomu biblickému místu? Já už jsem ho tady citoval z listu Efeským. Pokud se hněváte, nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte místa ďáblu. Jak komu rozumíte? A teď kulty stranou.
3: Hněv může být užitečný. podle mé zkušenosti. Ale jak praví písmo, nemělo by slunce zapadat nad naším hněvem. To znamená, já tomu chápu, rozumím, abych neusínal nesmířen, neodpuštěn, aspoň abych se o to nepokusil.
1: Ale co s tím dělat? Vy máte určitě zkušenost s lidmi, kteří říkají, no, tak já jsem to vyznal jako nesprávné, jako hřích, ale stejně jsem pořád naštvaný. Tak co může člověk dělat?
3: Každý příběh je asi jiný. Mě velmi zaujala polská iniciativa polských jezuitů, někde tuším v Poznani, kteří říkali, že kdo chce pracovat tvůrčím způsobem, efektním s hněvem, s odpouštěním, tak musí taky mít odvahu podívat se do svých emocí a porozumět jim.
1: Jak to praktikujete vy, tuhle tu odvahu podívat se do emocí? Ono to skvěle zní samozřejmě. Jak si to představit prakticky?
3: Zhruba před 20 lety jsem začal první zkušenost s terapeutickým výcvikem, což byla spíš ochutnávka. Potom jsem ještě v Polsku si vyzkoušel individuální terapii a před zhruba 7 lety jsem si nadělil k 50. 4-letý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik. A v té skupině bylo možné se podívat do toho vlastního světa emocí a říct si nahlas, pojmenovat, přijmout to, co možná v jiném prostředí jsem si nedovolil.
1: No a teď mi řekněte, vy jste z prostředí, kde na jedné straně je kněz, na druhé straně jsou ti, kdo jsou jeho farníci nebo lidi, o které se ten kněz má starat. To musí být těžké pro kněze si přiznat, že je naštvaný třeba. Má on to komu říct? Jak to prakticky tohleto, jakou s tím máte zkušenost? To není, nebo vy nemůžete přijít za knězem a říct, mně se zdá, že jste pěkně naštvaný.
3: Bylo by to zajímavé, abych vám asi řekl dneska, jo. A myslím si, že když má kněz nějaký ten sebezkušenostní výcvik nebo pochopení pro svůj svět emocí, tak si může dovolit říct, dneska nejsem ve formě, opravdu se mnou cloumají ty emoce. A na druhé straně farníci můžou mít někdy naprosto nereální očekávání dokonalého kněze, stále se usmívajícího, stále přijímajícího, stále plnícího jejich představy.
1: No a to navíc to prostředí křesťanské, už jsme to mluvili s Pavlem Rausem, tam je hněv něco, co vlastně nedáváme úplně najevo, protože je to tak trošku ostuda. Nechat se rozhněvat, to nepatří k mužům a ženám božím. Žádný světec není vymalován naštvaný, žádný slavný kněz a kazatel není vymalován naštvaný, ani ženy nejsou malovány naštvané. Tak co s tím, když to prostředí zvládá určité taktiky a strategie, jak to skrýt, jak to něčím přebít?
3: Měl jsem možnost být letos na kurzu práce s konfliktem a emočně náročným rozhovorem. Dokonce organizovaný je Českou biskupskou konferenci, budiš jí za to velké díky. A uvědomil jsem si také loni z určité osobní zkušenosti, že v církvi neradi mluvíme o konfliktu, o hněvu, ač psychologové jasně říkají, že to patří k životu. A mi otevřel oči například Anselm Green a svou útlou knížečkou, kde pracuje s konflikty velkých biblických osobností. A že tam těch konfliktů trochu je.
1: Co byste doporučil jako kněz lidem, kteří vidí na jejich faráři třeba, že ten člověk je prostě naštvaný. A ono se to propisuje do toho, jak jedná, jak káže, jak žije. Tak co oni mohou dělat?
3: Pozvat ho na pivo možná.
1: Stalo se vám to někdy? A stalo se vám to někdy?
3: Už v Brandýse jsme někdy potkali na internetu iniciativu Pozvi svého kněze na pivo, tak jsme to zkusili. A tady v Brně u svatého Michala už jsme pár sezení u piva měli. Příjemné rozhovory. A já bych řekl, když farníci vidí nebo lidé, že jejich kněz je naštvaný, tak někdo to může řešit tím, že se dostanou k tématu, co ho trápí, jestli není vyhořelý, jestli třeba by neabsolvoval nějaký pobyt. Slováci teď mají velmi hezký způsob, že pozvou kněze na 4 měsíce, aby si trošku sobě udělal jasno, nebo na měsíc. jeden slovenský kněz o tom nedávno velmi hezky napsal, teď to bude někdy vysíláno na televizi Noe. A tuším, jeden z redaktorů, který spolupracuje s Proglasem, Patr Krbec, také psal o svém vyhoření. Já pak vlastně, když prochází člověk těžkou zkouškou, se ztrácí kontrola nad tím.
1: Já teď budu mluvit možná za někoho, kdo poslouchá nás dva, jak se bavíme o hněvu a říká si, no tak oni toho nadělají s těmi emocemi. Není správnější zatnout zuby a vydržet? Co byste na tohle odpověděl?
3: Někomu to možná se může podařit zkusit, zatne zuby, přidá růženec a čeká na zázrak. Ale mám na mysli třeba jeden konkrétní manželský pár, kde je nedůvěra k terapii a tak je pořád snaha chodit ke zpovědi a modlit se a pořád té ženě ubližuje a pořád ju trápí a tak dál. A ono pak z toho můžou přijít nějaký zdravotní trable, protože psychosomatika, ta se odvá.
1: My se bavíme o lidské emoci. Pavel Raus upozorňoval, že hněv je vlastně jenom příznak něčeho, symptom něčeho hlubšího. Jaké máte vy zkušenosti, co v tom křesťanském prostředí může být kořenem hněvu obecně?
3: Já jsem prožíval v určité míře hněv vůči autoritě. A až pak terapeutický výcvik a se jakési stárnutí a zrání mi pomohlo uvědomit, o čem to mohlo být. A pak jsem si zažil taky hněv jednoho mladého muže ve farnosti vůči mně a po nějaké době jsme si dokázali říct, že to nebylo o mně, že to bylo více o něm a o jeho vztahu k autoritě.
1: Když vemu tyhle ty dva příklady, které jsou vzácné, protože jsou žité, tak v tom prvním případě mě napadá, a já nejsem kněz, natož pak biskup, vy asi nemůžete jako kněz přijít za biskupem a říct, vy mě pěkně štvete jako můj nadřízený. To asi se nedělá.
3: Rád bych měl tu odvahu a papež František říkal kněžím, myslím, že dosti lidově, aby měli odvahu a byli chlapi a když mají něco proti svému biskupovi, aby přišli a řekli mu to.
1: Děje se to?
3: Já jsem to prokrát zkusil kdysi dávno na severu v Čechách a to jsem spíše radil, než že bych vytýkal. A bylo mi pak víceméně pomoženo, abych mohl být v ústraní a zrát a přemýšlet o svém jednání.
1: Čili vy jste za to byl, jestli vám dobře rozumím, potrestán jako ten, komu se říká troublemaker, čili člověk, který je potížista.
3: Tak jsem to tenkrát vnímal.
1: Co ten mladý muž, který má a patrně si nese z minulosti, potíže s někým, komu vy říkáte autorita, to může být doma otec, to může být šéf nebo šéfová v práci, může to být taky Bůh, co s tím?
3: Je dobře, pokud narazí na trpělivého člověka, může to být jeho kněz, může to být někdo v jeho okolí, může to být terapeut, aby mu dovolil tyhle věci si odžít a aby ho v tomto procesu trpělivě doprovázel. Optimální je, když je to terapeut.
1: Co znamená odžít si ty věci? Vy jste třeba v tom vztahu s vlastním biskupem si nemohl ty věci odžít, protože holt jste to nemohl říct, anebo mohl, a nevedlo se vám dobře. Tak co znamená odžít si ten hněv?
3: Když ta druhá osoba, pokud to bude terapeut, unese můj hněv. Že se na něho hněvám. A pokud je dobrý terapeut, tak on si uvědomí, že to není rozčilení na něho, ale že tady člověk pouští ven emoci, kterou dosud neměl jak zpracovat.
1: Pane Urte, poslední otázka je teologická. Unese Bůh náš hněv?
3: Určitě.
1: Proč si to myslíte?
3: Věřím tomu a doufám, Bůh a jeho milosrdenství ví, jaký člověk je křehký stvoření, jak nosíme ty poklady víry v nádobě hliněné.
1: Máte tu osobní zkušenost?
3: Ano.
1: Čili i vy jste byl naštvaný na Boha?
3: Vyčítal jsem Bohu, proč některé věci se dějí tak, jak se dějí.
1: Jak to skončilo?
3: Dnes už to chápu, že všechno mělo svůj smysl a snad to pro mě byl taky jeden takový motivační citát, snad připisovaný Churchillovi, mladý muž, který to má dotáhnout daleko, musí dostat do nosu.
1: Říká kněz a terapeut Josef Hurt. A já vám mnohokrát děkuju za váš čas.
3: Mějte se hezky, naschle.
1: To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný hněvu, emoci, kterou je dobré někdy si dovolit. Třeba vás rozhněval tenhle pořad. V tom případě mi můžete napsat. Mějte si moc hezky, loučí se s vámi Petr Vizina.

Je pár minut do 18. hodiny a vy nyní můžete vyslechnout myšlenku na den od Daniela Ženatého s názvem Náhradní řešení.

rád. I ty v konzervě. Zvlášť z jednoho obchodního řetězce. Mají je tam moc dobré. Byl jsem sám doma, měl jsem hlad a tak jsem se těšil, jak si otevřu konzervu rybiček a pochutnám si. Konzerva to byla taková ta poněkud moderní, co má na víčku zhora plechové ouško. To narovnáte a pak se pokoušíte víčko táhnout na druhou stranu. A doufáte, že se konzerva pěkně milimetr po milimetru otevře. Pěkně, jemně jsem otevíral, bál jsem se, že se víčko utrhne. A taky, že jo, utrhlo. Tak, a co teď? Konzervu už nelze vrátit zpátky do špajsky. Jakože si s tím poradím, až budu mít lepší formu, že kousek otevřená, ale ne dostatečně na to, abych ji mohl sníst. Zkusil jsem ji tedy otevřít starým dobrým otvírákem, ale dopadlo to jako vždy předtím. Plech takové konzervy s ouškem na otevření zhora je měkký. Podařilo se mně sice do konzervy udělat pár děr, ale nic víc. A pak nevyhnutelně nastane riskantní operace. Je třeba konzervu otevřít nožem. Riskantní proto, že se nůž často chová splašeně. Náhle se smekne a pak teče krev. No, často se to v životě opakuje. Něco chceme, zdá se, že to vůbec není složité to udělat. Dokonce víme, jak se k tomu dostat. Uděláme první kroky a pak už to nelze vzít zpět. A po tom prvním kroku se to vyvíjí úplně jinak, než jsme mysleli. Ale zpátky se to dát nedá, nějak se to vyřešit musí. A tak hledáme náhradní řešení. Kudy dál? Kudy dál s tou situací, kterou jsme rozjeli a teď si s ní nevíme rady. A často můžeme při tom náhradním řešení zranit sebe nebo také své okolí. Něco řekneme, něco uděláme, nedáváme si pozor, ujede nám slovo, které jsme povědět nechtěli. A najednou je to tady. Je to jinak, než jsme chtěli. Co s tím? Nevím. Třeba si to jen uvědomit, že náhradní řešení může pomoci, ale může také ublížit. Nejen při otvírání konzervy. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Je 18 hodin a my dnes budeme přenášet mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebrovat bude páter regalát Petr Beneš.

Zpívat budeme písně z kancionálu číslo 595. Z kancionálu číslo 595.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Vítám vás, milí bratři a sestry, na této večerní mši svaté. Dříve než uslyšíme slovo Boží a než přijmeme Krista v Eucharistii, litujme všechna naše provinění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimluvili. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Adesso mi vuoi essere, adesso mi vuoi essere.
1: Modlemy sa. Bože, ty jsi obdařil svatého kněze Vavřince duchem rady a síly, aby hlásal tvou slávu a pečoval o spásu duší. Osvěcuj i nás světlem svého ducha, abychom poznávali, co si od nás žádáš, a s tvou pomocí podle toho také žili. Skrze tvého syna našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě s duchem svatým žije a králuje po všechny věky věku.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku. Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni. A umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. A třeba, že jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha. On nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou, lidem už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme, smiřte se s Bohem. S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha. Slyšeli jsme slovo Boží.

Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář. Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny

por spravedlivě a jsem jim na zemi řídí. Bože, Bože milosti, naše nevrýna, ať tě Bože velebí národy, ať tě velebí kde který národ.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě.
0: Ježíš svolal svých 12, dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekl jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se tedy na cesty a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán Ježíš posílá apoštoly. To samotné slovo apostolos je vlastně posel. Poslaný, tedy který vlastně je poslán místo posílajícího, místo Pána Ježíše, místo Boha. Mají toho tedy reprezentovat podle lidských měřítek, bychom mohli říci, že celá akce byla riskantní. Byli nevzdělaní, kromě Levyho Matouše. A to často nechápali ani jednoduchá podobenství, příklady a přirovnání, kterými je Pán Ježíš vyučoval. Jak to, že si je vybral? Museli mít něco, nějaké nadání, třeba pro nadpřirozené věci, nic takového. Byli úplně průměrní a v tom ohledu náboženském přijali pozvání a uvěřili a byli ochotni s vírou jít a vykonat svěřené úkoly. Co bychom asi takovému úkolu řekli my? Asi mnozí z nás by řekli, ale já na to nemám. Ať tam jde někdo, kdo má vzdělání, a klidně bychom Pánu Ježíši odřekli. Ale oni v něj věřili a teprve na jejich víru mohl Pán Ježíš položit další dary, léčit nemoci a vyhánět zlé duchy. A ještě jednu věc po nich chtěl, aby mu zcela důvěřovali a nebrali na cestu ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. My jsme si zvykli spoléhat tak sami na sebe, že nám to připadá nebezpečné a bláznivé takto vyrazit na cesty a zase jsme u důvěry, která stojí na víře v Boha a jeho moc a také jeho lásku k nám. On chce, aby ti, kteří jdou hlásat radostnou zvěst o Božím království, neměli jinou starost než toto poslání. On chce, aby uvěřili v sílu jeho lásky. Měli si být plně vědomi toho, jak nesmírnou cenu má tato zvěst. A jako královští poslové budou přijímáni na místo krále se vší péčí, kterou by hostitelé věnovali samotnému králi. A se všemi důsledky, když by posly odmítli. Ne z pomsty, ale protože odmítnutí poslů Božího království, to je odmítnutí radostné zvěsti a tím i života věčného. Jsme posláni jako oni a máme mnohem víc zkušeností než oni. Co nám chybí, je ta touha po získávání nových učedníků, po spáse duší a především nám chybí víra, že to Pán Ježíš dokáže i s námi, i přes naši slabost.

0: Svatý Vavřinec Brindisi zanechal hlubokou stopu v dějinách 16. století. Vojenskou kariéru zaměnil za řeholní život. Svou výmluvností, modlitbou a pokáním získal srdce i těch nejbojovnějších vladařů pro pokojné soužití. Spolu s ním prosme.
1: Bože, zdroji veškerého pokoje, naplň službu představených církve skromností a láskou. Veď je cestou odvahy, ale i pokoje při těch nejsložitějších jednáních.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Buduj mír mezi národy čestným jednáním diplomatů. Dej vědcům pochopit, že světu prospívá nové poznání jen tehdy, když je spojené s pokorou a láskou.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Posiluj odvahu těch, kdo bojují za pravdu a spravedlnost.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Uč nás žít vírou ku prospěchu farnosti, církve i občanské společnosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za uzdravení maminky Marcely.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se také na úmysl dnešní mše svaté za vnitřní uzdravení a požehnání pro vnuka Davida.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, osvěcuj nás světlem svého ducha, abychom poznávali, co od nás žádáš, a s tvou pomocí podle toho také jednali. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.

modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi Bože dary, které ti přinášíme v den památky svatého Vavřince a dej svému lidu pokoj a jednotu skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něho si dal církvi svatého Vavřince, aby pro ní žil, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všem. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly, se svatým Vavřincem a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého o všechny věky věků.
1: Amen.
0: Podle svatý. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránku.
1: Nezasloužím si, abyste mě přišel, ale řekni jen slovo a má duše
2: ti vůbec. Děkuji.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Naplň nás, Bože, trvalou účastí na svém božství, jako jsi dával zakoušení.

Na rádiu Proglas jsme poslouchali přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebroval páter regalát Petr Beneš. Další mši svatou, kterou budeme přenášet, bude zítra v pátek 31. července v 18 hodin z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. A po mši svaté máme pro vás připraveno hudební zastavení. Zazní renesanční duchovní skladby Williama Corniche v podání souboru The Tellis Scholars a diriguje Peter Phillips. Přeji vám příjemný poslech.

Dozněly tóny renesančních duchovních skladeb Williama Corniche v podání souboru The Telly Scholars. Dirigoval Peter Phillips.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Je právě 19 hodin a to je ten pravý čas, kdy zveme zejména naše nejmenší k poslechu večerního zíváčku.

0: Ahoj holky a kluci. Mám radost, že se můžeme společně potkávat u večerního zíváčku. Dnešní pohádka z pohádkového herbáře je o tom, jaké to je, když se mezi lháři najde někdo jediný, kdo se snaží mluvit pravdu. Tak pozorně poslouchejte.
1: Bělozářka větevnatá, Antericum ramosum, je vytrvalá bylina s větvenou lodyhou. Zářivě bílá květy měří v průměru 2 až 2,5 cm. Roste roztroušeně na slunných kamenitých stráních a ve světlých lesích v teplejších oblastech. Příbuzná bělozářka liliovitá má květy v hroznu a jsou nápadně větší. Roste pouze v Čechách. Obě rostliny jsou chráněné.

0: Zloduch se zlodušicí měli spoustu čiperných dětí, které od malička všecko uměli. Uměli řvát, prát se, uměli nadávat, lhát, vztekat se. Zkrátka všecko a zloduch se zlodušicí měli ze své neskrotné smečky radost. Jen ta nejmenší se jim jaksi nevyvedla. Byla docela jiná než ti ostatní. Taková mírná, stranila se svých divokých sester a bratrů, neuměla řvát jako oni, chechtat se, hádat se, lhát. Neuměla? Nebo nechtěla umět? Nejmilejší zábavou starších sourozenců bylo trápit tu nejmenší.
1: A uměli to mistrně.
0: Vysmívali se jí, brali jí, co měla nejraději, kde mohli, tak ji bouchli. Jen stará zlodušice, její matka, se jí přece jen sem tam zastala. Jednou, když se smečka malých zlodušáků vypravila topit štěňata v řece, podívala se matka zlodušice na svou nejmladší a povídá jí.
2: Jak to, že nic neumíš? Jo, že nic neumím. No tak proč si neběžela s nimi? No co umíš, pověz.
3: Umím se proměňovat.
0: Řekla ta maličká nesměle. V tu ránu leželo matce zlodušnici, u nohou tulivé koťátko, protahovalo se a vybízelo k pohlazení.
2: To je veliká věc umět se proměňovat. To každý neumí, ale nikomu ani muk. Nech si to jako své tajemství.
0: Řekla stará uznale, když se koťátko proměnilo zase v její nejmladší. A hned druhý den vypravili se oba povedení rodiče do světa škodit lidem a malí zlodušáci zůstali doma sami bez dozoru. A protože se nudili, řekli si, že se povyrazí s tou chudinkou. Naučí lhát.
1: Pane jo, to bude švanda.
0: A už se za ní pustili. Jejich nejmladší sestřička byla zrovna na louce a pozorovala včely, jak sbírají med. Když ale uviděla tu hordu sourozenců, jak běží k ní, věděla, že je zle. Chtěla utéct vzhůru po stráni, ale oni ji chytili a hned spustili.
4: Naučíme tě lhát, chceš? Pro začátek řekni, že je sníh černý. Jaký je sníh?
3: Bílý.
4: Černý. A lilie?
3: Bílá.
4: Jak může někdo říkat, že je lilie bílá? To jen takový blbeček jako ty říká, že je bílá. I hvězdy jsou černé.
3: Ne, ne, září bíle.
4: A hele, když neřekne, že je sníh černý, tak tě tady přivážeme k tomu kůlu a buď si tu třeba z do rána.
0: Na louce byl kůl, ke kterému pasáčci přivazovali kozu, aby jim daleko neutíkala.
3: Co neuděláte?
4: A uděláme. Řekni, že je sníh černý a pustíme tě.
3: Sněhová vločka je bílá.
4: Tak to tě budeme muset přivázat.
0: A rozdovádění zlodušáci opravdu přivázeli svou nejmenší sestřičku za obě ruce ke kůlu.
4: A do zítřka si to rozmyslí, jakáže je lilie. A spí sladce.
0: Pošklebovali se jí, chechtali se a utekli od ní. Když druhý den přišli na stráň, uviděli svou malou sestřičku uplakanou.
3: Byla mi zima.
4: Tak pověz, že je sníh černý a pustíme tě.
3: Sněhová vločka je bílá, lilie je bílá a hvězdy září taky bíle. Na vlastní oči jsem je dnes v noci viděla. Září bíle.
4: Tak vidíš, že tě tu budeme muset nechat přivázanou. Sníh je černý, lilie jsou černé a hvězdy jsou taky černé.
3: Já mám žízeň.
4: Tak se napí rosy. Květiny to taky tak dělají.
0: Smáli se jí a zase jí až do rána nechali přivázanou ke kůlu. Když se příští den zlodušáci s velkým jekotem rozběhli na stráň, tu malou chudinku tam nenašli.
4: Kde je? Utekla nám. Ona nám utekla.
0: Vřískali, volali a všude jí hledali. Ale ona neutekla. Jen se proměnila v krásnou květinu. A kdyby nebyli tak vřískali, byli by ji slyšeli, jak na ně volá.
3: Sněhová vločka je bílá jako já I lilie je bílá jako já a hvězdy září bíle úplně jako já, bělozářka.
0: Zklamaně, schlíple a vstekle se ploužili zlodušáci ze stráně domů. Bělozářka nad nimi zvítězila. Nebyla jim po vůli a neřekla nepravdu, ať dělali, co dělali.

Pohádka nám dozněla, věřím, že se vám, milé děti, hodně líbila. Zítra nám tu bude vonět z pohádkového herbáře pohádka Karafiát. Knížku, ze které čteme, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. No a po pohádce mám pro vás připravenou písničku Trhovec od dua Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.

0: Guys. Ty to boty vydrží všecko, i chůzi. Ty to perly jsou pravé a ty to levé. Každému dá rozum, že pravé jsou víc drahé než levé.
1: Tímto drbátkem se podrbete úplně všude. V těchto brýlích uvidíte i mládě blechy. V těchto brýlích uvidíte...

Dozněla nám písnička, no a protože sluníčko bude už pomalu zapadat za obzor, tak to je ten pravý čas k večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, Otče, prosím tě moc za odpuštění toho, co se mi dnes nedařilo, a chci ti poděkovat za to, co bylo s tvojí pomocí správné. Děkuji ti, že mě máš tak rád. Prosím tě o dobrý spánek pro sebe a všechny lidi, kteří se chystají ulehnout. Amen.

A to už je z dnešního zíváčku téměř vše. Zbývá mi, milé děti, abych se s vámi rozloučil. Pořádně si odpočněte, přeji vám krásnou dobrou noc, ať se vám zdají ty nejparádnější sny. No a aby se vám dobře usínalo, tak si na závěr pustíme ještě jednu písničku, a to Athletic Baby. Dobrou noc!

0: Na Proglasu začíná pořad, jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras. Vítám ve studiu svého dnešního hosta, kterým je olomoucký písničkář, který si říká Semiš, ale vlastním jménem Radek Ježovič.
1: Dobrý den.
0: My se potkáváme nad vaším novým albem a to je, jestli je jenom nové, anebo jestli je vlastně i úplně první, tak to bych si s dovolením nechal až po úvodní ukázce z alba Kousek za městem. Pojďme si pustit teď první ukázku a já vám rovnou dám první úkol. Sotva jsme se pozdravili, vybrat první písničku.
1: Dobře, tak možná jako první písničku bych vybral Tak už mi zahraj, protože je i na tom albu první a když už mám zahrát, tak ať už zahraju. Tak už mi zahraj, zahraj do mě noty, hraj jako déšť, kdež

vím, kde má doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť. Tak chvíli hej, jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tolar. A pak mi zahrej,

0: V pořadu, jak se vám líbí na Proglasu, je dnes hostem olomoucký písničkář Radek Ježovič. Říká si Semiš a o tom si určitě povídat budeme. Ale já jsem sliboval, že po úvodní písničce, která zároveň to album otevírá, se zeptám na to, jestli je to vlastně i úplně první album, které vydáváte ve svém životě.
1: Ano, jo. Toto album je úplně první a čekal jsem na něj docela dlouho, ale pořád jsem se nemohl nějak odhodlat k tomu, do toho jít, a až jsem si před pár rokama řekl, že už jsem dost starý na to, abych se vykašlal na to, co mi vadí, a šel do toho.
0: A můžeme to konkretizovat s tím odstupem, třeba co bylo to, co vám vadilo nebo co vám bránilo v tom, abyste vydal svoje písničky dřív?
1: No, vadilo mi to, že neumím v podstatě pořádně zpívat a ani dobře mluvit. Takže to jsem jako měl takový prostě blok v sobě, kde jsem nechtěl veřejně nějak vystupovat, ale pak jsem si řekl, že vlastně mi to jedno. Prostě jsem takový, jaký jsem, a jestli se to lidem bude líbit nebo ne, tak to už nechám na nich. Mně se to líbí tak, jak to dopadlo, takže z toho mám radost.
0: Dopadlo to tak, že jste tedy vydal album Kousek za městem, z něhož si budeme dnes pouštět ukázky. Dohromady je to 13 skladeb, 13 písniček. Jakých to určitě ještě tady okomentujeme, tedy především vy. Ale mě by teď zajímala ta přezdívka, respektive ten pseudonym Semiš. Má to souvislost s muzikou nebo s něčím úplně jiným?
1: Ne, to nemá souvislost s muzikou žádnou, ale od 11 roku jsem chodil do brontálského tábornického oddílu Tuláci a vlastně ta přezdívka vznikla tam, protože jsem nosil velmi krátké vlasy, tak z toho jsem získal takovou přezdívku, kterou jsem vlastně používám celou dobu.
0: Vlasy krátké a připomíná to tím pádem ten Semiš, tedy ten materiál.
1: Jo.
0: Což vám zůstalo, pořád máte takový krátký střih.
1: Jo, teďka před letem mám zase kratší.
0: No a když teda někde vystupujete, tak se uvádíte jako Semiš, protože já se dívám na obal vašeho alba a tam je napsáno Semiš. Tak je to i váš tedy tím pádem ten umělecký hudební pseudonym, hudebnický?
1: Jo, nechal jsem si to tam, protože to jméno vlastně v podstatě každý to komolej píše jinak, čte jinak, a tak jsem říkal, že bude nejjednodušší nechat to na Semišovi a vyhnout se nejrůznějším situacím s tím, že to jméno pokaždé zní jinak.
0: Je pravda, že to příjmení je takové problematické. Píše se totiž s dvojitým V a CZ na konci, jenom možná souvisí to nějak třeba s vašimi kořeny nebo s kořeny vašich předků, nebo to je nějak už hodně vzdálená minulost?
1: No, co vím, tak můj děda pocházel z Jablunkova, takže tam je to na pomezí toho Polska a Slovenska, takže odtud se to příjmení přineslo.
0: Vy tedy, já vás uvádím jako olomouckého písničkáře, tak působíte v Olomouci?
1: Jo, už 25 let žiju v Olomouci.
0: Což je krásné město, já jsem tam jezdíval za příbuznými. A možná, kdo ví, dějiny se mohly udát úplně jinak a vlastně Olomouc mohla být v podstatě Brnem, když to tak řeknu tím významem. Pojďme si pustit další ukázku z vašeho alba Kousek za městem. Teď je možná otázka, jestli to město je Olomouc.
1: To město právě bylo spíš Bruntál.
0: Spíš Bruntál.
1: Odkud pocházím, a vlastně některé ty texty vznikaly právě Kousek za městem, za Bruntálem, takže ten odkaz je na Bruntál, ale ta písnička vlastně, která se taky jmenuje Kousek za městem, ta se na to album vůbec nedostala.
0: To je možná docela zajímavé. To bychom si mohli říct po písničce, která se na to album ale dostala, a teď by mě zajímalo, kterou vyberete, která to bude.
1: Tak já možná bychom mohli postupně, tak já klidně vyberu píseň K svátku, protože tam zpívá spousta mých kamarádů a známých, a vlastně jsem rád, že se mi podařilo je ukecat k tomu, aby se do toho se mnou dali.

vážou v dlaních, chci ho z nich vypít jako vodu, přestože nevím, je-li k mání, L je jen letmé po usmání, láska, co trefí do důchodu.

0: Písničkář, který si říká Semiš, vydal své debutové album Kousek za městem a my si je dnes v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu představujeme, hrajeme si z něj ukázky a mě by zajímalo to, co jste vlastně tady říkal před písničkou, to jest, že to město, na které se v názvu té desky odkazuje, je Bruntál, ze kterého pocházíte a že ty písničky vznikaly tedy někde za městem, někde za Bruntálem. Bruntál má krásné okolí, to je Slezsko vlastně. V jakých místech to vznikalo, respektive jako v jaké scénérii, jestli to byla třeba příroda nebo já nevím, nějaký park, jaké prostředí to bylo, ve kterém se vám dobře psalo?
1: Ty písničky vznikaly na různých místech, ale právě v Bruntále, kde tu klubovnu jsme měli v lese kousek za kamenolomem a nahoře Uhlířský vrch, to jsou místa, která mě inspirovala a kam vlastně jsem rád se vydával a i teďka, když se dostaneme zpátky do Bruntálu, když tam jezdím za mámou, tak na ten Uhlířský vrch se občas zajdeme a podíváme se tam. Takže tady ta místa vlastně ve mně zůstala už od dětství.
0: Vy jste říkal, že jednak věk sehrál roli v tom, že jste se rozhodl vydat to album, natočit ho, ale zároveň, že třeba v té písničce, kterou jsme si pustili před chvilkou k svátku, zpívají vaši kamarádi, kteří se na tom albu s vámi podíleli. Byli to i oni třeba do jisté míry, nebo další lidé okolo, kteří napomohli k tomu vzniku toho alba a i k té realizaci potom?
1: No, jako k tomu rozhodnutí, že to album vydat, tak k tomu ani nějak nenapomohli, to jsem prostě si musel vyřešit v sobě, ale potom vlastně jsem chtěl, aby na tom albu nebyl jenom můj hlas, aby to bylo různorodé a vlastně o to jsme se potom ve studiu hodně snažili, aby vlastně ty písničky nebyly všechny stejné, aby každá byla nějak jiná a vlastně využít k tomu hlasy svých kamarádů a známých mi přišlo jako dobrá cesta.
0: Je pravda, že hlasy, které tam zaznívají spolu s vámi, jsou našim posluchačům, věřím, poměrně dost známé. Jakou roli třeba v tom všem sehrál Honza Žamboch?
1: No, Honza Žamboch v tom sehrál docela zásadní roli vůbec v tom, že to album vzniklo. Protože my jsme jednou spolu jeli v autě asi 2 hodiny a během té cesty jsem se nesměl, jestli by mi pomohl natočit písničky. Věděl jsem, že on si natáčí doma ve své zkušebně, ve svém studiu. A tím, že jsme se znali, tak mi to přišlo jako taková pro mě jako odrazový můstek. A když řekl, že jo, tak v tu chvíli jsem říkal, OK, tak je to fajn, už prostě není cesty zpátky, už do toho musím jít. A během roku jsme si domluvili nějaké termíny a bylo to tak, že vždycky jsme si domluvili nějaký ten, kdy jsme oba dva mohli. Já jsem dojel do Vsetína, natočili jsme 4 písničky a pak jsme hledali další termín a za půl roku jsme se tam znova sešli. A takhle vlastně za 3 setkání jsme natočili 12 písniček, které jsem na to album chtěl a natočili jsme jenom kytaru a můj zpěv. A potom i díky zase Honzovým kontaktům jsem se dostal ke Kubovi Šimáněmu do Brna, kde jsme potom dělali úplně všechno ostatní.
0: Kuba Šimáně, baskytarista a zároveň tady taky mistr zvuku, hudební producent. No, Honza Žamboch se teda na tom podílel do té míry, že taky jako řekněme mistr zvuku, že vás teda nahrával, že to nějakým způsobem zpracovával ty nahrávky, anebo třeba i nějak aktivněji jako hráč, muzikant.
1: Tak Honza se nahrával teda mě a kytaru a potom vlastně jsme se domluvili na tom, že bych ho tam, když už jsme strávili tolik času u něj, takže bych ho tam taky chtěl být na tom albumu, takže do jedné písničky mi zaspíval sloku, to už jste mohli slyšet a potom do dalších 2 věcí mi nahrál kytary. A tam jsem to nechal úplně na něm. Dal jsem mu ty záznamy, nebo on je vlastně měl, ale dal jsem mu jenom ty písničky a nechal jsem prostě, ať to udělá tak, jak mu to přijde zajímavé a on to tak udělal.
0: Tak to jste nechal určitě v dobrých rukou. My si teď pustíme další ukázku z vašeho alba Kousek za městem a nemáte tam jen pánské, mužské hosty, ale výrazněji se tam objevují i ženské hlasy, takže bychom si dali jednu ukázku s nějakou dámskou účastí?
1: Tak můžeme zahrát písničku, která se jmenuje Rovnodennost a na které zaspívala zase moje kamarádka z Olomouce a sbormistrně v Kampanele Eliška Hlubinková.

0: On mi říkal, že založili textovou dílnu, na které prostě lidi můžou psát svoje věci a baví se tam o nich a snaží se ty texty posunout někam dál. A to mě docela zaujalo, protože jsem prostě si psal. Takže jsem na tu dílnu se přihlásil a vlastně dvakrát do roka ta dílna pořádá i živé setkání těch lidí, takže se mi dařilo celkem pravidelně, ne úplně na všechna, ale se toho účastnit a potkávat se s těmi textaři, kteří tam byli. A některé z těch písní, které jsou tady na tom albu, vznikly i vlastně na základě té textové dílny nebo přímo na některých těch setkáních. Takže Slávek Janoušek měl zase vliv na to, jak ty texty píšu a jakým způsobem je potom ještě upravu, jak o nich vůbec přemýšlím. Takže pak zase, když jsem hledal, jak tu desku oživit, tak Slávek byl jasná volba a jsem moc rád, že pak napsal i Sleeve Note k tomu albu, protože mně to přišlo, vždycky jsem rád četl, když tam na těch albech, na těch CDčkách, které jsem poslouchal, něco takového bylo, a tak jsem si řekl, že by bylo fajn to mít i na tom svém, tak jsem rád, že zase si to poslechl a něco mi k tomu napsal.
1: A byli jste během těch let od toho roku 2004 do dneška v průběžném kontaktu, anebo jste se mu ozval po dlouhé době a byl třeba překvapený tím, že to měl, vlastně nese to ovoce, ty plody, až o několik let později?
0: Potkávali jsme se celkem pravidelně, většinou jednou ročně nebo prostě jednou za dva roky, za těch 20 let určitě jsem na 10-15 dílnách byl, jak mi to vycházelo.
1: Slávek Janoušek se objevuje v písničce Páteční rychlík, takže bychom si ho pustili. A zároveň by mě zajímalo, jestli je to ta písnička, která vznikla, tady ten text v rámci textové dílny.
0: Jo, tak Páteční rychlík si můžeme pustit. A je to právě jedna z písní, která vznikla v rámci textové dílny na zadání, které tam vlastně všichni měli podobné a každý si tam potom vymyslel nějakou píseň. A vlastně tuhle jsem si říkal, že bych Slávkovi mohl část té písně dát. A vlastně se Slávkem hrává Laďa Zítka a tím, že tohle bylo takový blues, tak to se říká, že ta foukačka do toho bude pěkně zapadat a podařilo se. Páteční rychlík, Praha, Pardubice, byl narvaný, až oči lezly z důlků. Páteční rychlík, Praha, Pardubice, byl narvaný, až oči lezly z důlků.

Lidi kolem, jak by se ho báli, a nemá to lehký, nejspíš mysleli si. A lidi kolem, jak by se ho báli, nemá to lehký, nejspíš mysleli si. Nikdo si nevšiml, že na krku mu visí cedulka s nápisem, tak...

0: strašlivě malý.
1: Chybí mi doteky a mám moc rád lidi, tak hledám spoje, kde jsou.

0: Tak to byl Slávek Janoušek, který se také podílel na debutovém albu písničkáře Semiše vlastním jménem Radka Ježoviče. Album dostalo název Kousek za městem a když jsme se tu bavili o textových dílnách Slávka Janouška, tak já vím, že třeba i Ivo Cicvárek se je účastnil těchto textových dílen, v podstatě taky asi od začátku. A já, když jsem si prohlížel váš web, tak jsem tam Iva viděl na nějaké fotce z natáčení vašeho alba. Tak to je taky kamarádství, které vzniklo už na textové dílně v roce 2004.
1: Jo, přesně, s Ivem jsme se taky potkáváme na těch textových dílnách. Ivo tam hraje v písni, která vlastně na tom albu taky původně vůbec neměla být, protože, jak jsem říkal, u Honzy jsem natočil 12 písniček a počítal jsem, že takhle to album bude, ale na podzim 2004 jsme čekali miminko a vznikl text, který se jmenuje Halo, jsi tam? A když jsme měli k dispozici studio, tak jsem si říkal, tak vezmu ženu a vezmu Ditu do studia a naspíváme tu písničku Filipovi, jenom prostě pro nás, ať to máme, když už k tomu Kubovi do Brna jezdíme, tak využijeme nějakého času a naspíváme si prostě, ať máme svoji písničku pro Filipa, až se narodí, ať prostě má něco do startu života. No a potom mě napadlo, že vlastně bych tam nechtěl to mít z kytaru, že bych tam chtěl mít hudbu podobnou takovým těm dětským strojkům nad postýlkou, když se tam točí ty hračky. A tak jsem zavolal Ivo Cicvárkovi, jestli by něco takového mi tam nenahrál. No a v den, kdy jsme natočili ty zpěvy k téhle písni, tak jsme rovnou sjeli k Ivovi domů, kde vlastně během hodiny vymyslel a nahrál ty klávesy, které tam jsou. Takže tak ta píseň vznikla a potom mě vlastně přišlo li to i tam nedat. Jo, i když vlastně žena ani Dita nejsou nějaké zpěvačky, neumějí prostě, nespívají nikde, takže je to tak, jak to je, ale tak jsem říkal, tak je to pro Filipa a třeba i když je poznat jistě, že ty hlasy nejsou školené, já taky v podstatě nějaké extra zpívat neumím, takže nechám, nakonec jsem se rozhodl, že to tam dáme nakonec jako takový bonus a jsem tomu rád. Kamarádi někteří říkají, že vlastně tahle písnička zase plně má, jakože to ještě když nás znají, takže jsou rádi, že to tam je, že se jim líbí. Tak.
0: Já věřím, že i spousta dalších posluchačů, i já mezi nimi, protože najednou vlastně to album to hodilo ještě někam jinam, protože ta písnička je poslední na tom albu, ona to album uzavírá, je to taková ukolébavka a vlastně i to téma je takové velmi krásné a věřím, že to se spoustou rodin rezonuje. Takže bychom si ji pustili, že i když to album uzavírá, takže bychom si ji dali teď, když o ní mluvíme.
1: Můžeme, klidně si ji pustíme. Haló, jsi tam? Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase. Haló, jsi tam?

0: Jsi tam?
1: Když mě slyšíš, tak se otoč nebo zakopej. Tak tě tu vítám, už se těším, jak si zajímám.

0: citem. Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase.
1: Haló, citem.
0: Nejspíš jo, mám mě kůže zase po hlase.

0: jsi ten?
1: Jak tu jsme, všichni těšíme se na tebe.
0: Haló, jsi tam?
1: Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase.
0: Haló, jsi tam?
1: Nejspíš jen mám mě kůže zase po hlase.

0: Písničkář Semiš, vlastním jménem Radek Ježovič, je dnešním hostem pořadu Jak se vám líbí na Proglasu a hrajeme si z jeho nového debutového alba Kousek za městem. Vy jste říkal, že Kousek za městem je název písničky, která se nakonec na to album nedostala. Je pravda, že tam žádný takový název není a nikde jinde se o Kousku za městem nespívá. Jak to, že se tam ta písnička nedostala?
1: No, to je to zajímavé. Já jsem vlastně, když jsem přemýšlel nad tím albem, tak jsem říkal, jo, Kousek za městem je dobrý název alba, který se mi líbí, tu písničku jsem měl. Ale vlastně potom, když jsem přemýšlel, jak ty písničky naskládat, jak je tam dát, tak mi tam neseděla prostě nikam, tak jsem říkal, tak album se budeme dát Kousek za městem, ale písničku tam nedáme, třeba to bude potom někoho zajímat, jak to vzniklo, a písničku pak můžu zahrát někde jenom naživo, nebo prostě se tam nevešla. Ale když jsme v Olomouci to album křtili, tak jsem mi tam zahrál, aby vlastně posluchači věděli, kvůli čemu se to album jmenuje tak, jak se jmenuje.
0: No a čím, řekněme, nebyla kompatibilní s tím zbytkem toho alba? Protože já, kdybych si měl nějak to album definovat třeba dvěma slovy, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem měl u toho pocit, že je takové melancholické. Obecně. Jsou tam samozřejmě výjimky, uprostřed alba přibližně, ale celkově bych řekl, že ta nálada je taková melancholická, že máte rád takovou jako náladu. A tak mě zajímalo vlastně jednak jako posluchač, co máte rád, jestli je to třeba ovlivněno tím. A proč tedy Kousek za městem se tak liší?
1: To já nevím, asi to nejsem schopný úplně říct. Je to spíš taková zimní, možná trošku vánoční píseň. A když jsem skládal písně, které tam budou, tak na ní nedošlo.
0: A jako posluchač teda, co máte rád? Protože mě tam... Já nevím, jestli s tím souhlasíte vlastně s tím mým pocitem, ale to samozřejmě ani nemusíte, to každý může mít svůj pocit, jaký chce. Ale já jsem z toho ten dojem takhle jako měl. Tak jestli třeba máte rád takové zarumanější interprety kapely?
1: No to... Já mám rád věci, u kterých si můžu poslechnout texty. Mm-hmm. Jo, takže... A jestli je to rokovější nebo zadumanější, tak vlastně v tom nějak rozdíl nedělám. Mám rád Vlastu Radla, rád poslouchám Montyho, Honzu Žambocha z těch našich kamarádů. Takže jo, Slávka, prostě mám rád texty a úplně album od Ivo Cicvárka, tak to jsem měl v autě, když mi ho dal, tak jsem ho měl v autě v rok v kuse a vůbec jsem nebyl schopný ho jakoby s tama vytáhnout a furt jsem ho poslouchal dokola. Takže mě baví zajímavý texty a vlastně potom ta forma té hudby není úplně důležitá, když mě baví to, o čem se zpívá.
0: Jak vlastně píšete, s kytarou v ruce?
1: Jak kdy? No někdy s kytarou v ruce, ale někdy to mám jenom, že mám v hlavě nějaký nápad a ten se snažím prostě v hlavě přemýšlet a zapisovat si vlastně ty věci, které mě napadají, ale často to nechávám, jakože se mi to točí v hlavě, až mám pocit, že už se mi to v hlavě nějak dotočilo, tak si zapíšu ten verš nebo něco takového. Takže jako neškrtám úplně moc, ale nebo když mě pak něco, to zase, když to chci posunout úplně někam jinam, tak jo, ale často prostě, než něco napíšu na papír, tak to točím v hlavě docela dlouho.
0: Naživo ale asi nespíváte a kapela? Jak vystupujete? Solo tady s těmi písničkami, anebo máte kapelu, hosty?
1: No, já v podstatě nějak zvlášť moc nevystupuju, protože... Takže jsem udělal nějaký křesty tady v Brně, jsme vlastně v rámci textové dělny vystoupili v Café Práh, v Olomouci nějaký křest a jsem tam na nějakém festivalu, takže většinou jsem vystupoval sám, ale na těch křestech jsem měl pozvané ty lidi, kteří se na tom albu podíleli. Lukáš Kamas přijel s cymbálem a Kuba Šimáně a vlastně i ti ostatní. Takže když se dařilo je pozvat, tak rád s nima vystoupím.
0: Bude pokračování? Píšete další písničky?
1: tak písničky píšu pořád. Na to první album jsem je psal 20 let v podstatě, takže něco mám. Jako v hlavě nějaké nápady jsou, ale v tuto chvíli je nechávám uzrát.
0: Tak já věřím, že se ještě potkáme, ať už za 20 let nebo i dříve, nad novým albem písničkáře Semiše. Dnes jsme si ale představili a pouštěli z jeho debutového alba kousek Za městem a ještě jednu ukázku si pustíme. Tak co to bude na závěr?
1: Tak já bych na závěr vybral se Nad horami zaduněl hrom, kde vlastně potom v tom sboru se mi podařilo skoro všechny, kteří se na tom podíleli, nějak dostat, nebo mnohé. Takže to je taková písnička, kterou to můžeme uzavřít.
0: Děkuju za rozhovor a ať se daří.
1: Já vám taky děkuju, mějte se hezky.
0: A vám, milí posluchači, přeju, ať si užijete poslední písničku. Za zvuk děkuji Romanu Kabelkovi. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Janis Moras a těším se opět někdy příště na Vlnách Proglasu. Naslyšenou.

Hrom. Stojíme v dešti, tak jako před léty, když si zašeptal, lásko, jsem v tom. A jen jsme zírali, jak blesky kreslí přemety. Nad horami zaduněl hrom, hřeje i studí, když si na to vzpomenu. Za Bruntálem kamenolom, stále jako sudí, když jsme

nad horami prolétl blesk. Stáli jsme v dešti, tak jako dnes, a ze všech obav zbyl nám akorát stesk. Děti jsou dospělé, ale nosí náš dres. Nad horami zaduněl hrom, zas na nás prší, tak jako před léty, když si zašeptal, lásko, jsem v tom. A pořád zíráme, jak blesky kreslí

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Za malou chvíli bude 20 hodin a my budeme vysílat zprávy z Českého rozhlasu Plus.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Fotbalisté Hradce Králové bojují o postup do třetího předkola Evropské ligy. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha platí na pětině území republiky.
5: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
6: Něco hůře na tom jižní část území kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam ta situace je špatná prakticky pořád.
5: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mej.
7: Výstraha nyní platí pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na Jihomoravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
5: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu přistoupí, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
8: And above all, it is an opportunity.
9: Prezident FIFA Gianni Infantino navrhuje prodat podíl z mistrovství světa soukromým investorům. To by se týkalo například reklamy nebo vysílacích práv. Členské svazy by díky podpoře Infantinova plánu získaly až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Podle Evropské fotbalové unie tím FIFA překračuje hranici a prodává duši fotbalu. Návrh naopak podpořil předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Výsledky mimořádného zasedání členů UEFA by měly být známé během večera. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jíloviště u Prahy.
10: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
11: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou 2-3 ovládli dvojzápas 4-3. Postupový gol vstřelil Dušan Pavlovič. Hradec Králové hraje odvetu druhého předkola Evropské ligy. První zápas vyhráli východočeši na stadionu norského Tromze 1-0. Druhý duel sleduje reportér Tomáš Borovec.
12: A ve druhém duelu je zatím skóre 1-1 před začátkem druhého poločasu. Skóre utkání otevřel ve 25. minutě hlavou Larsen, ale o 5 minut později stejným způsobem srovnal na současných 1-1 Van Biren. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
11: Tenista Jakub Penčík na turnaji ve Washingtonu skončil v osmifinále. Sedmý nasazený hráč podlehl Američanovi Brandonu Nakashimovi po setech 6-7, 6-3 a 4-6.
13: Na dálnici D11 u sjezdu na Pečky nehoda a u Chlumce nad Cidlinou následky požáru auta. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Pečky je hlášená nehoda dvou osobních aut. 35. kilometr je to. Čerstvá havárie, provoz nezdržuje. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 66. kilometr průjezdný jeden pruh, kolona zhruba 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec zhruba 63. kilometru. Aktuální zdržení 20 minut, oběd se to dá přes Chlumec. Na Pražském okruhu směr Hruzině za sjezdem na Barrandov další následky požáru. 17. kilometr auto už mimo pruhy v omezení zaznačením. A dobrá zpráva z D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Rosice na kilometru 181 a půl policie odklidila z pravého pruhu kusy pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale bude znovu slunečno a horko. A později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Dobrý večer, milí posluchači. Je 20 hodin 15 minut, čtvrtek 30. července a od mikrofonu Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šídlo. Ve večerním vysílání našeho rádia za chvilku uslyšíte radioreport Antonína Žolnerčíka. Ve 20.45 potom slovenské vysílání Rádia Vatikán a po 21. hodině vás zveme ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence. Přeji vám příjemný poslech.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Více než 30 let úspěšné činnosti na poli rodinné, manželské a sociální problematiky má za sebou Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Jeho posláním je především podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Počátkem roku 2026 se instituce přestěhovala na novou adresu v areálu městské nemocnice. Já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat ředitele této instituce, pana Marka Schneidera. Dobrý den.
1: Dobrý den i všem posluchačům.
0: 30 let úspěšné činnosti. A ať pátrám v paměti, jak pátrám, vy jste teprve druhým ředitelem.
1: Je to tak. Před 6 lety jsem se do této funkce nějakým způsobem dostal, nebo jsem se od ní dozvěděl a stal jsem se ředitelem a předsedou a za těch 6 let se postupnými kroky podařilo dostat až tam, kde jsme teď nyní.
0: Dlouhá léta před vámi tedy Centrum pro rodinu a sociální péči vedl kdo?
1: Honza Zajíček, určitě pro mnohé známý, ale šel do penze a hledal nějakého nástupce.
0: Centrum sídlilo ve Vítkovicích, takové chatrné poměrně budově na Silabově ulici. Ta budova už dlouhá léta také nevyhovovala, ale nebylo se kam přestěhovat. Až jste objevili tady tuto budovu v areálu nemocnice?
1: Ano, to objevování bylo skutečně záležitostí více než roku, kdy jsme hledali po různých městských obvodech nebo okolních obcích po Ostravsku, kde bychom s tak velkou organizací se vlezli. Nakonec jsme se dozvěděli přes magistrát města Ostravy, že tato budova je vlastně připravená k možná i k demolici, ale po větších průzkumech se zjistilo, že by to bylo škoda a že ta budova by mohla sloužit něčemu dalšímu, tak jsme se dohodli s magistrátem Ostravou, že bychom o tuto budovu měli zájem a pak celá anabáze pak nasledovala.
0: Domnívám se, že pokud budova byla takřka určena k demolici, tak asi nebyla zrovna v nejlepším technickém stavu. Kdo přijde dnes do Centra pro rodinu, tak nebude věřit, že to je ta budova. A přitom řekl bych, že ta rekonstrukce netrvala až tak dlouho.
1: Ano, ale předtím určitě následovaly opravy i od městské nemocnice, která v dolních prostorech má svoje prostory ještě v přízemí, takže část rekonstrukce dělali oni, ale pak tu obrovskou, velkou, totální rekonstrukci jsme dělali my. Trvalo to 2 roky, měli jsme jasně daný plán a projekt a jsem moc rád, že se to těch 2 let skutečně do dne splnilo.
0: Já jsem zde byl s mikrofonem naposledy v září 2025. Nebyly tady dveře, nebyly podlahy, překračovali jsme různý stavební materiál, nahoru jsme šli dokonce po žebříku, tady nebyly ani schody. Něco jsem zaslechl, že v listopadu už se bude centrum otvírat, ale nevyšlo to.
1: Nakonec to nevyšlo, protože byly nějaké procesní nebo dokumentační věci, které bylo potřeba dokončit, takže jsme nakonec oficiálně otevřeli během ledna, takže začátkem tohoto roku a bylo to velké a bylo to krásné.
0: Tuším, že Centrum pro rodinu na začátku navštívil i otec biskup Martin?
1: Ano, celé nám to tady vysvětlil, byl tady pozván otec biskup, zastupitelé z kraje, zastupitel z magistrátu, důležití donátoři, takže byli tady opravdu všichni představitelé, kteří s tímhle projektem nebo s námi mají něco společného.
0: Já jsem v pozvánkách na Proglasu zval širokou veřejnost také na den otevřených dveří, ať se přijdou podívat, jak může Centrum pro rodinu vypadat. Přišli?
1: Ano, ano, bylo tady to jak ve včelím úle, takže jsme byli překvapeni, jak moc lidí přišlo, určitě víc než 100, takže to bylo velké.
0: Mhm. dokud jste sídlili na Silabově ve Vítkovicích, tak tam mě to připadalo takové jako v ústraní, bokem, v parku, tak v tichosti. Tady jste v centru města, vedle nemocnice. Městská doprava tady jezdí kolem. Zaznamenali jste větší zájem o služby centra, když jste v tom centru?
1: Určitě ano, už jenom tím, že jsme se přestěhovali a všechno jsme hodně medializovali, takže zájem byl a lidi se ptali, kdo je tady za novou službu nebo za novou organizaci. Následně jsme si uvědomili, že tento prostor je potřeba také využít i pro nějaké další aktivity směrem k široké veřejnosti. A tak jsme před pár měsíci udělali několik přednášek nebo několik workshopů a několik společných setkání tady v jedné z těch největších místností a budou dále pokračovat od září, takže to je věc, která se nově změnila, hlavně díky tomu, že, jak jste zmínil, jsme v centru Ostravy a hlavně ty prostory jsou mnohem větší, než byly ty minula.
0: A mnohem pěknější. Jsem také raději, ty maminky i s dětmi přijdou, nemají obavu, že jim něco spadne na hlavu tady.
1: Ne, určitě nemají obavu, protože všechno je bezbariérové, ať už vstup do budovy z obou stran, anebo ve všech chodbách. Takže tady pro maminky je to připravené a vlastně místo přátelské rodině, které bylo i na Silabovce, je i tady u nás.
0: Když jsem vešel z ulice do vestibulu, tak jsem očekával, že bude nějaká vrátnice, že se tam zeptám, kam mám jít a kdo mě kde a kam pošle. Nikde nic, ale úžasná orientační tabule se vším všudy.
1: Ano, u vstupu je velký zvonkový portál, přes který se můžou dozvonit na tu danou službu nebo na tu danou aktivitu, kterou děláme, s tím, že po vstupu vlastně přes automatické dveře se dostanou k hlavnímu vlastně informační tabuli, kde můžou výtahem bezbariérovým přijet tam, kde je potřeba, kde se něco děje, kde je pro něco připravené. A součástí vlastně zvonku a veškerých informačních tabulí jsou i piktogramy, které vlastně pro zdravotně handicapované jsou velmi důležité a potřebné.
0: Tento dům má 4 poschodí?
1: 4 bezbariérová poschodí a 5. je teda bariérové. Tady už jsme v podkroví zrovna, kde teď sedíme, takže tady jsou ale vesměs mediační nebo terapeutické místnosti nebo místnosti, které pro tohle patro byly možné udělat.
0: My se půjdeme tímto domem podívat, určitě představíme jednotlivá oddělení, ale tak aspoň orientačně.
1: První poschodí jsou prostory městské nemocnice, tam vlastně přímo my nesídlíme, ale od toho druhého už máme sociální službu Brána, máme tam oddělení fundraisingu PR, máme tam další administrační kanceláře a také hlavně zázemí sociální služby Brána, kde mají cvičnou kuchyni, kde mají svůj prostor na povídání, takzvanou čajovnu. Také je tam místnost pro relaxaci a také tam sídlí sociální služba Respit a Rehast, která není sociální službou, ale je vlastně aktivitou pro cvičení zdravotně handicapovaných dětí.
0: Pokusím se hádat, tak ve 3. poschodí bude středisko rodina?
1: Ne, ještě stále nebude, ještě to bude středisko výzva. Tam je teda hlavní administrace, personalistika, projektoví manažeři, kteří řeší dotace a je tam hlavně kanceláře největší naší sociální služby a to je osobní asistence, kde mají taky obrovskou školící místnost, kde se konečně vejde všech počet mnoha asistentů najednou, protože to třeba v bývalých prostorech nešlo. A také je v jedné části herna pro děti, která slouží nejenom maminkám, ale také pěstounský rodinám. Ve 4. poschodí je už středisko rodina, kde je zase nějaká část administrace, jsou tam poradenské místnosti, terapeutické místnosti, je tam vlastně kancelář, která se věnuje školské prevenci a také pěstounským rodinám, to je další divize, kterou máme v rámci střediska rodina. A pak v tom samém patře je naše největší mezonetová místnost, říkáme tomu sál, který je pro celou veřejnost na různé právě prezentační nebo jiné velké akce. Takže to je ve čtvrtém patře.
0: Když teď sídlíte v takové nádherné obrovské budově, rozšířili jste nějak kapacitu vašich služeb, rozšířili jste nabídku?
1: Ano, určitě, především teda osobní asistence, kde se zvýšilo počet zaměstnanců v této oblasti o 5 úvazků, takže pro dalších mnoho uživatelů tím pádem jsme pokryli jejich potřeby. Pak jsme zvýšili i kapacitu v sociální službě Respit o 2 úvazky. Co víme, tak díky velkorysým prostorám tady v poradenství můžeme také přijímat více lidí, kteří potřebují řešit svoje vztahy nebo svoje třeba případné traumata a podobně. Pak jsme se rozšířili v tom, že děláme akce pro veřejnost pravidelně vícekrát za měsíc tady v té největší místnosti ve čtvrtém patře a plánujeme dál, ale potřebujeme nacítit, jak tento prostor a jak tenhle čas správně využít pro kterou cílovou skupinu.
0: S jakými problémy se na vás lidé obracejí nejčastěji? Takové velké centrum, stolika středisky. Kdo je nejvíce využitý?
1: To je teda hodně těžká otázka, protože naše práce je tak široká, že to bychom tady byli dlouho, když bych vyjmenoval, co všechno naši uživatelé služeb nebo rodiny potřebují, ale asi to vychází z toho, co jste říkal na úvodu, že chceme pomáhat každé rodině v každé jejich situaci, kterou prožívají tak, aby mohli fungovat, aby třeba s nějakým dítětem se zdravotním handicapem, aby mohli být společně, aby pěstounské rodiny fungovaly, aby s dětma jim bylo dobře, jo, takže všechno se to točí kolem rodiny, ať už v té sociální nebo i v té další činnosti. Asi bych měl určitě zmínit i pastorační služby, které ve spolupráci s biskupstvím Ostravsko-Opavským společně děláme. Máme několik detašovaných pracovišť po celé diecézi a společně s kolegyněmi z těchto pracovišť se věnujeme přípravě na svatbu, snoubenci, pak se věnujeme seniorům, pak se věnujeme i dalším rodičům, rodičovským kompetencím, manželským párům, manželské setkání a další, které určitě posluchači znají, kteří znají Centrum pro rodinu, co všechno děláme v pastoraci.
0: My se teď půjdeme projít celým Centrem pro rodinu a průvodkyní nám bude paní Alžběta Vocedělá.

0: Tak, s paní Voceďálkovou začínáme prohlídku prostoru domu. Úvod jsme natáčeli v ředitelně, teď jsme
1: v pátém patře, vlastně je to jediné patro, které není bezbariérové, ale nachází se tady takové samostatné jednotky konzultační místnosti právě pro naši poradnu a pro všechny naše tyhle ty terapeutické a poradenské činnosti. Je to záměrně takhle izolované, aby opravdu lidi tady měli nějaké bezpečí, soukromí.
0: Soukromí a klid.
1: Ano, přesně tak.
0: Tady vede dolů nádherné schodiště. Pamatuji si, v září jsme tady šplhali po žebříku nahoru.
1: Ano.
0: Toto schodiště vůbec ještě nebylo. Došli jsme do takového velice příjemného zákoutí. Je to kuchyňka.
1: Je to kuchyňka, je to takové srdce domu, jako vždy kuchyň. Schází se tady zaměstnanci na obědy, ale zároveň tady vždycky, když přijdou klienti, tak vaříme kávu, čaj, nějaké pohoštění.
0: Poradna Solucio.
1: Tak, to je naše sociální služba, která vlastně je odborným vztahovým poradenstvím. A jsme teda už ve čtvrtém patře naší budovy, kde sídlí středisko rodina a právě naše poradna Solucio a další služby, jako je doprovázení pěstounských rodin.
0: Tak vcházím do konzultační místnosti poradny Solucio a zdravím usměvavou pracovnici paní Janu Balcarovou.
2: Dobrý den.
0: Paní Balcarová, vy už pracujete dlouho v centru?
2: No, nevím, co je to dlouho, ale nějakých pár let ano. Nějakých 5 let asi jo.
0: To znamená, velice důvěrně si pamatujete prostory na Silabově ulici.
2: Jo, tak to ano, to si pamatuju.
0: Jak se vám tady teď pracuje? V takovém krásném novém prostředí, voňavém?
2: Víte co, ta práce je hodně o lidech, i o těch lidech, které tady potkáváme z řad klientů, ale také těch, kteří mě každý den obklopují a jsou to mý kolegové. Takže v tomhle ohledu je to prostě pořád super. Ale faktem je, že ta materie, která mě teďka obklopuje, že je daleko příjemnější. Jo, lépe se tady pracuje. Je to krásné prostředí a ono to udělá něco i s tou náladou vlastně. Když jste říkal na začátku, že jsem usměvavá, ne, že bych předtím na Silabovce nebyla. Ale přece jenom tady se mi usmívá daleko lépe.
0: Tak vám děkuji.
2: Nemáte zač, děkuji taky.
0: Tady další místnost, doprovázení pěstounských rodin. Tak to je záslužná práce, zvláště ty záslužné pěstounské rodiny, že jsou.
1: Ano, to určitě je věc, kterou je potřeba podporovat a proto my jsme doprovodnou organizací pro rodiny nebo jednotlivce, kteří se rozhodnou vlastně vzít si do pěstounské péče dítě a tady nám tyhle ty prostory velkorysejší dovolují vlastně setkávat se s pěstouny, vzdělávat je, realizovat asistované kontakty, takže jako ten prostor je opravdu pro nás jako mnohem vhodnější pro tuhle tu práci.
0: Stále se nacházíme ve čtvrtém poschodí?
1: Ano, čtvrté poschodí.
0: A došli jsme do zřejmě přednáškového sálu. Vidím tady videoprojektor, plátno, opět kuchyňský koutek, no a klavír, tady je celé křídlo, koncerty tady jsou.
1: Tohle krásné křídlo jsme dostali darem od jedné dárkyně, za což moc děkujeme, protože si myslíme, že dotvořilo tu atmosféru právě tady toho společenského sálu, který je nádherný a slouží právě ať už k setkávání klientů z různých sociálních služeb, tak i pro pořádání workshopů pro veřejnost nebo právě různých jakoby vzdělávacích a jiných akcí. Takže
0: úžasná prosklená stěna, se kterou by člověk očekával železárny, komíny, a ne, tady hledíme do zeleně, i když jsme uprostřed města. S paní Voceďálkovou pokračujeme v prohlídce domu, scházíme do třetího poschodí a to je sídlo střediska Výzva. Tak to je opravdu výzva tady. Koho vyzýváte?
1: My nevyzýváme nikoho, ale život je výzva, jak vlastně zní moto tady tohohle střediska, které pomáhá dětem, mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím. A my vlastně se snažíme v této výzvě být nápomocní a ulehčit trošku tento život a pomoci nést tyto výzvy. A vlastně momentálně jsme ve třetím podlaží, kde sídlí naše služba Oáza, osobní asistence, a také naše služba Respit, což je odlehčovací služba. Také tady máme zázemí naší rehabilitační asistence, máme tady hernu a školící místnost.
0: Hernu pro děti.
1: Ano, přesně tak. Nemáme tady automaty, ale je to herna, vlastně, která slouží dětem a můžeme tam nakouknout.
0: No to je školka.
1: Když se projektovalo, aby opravdu tady byl třeba prostor, kde můžou rodiče pracovat nebo se jako scházet se sociálním pracovníkem a děti tady mají v dohledné místnosti hernu, hrajou si v kuličkovém bazénu s hračkama, takže opravdu je to na míru uspůsobené.
0: Přímo ze školky jsme došli ke školící místnosti, tak tam teď nemůžeme, tam probíhá nějaká akce?
1: Ano, tak zrovna jsme se trefili do dne, kdy probíhá naše pracovní setkání asistentů, což je každoměsíční aktivita, kdy se naši osobní asistenti školí na nějakém tématu. Dneska vidím, že tady máme téma asertivně na náročnou komunikaci na pracovišti. Takže věřím, že je to obohatí. A jinak vlastně tahle ta místnost je skvělá, protože opravdu má kapacitu až 70 lidí a je to opravdu uspůsobený školící přednáškový sál. Takže to jsme moc rádi.
0: To je radost se školit.

0: cykl, monosky nebo nějaké speciálně upravené tohleto vybavení. To není tady, máme to zázemí dole ve sklepě, protože tady už by se nám to nevlezlo, tady sídlí kolegové, kteří to s vámi domluví, ale nemáme konkrétně tady nahoře.
1: Půjčovna pomůcek je zdarma?
0: Není to zdarma, ale myslím si, že ceník, který máme nastavený, je opravdu takový, aby si ho opravdu každý mohl dovolit, a než vlastně pořizovat tu pomůcku a kupovat si ji novou, tak se někdy jako vyplatí si to půjčit, máme to až jakoby na dobu delší, není to jenom krátkodobá výpůjčka, takže určitě ceník najdete i na webu, takže se můžete podívat.
1: Procházíme do další části druhého schodí.
0: Tady oproti Silabovce má brána takovou svoji vlastní část, za což jsme moc vděční, protože opravdu někdy sladit všechny ty časové potřeby do jedné klubovny bylo opravdu náročné. Takže opravdu tady jsme teď ve velké klubovně, kterou využívají bráňáci na skupinové aktivity, kde vlastně jsou jak mladí lidé se zdravotním postižením, tak i dobrovolníci. Takže opravdu někdy nás je hodně a toho prostoru je potřeba hodně. Na druhé straně tady máme cvičnou kuchyni. Tak cvičná kuchyně vlastně taky byla vymýšlena na míru našim potřebám, takže můžete vidět, že tady je třeba taková posuvná linka, posuvná pracovní deska, kuchyňská, aby opravdu tam mohl potovět člověk na vozíku. Máme tady obrázky na dvířcích kuchyňských, aby vlastně uživatelé věděli, kde co najdou. Takže tady probíhají dvakrát týdně aktivity Moje domácnost, kdy se uživatelé učí nějakou sebeobsluhu, učí se vařit, učí se prát, starat se o domácnost, což jsou jakoby důležité věci do každodenního života.
1: Tady jsou další dveře, ale je tam na klice panáček nerušit, tak tam se také něco zrovna koná.
0: Ano, tam pravděpodobně bude nějaká konzultace, takže tam vám neukážu, ale jinak bych vám ukázala naši terapeutickou relaxační místnost, kde máme prvky snů zelenů, což jsou třeba optická vlákna nebo optický válec, a vlastně je to velmi oblíbené právě na relaxaci, na muzikoterapii a vůbec jako na tyhle ty individuální konzultace. Tady máme v tomto zázemí i bezbariérový záchod, jako veškeré budově a vlastně i bezbariérovou sprchu. A můžu vám ještě ukázat.
1: Aha, tady se dá vyjít ven.
0: Ano. Tady je vlastně bezbariérová rampa, kdy můžou lidé přijít vlastně ze dvora nemocnice, zaparkovat tady a po rampě dojít až přímo do zázemí té brány.
1: To znamená i na vozíčku v pohodě?
0: Samozřejmě. Je to právě bezbariérová rampa pro lidi na vozíku, kteří můžou využít buď hlavní vchod nebo tento přímo na aktivity. Tím, že v bráně jsou aktivity každý den, téměř každý den, tak aby opravdu oni mohli přijít rovnou tady. Tady ještě v téhle velké klubovně často probíhají aktivity rodinného průvodce, což je naše odborné sociální poradenství, které dělá aktivity jak pro pečující rodiče, tak i nově pro sourozence dětí se zdravotním postižením, kteří si taky zaslouží určitě pozornost. Takže tuhletu místnost využívají i tito kolegové.
1: Tady v přízemí na velkoplošné obrazovce se promítá lecos, ale všiml jsem si, že problesklo také logo Rádia Provlas, tak děkujeme.
0: Ano, tak my děkujeme, že nám pomáháte vstoupit do éteru blíž posluchačům. A ano, máme tady, my jdeme od vrchu dolů, takže jsme vlastně u našeho vchodu, kde máme takovou interaktivní televizi, kde jednak máme pozvánky na naše akce, jednak poděkováním logi sponzorů, a momentálně tam taky běží i spot k naší kampani na pravidelné dárce.
1: Tak já vám moc děkuji za představení prostor budovy a věřím, že každý, kdo tuto budovu navštíví a využije služby Centra pro rodinu a sociální péči, tak nebude zklamán.
0: Tak samozřejmě, že vítáme kohokoliv, kdo by z jakoukoliv svou životní situací potřeboval nás navštívit, jsme otevření a uvítáme vás s otevřenou náručí.
1: Prošli jsme si celý dům, tak opravdu úžasný zážitek. Pane řediteli, je nutno se sem předem objednat

0: zavolat, napsat. Mohu přijít v 10 nebo ve 2, anebo mohu přijít kdykoliv, bez jakéhokoliv objednání.
1: Určitě nejlépe, když člověk zavolá přes kontakty, které máme na webových stránkách nebo na Facebooku, ale v případě, že někdo potřebuje naléhavou pomoc, vždycky je tady dole zvonek a může někdo se na nás obrátit a pokud je to aspoň našich trochu možností, jako většinou je, tak ať kdokoliv přijde a budeme se mu věnovat v té věci, která souvisí s rodinou nebo s jeho životní etapou nebo něčím, co prožívá, takže ano.
0: Pane řediteli, dům svítí přímo nádherně, opravené všechno. Už je všechno zaplaceno?
1: Tak bydlíme tady, opravdu 95% bych řekl, že je zaplaceno. Co se třeba díky nějakým více prácem nepodařilo, je, že máme přípravu na klimatizace, ale ty jednotky tu ještě nevisí. Takže to je věc, která třeba chybí, ale je to skutečně jedna úplně z mála. Takže spíše bych chtěl poděkovat všem dárcům, že, kteří nás podpořili v těch 2 nebo i více letech, že jsme tam, kde jsme a že můžeme fungovat v podstatě na 100%. A teďka spíše směřujeme k tomu oslovit třeba další nové dárce v tom, abychom stabilizovali naše financování v rámci celého fungování centra, protože je to důležité a ty dotační tituly jsou do určité míry v nějakých omezených limitech, takže pro nás je důležité mít nějaké pravidelné dárce, tak to je zrovna teď aktuální téma.
0: Číslo účtu nebudeme teď říkat, to se dá dohledat.
1: Určitě je teďka mediální kampaň i na Facebooku, i na webových stránkách, takže lze hned dohledat a budeme rádi za každého dárce.
0: Tak já vám moc děkuji a do dalších let přeji tomuto Centru pro rodinu a sociální péči hodně spokojených klientů, hodně nadšených darců, hodně skvělých zaměstnanců, kteří mají cit pro rodinu, pro děti, pro problémy, které mnohé rodiny v tomto světě trápí, a aby toto centrum prožilo nejen dalších 30, ale pokud možno 300 let.
1: Také děkuji, že jste za námi přišel a že máte chuť nás medializovat nebo o nás mluvit. My jsme moc rádi, děkujeme.
0: O novém sídle Ostravského centra pro rodinu a sociální péči hovořil ředitel organizace Marek Schneider. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Antonín Žolnerčík.

Je 21 hodin a na rádiu Proglas se teď společně pomodlíme večerní chvály. Po nich bude následovat modlitba živého růžence.

0: Dnes je čtvrtek 30. července, památka svatého Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve. Texty budou z prvního týdne žaltáře ve starším vydání na stránce 883 nebo v novějším vydání na stránce 989. Ve starším vydání strana 883 a v novějším vydání 989. Závěrečná modlitba potom bude z památky, a to na straně 1444 ve starším vydání nebo v novějším vydání strana 1625. Ve starším vydání strana 1444 nebo v novějším vydání 1625. Modlit se s vámi dnes bude Ondřej a
1: Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme, moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme, vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe země slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku s jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím zhon nade všech stvoření zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil. Myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí, o štědroto nesmírná.
1: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě. Chci tě chválit na věky.
0: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
1: Hospodine, můj Bože, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě.
0: Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši. Zachoval jsi mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
1: Zpívejte Hospodinu jeho zbožní a vzdávejte díky jeho svatému jménu.
0: Vždyť jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost po celý život.
1: Z večera se uhostí pláč, zítra však jásot.
0: Řekl jsem ve své smělosti, nic už mnou nepohne.
1: Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí. Sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
0: K tobě volám, Hospodine, Pána prosím o smilování.
1: Jaký bude zisk z mé krve, když padnu do hrobu?
0: Bude tě chválit prach? Bude hlásat tvou věrnost?
1: Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou. Pomoz mi, Hospodine.
0: Můj nářek si obrátil v tanec. Rozvázal s mou žínici, přepásal s mě radostí.
1: Aby ti zpívala má duše bez ustání. Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě. Chci tě chválit na věky.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.
0: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu. V jehož duši není klamu.
0: Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti v mých ustavičných nářcích.
1: Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka. Má síla se stravovala, jak za letních veder.
0: Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil.
1: Řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti a ty jsi odpustil, co jsem zavinil hříchem.
0: Proto se bude k tobě modlit každý zbožný v čas tísně.
1: Až budou dorážet přívaly vod, k němu nedosáhnou.
0: Ty jsi mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, zahrneš mě radostí ze záchrany.
1: Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet. Poradím ti, budu tě mít stále na očích.
0: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, jejich bujnost se krotí úzdou a ohlávkou, jinak k tobě nepřiběhnou.
1: Bezbožný má hodně bolestí, milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v Hospodina.
0: Radujte se z Hospodina a těšte se spravedliví. Jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu. Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože Vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím. A těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoliv jste ho neviděli. V něho věříte, třeba že ho ještě nevidíte. Za to budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí.
1: Živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil. Chvalme Boha, neboť on nám pomáhá a v něm spočívá celá naše naděje. Zbožně ho vzívejme.
2: Bože, pohlédni na své syny.
1: Ty jsi uzavřel se svým lidem věčnou smlouvu.
0: Povzbuzuj nás, ať neustále uvažujeme o tvých velkých dílech.
1: Zdokonaluj ve své lásce všechny kněze.
0: A své věřící zachovávej vždy v jednotě ducha a svazku pokoje.
1: Učiň, ať stavíme město Boží na zemi podle tvého plánu.
0: Aby jeho stavitelé nepracovali nadarmo.
1: Pošli dělníky na svou žeň.
0: Aby bylo velebeno tvé jméno mezi národy.
1: Přidruž naše zemřelé příbuzné a dobrodince ke svým svatým.
0: A dej nám jednou účast na jejich blaženosti.
2: Bože, pohlédni na své syny.
0: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní a proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi učinil svatého biskupa Petra Chryzologa slavným hlasatelem svého vzdáleného vtěleného slova. Na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať v srdci rádi uvažujeme o tajemstvích spásy a svými skutky o nich vydáváme spolehlivě svědectví. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

A nyní vás zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit společně růženec světla. No a protože je to růženec živý, tak se skutečně k nám můžete připojit, pomodlit se jeden z desátků přímo s námi ve studiu, a to tak, že zavoláte na telefonní číslo 739 850 345. Ještě jednou číslo 739 850 345. Nebojte se zavolat i ti, kteří jste ještě nikdy nevolali.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Máme před sebou i všechny úmysly, které jste zasílali k nám přímo do Rádia Proglas, nebo když jste volali. A chtěli bychom dneska zvláště se pomodlit za příznivé počasí a déšť. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncием Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A teď můžete volat k nám do studia a pomodlit se s námi první desátek růžence světla.

0: Vítám ve vysílání naši posluchačku Kristýnku, která se s námi pomodlí první desátek Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji, že se se mnou budete modlit desátek. Chtěla bych poprosit za všichni, kteří nemohou s námi se tady modlit, a za duše v očistci.
0: Dobře, tak se můžeme pomodlit.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuvid nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdraví vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Moc děkujeme za zavolání, přejeme pěkný večer a s Pánem Bohem.
1: Já taky moc. S Pánem Bohem a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Vítám ve vysílání posluchačku Ludmilu, která se s námi pomodlí druhý desátek Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a Paní Marii. Já bych prosila všechny, aby se se mnou pomodlili druhý desátek růžence. Za všechny zemřelé i živé z naší rodiny, za více víry, za poděkování, za dary Ducha Svatého a prosila bych také za svoji osobu. Jsem poslední dobou hodně nemocná, aby mě Pán Bůh dal zdraví. Panu Marii prosím a Pána Ježíše Krista, aby přestalo být takový strašný horko, který už opravdu moc špatně snáším, protože už mě tak je dost let. Tak můžu začít. Otče náš, jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc děkuji všem, kteří se s námi modlili. Vám v Proglase děkuji za všechno, co pro nás děláte. Moc všechny pozdravuji v rozhlase a přeji upřímné. Zaplať pánbu a dobrou noc.
0: My vám taky moc děkujeme, přejeme pěkný večer. S Pánem Bohem.

0: Vítám ve vysílání posluchačku Marii, která se s námi pomodlí třetí desátek Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marii, já bych prosila, abyste se se mnou všichni pomodlili za živou a zemřelou rodinu, za dar víry pro děti a vnoučata. To těžký úkol v rodině, aby se to dobře vyřešilo. Pán Biček, aby nám zeslal věštíček, už je velký sucho. Za mír na Ukrajině, za vás pro Glase, za svatýho Otce, Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Dráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval v pokání.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval.

0: Pues sí, království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin oroduj za nás. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a přeju všem příjemnou a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
1: My vám také moc děkujeme za zavolání s Pánem Bohem.

0: Vítám ve vysílání paní Olgu, která se s námi pomodlí 4. 10. Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Děkuji, že jste mě vzali do vysílání a prosím všechny, aby jsme se pomodlili za ten déšť, aby jsme se pomodlili za papeže, biskupy, kněze a všechny dobré lidi na zemi za pokoj a mír v každé rodině a v každém srdci z nás za nemocné, trpící, umírající.

0: vynikající, za děti. Já bych prosila za svoje sourozence, za svoje děti, za svoje vnoučata, obzvláště za toho, který má dnes narozeniny, a za kamarádku, která má dnes taky narozeniny, a za její rodinu. A za všechny lidi dobré vůle. Otče náš, jen si na nebesích, posvěce jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno svatohostinská, oroduj za celý národ. Pánbu zaplat za prostor, přeji vám pěknou službu a všem dobrou noc.
1: Děkujeme za zavolání s Pánem Bohem.

Čeká nás poslední desátek. Kdo byste ještě chtěli, můžete zavolat na telefonní číslo 739 850 345 a pomodlit se přímo s námi ve studiu.

0: Vítám ve vysílání posluchače Aleše, který se s námi pomodlí poslední desátek, Ježíš, který ustanovil Eucharistii. Pěkný večer přeji.
1: Hezký večer, chvála Kristu. Chtěl bych poprosit na úmysl za naše drahé nemocné Marušku a Pavla a za jejich rodiny. Tak, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaní synové Evy. Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Amen. Děkuji za společenství modlitby a přeju požehnaný večer všem. Naschledanou.
0: Děkujeme za zavolání, přejeme požehnaný večer s Pánem Bohem. A na závěr přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros. Synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi modlili. S Pánem Bohem pěkný večer.

Ve čtení na pokračování opět uslyšíte příběhy Káji Maříka. Dnešní 16. část nese název Loučení s panem Karbulkou. Knihu Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje pro vás čte Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 16. Loučení s panem Karbulkou. Dovolená pana Karbulky chýlila se ke konci. Zvykl tolik samotám, že odcházel smutně. Sliboval, že dá-li pán Bůh, za rok přijede zas. Mamince bylo až k pláči, když viděla, jak srdečně se pán s nimi loučí a jí zvlášť děkuje za tu práci s vařením, že si vždycky moc pochutnal. Honem zdvihla cíp zástěry k očím. V tu chvíli vložil rychle pan Karbulka do kapsičky Kájovy bundičky krásnou novou 50 korunu, aniž to maminka postřehla. Tatínek Hajný pospíchal za pánem, aby ho doprovodil, a tak najednou seděli děti na březové lavičce u průseku. Kája si pořád držel kapsičku. To je peněz, Zdeňo, viď? Řekl nadnášlivě. 50. Povídala jednou naše maminka, co pak teta Jezberovic. Ta dostala kolik 50? To bych mohl koupit paní Bartákovou snůší i prkínkem a malinovkou jako nic. Odfukoval si Kája honosivě. Což pana Buchtu? Ptala se Zdeňa. Kája trochu ochladl. To nevím. To je zase jiná. Má celý krám a je u nich moc lidu. To by nás moc přibylo a třeba by to ani za 50 nedal, když tam má taky pulty a stolečky. Ale že bych si koupil pár kilo rozinek nebo jeden rybník, nasadil bych tam kapry a to by zkoukala, co by bylo za ně peněz. A nebo bych si za ně koupil školu a hned bych ji zavřel. A ty myslíš, že ti maminka nechá? Pochybovala Zdeňa. Heleď, Týna někam uhání, poběžme za ní. Rozhod se Kája. Večer maminka Hajná sahá po Kájově bundičce. Všimla si v poledne, že má pořádný trh na rukávě. A z kapsičky usmívá se na ní cípeček 50 koruny. Mamince div krev v žilách nestuhla. Pro všecko na světě, kde to ten nešťastný chlapec vzal? Kájo! Ale Kája spí blaženě prvním tvrdým spánkem. Kájo! Volá maminka hlasitěji. Ale Kájův spánek je dokonale klidný. Maminka mu sahá na ramínko, třepe jím, až konečně namáhavě otvírá oči, které se mu touže chvíli zavírají. Ale maminka ho násilím posazuje na postýlce a volá na něho. Kájo, kde jsi vzal tu 50 korunu? Kája slyší jen to poslední slovo, protírá, mne si oči a říká ospale. Já si za ně koupím školu a hned ji zavřu. A hlavička zas mu sjíždí na polštář. Ale maminka je neúprosná. Znovu s ním třepá. Kde jsi ji vzal? Až Kája pochopí a odpovídá. To mi ji dal do kapsičky pan Kahánek. A to bych spal, maminko. Usíná zase tvrdě. Maminka si hlasitě oddechne. Narovná 50 korunu a říká si. Pro pána krále, takové peníze. Hned v neděli odnese je tatínek Dolážova Kájovi na knížku a panu Karbulkovi, aby pán Bůh odplatil. Když se děti druhého dne sešly v průseku, řekla Zdeňa. Tak aby jsme šli nakupovat za tu 50 korunu. Kája honem sáhl do kapsičky. Už ji nemáš, viď? Já to věděla. To je zrovínka jako u nás. Jak někdo přijde z Prahy a něco mi dá, hned tu je maminka. Ukáž, uložím ti to. Víš to, že tamhle na stráně je hříbků jako na seto? Pojďme na ně. Znáte děti pana Ratolístku? Ptal se pan Lesní v sobotu. Kája si hned vzpomněl.
1: Ju, vzácný pane, ale říkají mu Vlážově pane Flóra. Pořád kouří z takové malé faječky a povídal mi, že je to Lurka.
0: Tož se s ním znáš osobně? No, to je dobře, smál se pan lesní.
1: Ale on řekl Lulka, ne Lurka.
0: Dojdete dnes k němu, že ho prosím, aby k nám přišel po neděli malovat.
1: A kde prosím zvostává? Ptal se Kája.
0: To bude těžká věc zjistit, hochu. Má svoje rekvizity ve dvoře u Čánských. Jednou ho najdeš v poledne v prostřední hospodě, jednou v trucovně, jindy v Nové Vsi nebo na Skalce, někdy je ke stravě. Počkej, půjdete do trucovny a tam to vyřídíte, nebo se poptáte Vlážově, kde maluje.
1: A děti šly. Pana Floru našli brzo. Šel zrovna přes náměstí a nesl vysoké štafle. Pokuřoval z Lulky a usmíval se. Pěkně vítám, pane Flora, řekl Kája, že máte po neděli přijít pánovům malovat, nechá se vzácný pán prosit.
0: Pan Flora postavil štafle a poděkoval. Děkuju za přivítání a též nápodobně. Tak po neděli. No, mám jít na tu Řitku, ale to já jistě přijdu. V pondělí ráno tam jsem. Ať vynesou, co je potřeba, hned začnu. A vyřiď, Kájo, že mám nové vzorky, tuze krásné. To asi vzácný pán taky bude chtít dát malovat kancelář. To bysme udělali cákanou do zelena. Tak s Bohem, naschledanou. Vzal štafle a šel dál.
2: Kája sdělil v lesovně, že pan Flora jistě přijde a že kancelář udělá kácaně do zelena, protože se všichni smáli, podotkl. Však to poví sám, že kácaně. Týna si hned vyhrnula rukávy, že se dá do toho vynášení.
0: Zítra je neděle, nesměla bych bez toho nic dělat a v pondělí ráno to nestrhnu.
2: Odůvodňovala svůj spěch. Pan lesní se ohradil.
0: Ty dva pokoje si vykliďte, ale v kanceláři mi ničím ani nehněte. Co bude třeba, vynesu si sám.
2: Přípravy k malování se dětem velmi líbily. Jak pak ne, když velké kusy nábytku se odnášely buď na chodbu nebo pod kůlnu. Všude bylo plno krámů a nikdo nemohl ničeho najít. Týna, kudy chodila, tudy hledala a naříkala.
1: Pro pána krále, kam jen jsem dala to sítko a lžíce? Tuhle jsem si rozdřípla zástěru a jehlu ne a ne najít.
2: Pan lesní se rozesmál mezi dveřmi.
0: V tomhle jarmarku hledáte jehlu?
1: Já tam nenajdu ani věšák, než kvůli jehlu. Rád uvidím, co budete dnes jíst.
0: No, maminko, vy jste to tuze krásně spravili.
1: Jak pak se dostanete do spíže, co? To bude Týna přeskakovat ten stůl plný nádobí?
0: To rád uvidím.
1: A koukejme se, co jsem se nahledal tuhle tohoto starého klobouku. Leží tu na prvním místě.
0: No, bude dobrý mindě na koťata.
1: Jen aby si jej maminko nezaložila, můžeš jej přikrýt tuhletím skleněným zvonem, aby neovětral. A teď něco k večeři.
0: My jsme tatínku dočista na večeři zapomněli. Do spíže se teď taky nedostaneme.
1: Tož můžeme do lesa na kořínky, dodal pan lesní.
0: Ani nemám chuť na ně.
1: Jen honem něco připravte, než si zakramaříte plotnu.
0: Já si zatím najdu židli a sednu si na zahradu, abyste ještě taky mne neuklidili třeba podnecky.
1: Židli vzácný pane, vzpomínala si Týna. My jsme je vynesli všecky. Mně se zdá, že taky pod kůlnu. Potom jsme před ně postavili se šafářkou 3 skříně.
0: Já ho nepřinesu z velkého pokoje.
2: Utíkala Týna pro židli.
1: Tu lavici ze zahrady jste ještě neuklidili, maminko? Ptal se pan lesní.
0: Ovšem, ona je upevněná v zemi, jinak by už taky byla pod kůlnou.
1: A kde jsou děti?
0: Ty budou asi na těch židlích za skříněmi, ne?
1: Musím se po nich podívat.
2: Paní lesní si sedla na bedničku s pískem. Co jen dá k večeři, když ve spěchu všecko nádobí složili do velké bedny pod kůlnu a na té bedně jsou postaveny ještě jiné? Hlava paní lesní byla plna neutěšených myšlenek, když přiběhla Týna. Vzácná paní, klíč od velkého pokoje je pryč. Visel na hřebíčku, hřebíček prázdný pro pána krále.
1: Paní lesní pohnula rameny. To je u nás vždycky tak. Na nic se nepamatuje.
2: Přiběhly děti. Vzácná paní, v průseku u kořene borovice je hromada vajec, volal Kája.
1: Zaplať pán Bůh, bude večeře, zvolala paní lesní.
2: Ale na čem je uděláme? Dodala sklesle. A vzácný pán vzkazuje, že si zajde do Lážova na večeři, dodával Kája.
1: Paní lesní si oddychla. Klíč od velkého pokoje našli, k večeři si vzali čerstvě nadojené mléko a Týna donesla z hajnovny bochník chleba. V pondělí po ránu přišel pan Flora.
3: Nevím, pane mistře, jestli něco kalého dnes naše kuchařky připraví. Mně se zdá, že od všeho ztratili klíče. A tož, jak nám to naparádíte?
1: Smál se pan lesní. Pan Flora rozložil na stůl ve dvoře vzorky.
3: Mám zrovna čerstvé, ať si vzácná paní vybere. A do kuchyně mám vzorky jedna radost. Dolejšek můžeme naolejovat, nad to drobný vzorek a potom holanděnky v čepcích.
1: To bude něco, luskl prsty pan lesní. Holanděnky u stropu a naší Týně a dětem spadne v krku, jak se po nich pořád budou dívat. Na desátou jsem přinesl včera z Lážova dvě uzená kolínka. Ale v čem je uvaříme? Nevím. Leda, jestli půjčíte některý z těch svých hrnečků, pane mistře. Jak vidím, máte jich sebou dost. A což pivečko? Dáme si?
3: Pan Flora se smál. A to si dáme, vzácný pane. Dnes to bude vysušovat a pivo z takového studeného sklepa to panečku schladí.

Paní lesní poslala Týnu hned po ránu do hajnovny a teď už nesla panu Florovi snídani a ten se dal hned do práce. Kája se Zdeňou byli pořád za ním. Marně je lákala Týna, že je pod Kolnou taková krásná loučka, aby ji děti šly vybrat. A což když pan Flora vystoupil na štafle a potom s nimi chodil kolem zdí? Dnes vařila pro všechny maminka Hajná. Paní lesní poslala tam kuřata, aby je Hajná udělala smažená s mladým hráškem. Však Týna od rána s paní lesní vylupovala lusky. Jak byla dvě uzená kolínka uvařena, přiběhla s nimi Týna. Bylo zrovna 10. Pan lesní se vracel z pochůzky a hned podotkl. Jen když nestratili klíč od sklepa. V poledne obědvali v zahradě pod ořechem. Pan lesní řekl. Ani jsem nemyslil, že budeme dnes tak krásně jíst. No, naše ženské mají vždycky v záloze hajnovnu. Pan Flora povídal. Vzácný pane, vepřové s knedlíkem a zelím je tuze dobrá věc, ale tohle je ještě lepší. A šla mu práce od ruky. Děti se nestačily dívat. Kája byl pověřen úkolem postát u plotny, až se začne vařit klich. Stál tam se Zdeňou. Nic to nevoní, podotkl Kája. A to se to ještě nevaří, řekla Zdeňa. Pojď, podíváme se, jak je v lese. Mezitím ovšem klich přetekl a ohavně páchl. Děti seděly na pařezu. Zdeňo, já by jsem se učil panem Florou, myslil Kája nahlas. Chvíli bylo ticho. Jú, když ten klich tak divně voní. A já by jsem třeba zmaloval bez klihu, odpovídal Kája. Holanďanky v čepcích usmívaly se z výšky na Týnu, která každou chvíli řekla. Inu, to je nějaká krása. Jeden pokoj byl vymalován růžově, druhý modře a kancelář kácaně do zelena. Pan lesní prohodil uznale. Pan mistr se vyzná a dnes máme k obědu vepřovou s knedlíkem a se zelím a piva, pane mistře, co dost. Pan Flora zase už se chystá na novou ves, když Kája vykládá v lesovně. Tak ani nevím, vzácná paní, na co se mám dát, jestli na ten gramofor nebo na to malování. Ale to by naše maminka musela vařit klích sama. Zdeňa nechce. A co bych dělala já? Ptala se paní lesní. No, vzácná paní, třeba byste mohla nosit štafle. Tom se zarazil. Nebo ty by nosil náš tatínek, opravil se. Aha, to bude mít náramnou radost, smál se pan lesní mezi dveřmi. Kolik pak bys mu platil, co? No, vzácný pane, když by se jako u nás najet. Maminko, smál se pan lesní už naplno. To se takhle budeme s Maříkovými loučit. Škoda, už jsme si tak zvykli. Paní lesní byla velmi ráda, že už nábytek stál zase na svém místě. Točila se kolem plotny a odpovídala. Není to ještě tak jisté. Možná, že bude chodit s gramofonem, povídal prve. A pan lesní dodal. A moje ubohá Zdeňa. To jí čeká pěkný život. Ještě dobře, že to nebude už zítra.

0: Poslouchali jsme další část čtení na pokračování z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Četla Marcela Kopecká a další díl bude mít název Tanci Budky a Jalovcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota

taky kapelníkem lázeňskýho sextetu. Bratranci hráli čelo a hornu a nahráli mi Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Na Proglasu v této chvíli nastolujeme téma biouhlu. Od mikrofonu vás v této chvíli vítá Jan Hanák a mám tady dva hosty, Helenu Továrkovou, ředitelku nadace Veronika. Ahoj, Helenko.
1: Zdravím a pěkný den všem posluchačům.
0: A Helena tady není úplně nováček, protože Helena se mnou moderovává Na stole je téma, což je tento pořad, které je, řekl bych, na ekotémata, na témata environmentální, takže tím hostem, který tady je teďka v této chvíli jako ten hlavní, je Vilém Řiháček z Cirkusu C. Ahoj, Viléme.
2: Ahoj a dobrý den.
0: Mimochodem, když se řekne Cirkus C, tak si člověk asi na první dobrou představí všechno, možná jenom ne biouhel. Představím si třeba, no prostě cirkus, no. Proč Cirkus C, co to je?
2: To je dobrá otázka. Cirkus totiž znamená ve svém původním významu kruh. A my se tím vztahujeme k tomu, že je tady narušený ten uhlíkový cyklus, ten cyklus, ve kterém jako putuje uhlík za běžných okolností, takže my jakoby vstupujeme a snažíme se uzdravit ten uhlíkový cyklus, ten kruh, a zároveň se snažíme vybudovat jakési společenství nebo komunitu lidí, které zajímá používání biouhlu. Takže to je taky takový jako poradní kruh nebo kruh nadšenců, kruh lidí, které toto téma zajímá. Takže proto ten cirkus, no a to Cčko, to je symbol pro uhlík.
0: Pro uhlík, jakože se v cirkusu žongluje uhlím. No a když se řekne biouhel, tak myslím, že je na čase asi si trochu říct, co to je, protože biouhel bych řekl, že je svým způsobem úplně každý uhlí, protože to je biologický materiál nějakým způsobem. Co to je biouhel? Myslím, že jako určitě o tom účast nějaký posluchač už slyšel, ale bylo by dobře to asi teďka nějakým způsobem exaktněji říct.
1: Mně ještě napadá, že aby jsme nevyděsili posluchače hned na začátku s těmi pojmy jako uhlíkový cyklus a podobně, takže jim můžeme slíbit, že se teda dozví, co to je biouhel, ale zároveň to bude třeba skvělá věc, kterou můžou použít třeba u sebe doma na zahradě a můžou si tak třeba vyřešit, jak nepálit větve a přitom mít skvělý materiál třeba do záhonu nebo na nějakou výsadbu stromu, tak to vám slibujeme.
0: Ano, ano, v podstatě ano, to je dobré, to je, děkuji, ano, nebudeme tady jenom jakože v chemii třeba, ale je to něco velmi praktického a velmi účinného, co se dá použít
2: je
0: na zahradě.
2: Doufám, že se k tomu podrobněji dostaneme.
0: Ano, ano, ano, tak tedy biouhel.
2: Dobře, biouhel se dá definovat asi různě, ale ta nejjednodušší definice je, že to je zuhelnatělá biomasa, zuhelnatělý organický materiál. V našem případě, nebo v případě většiny biouhlů, jak se vyrábí, tak se vyrábí ze dřevní hmoty. Takže je to vlastně zuhelnatělé dřevo.
0: Ok, to znamená dřevěné uhlí.
2: V podstatě dřevěné uhlí, ale dřevěné uhlí v sobě nese to poselství, že se používá k energetickým účelům. Takže tradičně dřevěné uhlí se používalo v metalurgii, nebo třeba dneska v grilování, když si koupíte na benzínce grilovací uhlí, tak to je taky dřevěné uhlí. Biouhel by se neměl využívat k energetickým účelům, ale jak tady naznačila Helena, tak by se například mělo a mohlo používat ke zlepšování kvality půd, proto ten pojem biouhel a dřevěné uhlí se snažíme rozlišovat.
0: Mm, rozumím, ale tak dobře, takže teďka jsme, ale v podstatě to dřevěné uhlí je.
2: Ano, ano.
0: Je to dřevěné uhlí, které ale se vyrábí za specifických podmínek, pokud vím.
2: Je to tak, vyrábí se vlastně různými způsoby, ale ten nejběžnější způsob je ten, že se zahřívá tedy dřevo nad teplotu, která přesahuje 350 stupňů a zahřívá se v podmínkách, kde je nedostatek kyslíku. Ideálně, ať tam není žádný kyslík, toho se samozřejmě těžko dosahuje, ale je to zkrátka zahřívání organického materiálu za nedostatku kyslíku.
0: Mm-hmm. No stále mě to připomíná tedy, jako je to samozřejmě dávná věc, jako z pohádek třeba toho uhlíře v lese, starobylého, starodávného, který má milíř, který taky samozřejmě zatemuje, tak aby tam pokud možno ten přísun toho kyslíku nebyl tak velký, mm-hmm, aby postupně docházelo k zuhelnatění toho materiálu. Hele, k tomu se, já to teda vím, takže se tak jako doptávám, jo, proč se to dělá za specifických podmínek, ale možná by bylo opravdu dobré teď jako osvětlit. Dobře, když se teda nepoužívá na grilovačku nebo něco podobného a říkáme, že se používá na zahrádce, tak na co se teda vlastně ten biouhel používá?
2: Dobře, to je široké téma, tak já to zkusím nekomplikovat a zjednodušit to na několik základních bodů. Takže biouhel se používá v podstatě, nebo ve většině případů, ke zlepšování kvality půdy, ke zlepšování schopnosti půdy zadržovat vodu, zadržovat živiny a zlepšovat jeho mikrobiální aktivitu v té půdě. Takže to je základní použití, biouhel patří do půdy, říkáme. Mm-hmm. Ale není to jediné využití a těch možností je, řekl bych, desítky. Takže kdybych se o tom měl jako rozpovídat, tak bych mluvil o využití třeba při přimíchávání do betonu, v polymerech, třeba v nové generaci plastových materiálů se používají příměsi biouhlu. Používá se taky v potravinářství, v kosmetice třeba, leckdo už viděl zubní pastu s aktivním uhlím takzvaným, pleťovou vodu. Říká se o biouhlu, že má detoxikační účinky, takže jde mluvit i o takovém jako využití. Používá se i v krmivech třeba pro zvířata, používá se do podestýlky při chovu hospodářských zvířat. Ale jak jsme říkali, nechceme to komplikovat, takže základní použití bych asi zdůraznil tady to použití biouhlu do půdy.
1: Třeba já osobně ho používám právě, když třeba jsem na jaře sázela zeleninové záhony nebo nějaké květinové, tak to prostě smíchám s tou půdou, ono to pomáhá lépe právě zadržovat vodu a vlastně i pokud se teda nemýlím a Vila mě když tak opraví, tak když tam třeba přidávám humus, tak zároveň se i ty živiny třeba tak rychle nevymývají a můžou tam třeba i trochu déle zůstávat, je to tak?
2: To říkáš, Heleno, úplně přesně.
1: Děkuji.
0: Vy nahráváte.
2: Ano, ano.

0: Ta technologie biouhlu už se používá třeba v takových místech, kde se velmi těžko sází právě kvůli nedostatku vody. A to jsou města, třeba náměstí různá, která jsou vydlážděná a podobně, kde jako je trošku potíž s tím, aby se tam ta voda vůbec dostala k těm stromům například nebo tak. A to tak, že ten biouhel se vlastně dává do podzemí. Ono to vypadá, že ten strom roste z dlažby a říkáme si, to není možné, prostě on tady musí umřít a on ku podivu neumírá. Je to tak?
1: Je to tak. To je další z důležitých takových košatých jako vlastností toho biouhlu. Je i to, že je schopen půdu takzvaně zlehčovat v úvozovkách, to znamená zvyšovat její propustnost pro mimo jiné i pro vzduch, pro kyslík. Takže pokud to přidáme do nějakých substrátů, například pro výsadbu stromu, tak potom stromy lépe prosperují, protože se dostane vzduch k jejich kořenům. Běžným problémem ve městech je to, že sadíme stromy do příliš malých výsadbových jam a navíc terén kolem nich je udusaný, to znamená je nepropustný pro vodu, ale taky pro vzduch. Takže pokud přidáváme do těch substrátů, takzvaných strukturních substrátů, říká se mi strukturní kvůli tomu, že si drží svoji strukturu, v zásadě jde o směs štěrků, kompostu a biouhlu. Tak pokud tam přidáváme ten biouhel, tak právě zajišťujeme schopnost jak držet vodu, tak schopnost těch kořenů dýchat a tím pádem ty stromy lépe prosperují.
2: My jsme se zrovna vlastně potkali a mluvíme tady spolu v Brně a mám pocit, že zrovna v Brně konkrétně je tady tenhle ten typ substrátu s biouhlem použitý na Mendlově náměstí, na té rekonstrukci, jestli se nemýlím, takže když tam třeba posluchači budou procházet a dívat se na ty stromy, tak si můžou představit, že tam někde mezi těmi kořeny je kromě zeminy i nějaký biouhel.
0: Ano, budu jim doporučovat, aby se nedívali pokud možno na městský mobiliář, nebo občas ano, protože by se mohli přerazit, protože není na úplně logických místech, ale stromy, myslím, že ano. No, to je zrovna místo, kde to tak vypadá, že to vypadá, že to roste v podstatě ten strom, že nemá šanci přežít a on ku podivu má, že tam tato technologie naštěstí je.
1: Ano, tam jsou, ten Mendlovo na městě je založené, nebo ty výsadbové jámy, ty podmínky pro ty stromy jsou velmi dobře vymyšlené, takže tam je skutečně použitý biouhel, nejenom biouhel. Podobně je to udělané na Moravském náměstí, tam je taky použité poměrně velké množství biouhlu právě jak k revitalizaci stávajících stromů, tak pro výsadbu těch nových jakoby sazenic.
0: Mm-hmm. No ale teď bych se jako zeptal na jednu věc, jakože OK, tak je to město zafinancuje biouhel, je to velký projekt, je tam spousta peněz. Ale já jsem zahrádkář a říkám si, toto je zajímavá informace, co kdybych tam zaril třeba dřevěné uhlí, které koupím na benzince na grilovačku, nebude to fungovat stejně?
1: Já bych chtěl říct, nebo nejradši bych řekl, že bude, ale vlastně si tím nejsou úplně jistý, protože paradoxně podmínky pro to, aby bylo možné biouhel používat do zemědělské půdy, jsou přísnější než pro používání dřevěného uhlí na grill, protože u toho dřevěného uhlí se počítá, že se spálí za vysokých teplot, takže tam můžou být teoreticky i nějaké škodlivé látky, protože se prostě vytěkají a nedostanou se nám do jídla. Ale pokud to zapracujeme do půdy, tak je možné, že ty rostliny si natáhnou některé z těch toxinů a potom budeme mít škodlivé látky ve své zelenině, teoreticky. Mm-hmm. Jo, takže nechci říct, že všechno dřevěné uhlí, co si koupíte na benzínce, je jedovaté. Chci říct jenom to, že ty požadavky na biouhel, který se používá do zahrádek a do zemědělské půdy, tak ty požadavky jsou velmi přísné. A neplatí to ale pro to dřevěné uhlí na grill.
0: Mm-hmm. No tak o tom, v čem je ten biouhel specifický, krom toho, že je z čistého dřeva a jak se k němu třeba dostat, tak o tom si povíme po písničce.

0: Na stole je téma biouhel, o kterém si Jan Hanák, který já, povídá s Helenkou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika a hlavně Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, což, jak už jsme se dozvěděli, pochází od toho základního latinského základu slova cirkus, tedy kruh, a C jako uhlík, takže už jsme u toho. Tak, bavili jsme se před písničkou o tom, že není úplně dobrý nápad zaříct si na zahrádce jako do země uhlí dřevěné koupené na benzince, protože si nemůžu být jistý tím, jestli tam třeba není nějaký toxin nebo něco, co by té zahrádce úplně neprospělo. Teď se dostaneme k tomu, jako, jak se vlastně dostat k tomu biouhlu, abych se byl úplně jistý, jestli třeba se udělat milíř na zahradě, nebo jak.
1: To je dobrá otázka. Na biouhlu je kouzelné to, že si ho může vyrobit v podstatě každý sám. Jo, pokud máte dost materiálu, to znamená třeba větví ze sadu, nebo nějaký prohřezávek, případně klest z lesa, tak pokud máte takový zdroj takového materiálu, pokud máte zahrádku a sousedy, kteří s váma mají trpělivost, a pokud máte čas na to a nebojíte se práce s ohněm, tak si můžete vyrobit poměrně velmi jednoduše biouhel sami. Vyžaduje to nějakou základní zdatnost, to znamená, vaším cílem v tu chvíli není vyrobit popel, ale včas přikládat, aby právě vznikl biouhel, aby vzniklo to černé a aby vzniklo minimum toho šedého, což je právě popel. Takže pokud se tohle naučíte, dá se to naučit i nějakým pozorováním, pokusem, omylem, tak si můžete zkrátka celkem velké množství velmi kvalitního biouhlu vyrobit i sami na zahrádce ze svých vlastních zdrojů za 0 korun. Co k tomu potřebujete, tak jak už jsem řekl, je zdroj materiálu a ideálně je mít nějakou ocelovou nádobu, která má šikmé stěny. Pokud žádnou takovou doma nenajdete, tak můžete zkusit třeba použít nějakou starou vanu ze sběru nebo nějaký kotel se šikmými stěnami nebo třeba korbičku ze starého kolečka plechového. Můžete použít téměř jako cokoliv, co vám přijde pod ruku, ale mělo by to mít šikmé stěny. Teoreticky to můžete vyrábět i v díře v zemi. To má určitá specifika, která tady asi nemusíme rozebírat. Ale můžete si vyrobit zkrátka celkem velké množství biouhlu pro své vlastní potřeby ze svých zdrojů v rohu svých vlastních zahrádky.
2: No. A kdybych třeba neměla zrovna tu korbičku nebo vanu nebo tak, tak můžu si třeba i nějakou nádobu pořídit, kde můžu ten biouhel vyrábět?
1: Specifické nádoby na výrobu biouhlu už se dají sehnat. Na internetu je pár míst, kde na to narazíte. My taky taková zařízení prodáváme, ale nejsme jediní. A teoreticky, pokud máte na to dost materiálu, tak si to můžete i svařit sami, případně to můžete zadat nějakému zámečníkovi šikovnému, který vám svaří prostě nádobu se šikmými stěnami. Zas až tak extra nic na tom složitého není, takže nákresy najdete i taky na internetu.
0: Třeba na cirkus.cz, je to
1: třeba
0: tak?
1: I na naší webové adrese www.cirkus.cz.
0: Pardon, cirkus.cz. jsem tam zacz-koval příliš.
1: No. Samé CZ.
2: Pro koho by byla třeba ta nádoba vhodná? Protože si představím, že když jsem jednotlivý zahrádkář, tak asi nemám zas tak velkou kapacitu nebo nemám ani takovou spotřebu. Vy, když s tím máte zkušenosti a třeba to takhle i nabízíte, tak kam se to třeba hodí nebo kdo to využije?
1: No ideální je, když si tu nádobu pořídí více lidí dohromady, protože jak říkáš, to pálení nastane párkrát za rok, možná třeba jednou za rok, máte podzim, máte prořezávky, máte větší množství materiálu, tak to zkrátka vyuhlíte, jak říkáme. Ale druhý den to můžete počít třeba sousedovi nebo přátelům ze zahrádkařského spolku nebo s nějakým prostě známým, co by to mohli využít. Takže doporučuji, aby takovou nádobu spíš lidé sdíleli, protože opravdu je to asi zbytečné, nikdo to nebude používat každý den. Případně existuje i možnost půjčit si profesionální nádobu za pár stovek na den, například od nás, ale nejsme jediní, takže můžete si to půjčit, dává to v určitém smyslu jako smysl, že nepotřebujete skladovat celý rok tu nádobu někde na zahradě bez užitku a pak jednou za rok použít.
0: Je to konec konců taková šance taky komunitně komunikovat, když si půjčujete nádobu na biouhel. Hele, nejsme teďka tady určitě připraveni na to, abychom si říkali přesně technologii, ale ty už si začal, jo? Tak když si představím tu vanu nebo ta kolečka, tak je mám, jo? A teď do nich dám jako spoustu nasekaných třeba větví, tak aby se to tam nějak vlezlo, aby se to co nejvíc udusalo a pak to něčím zakryju. A teda respektive teď tam vytvořím hoření, prostě teď zapálím to a zakryju, nebo jak to s tím dělám?
1: Ano, ano. Já jsem neřekl jednu důležitou věc. Ta nádoba nesmí mít přisávání vzduchu ze spodu. Mm-hmm. A má to, jo, a proto to má určitá specifika, to, ten provoz toho.
0: Takže ve vaně zacpat ten výtok.
1: Takže ideálně zacpat ve vaně ten spodek, pokud si to budete vyrábět z nějakých jiných zdrojů, tak zkrátka zařídit, aby dolů ze spodu nešlo přisávání vzduchu. A ve chvíli, kdy máte tu nádobu, tak do ní vyskládáte nějaké dřevo, určitě ji nezaplníte celou, ale dáte tam nějakou hromádku, ideálně takovou jako pyramidku nebo hraničku ze suchého dřeva. Zapalíte to ze zhora, takzvaným norským způsobem, to když si najdete, tak...
0: Co to je, jako hodím sirku z vrchu, nebo...
1: No, zapalíte tu ten horní konec, jako té pyramidky, a ono to pohořívá dolů. Jo. A ty uhlíky
0: jako takového vánočního Františka třeba je to z vrchu, jako... Ne, dobře, ano, ano.
1: Ideálně hraničku vytvořit, jo. Takovou tu, jestli jste někdy byli na táboře, tak takovou jako pagodu. No a zapalíte to z hora... A ono to postupně prohořívá, velmi čistě to hoří, nemělo by to kouřit, to je indikátorem toho, že to hoří správně, že používáte dobrý materiál a je suchý. A postupně, až to, jak si prohoří tady ta první hromádka, kterou jste tam dali, tak postupně potom přikládáte ideálně v takových jakoby pulzech, jakože vezmete náruč většího množství a to tam hodíte do té nádoby. Ono to chytne plamenem, vytvoří se vysoké teploty, mm-hmm. Vytěkají ty těkavé látky, to znamená zhoří ten dřevoplyn, zhoří tady ty látky, které jsou schopny se odpařit. A potom v jednu chvíli vlastně poznáte, že už tvoříte, že už to začíná popelnatět. Už tam se vytváří šedivý povlak a v tu chvíli je vhodný čas na další takovou přikládku. To znamená, přikládáme spíš v nějakém rytmu, který si člověk musí vyzkoušet, musíte to chvilku pozorovat, abyste si to jako zkusili, ale není to nic těžkého, je to vždycky po pár minutách. Ideálně mít nějakou tyč nebo, já nevím, ocelové hrábě, abyste to mohli ten oheň kontrolovat, rozhrnovat, směřovat ty nedohořelé kousky doprostřed a tak dál. No a v jednu chvíli zaplníte tu nádobu po okraji a v tu chvíli je vhodný čas na uhašení a já doporučuji hasit to vodou. Jsou různé metody, někdo to hasí tak, že to přikryje plechem třeba, což je možné, ale já doporučuji zalít to pořádně jednoduše vodou z konve, nějakou dešťovkou ideálně a pořádně to prolít. Tady je důležitá věc, skutečně je potřeba to prolít pořádně, protože jinak tam můžou zůstat žhavá jádra, která potom se rozhoří, a když odejdete třeba na oběd nebo přes noc, tak vám to může celou tu práci vlastně znehodnotit a všechno vám to může prohořet od toho jednoho žhavého uhlíku znovu na popel, takže...
2: Já věřím, že nás třeba teď poslouchá i někdo, kdo je třeba starosta, starostka nebo zastupitel někde v obci nebo právě nějaký předseda, předsedkyně zahradkářského spolku. Říká si, to zní zajímavě, ale asi si do toho sami netroufneme to vyzkoušet na vlastní pěst. Je nějaká možnost třeba požádat o nějakou ukázku nebo povolat si odborníka, který nám ukáže, jak teda proměnit větve ze zahrádek na bioúhel?
1: To je výborná otázka. Jako možné to je, my vlastně s oblibou v cirkusu C tady takovéhle v úvozovkách předváděčky nebo takové veřejné akce děláme. Může to být samozřejmě i pro veřejnost, může to být i pro jenom nějaké jako zaujatý úzký okruh lidí, ale celkem běžně takovéhle jako předváděcí akce v úvozovkách děláme, protože skutečně je dobré si to vyzkoušet, zjistit nějaké základní informace a ideálně si to i zkusit na vlastní kůži, jak to funguje, jaké jsou tam teploty, jak často je potřeba přikládat. Učíme se i, jak třeba poznat kvalitu toho biouhlu, když potom máme ten biouhel hotový, tak se dá prostě poznat, jako jestli jsme ho udělali správně. A takovéto akce máme jednak velmi rádi a jednak mám pocit, že mají velký smysl, protože si to člověk opravdu vyzkouší na vlastní kůži. A můžete přijít na to, že je to opravdu velmi dobrý způsob, jak zlikvidovat spoustu jinak obtížně využitelného materiálu, například z prořezávek veřejné zeleně a tak dále.
2: Já bych byla moc ráda, kdyby právě třeba moji sousedi trochu přešli na bioúhel, protože určitě to taky znáte, že v řadě třeba buď zahradkářských kolonií, anebo kde je více zahrad, tak jakmile přijde doba pálení, tak v podstatě není jediný den bez toho, aniž by se nečmoudilo. A tohle je přece jenom nějaká možnost, jak zredukovat to, že každý pálí nezávisle na sobě, na své zahrádce.
0: Ono to taky bude čmoudit.
1: No, tady jsou, k tomu mám také dvě důležité poznámky. Jedna je to, že ano, můžete, tímto způsobem můžete vyrobit nějakou hodnotu, to znamená ten biouhel, z něčeho, co jinak se prostě pálí jako odpad. Lidi se toho v zásadě chtějí zbavit. Často neví, co s tím, vozí to do sběrných dvorů, do kompostáren, nebo to nechávají někde, prostě viděl jsem to i vyhozené někde na hromadách za vesnicí, do potoka. Není to šikovný způsob, jak se toho zbavit. Naopak je fajn použít právě nějakou takovou nádobu, udělat si u toho i klidně grilovačku, opéct si špekáček, pozvat sousedy.
0: Jako přímo na tom, jo?
1: Ano, můžete na tom plamení. Pozor, teda ty plameny jsou extrémně žhavé. Aha. Člověk, který to vidí poprvé, tak si ten špekáček zaručeně spálí, protože při té pyrolíze, tak to je ten proces, ve kterém vzniká ten biouhel, při té pyrolíze opravdu vznikají plameny o teplotách přes 600 stupňů, což je daleko víc než na běžném táboráku. Takže jenom jako na to pozor, ale můžete si samozřejmě opět si ten špekáček. A takže to je jedna věc. Můžete se zbavit.
0: No tak když je to dobrý špekáček, tak se může stát taky biouhlem nakonec.
1: Bioškvarek ze svého biopekáčka.
0: Bioškvarek, ano.
1: Takže to je jedna věc. Můžete se zbavit svého odpadu. A druhá věc je to, že opravdu zredukujete to kouření. Je to tak, že to nekouří, kouří to daleko míň. Právě proto, co jsem říkal před chvilkou, že tam ty teploty jsou daleko vyšší, než když zapálíte hromadu nějakého prostě klestu.
0: Ale ono vlastně jako to uhašení tím zalitím vodou, já jsem si říkal, jako přece, když chci používat jako dřevěné uhlí, tak to přece nezaliju vodou. No jo, když ho chci používat na to, abych zase topil, ale v okamžiku, kdy ho chci používat na to, že ho zaliju do půdy, tak je to vlastně jedno. Je to tak?
1: Naopak je to lepší. Jo. To je možná důležitá věc, na kterou bych upozornil. Biouhel je dobré před použitím prolít vodou, nechat ho, ať se nasákne vodou, a ideálně ho nasytit i těma živinama. O tom jsme mluvili na začátku. To znamená použít toho ve směsi s kompostem, s hnojem, s močůvkou, s něčím takovým, co je bohaté na živiny, ideálně i bohaté na nějaký mikrobiální život. A nechat ho, ať se v tom uvozovkách vykoupe, ať tím jako nasákne, a v tu chvíli máme jako plnohodnotné hnojivo s dlouhodobým účinkem do záhonku. Kdybychom tam ten uhel zarili surový, tak on tu vodu na začátku bude vlastně do sebe natahovat a bude ji odebírat z toho okolního okolí, nebo z toho půdního prostředí. A to samé platí pro živiny. Takže pokud tam jsou nějaké živiny, máme třeba neúplně živinama bohatou půdu a zarijeme tam surový biouhel, tak on nám tu půdu ještě dočasně ochudí o ty živiny a můžeme z toho být spíš nešťastní. Takže je dobré vlastně ten uhel, jak si naznačil, pořádně prolít vodou, a pokud na to máme čas, prostor a možnosti, tak ideálně i tam přidat nějaké to hnojivo, samozřejmě přírodního původu.
0: Smíchat s kompostem třeba. A přímo třeba, když to dělám na podzim například, ten biouhel pálením těch po prořízkách, tak to můžu rovnou zarýt. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Jo. A připravit to pěkně na zimu a na jaře to bude fungovat.
1: Přesně.
0: Skvělé. Tak povídáme si o biouhlu s Vilémem Řiháčkem z cirkusu C, což s cirkusem, jak jsme slyšeli, nesouvisí, souvisí to s kruhem a uhlíkem. Povídáme si s Lenkou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika, a povídat si budeme i po další písni.

0: Na stole je téma biouhel. Tak o tom si teďka povídáme. Ten, kdo se ptá většinou a nikdy i nevěřícně, je Jan Hanák. Moc vás zdravím všechny. A povídám si Zelenou Továrkovou z nadace Veronika a hlavně Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, tedy z organizace, která mimo jiné teda se biouhlem zabývá a je takovou misií nebo osvětou biouhlu.
1: Děkuju.
0: Vileme, teď si představ, že jsem to sice, jako by se to nepotkávalo s tím environmentálním nějakým uvažováním, ale představ si, že jsem trošku konzumní a nechce se mi jako dělat biouhel v kolečkách nebo ve vaně a říkám si, ty, já bych to nejradši někde koupil. Jsou takovéhle možnosti?
1: Biouhel se v Česku už koupit dá. Ještě před pár lety to byl trochu problém, ale dneska narazíte na několik e-shopů, ve kterých si můžete biouhel jednoduše objednat v balení, které vám vyhovuje, od několika litrů až po jako stovky litrů. Můžete si objednat klidně celou korbu nákladňáků, tatrovku biouhlu, když o to budete stát. Ty možnosti jsou dneska veliké a je vidět, že ten zájem o ten biouhel opravdu stoupá. Že se ukazuje, že to lidem v tom provozu zahrádkářském nebo i jako v orebném hospodaření na polích, že to jako pomáhá a že ten zájem opravdu stoupá. Takže podle toho taky vypadá ta nabídka, můžete si biouhel i koupit. Tady bych upozornil na jednu věc. Biouhel, který bude používat pro zemědělské účely, tak musí být registrovaný u takzvaného ÚZUSu. To znamená, to je organizace nebo úřad, který prostě registruje tady ty takzvané pomocné půdní látky. Takže pokud budete od někoho biouhel kupovat, tak se vždycky zajímejte o to, kde byl vyrobený, kým byl vyrobený a jestli má tady tuto registraci. Je to opravdu důležité, protože může se stát, že vám někdo bude pod názvem biouhel prodávat i něco jiného. Nechci zabíjat do detailu, ale i to už jsme viděli a nechcete si přece do půdy dávat nějakou strusku nebo takové věci, takže...
0: Ano, tomu rozumím, to je jako podobné, když se na různých trzích objevuje třeba domácí klobásky nebo domácí české, domácí moravské, jak vždycky říkám, jako kdo vlastně tady ty přívlastky může používat a co to vlastně znamená v tomto případě, jestli to opravdu někdo udělal doma, a nebo jak to vlastně je, tak toto je tak asi podobné.
1: Zhruba tak, ano.
0: Jo.
2: Ty jsi tady, Vileme, už mluvil o tom, jaký má biouhel, nebo jaké má biouhel benefity pro nás, jako třeba pro zahrádkáře, zadržování vody, zadržování živin, ale vlastně jsme se ještě nedostali k tomu, jaké to má taky benefity nejenom pro nás, ale vlastně pro přírodu, pro naše okolí a hlavně pro planetu a pro klima.
0: Jsem rád, Helenko, že mi tak předbíhají, že přesně na to jsem se chtěl zeptat. Protože tam je taková zvláštnost, která mě úplně fascinuje, co ten biouhel umí, pokud jde o vzduch.
1: No, to téma právě souvisí s tím uhlíkovým cyklem, což jsem říkal úplně vlastně na začátku. Já bych začal možná trošku ze široka, když tak mě zastavte nebo přerušte. Biouhel je ve své podstatě tvořený uhlíkem. Ta kostra je uhlík, je tam 80 až 96% uhlíku, biouhlu. A ten uhlík je tím, že prošel tak vysokýma teplotama, přes těch 500-600 stupňů, tak má trochu jinou strukturu než běžný uhlík, který je třeba ve dřevě. A to je na tomto důležité, protože uhlík, který prošel tou takzvanou pyrolýzou, tím tepelným rozkladem, tak je velmi v přírodě stabilní. On se velmi pomalu rozkládá, rozkládá se stovky až tisíce let, takže se považuje za jednu z možností, jak je možné trvalé nebo dlouhodobě ukládat uhlík do půdy. V tomhle případě do půdy můžete to klidně ukládat i jinam, ale v zásadě jde o ten uhlíkový cyklus, jak jsem naznačil na začátku. Ten uhlík, který byl původně v atmosféře, tak je navázaný do pletiv rostlin a v těch rostlinách vlastně tvoří tu kostru, uhlík nebo život na Zemi je založený na uhlíku jako veškerý život. Rostliny nejsou výjimkou, takže pokud používáme dřevo, tak ten uhlík, který v tom dřevě je zabudovaný, tak z velké části zůstává v tom černém, v tom biouhlu. A biouhel je tvořený z 80 až 95% nebo 6% uhlíkem. A ten uhlík je velmi stabilní. Tím, že prošel tak vysokýma teplotama při té takzvané pyrolýze, při tom tepelném rozkladu, tak se v přírodě velmi pomalu rozkládá a považuje se za takzvanou dlouhodobou nebo možnost dlouhodobého uložení uhlíku.
0: Ano, to je, to znamená vlastně, že když mám na té zahrádce třeba, když už zůstaneme tady u tohoto jednoho příměru, který používám vlastně celou tady tu dobu a chci se na podzim zbavit nějakých větví, tak já je můžu tak nějak prostě nechat profičet, dobře, možná si na něm udělat klobásku, ale většinou se tak nedělá, jako profičet, spálit a tím mimo jiné vypustit do ovzduší velké množství oxidu uhličitého a prostě uhlíku. A to, když vlastně vytvořím biouhel, tak to nepustím ven, nebo téměř vůbec ven a zůstane to v tom materiálu, který dám do země a tam se stovky až tisíce let udrží a zároveň dělá tu dobrou věc s tím, s tou vodou a hnojením.
1: Říkáš to úplně přesně, Honzo, nevím, co bych k tomu ještě dodal.
0: No já nebo prostě tak postáhnu, pyrolýza a tak to jsou.
1: Jasné. Je to přesně tak, jde o to, že ten uhlík, nebo mi tak říkám taky příměr, že uhlík ze vzduchu, kde nám škodí, protože je to skleníkový plyn v podobě toho CO2, tak ze vzduchu, kde nám škodí, tak ho ukládáme do půdy, kde nám naopak pomáhá. Mm-hmm.
2: A já vím, že jste pracovali na takové, když to řeknu, jako souhrnné publikaci knížce, kde by se lidé o tom biouhlu mohli dozvědět víc, protože věřím tomu, že spoustu posluchačů to zaujalo a rádi by se třeba do toho víc ponořili. Je tahle publikace už na světě a případně kde ji posluchači najdou?
1: Publikace je na světě, jsme na ní velice hrdí, takže jsem rád, že to zmiňuješ. Nechci se chvástat, ale řekl bych, že to je první souvislejší text v češtině o biouhlu, který je k dostání. A je to publikace, kde jsme se snažili shrnout základní poznatky o biouhlu, trochu z jeho historie, protože ta historie je velmi zajímavá, my jsme tady o ní zatím nemluvili, ale je tam nějaká stať o tom, odkud biouhel vůbec pochází a jak se používal před dávnými lety. Ale hlavní teda téma té publikace je, jak se používá dneska, jak si ho můžete sami vyrobit, kde si ho můžete koupit, jak poznáte jeho kvalitu a jaké jsou jako zkušenosti s jeho využíváním. Takže publikace na světě má jak tištěnou podobu, kterou si můžete koupit u nás na e-shopu na www.cirkus.cz, a nebo si můžete zdarma stáhnout, protože jsme dostali grantovou podporu od nadace Veronika, za což tímto velice děkuji.
2: To byla taková malá nahrávka, ta otázka, když to bude posluchačům jasné.
0: Tady vůbec nahráváte.
1: A tím pádem jsme velmi rádi, že jsme si mohli vůbec dovolit tady ten luxus se práci na takové publikaci věnovat. A jako takový dík vlastně ji dáváme zdarma k dispozici v PDF-ku ke stažení každému, kdo si nechce kupovat papírovou publikaci, takže si to můžete uložit u sebe na počítači a budeme vlastně velice rádi za to, že pokud se do té publikace začtete, pokud nám na to dáte nějakou zpětnou vazbu, protože, jak jsem naznačil, tak ty znalosti o biouhlu se posouvají, je to živá věc celkem a ty věci jdou dopředu, takže pokud tam najdete nějakou nesrovnalost nebo se něco zjistí nového ohledně něčeho, tak budeme moc rádi, když se nám ozvete, napíšete třeba i vlastní osobní zkušenost nebo příběh, který s biouhlem máte, protože toto je první vydání té publikace, ale už teď pracujeme na dalším rozšířeném vydání, kde se chceme zaměřit právě na nějaké jako zkušenosti a praktické věci tady z České republiky. Mm-hmm.
0: Ale když tady jdeme teda proti směru času, tak řekni, kde se vlastně biouhel vzal. Teda, asi teda míním ten, od toho, když se tomu říká biouhel, tak k tomu, od toho nápadu, kde se ten nápad vzal.
1: No, To já vlastně pravdě řečeno nevím. Takhle, biouhel má dlouhou historii, která sahá jako stovky let dozadu a používali ho i američtí indiáni v amazonském pralese, kdy se snažili zúrodnit ty velmi těžce obhospodařovatelné tropické půdy. Tak to je takové jako v úzovkách dávné použití. Pak ta tradice byla přerušená vlastně, v podstatě byla úplně zapomenutá. A dneska se pomocí archeologických vykopávek přichází na to, jak to vlastně tenkrát fungovalo před těmi stovkami let. Ale dnes se biouhel používá v jakési zahradkařské tradici poměrně dlouho. Například jsem nedávno četl knížku od Karla Čapka Zahradníkův rok a tam se o biouhlu taky mluví. Takže Karel Čapek o tom taky nějak věděl Nějak to tady jako se traduje.
0: Jak tomu Karel Čepek říká? Teda
1: říkal mimo, dřevěné uhlí.
0: Dřevěné uhlí, no jsem to říkal.
1: Říkal to správně. Takže Karel Čepek o to věděl. Nějakou formou se to používalo od pradávna, i to žďáření lesů s tím souvisí, vždycky tam vznikalo nějaké procento uhlíku, nějaké procento popela, takže ten uhlík vlastně byl stabilní, ten popel ne, ten popel se nám rozpustí, třeba rostliny ho zpracují, ten uhlík tam zůstává. Maličká odbočka, zajímavá věc je, že dělal se nedávno výzkum starých milířišť, to znamená míst, kde se pálily milíře, dřevěné uhlí pro vysoké pece nebo pro metalurgické účely, a zkoumala se vlastně trvanlivost toho uhlíku v těch milířích středověkých. A je to jako velmi zajímavé, je to úplně nová práce a ukazuje se, že i do dneška vlastně na těch milířištích ten uhlík zůstává, je stabilní, ale co je na tom důležité, tak mění podmínky v té půdě a mění, je tam jako jiná trochu diverzita rostlin, které reagují na ty půdní podmínky, které jsou díky tomu biouhlu pro ty rostliny příznivější. Takže to je jenom taková jako malá odbočka, že i u nás ten biouhel, ač pod různými názvy a v různých formách, se používá taky poměrně dlouho. Ale teď ta, jakoby ten v uvozovkách boom, takové to, ten biouhel, o kterém se mluví v poslední době, tak bych odhadl, že je tady třeba 10 let. Mm-hmm.
2: Takže já, když si ten biouhel teď zariju do zahrádky, tak se můžu těšit, že třeba někdy za 100 let nebo tak někdo archeologicky přijde a bude zkoumat, jestli tam pořád ještě je.
1: Bude zkoumat Heleninu zahrádku a zjistí, že se schovala zodpovědně ke své zahrádce i k planetě.
2: Mm-hmm. To zní pěkně.
0: No, mě by teda mimochodem docela zajímalo, ale to, jako jestliže naše předkové žďářili lesy třeba, nebo jihoameričtí indiáni v podstatě vytvářeli dřevěné uhlí, tedy biouhel. Jestli to byla věc nějaké zkušenosti, ti lidi věděli, to nějakým způsobem funguje, anebo jestli tam bylo i nějaké vědomí, neříkám, že by věděli něco o uhlíku, ale nebo že to přímo to takhle pojmenovávali, ale jestli tam třeba bylo nějaké vědění či vědomí toho, co se v té půdě třeba může dít.
1: U těch jihoamerických indiánů, jak říkám, ta tradice byla přerušená, nevím, jsou jako písemné doklady, ale ukazuje se, že oni poměrně dlouhou dobu používali jako různé formy hnojiv, jako zvířecí prostě exkrementy, různé formy kompostu, rybí kosti a tak dál. Ale pořád se jim nedařilo to hospodaření zlepšit natolik, aby byla možná velká sídla, aby nebyli nuceni neustále se přesouvat na nová stanoviště a obdělávat nové a nové pozemky. Takže tohleto zřejmě nastalo skutečně až s objevem toho biouhlu, toho používání toho dřevěného uhlí. A od té chvíle vlastně oni byli schopni zakládat větší osady, která potom později přerostla v města, a dokázali se vlastně takhle usadit na jednom místě. Takže určitě tam byla nějaká kontinuita, nějaké zkoumání, nějaké předávání zkušeností, kdy oni jako si zřejmě potom v jednu chvíli řekli, aha, pozor, tohle je zajímavé, tohle funguje daleko líp než jiné formy hospodaření. A protože tam byla velmi živá komunikace, velmi jako čile obchodovali a stýkali se a bojovali spolu samozřejmě. Takže si to řekli navzájem, takže jsou tam poměrně velké oblasti, které jsou tím biouhlem zúrodněné. Ty oblasti jsou jako neuvěřitelných rozměrů, dosahují, tuším, rozlohy Francie. Hmm. A ty mocnosti jsou i několikametrové, tak oni tomu říkají Terra Preta de Indios, jako krásná země nebo černá země. A určitě tam docházelo k nějakému postupnému jako zvyšování toho povědomí. Tady v Evropě se to ukazuje taky, že v Horním Sasku a i někde ve Skandinávii byly objevené takzvané černé země. Nejsou to černozemě, to je trochu jiný pojem. Takže objevily se tam jako černé země vlastně lidského původu, člověkem vytvořené. A ukazuje se, že používali biouhel také, jak ho vyráběli, se neví. Ale evidentně s tím experimentovali od pradávna už i naši slovanští a germánští předkové. Hmm.
0: No tak děkuju moc krát. Já myslím teda, jako rád bych asi varoval před tím, kdyby někoho napadlo teď z našich posluchačů, a není to vlastně jedno, že kdybych tak jako, když se to tak někdy dělá, vypaluje se mes a podobně, kde se samozřejmě zabije ohromné množství hmyzu a všeho možného, ale řekne si, třeba to bude fungovat stejně, tak ono takhle fungovat ale nebude, je lepší používat to vanu. To bych řekl.
1: Já bych možná upozornil na jednu věc, ono, často to spěje, v těch úvahách vlastně často se setkáváme s takovým názorem, že že vlastně propagujeme to, aby se vykácely lesy a aby se v maximální míře spálili na uhel, abychom měli dostatek toho biouhlu, protože přece chceme zúrodňovat ty naše poškozené zemědělské půdy a že jsme taky jako propagátoři takového jako kořistnického způsobu.
2: Odlesnění.
1: Odlesnění v podstatě. Tak já bych jenom chtěl říct, protože to tak trošku naznačil s těma vypalováním mezí. Jako cílem je využívat odpad. Cílem je využívat odpad, který nemá moc jiné využití, typicky právě nějaké prořezávky, piliny, kůru, takové jako věci, které typicky jako se jim těžko hledá nějaké smysluplné uplatnění a nějaké jako kácení lesů za účelem výroby biouhlu si myslím, že právě v rozporu s tím přístupem nebo s tím principem toho, že chceme vlastně jako pestrou přírodu a chceme tady něco dělat pro to klima. Takže na to je potřeba jako upozorňovat. Určitým trendem je, ne zatím v České republice, ale určitým trendem je pěstování rychle rostoucích rostlin, nejenom dřevin, ale obecně, které možná v nějakém smyslu budou do budoucna používané k výrobě biouhlu, protože mají velmi efektivní fotosyntézu, rychle rostou a pak se můžou teda jakoby sklidit a vyrobit z nich biouhel. Popravdě řečeno nevím, jak je to efektivní a nejsou si tím přístupem jistý, ale dřívnou později tady ten nápad zřejmě zazní, tak doufám, že budeme tou dobou už chytřejší. Mm-hmm.
0: Dobře, děkuji mnohokrát o biouhlu a o tom, že to může být vlastně docela zábavné a dobrodružné ho i vyrábět a může to být komunitní a podobně. O biouhlu, který pomůže půdě, který pomůže rostlinám, ale který pomůže i vzduchu a životnímu prostředí, řekl bych velmi, velmi komplexně, jsme si povídali zejména s Vilémem Řiháčkem z organizace Cirkus C. Viléme, děkuju mockrát.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Povídali jsme si s Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. Děkuju mockrát, Helenko.
2: Já taky děkuju a děkuju za pozvání.
0: Já jenom připomenu, že více informací, včetně knížky v PDF, kde jsou návody a jak by dělat, tak to můžete stáhnout právě na stránkách webových cirkusc.cz. Není to cirkus, je to cirk jako kruh, latinský kruh uhlíku CZ. Od mikrofonu se v této chvíli loučí průvodce pořadem Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9:00 dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10:00 večer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Význam vytrvalosti v mravním životě. Stálost je obrazem boží neproměnlivosti. Mravouka vyžaduje stálost při slibech, smlouvách, rozhodnutích. Nikdy se nedovoluje rozvázat a změnit platnou smlouvu manželskou. Jen nerada a jakoby zdonucení pro lidskou slabost církev někdy rozvazuje věčné sliby řeholní, příslib čistoty kněžského celibátu. Množí-li se případy výjimek, je to známka, že dnešní generace ztrácí smysl pro stálost a vytrvalost. Duchovní knihy doporučují jako hlavní prostředek ke cvičení ve stálosti dobrá předsevzetí pod dozorem stálého duchovního vůdce. Kdo něco pěkného čte, slyší, kdo dělá duchovní cvičení, zpovídá se, velmi snadno se rozhodne k lepší cestě, činí předsevzetí. Velmi nesnadno je však dodrží. Svatá Terezie Veliká prohodila ironicky, že cesta do pekla je dlážděná dobrými předsevzetími, která se nikdy neuskutečnila. Je proto důležité znát sebe, své možnosti, sílu své vůle a nedělat velikášské plány. Daleko lepší je předsevzít si maličkost, ale slovu dostát. Svatý Ignác z Loyoly mýval v kapse provázek, na kterém si dělával uzly, kdykoliv se dopustil chyby, kterou si chtěl odvyknout. Soustředil se jen na jednu, ale nepřestal, dokud nebyl provázek v kapse bez uzlu, dokud nezvítězil nad špatnou vlastností. Jsou chybičky, k jejichž odstranění stačí několik týdnů, jiné vyžadují měsíce. Základní ctnosti a dokonalost jsou dílem životním. Kazatelé rádi uvádějí příklady z přírody. Ani tam se neděje nic snadno a rychle. Libru medu například nazbírají včely ze 7,5 milionu květů. Včely létají sem tam do úlu. Úhrná dráha jejich letů je prý okolo 120 tisíc kilometrů, to je třikrát okolo země. Kdyby měl člověk nahradit tuto práci včel, pracoval by prý 1562 dnů s 8-hodinovou službou. I ve vědě, i v literatuře vyžadují velká díla dlouholetou námahu. Dialogy stály Platóna 18, Mesiáš Klopstoka 27 let. Koperník pracoval 36 let, protože musel přepočítat podle nového heliocentrického systému všechny oběhy hvězd. Prokazatele slouží jako obraz křesťan, který musí celý svůj život přehodnotit podle Krista.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovaru.
1: Přes 100 koncertů na více než 20 žánrových scénách. To vše v Brně ve dnech 6. až 9. srpna v rámci členství města Brna v síti kreativních měst UNESCO v oblasti hudby. Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma, u jeho poslechu vás vítá Janis Moras. A tak jako loni v této době je na stole téma Maraton hudby Brno, tentokrát ročník 2026. A já tady tak jako loni vítám své dva dnešní hosty. Ředitele a zakladatele festivalu Davida Dittricha. Davide, vítej, ahoj.
2: Ahoj.
1: A kolegu, šéf dramaturga festivalu a také programového ředitele Rádia Proglas, proto kolegu Milana Tesaře. Milane, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Takže důležité jsme zmínili hned v úvodu 6. až 9. srpna, to vychází tradičně ten druhý srpnový víkend.
2: Druhý celý víkend.
1: Celý víkend, ještě to předchází tomu ten čtvrtek a pátek. Po 11. už Maraton hudby Brno. My jsme se loni bavili o tom jubilejním ročníku, tak jenom když se takhle ještě krátce ohlednete na úvod toho dnešního pořadu. Ta dekáda, jako, co jste tak vybilancovali a vybalancovali za těch 10 let?
2: Já si myslím, že za tu dekádu jsme hlavně našli formu festivalu, která nám připadne, že je zajímavá. Hledali jsme to, řešili jsme, jestli chceme dělat nějaké velké koncerty a okolo toho postavit jako x malých. Pak jsme zjistili, že vlastně využít město nebo centrum města jako hlavní stage, to znamená všechny možný zákoutí, nádvoří, jak indoorový, tak outdoorový prostory, tak to vlastně v maratonu sluší a to dělá vlastně maraton maratonem a dělá to festivalem, který se neopakuje v České republice.
1: Milane, ty se začínal jako dramaturg world music scény, pak se dostal na pozici šéf dramaturga, tak z tvého pohledu těch prvních 10 let, řekněme prvních?
3: Já musím říct a trošku, neříkám, že bych se za to styděl, ale ty úplně první roky šly trochu mimo mě, ne jako, že bych nevěděl, že se maraton v Brně koná, ale nestíhal jsem ho sledovat a vlastně z konkrétního důvodu. Já jsem ty víkendy mnoho let jezdíval na chodské slavnosti do Domažlic, kde jsem moderoval. A vlastně skončilo to někdy kolem covidu a zhruba někdy v tu dobu jsme se s Davidem taky začali domlouvat na mé roli na maratonu. Takže pro mě ty první moje roky znamenaly možnost přivést do Brna hrozně zajímavé interprety, které jsem znal z nahrávek, z videí a které jsem si vlastně sám přál vidět naživo, ale to se postupně tedy překlopilo do té komplexnější práce, kdy už tedy není to jenom to vybírání něčeho, co bych sám chtěl slyšet, ale je to komplexnější uvažování nad tím festivalem. Teď jsem zrovna někomu psal, že maraton to není tohoto chci slyšet, tak ho pozvu. Ale je to opravdu pečlivé vybírání na každé jedno festivalové místo, protože my tam máme scény podle žánru, scény jsou dané těmi místy venku, uvnitř, jsou samozřejmě dány taky tím, že některé jsou za vstupenky, některé jsou zadarmo, to všechno hraje roli, takže pak vlastně se hledá vhodný interpret pro každé to festivalové místo, tak aby mu to tam slušelo a tak aby to dohromady dávalo zajímavý celek.
1: Tak to jsou, promiň, Davide, doplně.
2: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že pro mě osobně je to řada fantastických setkání za těch 10 let a musím vyzdvihnout 2. A jedním z těch setkání, nebo 2 lidi, které jsem poznal a jsem velice rád, že jsem je poznal, jedním je Kateřina Šedá, která je teda neuvěřitelná. To je erupce nápadů a myslím si, že to je člověk, který mnohonásobně přesáhl Brno a Českou republiku a tak dále. Ale ta spolupráce s Katkou a s Davidem Ondrou, s jejím manželem, je opravdu něco, co nás hrozně obohacuje a musím říct, že bezuliční básking, který potom nějakým způsobem vyústil v ty krásné pokojíky, ve kterých báskeři hrají, tak to je úplná specialitka festivalu. No a druhý setkání pro mě teda mimořádně obohacující bylo s Milanem, protože vlastně Milan přemýšlí o muzice úplně stejně jako já, akorát on mě vlastně naučil poslouchat, nebo spíš mě vyškolil v tom. Ukázal mě spoustu krásné muziky a když jsme třeba spolu někde vyráželi na festivaly, které byly takovými showcasey a tak dál, a společně jsme prostě koukali na muziku, poslouchali, bavili se o ní. Tak ty rozhovory s Milanem jsou pro mě jedna z nejhezčích vůbec věcí jako maraton za těch 10 let.
1: Tak to jsme měli takové pěkné vyznání. Zazněly ty zásadní informace pro ty, kteří se třeba, a věřím, že tací můžou být, kteří se s maratonem zatím nepotkali nějak aktivněji, takže Milan tady zmínil několik scén, ať už vnitřních nebo venkovních, některé akce spoplatněné, některé jsou přístupné zdarma. Probíhá to v rámci, řekněme, toho nejužšího centra Brna, ale i nějakých jako lokalit, které jsou trošičku vzdálené. Budeme o nich dnes mluvit, takže to je takový, jako řekněme, přehled. Ale pojďme teď detailněji, protože ti, co maraton znají, tak si říkají, tak co nového nám přichystali na ten 11. ročník, na úvod té druhé dekády. Je nějaká novinka, něco, co třeba loni nebylo, ať už je to místo? No, začněme těmi místy.
2: Já si myslím, že místo není úplně nové místo, ale je místo, které jsme vlastně využívali jenom částečně, a tentokrát ho využijeme nebo propojíme ho ještě s dalšími sousedními místy a vznikne z toho krásná věc. A to mluvím o projektu Light Up Tugendhat, protože letos slavíme významné výročí, 25 let od přijetí vlastně Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO. A díky tomu vlastně s muzeem města Brna a s řadou dalších partnerů jsme připravili v rámci maratonu projekt, který se jmenuje Light Up Tugendhat. A je to oslava toho 25. výročí. Bude to probíhat v rámci maratonu od pátku do neděle, každý den od 10 hodin do půlnoci, a bude to právě v zahradách Vily Tugendhat, Vily Lefber a Arnoldovy Vily. A ten program bude od 10 hodin probíhat různé kreativní masterclassy, různé prohlídky speciální a vůbec jako zajímavé věci pro třeba rodiny s dětmi. Potom od 15 hodin do 21 bude probíhat řada koncertů. Bude tam několik stagí a ty muzikanti se budou střídat, budou tam různé žánry. Bude to odrážet tu brněnskou hudební scénu. To znamená, bude tam od klasiky, jazzu, alternativy a všech možných dalších žánrů. Takže to bude každý den od 15 hodin do 19 a potom bude taková specialitka, takový vyvrcholení, a to bude vlastně světelná show nebo světelné instalace a videomappingy, které budou na všech těch vilách. Takže na každé z těch vil bude speciální videomapping, zároveň tam budou takové světelné koule, instalace. Myslím si, že to bude velice atraktivní, podívaná. Ale celý ten den tam strávit, že si člověk třeba dopoledne přijde a potom se vrátí, mezi tím si dá nějaký koncertní maratonu a potom se vrátí večer, tak si myslím, že to bude velice zajímavá, podívaná. A ještě v neděli bude taková specialitka, tam bude začínat ta světelná show až v 10 hodin a v 9 hodin bude se v letním kině u Vily Lefber promítat vlastně záznam koncertu Magdaleny Kožené a Simona Rettla, který doprovází na klavír z Vily Tugendhat, který proběhl v covidovém roce. A je to vlastně premiéra, my jsme tamto šlo live na online do řady zemí, ale vlastně v kině to bude celosvětová premiéra. Takže v neděli od 9 do 10 bude ještě takováhle specialitka v rámci Light Up Tugendhat, nádherného projektu k 25. výročí zapsání Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO.
1: Takže maraton hudby využívá také toho, že se propojily ty tři zahrady, těch třech vil, Tugendhat, Lefber a Arnoldovy vily. Kde tam bude nějaká stage v rámci té zahrady?
2: U každé vily bude stage. Ta největší je u Lefber, tam vlastně jak je to letní kino, ale jinak vlastně chceme, aby u každé vily byla stage a budou se tam právě různí písničkáři střídat, pak tam budou některé trošku větší koncerty, ale pořád se bavíme o komorních koncertech. Myslím si, že, ale bude to tak, že vlastně když dohraje někdo u Vily Tugendhat, tak začne u Arnoldovy Vily a tak dál, čili nepůjde to zároveň, aby se to zvukově nějakým způsobem nepotkávalo, ale prostě takhle ten program bude opravdu od 3, od 4, od 5, od 6, bude prostě až do 9 budou koncerty. A myslím si, že se podařilo spoustu teda úžasných muzikantů tam.
1: Na to se těší určitě zejména obyvatelé těch domů v okolí, kteří mají okna do těch zahrad, že budou mít takhle muziku Maraton hudby Brno přímo na dlani. A když teda říkáš, že jsou to komornější věci, a tak Milane, v tom jsi měl taky prsty, musel si uvažovat třeba o tom, jaké ty interprety, jaké kapely dát na tyto stage tady do prostoru zahrad těchto vil.
3: Samozřejmě celý ten program Maratonu vzniká v širším nějakém obsazení dramaturgickém, takže nevybírám všechny interprety já. Na některé scény ano, na některé máme konkrétní dramaturgy a třeba tady jsme v podstatě dávali hlavy dohromady a navrhovali jsme různí, vlastně my, co se kolem toho nějak pohybujeme, různé interprety a z toho ten program nějak vznikl. Takže třeba zrovna tenhle ten program jsem já nedělal člověka po člověku, kapelu po kapele, ale navrhoval jsem některá jména.
2: Já bych tady zmínil jméno nového manažera festivalu Maraton hudby Brno, Honzi Macha, který v tom vlastně pomáhal taky velice tak. Light Up to Gendhat, takže to byla taková triáda, by se dalo říct.
1: No jak to tak poslouchám, dá se vlastně strávit v rámci toho, jak jsme tu i třeba loni mluvili o tom, že si člověk může vybrat nějakou trasu toho festivalu, to znamená, že prostě aby prošel třeba nějaká místa, nebo aby viděl nějaké interprety, nebo aby měl na cestě nějaké dobré podniky v rámci Street Food Festivalu. Tak takhle vlastně si může vybrat jedno jediné místo a strávit ho tam v podstatě od pátku do neděle v těch zahradách jenom a bude tam mít muziku, bude tam mít světelnou show a bude tam mít klid a stín.
2: Je to tak, protože ty muzikanti budou jiný, ty světelný show teda budou stejný a ty doprovodný programy, ale jinak, co se týká hudby, tak tam můžou strávit. Ale myslím si, že když to proloží nějakým koncertem festivalu, že to teprve potom bude ta krásná symbioza.
3: Ono je to ještě jinak. My tady každý rok říkáme, že člověk nemůže z toho festivalu stihnout všechno. Tam paralelně probíhají různé programy a letos to tedy bude mít ještě těžší, protože bude navíc tento program v zahradách vil.
2: No a pokud se bavíme o Light Up to Gendhat, tak to má ještě jednu doprovodnou událost a to je, jak jsem už mluvil o Kateřině Šedé a o jejich pokojíčcích, které rozmístí v Brně, tak každý rok je jeden pokojíček věnovaný nějaké události. No a samozřejmě při takovém výročí nemohlo než teda nechat vzniknout pokojíku z Vily to Gendhat. A samozřejmě Katka zase k tomu přistoupila svou kreativní cestou. Prostě vzala skleněný pokoj a jídelnu propojila, udělala takový dvojpokojík, který jsme představovali už v červnu v rámci vždycky takového toho happeningu, kde představujeme celý program festivalu. A tady vlastně bylo to u koně, u Jošta, a tam vlastně bude celé 4 dny festivalu právě tady ten ta Vila Tugendhat přenesená i do centra města.
3: Takže kdo nestihne dojet do Černých polí, tak aspoň část Vily Tugendhat si může vychutnat v centru Brna.
2: Tak.
1: V rámci těch novinek jsem tam zaznamenal ještě na webu scénu Českého rozhlasu Jazz.
3: Je to tak, že my s Českým rozhlasem Jazz už spolupracujeme několik let, takže není to úplná novinka, tam je možná novinka to, jakým způsobem je to prezentováno, ale co je tam důležité, tak ta jazzová scéna vzniká ve spolupráci s Petrem Vidomusem, což je tedy dramaturg tady této stanice Českého rozhlasu a ten vlastně zase ve spolupráci se mnou vybírá interprety na tuto konkrétní scénu.
1: A když se tady bavíme o těch scénách, Vila Tugendhat nabídne asi různé žánry, respektive ty scény u těch vil. A má jazzová scéna nějaké jako jedno konkrétní místo, kdyby fanoušci milovníci jazzu prostě chtěli, tak se mají vydat přímo tam, právě tam?
3: Tak jazz bývá tradičně v divadle Husa na Provázku a bývá to tedy tradičně pátek. Takže pátek v divadle Husa na Provázku.
2: A bude to tak i letos.
1: A bude to tak i letos. To se nemění, jsou věci prostě, které je dobré nechat tak, jak jsou. Co z těch dalších, co zůstává, tak jak si lidi vlastně už zvykli a oblíbili možná i právě třeba v sepětí těch jednotlivých žánrů a stylů a těch konkrétních míst, možná i dnů, kdy to probíhá?
3: Tak ono, ty se na začátku ptal na to, vlastně na tu dekádu, na vývoj toho festivalu, tak tam je důležité, že někde plus minus uprostřed té dekády došlo k zavedení instituce rezidenčního umělce festivalu, to znamená umělce, který přijede do Brna na celou dobu festivalu, tráví ten čas s diváky, s pořadateli a hlavně nabídne různé ukázky své tvorby. Tím pádem on to musí být člověk, který se pohybuje mezi žánry, může nabídnout různé projekty, takže v těch minulých letech to byl trilog Gurtu, Omar Sosa, o kterém asi dnes taky budeme ještě mluvit, Vincent Perani, francouzský akordeonista, a letos je tím rezidenčním umělcem Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny, a já vlastně, když jsem nad ním přemýšlel a to jméno mě napadlo, tak jsem si uvědomil, že já v jeho podání vedle čistě jazzových nahrávek a vedle spolupráce s japonskými nebo s indickými umělci, tak mám taky třeba jedno album vietnamských lidových písní, potom album, na kterém hraje úpravy Pink Floyd, a album, na kterém hraje úpravy Jimiho Hendrixe. Takže to všechno ten jeden člověk obsáhne, dělá to všechno skvěle, spolupracuje s kdekým, takže přesně to je ten ideální člověk na tuhletu roli.
2: Já bych ještě doplnil, že vždycky ten, nebo posledních několik let, ten rezidenční umělec pořádá i masterklasy, které děláme většinou ve spolupráci s JAMU, což je taky krásná věc. A za tu dobu, když tady je, tak jednak pozná Brno, ale zároveň se potká i třeba s řadou brněnských muzikantů. A tím, že tady ještě máme setkání World Music Charts Europe a měst hudby UNESCO, tak se potká i s řadou jiných zástupců měst hudby UNESCO nebo lidí z World Music Charts Europe. Prostě snažili jsme se festival nebo přetvořit v takové místo, kde se setkávají lidi z různých žánrů hudebních a z různých států a tak dále. A to si myslím, že se velice daří. A ty lidi to baví a rádi sem vlastně i za tímto setkáním jezdí.
1: Je to pravda velká nabídka nejen pro návštěvníky a posluchače, ale velká nabídka pro samotné účinkující kapely, umělce, interprety, prostě. A to nejen tady tuzemské, ale právě z různých koutů světa, kteří sem přijedou, potkají se, ale nejen mezi sebou, ale právě i s redaktory, třeba publicisty hudebními, organizátory, promotéry a tak dále. Tak když jsme mluvili o tom Nguyenovi, že bychom si teď pustili první z hudebních ukázek dnešního pořadu.
3: Tak si pustíme jednu jeho skladbu a pak si můžeme třeba říct, v jakých kontextech v Brně vystoupí.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Dnes se věnujeme maratonu hudby Brno 2026. Ten se odehraje ve dnech 6. až 9. srpna. Letos už po 11. a se mnou ve studiu jsou dnes dva hosté, ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Rádia Proglas Milan Tesař. Pustili jsme si první hudební ukázku dnešního pořadu, to byl Nguyen Le, letošní rezidenční umělec. Tak ty si nabízel kontexty, ve kterých vystoupí, tak ve kterých, na co se můžou
1: určitě, já to vezmu odzadu, takže Nguyen Le zakončí festival, to bude v Umělecko-průmyslovém muzeu Husova ulice v Brně v neděli 9. srpna, to bude projekt Sayuki Trio, což je to, jak jsem říkal, že spolupracuje třeba s japonskými, indickými umělci, bude to tedy taková spíš, řekněme, takové asijské setkání. Potom druhý koncert bude na té jazzové scéně v divadle Husa na provázku v pátek. Tam bylo přímo právě od zmíněného Petra Vidomu se přání, že by to měl být nějaký jazzovější projekt, abychom zase ukázali jinou Nguyenovu tvář, takže tam vlastně Nguyen Le nabídl svůj Streams Quartet, což je skupina, se kterou vydal album asi před 20 lety, ale stále s ní koncertuje tam, kde ho pozvou a má ten projekt hodně rád, takže to bude i pro něho takový návrat trošku do minulosti jeho osobní. No a potom tedy koncert, na který bych chtěl speciálně pozvat, protože ten bude opravdu velmi speciální a jedinečný, a to bude ten úvodní ve čtvrtek 6. srpna v Sonocentru a bude to koncert, na kterém se představí Paolo Fresu, což je sardinský trumpetista a tak, jak jsem teď mluvil s některými třeba italskými hudebníky, v podstatě oni ho považují teď možná za opravdu špičku italské hudební scény, člověka, který vyslance italské hudby, takže Paolo Fresu. Omar Sosa, to už byl v minulosti rezidenční umělec maraton, kubánský pianista, taky všestranný, takže ten se vrací. Paolo a Omar spolu už natočili dvě studiová alba, předvedou program z toho novějšího nazvaného Food a k ním se právě připojí Nguyen Le jako třetí do party. A je to tak, že já jsem s Nguyenem před pár dny natáčel rozhovor, bavili jsme se o tom, samozřejmě on se s oběma kolegy dobře zná, s oběma vystupoval, s oběma se potkávají, ale vlastně s žádným třeba nenahrál celé album nebo nějak úplně systematicky nepracoval, takže je to i pro něj vlastně něco nového, ale zároveň tedy setkání s důvěrnými, se známými. Takže Paolo Fresu, Omar Sosa plus Nguyen Le, čtvrtek 6. srpna Sonocentrum v Brně.
2: A já bych k tomu možná doplnil jednu věc, jak tady Milan hovořil o tom, že Paolo Fresu je opravdu osobnost a nejenom té italské, ale světové hudby. My jsme o něj stáli mnoho let a vlastně jsme ho oslovovali a on říkal, bohužel nemohu přijet, protože zrovna v té době, kdy je maraton, tak on má svůj festival na Sardinii. A takže prostě nás odmítal, nicméně poté, co přijel Omar Sosa jako umělec v rezidenci a neuvěřitelně si oblíbil Brno a říkal, kdykoliv přijedu jako příště, tak jsme si o tom, já jsem se za ním stavil jednou v Barceloně, povídali jsme si o tom, on říkal, já s Paolo jako to proberu a zkusíme něco vymyslet. Takže se stalo to, že vlastně on přijede na ten zahajovací koncert díky Omarovi. A vlastně hned mu ale začíná, hned druhý den odlítá, začíná mu ten jeho festival, takže udělal výjimku a přijel prostě na tenhle koncert. O to víc se na to těšíme, protože je to fakt mimořádná věc.
0: To bylo právě to, nad čím jsem přemýšlel, jak vlastně napříč těmi lety, nebo jak ta léta přibývají, reagují třeba ti umělci potom na ty nabídky, jestli se jako už roznáší i po světě, že Maraton hudby Brno je fakt dobrá akce, na kterou stojí za to rozhodně přijet.
1: K tomu můžu říct opět zážitek z čerstvého rozhovoru s Nguyenem Le, protože on nějak mluvil o svých vzorech, o tom, jak prostě má rád ty muzikanty, kteří jsou opravdu jako napříč žánry rozkročení, a zmínil Triloka Gurtu. A já mu říkám, no a to byl náš rezidenční umělec loni. A on říkal, no jasně, právě proto jsem to řekl. A bylo vidět, že to má všechno nastudované, že vůbec jako, že samozřejmě si zjišťoval o maratonu všechno možné, že přesně ví, co je to za festival a tak.
2: A ještě bych řekl, že teda v Fantastická věc je, že v rámci festivalu probíhá to World Music Charts Europe setkání s těmi městy hudby UNESCO, protože tady díky tomu vznikla i řada pořadů po celém světě o maratonu, kde vlastně ty žurnalisti, kteří sem přijíždí, tak po té jejich zkušenosti, a musím říct, že zatím byla teda jedině jako špičková a ty pořady jsou opravdu krásný a my jsme rádi, že něco takového vzniká v takovém množství. To znamená prostě od Irska přes Balkán, od severu až po jich vlastně představovali maraton přes různé pořady, které probíhaly prostě v různých rádích, takže i tohle velice pomohlo známosti maratonu mezi muzikanty.
0: Z těch věcí, které se tedy nemění, je ten zahajovací koncert vždycky ve čtvrtek v Sonu. Sono
1: letos, pozor, letos není půlup.
0: Ta samozřejmě jedna z otázek pro ty, kteří už vědí, kteří už třeba navštívili maraton hudby Brno a to i jeden z těch zahajovacích koncertů, tak půlup to je prostě objev maratonu, dá se říct Milanův objev, nebo vás obou. Takže nebudou půlup letos.
1: Ale my jsme letos půlup půjčili Slunovratu v Opavě, ten už proběhl a tam teda, jestli můžu jenom malinkou vsuvku tedy ke, řekněme, v uvozovkách konkurenci, ale my se Slunovratem spolupracujeme dokonce na některých interpretech a tak, tak tam došlo k nádherné věci, že hráli půlup a po nich hrál Glenn Hansard. A Glenn Hansard sledoval koncert půlup, pak za nimi přišel o přestávce, říká jim, já jsem nějaký Glenn, taky tak trochu hraju, můžu si vás pozvat jako hosty, a pozval si jako hosty do svých písní, takže to bylo, myslím, velmi, velmi pěkná.
0: Můj brácha tam byl, aha, viděl to, vyprávěl mi o tom, pouštěl mi nějaké video a mám pocit, že nehráli náhodou nějakou písničku, ne od Janis Joplin nebo od někoho.
1: Ne, oni hráli od Velvet Underground, ale píseň, kterou měli v repertoáru Plastic People, jo, takže to bylo ještě takhle propojené.
0: Tak jsme se dostali.
2: Jako půlup letos nejsou, ale nemyslím si, že by půlup byla ještě uzavřená kapitola.
0: Tak oni se některé takové kapely vracejí, že nemusíme chodit moc daleko na Balkán, ale vlastně i letos máme kapelu, která se přece vrací po nějakém čase a tím už se dostáváme k další.
2: A nebo Omara taky.
0: Také
2: no,
0: Omara.
2: Vlastně Sosu.
0: Ale tou kapelou, kterou já jsem myslel, tak to je Fanfare Čokarlia. Tím se tady dostáváme k další takové stálé scéně.
2: Určitě, a to je Balkan Night, to je scéna sice, ale říkáme tomu Balkan Night, je to taneční scéna hodně a rozhodně na Špilberku letos si myslím, že se mají muzikanti, teda mají diváci na co těšit, protože kromě Fanfare Čokarlia ještě přijede Agušovy orchestra a potom duo Malalata, takže to bude opravdu nabitý program a myslím si, že to bude takový velký taneční večírek v nádherném prostředí hradu Špilberg.
1: My jsme nedávno tady o tom, o té Balkan Night mluvili v pořadu mé kolegyně Heleny Bretfeldové, Čaj do páté. Mimochodem, pořad Čaj do páté vznikl přetransformováním někdejšího pořadu o dechovkách, ale my jsme ho přetransformovali na pořad o veškeré hudbě pro lidi, řekněme, už zralejší a vlastně jsme tam o tom mluvili tak, že samozřejmě dechovka není jako dechovka jako dechovka a samozřejmě ty balkánské dechovky stojí za to vidět, zažít a v tomto případě tedy půjde o dvojitou dávku, tedy severomakedonská Jumbo Agušovy orchestra a rumunská Fanfare Čokarlia. A je tam ještě taková zajímavost, Fanfare Čokarlia je romská, balkánská dechovka a kdo zase bude mít problém šplhat na Špilberg, tak zároveň bude probíhat romská scéna na Malinovského náměstí, takže kdo to třeba stihne, tak může tu romskou muziku si vychutnout nad dvojnásobně a pak si ještě může dát v sobotu na World Music scéně v podání Julie Kozákové, která také zpívá romské písně.
0: Tak výborně, dostáváme se k World Music scéně, ta má už po několikáté své místo v klubu První patro, bude tomu taky letos, takže Julie Kozáková to je jedno z men, které vystoupí v Prvním patře.
1: Tam je zajímavé možná to, že já jsem se snažil každý rok tu World Music scénu stavět z jiných než českých a slovenských muzikantů, protože ti mají na maraton spoustu prostoru jinde. A tu World Music scénu jsem vždycky bral jako přehlídku různých, hlavně evropských zemí. U té Julie jsme udělali výjimku proto, že ona se letos, myslím, že to bylo v lednu, stala prvním interpretem nejenom ze Slovenska, ale vůbec té bývalé Československé federace, který se dostal na první místo toho žebříčku World Music Charts Europe. Čili ona opravdu se dostala na vrchol vlastně nejrespektovanější hitparády žánru se svým albem Manuša 2 a to si myslím, že už tedy stojí za to, abychom ji brali jako světovou a ne jako lokální. Takže Julia Kozáková s romskými písněmi, mimochodem ona není Romka, ale od dětství zpívala v romských sborech s romskými dětmi a opravdu tu romskou muziku má v krvi a věnuje se jí skoro jako jedna z nejlepších v tom oboru. Potom tedy na té scéně vystoupí Dança z Okultaž, což jsou Portugalci, čtyři akordeonisté. Tak jako loni jsme měli Svenk, čtyři hráče na foukací harmoniky z Finska, tak teď to budou tedy čtyři akordeonisté z Portugalska. Já jsem je viděl na festivalu v Náměšti asi před možná 15 lety, ale tam doprovázeli jednu brazilskou zpěvačku a violončelistku a toto bude jejich první koncert tady v Česku, pokud vím, samostatný a opravdu to stojí za to, zase v Portugalsku jsou to velké hvězdy, u nás je lidé moc neznají, ale doporučuju. A tím třetím, to bude jeden z těch právě, tak jako Půlup jsem chtěl vidět naživo, přivést do Brna, tak Stefano Saletti, to je Itál, člověk, který se věnuje hudbě Středomoří v tom širším slova smyslu, to znamená on zkoumá souvislosti mezi hudbou italskou, španělskou, arabskou, francouzskou, balkánskou, propojuje ji, zpívá v jazyce Sabir, což byl dorozumívací prostředek obchodníků, kteří se plavili z jedné té středomořské země do druhé, taková směs právě španělštiny, francouzštiny, arabštiny a jiných. Takže on vlastně snaží se vlastně komunikovat tady tu kulturní sounáležitost celého Středomoří na půdorysu písní a hudby. Baví mě to hodně z nahrávek, viděl jsem ho na Vomexu, teď myslím, že ve Španělsku, jestli se nepletu, naživo, tam mě to uchvátilo, takže těším se moc na Stefana Salettiho v Brně na té world music scéně.
0: Tak já myslím, že je čas na další hudební ukázku a propojíme teď vlastně rovnou tři scény. To je jednak balkánskou, Django scénu a také world music, takže bychom si dali Fanfara Ciocarlia, a co vy na to?
1: Tak pojďme.
2: To je dobrý nápad.

0: Ne, budou tři pokojíčky, protože letos vlastně Kateřina po minuloročním úspěchu v podstatě takového potlachu na náměstí Svobody, kde se umístil srub a hrály se tam trampské písně, dokonce se tam opékali špekáčky a lidi tam společně se potkávali, generace tancovali, spolu povídali, zpívali si. A pak mohl, kdo chtěl, zůstat a přespat normálně ve stanu nebo pod čerákem na náměstí Svobody. A ráno byla rozcvička, takový prostě věci. No prostě krásná věc, podařilo se to fantasticky, vyšlo teda počasí a rozhodli jsme se, že pro velký úspěch to zopakujeme i letos.
1: Takže bude přespávačka na Svoboďáku v Brně.
0: V sobotu bude krásná akce na náměstí Svobody.
1: Zase pro ty, kteří třeba ještě žádný pokojíček v životě neviděli v rámci maratonu hudby, tak jsou to, řekněme, takové objekty o rozměrech, já nevím, 4x2 metry třeba, jako co se týká nějakého půdorysu, potom takový jako prostě realistický vlastně pokoj a hraje se tam muzika.
0: Přesně tak. Je to v podstatě realistický, ať je to obyvák, nebo ložnice, nebo koupelna, která bude, myslím, teďka zrovna na české pod hodinama, tak vlastně opravdu jsou to nádherně udělané jako designové pokojíky, ale ty detaily, které vždycky Kateřina jako vyladí, to je prostě v tom obyváku byly krásný obrazy, byly tam parohy třeba, takový nádherný starý gramofon, prostě krásná sedačka. A vždycky je to jak teda barevně, tak celkově esteticky úplně dokonalé. A Kateřina ještě vždycky udělá takový speciální focení s těma muzikantama. Takže je to opravdu jako mimořádná věc. A řekl bych, že je to taková jako ikonická věc maratonu, protože nikde jinde takovouhle věc na světě nemůžete.
1: A jenom pro kontext, Kateřina Šedá je, pokud někdo sledujete třeba Národní sbírku zlozvyků teď v poslední době hodně na sociálních sítích jako já, tak to je ta paní, která je zodpovědná za podobné velmi zajímavé přesahující projekty. A jedním z nich jsou právě pokojíčky v rámci maratonu hudby Brno. Ale není to tak, že by si mohl přijít kdokoliv zahrát do toho pokojíčku, opět jsou tam jako organizovaně pozvaní muzikanti, kteří tam prostě zahrají nějaký svůj set.
0: Je to přesně tak. Jsou nějaké doby, od kdy do kdy hrají. Jako to vytížení, jeden pokojíček, jak jsme říkali, byla Tugendhat, tak ta bude od čtvrtka do neděle, ale jinak vlastně všechny pokoje budou hlavně v pátek a v sobotu, kde bude probíhat od odpoledne až do noci bude probíhat program v každém pokojíku. Tam se střídají ty muzikanti, takže každou hodinu tam hraje vlastně jiný básker.
1: Nemusíte si to pamatovat, milí posluchači. Všechno to najdete na webu maratonhudby.cz i na sociálních sítích. Navíc pánové přinesli, nebo David tady má před sebou takovou mapku, a to skoro doslova. Ne skoro, doslova, protože tam jsou opravdu označena ta místa, takže všechno tohle potom bude, jakmile festival zahájí, tak všechno tohle bude k dispozici. Můžete si kroužkovat, zapisovat, kde kam chcete jít, kam se jít podívat a tak, kde se co odehrává. Součástí nebo takovou další ikonickou věcí spojenou s festivalem je i street food, takže samozřejmě ta nedílná složka každého festivalu občerstvení, kde, kdy, jak si něco jako rychle schrastit, ale i na to maraton myslí.
0: Je to tak, vlastně máme 11. ročník festivalu a máme 6. ročník street food festivalu letos. A my jsme společně s Jankou Martinkovičem, což je úžasná osoba brněnské gastroscény, která vlastně stála za třeba úžasnou rybí a suši restaurací Kojši, ale řadou dalších projektů, tak s Jankem vlastně jsme připravili koncept, kde jsme chtěli, aby lidi, když opravdu chtějí zvládat co nejvíc muziky, tak aby se nemuseli zastavit jenom v McDonaldu nebo prostě v nějakých opravdu takových těch obyčejných fast foodech, ale chtěli jsme, aby poznali také z té gastroscény brněnské, takže jsme se dohodli se zajímavými bystry a restauracemi a dohodli jsme se, že vlastně připraví jedno jídlo, které bude vlastně street food. Oni si to lidi mohou sníst vlastně i v tom daném podniku, ale většinou je to udělané tak, aby prostě si to mohli odnést a mohli to sníst pohodlně i v rámci jako třeba cesty na další koncert. No a myslím si, že to zapojení opravdu podařilo se získat špičkové místa. My jsme chtěli, aby to

0: byla ta místa, která jsou inspirativní v tomhle směru. Chtěli jsme, aby tam byla různá kuchyně různých států, takže třeba Bistro Bastardo dělá úžasnou mexickou kuchyni, Singata dělá vlastně fantastickou thajskou kuchyni, nebo Beb, vietnamská kuchyně, taková ta spíš ne tolik známá jako u nás, spíš z toho regionu Vietnamu. Ale pak jsou tam také už jako stálice, jako je třeba Don Pinchos, na tak španělská tapas kuchyně. Letos tam třeba bude úžasný salátek, takový lehký salátek s chobotnicí, ale opravdu myslím si, že to je nádherná záležitost. No a letos budeme mít poprvé taky jednu restauraci nebo jeden bar, který je na náměstí Svobody. My jsme poměrně náročně hledali něco, co by odpovídalo těm našim požadavkům i na náměstí Svobody, takže tam je to spíš hodně turističtější a vznikl tam před 2 měsíci bar, který se jmenuje Tatarák bar. A my jsme byli na ochutnávce s Jankem a ještě s kolegyní Julií Čulíkovou, která je manažerkou Marathon Street Food Festivalu, a úplně nás to ohromilo. Jako na náměstí Svobody si sednout ven na zahrádku a dát si třeba takový italský tatarák, který vlastně ten parmezán, který tam je, našlehaný v takové pěně. To maso je fantastický. Je to dokonce do takových detailů, že říkají, že z býka to maso je lepší než z krávy a tak dále, ale hlavně, jak je to celé udělané a chuťově propojený. Já teda musím říct, že za poslední dobu jsem nejedl, neříkám nic lepšího, ale málo co lepšího jsem jedl, než byl ten italský tatarák zrovna v Tatarák baru. Takže těšíme se, takovýhle zkušeností v rámci Street Food Festivalu je hodně. Zase máme skládačku, kde je mapa, kde jsou otvírací doby, kde jsou popsaná ta jídla těch jednotlivých podniků. My jsme zatím, to zůstává na jednotné ceně 200 korun za jídlo. A tam vlastně dostanete všechny informace, ale bude tam vlastně i QR kód, kde budete si moci načíst mapu přímo z map, z Google map, a tam vlastně to bude všechno zaznačené, bude to tam popsané, je to vyfocené, tam vlastně ty jídla, jak vypadají a tak dál. Myslím si, že je to krásný doplněk toho hudebního festivalu a že to prostě dohromady funguje.
1: Tak možná už si někdo myslel, že jsme v gastropořadu, ale ne, tak to se nad Street Food Festivalem rozplýval ředitel maratonu hudby Brno David Dittrich nad tatarákem italským. Budete moci i vy ve dnech 6. až 9. srpna v Brně, kdy už po 11. proběhne maraton hudby. A pojďme se rozplývat opět nad muzikou. Já tak přemýšlím nad těmi scénami vlastně a jednou z takových už stálic pomalu se aspoň v těch minulých letech stala také scéna spojená s vydavatelstvím Antonovka Records. Bude letos Antonovka?
2: Antonovka letos nebude. Tu jsme 2 roky jsme to zkusili, ta spolupráce byla zajímavá a já věřím, že se k ní zase někdy vrátíme, ale v letošním roce Antonovku necháváme stranou, ale v čem naopak pokračujeme, tak je Balkan Soaré, což je vlastně ta scéna vznikla proto, abychom ukázali, že balkánská hudba právě nejsou jenom ty rychlé dechovky, případně ty DJové, není to jenom hudba taneční, ale je to i hudba k poslechu, často velmi komorní, takže cílem Balkan Soaré je zvát právě ty klidnější balkánské projekty, často jsou to dua nebo tria, a co je tam úplně speciální je to, že když u nás pořadatel festivalu chce pozvat právě třeba některou z těch balkánských dechovek, tak často to dělá přes tady české zprostředkovatele, agenty, což není vůbec nic špatného, tak to na té scéně funguje. Ale my jsme si říkali, takhle se dostaneme jenom k těm nejznámějším, nebo k těm kapelám, které tady objíždějí jeden festival vedle druhého, tak se zkusme zeptat někoho, kdo opravdu tu balkánskou scénu dobře zná. A jak už tady David zmínil spolupráci s panelem World Music Charts Europe, který já vedu od roku 2020, tak my tam máme srbského člena, Bojana Đorđeviće, což je novinář, rozhlasový redaktor, taky třeba pořadatel několika festivalů. Je to mimochodem člověk, který docela dobře zná i českou scénu. Už před mnoha lety pořádal v Srbsku koncerty kapele Dunaj nebo Ivě Bitové, takže on zná naši alternativní scénu, ale je to ten podle mě nejlepší člověk, který může doporučovat zajímavé kapely přímo z Balkánu a pomáhat nám je sem vozit. Takže ta spolupráce funguje tak, že Bojan nám vždy udělá nějaký předvýběr a my si pak z toho vybíráme ty konkrétní kapely.
0: A Bojan samozřejmě přijede, účastní se toho.
2: S rodinou. A...
0: Přesně tak.
1: Co nám chybí? O čem bychom si měli ještě tady říct? Co bychom měli představit, co na maratonu? Bude toho spousta, takže...
2: Bude toho spousta. Já bych možná řekl, když se tady bavíme o hudbě v tom nejširším slova smyslu, tak opravdu to není jenom world music, rock, písničkáři, to všechno tam má své místo, ale je to třeba i vážná hudba, protože my opravdu chceme představovat hudbu co nejkomplexněji.
1: To je Davidova doména.
0: Tak z vážné hudby mám velkou radost letos, protože to, tam v podstatě jsou zatím tradiční věci. Možná do budoucna budeme dělat také nějaké ad hoc koncerty, ale pokud bych mluvil o té v podstatě asi nejznámější, to je Barbara Marie Willi uvádí, což je matiné, které probíhá na Nové radnici v tom sněmovním sále nádherném, kde se normálně setkává zastupitelstvo města Brna, tak v tom krásném sále proběhne 9. srpna od 11 hodin, takový zhruba 50-minutový koncert, takový krásný koncert, který se věnuje staré muzice, protože Barbara Marie Willi je spojená především se starou hudbou, a letos ona vždycky přiváží Coloredo ensemble, dost máme, nebo máme velikou radost, že už několik let vlastně přijíždí i Tomáš Netopil, který je slavným dirigentem, ale on přijíždí jako houslista, taky úžasný. No a letos s nimi přijede Simona Šaturová, což je jedna z našich nejlepších zpěvaček a opravdu je to muzikant, na kterého já se velice těším. Potom nesmím opomenout piano štafetu. Piano štafeta je velice oblíbená záležitost. V Alfa Pasáži se vždycky instaluje špičkový klavír a 2,5 hodiny se tam vlastně hraje David Mareček, generální ředitel České filharmonie a výborný klavírista, uvádí celé ty 2,5 hodiny a v podstatě se tam střídají mladí talentovaní muzikanti, ale i z hobíky, který prostě přijdou, každý zahraje skladbu třeba do 5 minut a takhle si předává tu štafetu jeden s druhým a 2,5 hodiny tam zní nádherné věci, má to krásnou atmosféru, protože lidi sedí všude možně, stojí po těch ochozech nádherné Alfa Pasáže. Takže piano štafeta je krásná událost, zase to bude, myslím, o 14.30, 2,5 hodiny. No a zhruba hodinu po začátku piano štafety začínají Nekonečné varhany u jezuitu na Beethovenové. Tam zase jsme chtěli, aby lidé mohli poznat vlastně naživo varhaní hudbu, protože spousta lidí vlastně varhany koncertní neslyšela v kostele, a takže tam probíhá po půl hodinách vlastně varhaní koncerty. Ono je to tak, že půl hodinu se hraje, potom se připravuje ten další varhaník, pak se půl hodinu hraje a ty lidé mohou přijít, poslechnout si chvilku, pak zase odejít jako potichu, nebo vydržet tu půl hodinku poslouchat. Dřív hodně lidí odcházelo, musím říct, že teďka čím dál tím víc lidí vlastně vydrží na celou tu půl hodinu, anebo už spousta lidí jako i přichází za touto událostí, protože si našli nebo si ji velice oblíbili. Takže to je z klasiky té, řekněme, profesionální nebo i amatérské v piano štafetě. No a pak máme spolupráci s festivalem ZUŠ Open, který připravuje společně s Nadačním fondem Magdaleny Kožené odpoledne ZUŠ Open, které probíhalo vždy na nádvoří Staré radnice. Letos se opravuje tam nějaká fasáda, to znamená, přesunuli jsme všechny ty aktivity z nádvoří Staré radnice na Trojku, na nádvoří domu pánů z Kunštátu. Takže tam vlastně v neděli přijede spousta talentovaných muzikantů z celé republiky, ze ZUŠek, A nemylte se, to není žádný večírek nějakých studentíků, ale to je opravdu jako špičko, to jsou špičková vystoupení, které mají obrovský eifr, obrovskou energii, čili vřele doporučuji i ZUŠ Open v odpoledních hodinách, trvá to asi 3,5 hodiny, co koncertují muzikanti na nádvoří Trojka.
1: No, ZUŠ Open, varhany, piano, rock, world music, Balkan, Django, všechno tohle, je toho fakt veliká řada. Ještě něco jsem zapomněl.
0: Ne, já jsem ještě zapomněl jednu věc a to je Late Night Music Bar, protože maraton by nebyl bez toho, aniž by vlastně jsme dali lidem poté, co, protože je sice posunuté rušení nočního klidu na 11, takže ty koncerty probíhají zhruba maximálně do 11. My sice teda máme fakticky až do 12 to posunutí toho rušení nočního klidu, ale vlastně chceme, aby zase to příliš nezasahovalo lidi ve městě, tak se spíš snažíme stáhnout potom právě do Late Night Music Baru, kde to začínáš o 9:30 a končí to o 2:30. Mm-hmm. Je to v tom baru, který je naproti recepci hotelu International, který je festivalovým hotelem, kde spí řada vlastně skoro všichni muzikanti, celý tým, různý partneři a lidi, kteří přijíždí na festival. A tam se mají možnost právě potkat s řadou muzikantů, protože tam sice je nějaký částečně program, ale potom tam probíhá řada různých ad hoc vystoupení. Prostě takový jamový bar od 9:30 do 10:30, takže kdo si chce užít muziky, aniž by rušil okolí a by nasál a potkal muzikanty, který třeba viděl jenom na pódiu, tak tam si s nima může dát skleničku, může se s nima popovídat. To si myslím, že je už dneska nedílnou součástí festivalu Maraton Hudby Brno.
1: Takže taková jako neformální afterparty, lomeno chill.
0: A jenom musím říct, že Late Night Music Bar je jenom čtvrtek, pátek, sobota, protože v neděli už se potom rozjíždí. Takže ty 3 dny.
1: No a já se dívám na hodinky, my se taky budeme muset rozjet už, rozloučit se. Pokud nemá Milan ještě něco zásadního, co by mělo zaznít.
2: Samozřejmě, abych mohl dát výčet dalších jmen, ale zveme na webové stránky Maratonu hudby, tam se podívejte. Já se těším třeba na Terezu Richterovou na scéně Indies, nebo na kapely, které jsme vybrali společně s tím Slunovratem v Opavě, konkrétně na Obyvatele Cihlového domu. Letošní velký objev nejenom pro mě, ale to už si všechno dohledejte a zvu.
1: Ředitel a zakladatel festivalu Maraton hudby Brno David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a programový ředitel Radia Proglas Milan Tesař byli hosty dnešního Na stole je téma, ve kterém jsme tedy pozvali na letošní ročník festivalu. Ještě jednou opakuji, ve dnech 6. až 9. srpna. Pánové, děkuju a užijte si festival.
0: Děkuji a my srdečně zveme celý festival.
1: Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Kupka. Díky, že nás posloucháte. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

Je okolo 1 hodiny ráno, pátek 31. července a na Proglasu uvádíme koncert komorní hudby. Nejdříve uslyšíte trio pro dvoje housle a violu opus 35 od Ežena Isaje. Sóla zahrají Nandor Šederkény a Marian Ríle na housle a Milan Radič na violu.

Vyslechli jsme trio pro dvoje housle a violu, opus 35 od Ežena Isaje. Na housle hráli Marianne Riehle a Nandur Šederkény. Na violu hrál Milan Radič. Nyní uslyšíte dueto číslo 1 pro housle a fagot od Nicola Paganini. Sóla zahrají Pavel Eret na housle a Frank Leblois na fagot.